0: Jasno, vážně, rally poslední.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Dnes se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc opět vrátím k historii Porty. Budeme samozřejmě poslouchat portovní muziku a především z její historie do roku 1989. Tentokrát se v pořadu Na cestě víc zaměřím na autorskou tvorbu. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Jen pro osvěžení. První ročník Porty proběhl v roce 1967 v Ústí nad Labem a pardubická stopa, která zahrála úvodní zelený pláně, získala druhé místo v trampských sborech. V následujícím roce v autorské soutěži budovala poslední míle Mickeyho Rivoli, kterou zahrají pochopitelně Hobous.

70. letech se Porta neustále stěhovala. V 74. ve Svitavách získala autorskou Portu písnička Kamarád Honzy Nedvěda. Poslechneme si ji ale v nahrávce z Porty 75 v Třebíči, kdy se kapela Toronto už musela přejmenovat na Brontosaury.

Za kamarádem se umístila Rusa na kolejích Vabiho Daňka, která se o mnoho let později stala v anketě posluchačů tramskou písní století. Poslechneme si ji v podání kapely Vabiho Daňka Rusa z roku 74.

A teď už pojďme slavit 10. výročí Porty, která se v roce 76 nakrátko vrátila do Ústí nad Labem. Poprvé se tady udělovaly Porty zlaté. Dostali je Jan Čapek, Kristiák, Jaroslav Velinský, kapitán Kit, Mirek Kovářík a kapely Hobous, Krajánci, původně to byli Taxmeni, Pacifik a Zelenáči. A taky to byla moje první velká Porta. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc si z ní poslechneme Kidovu skladbu No to se ví v podání Krakatitu.

Ještě jsem objevila mezi nahrávkami z 10. Porty jednu perličku. Budou to trapeři s Robertem Křesťanem. A Pálca Petržela dokonce dostal čestné uznání.

dostavník, se kterou se pomalu přesuneme do Olomouce, kde Porta našla útočiště v letech 77, 78 a 79. Hrálo se v narvané hale na Šibeníku na dvou scénách před brankami Proházenou a diváci i zvukař se otáčeli. Tenkrát zjevením pro mě byl třeba gotwaldovský AG Fleck.

Olomouci se hrálo všude, ve městě, v parcích, u kašen. A byly to jedny z nejpěknějších port s úžasnou atmosférou, ale nejenom pro mě. Třeba tramský kalendář v armáďáku, ten mám před očima jako film. Z Olomouce se pak porta opět přestěhovala, tentokrát do Sokolova. Tady autorskou portu získala písnička Nádraží. Jen.

A pak přišel čas Plzně, kam se Porta přestěhovala v době svých patnáctin. Tady se objevil první zahraniční host. Byla jim sovětská písničkářka Žana Bičevská. Vystoupila sama i se Spiritual Quintetem. Autorskou Portu získal tehdy ročník 47 Vabiho Daňka, stiskání Marka Ebena a jenom tak Vojty Kyďáka Tomáška.

Hurta nejprve začínala na výstavišti, ale záhy přestávalo stačit, přestože v pavilonech bylo skvělé zázemí pro recitály, výstavy nebo noční country bály. Hrálo se venku a na nedělní dvoraně bylo už kolem 7000 diváků. V pořadu Na cestě si teď poslechneme Stiskání bratrů Ebenu.

Návštěvníků Porty přibývalo a tak v roce 1982 následoval přesun na Lochotín, kde na Dvoraně už bylo diváků 10 tisíc. A bylo natočeno taky první živé LPčko Porta 1982. Žalman vystupuje poprvé se Spolem, Pavlína Jíšová, Tonda Hlaváč a malý Vítek Zícha, který zpívá Dylanovku Zlej a krutej déšť, při které začalo hodně pršet. A další rok opět. Nahrávka pochopitelně neexistuje a nabídnu místo toho signál kouřovej.

Autorských port bylo uděleno několik. Třeba Robert Křesťan získal autorskou portu za panenku a pak další rok ještě za podobenství o náramcích.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc a proto nemůžu vynechat ve výčtu sportovních ocenění Olomouckou plyharmonii, která se stala už v roce 81 držitelkou interpretační porty. A Karel Plyhal získal pak autorskou za akordy o dva roky později.

0: zahrát třeba se mají.
1: Porta se stala fenoménem své doby. Plzni se usadila až do roku 1989. Dostala se do televize, filmového týdeníku, vysílalo se živě mikrofórum, vznikl pořad Radioporta, který jsme poslouchali z tranzistoráku pověšeného na smrku. Časem se na Portě obnovila i cena diváku. Tu získali třeba Samsonovi máci s Jarmilou Koblicovou. Poslechneme si Laciné vinu.

muziky, zážitků, vzpomínek, přátelství z této doby je hodně, ale čas vyměřený pořadu Na cestě už pomalu vypršel. Nahrávky z velké části pocházejí z archivu Petra Beneše. K návštěvě doporučuju i webové stránky porta-lochotin.cz, které postupně doplňuje dlouholetý dramaturg Porty Michal Jub Konečný. Závěr pořadu bude patřit Spirituál kvintetu, který byl součástí Porty téměř od začátku. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Jarka Nosková. Chci sluncem.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Chceme tušit úsměv na vaší tváři, chceme s vámi strávit následující hodinu, pobavit se a vytáhnout něco zajímavého, humorného z archivu. Dnes za pomoci Pavla Nového už se nadechuje.
2: No. A my to budeme vysílat, víte? Ano. No, já bych začal takovým dětským vtipem šoferským. Pila a Sekira si koupí auto a dohadujou se, kdo to bude řídit. A Sekira říká, já to budu řídit. A Pila říká, já to budu řídit. A Sekira říká, ty nemůžeš, ty jsi Pila.
0: Humoriáda.

0: Začínáme vysílat naplno, teď vytáhneme něco z archivu na přání Pavla Nového v Humoriádě.
1: No, můj kůň je vyloženě pan Horníček, protože velký mistr improvizací a měl takovou hůlku, chodil na starý kolena s hůlkou, ale ta byla dutá a tam měl panáka slivovice nebo whisky. Taková hůlka první záchrany.
0: Po posledním.
1: On to používal dost často, takže nebyla poslední, byla to první záchrana. Nevím, jak to měl s poslední záchranou, u toho jsem nebyl.
0: Tak dobrá ukázka s Miroslavem Horníčkem, nazvaná Syn lovce medvědů.
2: My jsme hráli v Plzni taky pro děti. No, pro děti. Já jsem tomu říkal akce Herodes. To bylo namířené přímo proti dětem v Hledišti. Prostě, když se hrály pohádky, tak režisér Matějovič tehdy nám řekl, ty budeš hrát princeznu a ty krále, a to rozhodil. A text nebyl tak důležitý, to jsme kecali, co nás napadlo, že a tak. A jenomže v Plzni se vyskyt učitel, to musel být učitel, to jinýho taková volovina nenapadla. Učitel, který zdramatizoval pro děti Syna lovce medvědů. To je kravina. Karel Máj na jevišti. Tam hlavní scény jsou na prérii, koni, jízdy, střelba, jo? Vinetů, Old Shatterhand, tohleto. A najednou na jevišti. Takže my jsme to hráli tak, že vždycky u táboráku se vyprávělo, co bylo včera, co bude zítra. A to skutečně dramatický, ty jízdy po prérii a ty bitvy s Indianama, to on četl na takovýhle mikrofon v zákulisí pro děti do tmy. Takže pro děti to byla sranda, že zhasli, konečně, že tam nejsou herci, tak sranda, jo. No bylo to hrozný. A to představení začalo tím, to bylo nenaskoušený, nehotový. Já hrál si na lovce medvědů. Tenkrát jsem ještě mohl hrát kluka. To mě bylo kolik, 23 let. Tak jsem toho 16. Martina Bormana uhrál, nebo on se jmenoval Bormann, tak nějak. Bormann to nebyl, to byl jiný. To byl jiný hrdina. Takže on to četl přes ten mikrofon a pak jsme se sešli kolem ohně a kecali jsme o tom. Že... No začalo to tím, že přes jeviště šel kulisák, který netušil, že už je opora nahoře a nesl přes rameno strom. Došel do půlky jeviště, zjistil, že tam jsou lidi, tak se uklonil a šel dál se stromem. A tím dal povel absolutní srandě, která už se nedala zastavit. První scéna, jdeme po prérii, taková parta zálesáků, já tam šel jako malý Martin a se mnou v těch majovkách je vždycky ten tlustej a ten dlouhej. To dlouhýho hrál Karel Pavlík, blahé paměti už musím říkat, a toho tlustýho Pepí Hlinomas rovněž blahé paměti. A šli jsme a na scéně se potkáváme s druhou partou, velice slavnou, tam byl Old Shatterhand, Vinetu a další. Zase jejich kolektiv takový, aby se řeklo. A my jsme se seznamovali, oni mě představovali, říkali, to je ten malý Martin, co jde na medvěda nožem a takhle. Protože já jsem se mstil na medvědech, který mě sežrali maminku a sestričku, jo. Tak jsem podal medvědy nožem a to víte, medvěd moc nevydrží, tak jsem ho propích. A teď mě představovali, že Old Shatterhand, Vinetu, podávali mě ruce, tyhle slavní zálesáci, jo. No a teď v té hře je napsáno, že najednou Old Shatterhand vykřikne, pozor, šošoni na koních, rychle pryč. No to se dneska se to řekne, šošoni na koních. Dneska zvukaři jsou tak dokonalí, že se ještě zeptají, mají to být černý koně nebo bílý, to mají všechno ve zvuku zachycený a tak. Ale tenkrát jsme nevěděli, co to je šošoni na koních, co se ozve. A to inspicient Matějovič, režisér tohoto představení, to vyřešil tím, že na mikrofon klepal nechtama takhle. Takže se ozval rytmus koňských kopit správný. Rytmicky to bylo správný. Ale byl to plechový zvuk na ten kovový mikrofon, že to nebylo jako tady šestometový. A dřív než mohl Shatterhand zařvat, pozor, šušoni na koních, rychle pryč, jo, tak Pepí Hlinomas zařval, pozor, tady někdo píše na stroj, rychle pryč.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Ano, tak...
1: Tady naštěstí, kdo nepíše na stroji, tady nemáme ani stroj.
0: Ano, mám plechový mikrofon už taky ne, krytý.
1: Můžeme takhle, jestli to... Je to ono?
0: To je tak jako v peřinách, když by běželi koně. Ty jsi byl někdy u toho, když ruchaři pracovali při natáčení rozhlasové hry nebo něčeho takového?
1: Rozhlas moc ne, ale ruchaři dřív se to dělalo na posynchronech tyhle věci, takže v takzvaném studiu Moskva na Barrandově, to byl takový dřevěný barák, kde byly dvě veliký studia, ano. Kde se vždycky ta smyčka a to se tak dlouho opakovalo, až to bylo OK, protože s tím nešlo moc hejbat. Dneska tam se dá slovo a oni se ho tam dosadějí správně na tu hubu a tak je to takový jako rychlejší. Ale tam se dělali někdy i zvuky, třeba zakašli, nebo prdni si, takový, to se tam doplňovalo.
0: Ano.
1: No, nenapadá mě nic jiného.
0: My jsme tady v rozhlase točili v jedné rozhlasové hře taky vraždu, kde bylo skutečně slyšet, jak toho dotyčného, který přichází o život, zapíchnou nožem. Takový ten, ano. No, což o to, ale ono šlo o ten zvuk toho nože do toho těla.
1: Jo, takhle.
0: Víš, jak to udělali?
1: Jak?
0: Koupili obyčejnou husu v supermarketu a podali do ní nože.
1: A co s tou husou potom? Kdo ji upek?
0: No, přesně. Ona se upekla, jenže 14 dní potom se někdo z inventárního oddělení scháněl potom,
1: po huse.
0: Kde je ta husa, kterou pořídili, aby jí dali inventární číslo, protože aha. Netušili, že je to živý materiál.
1: No, a tak řekli, že měla splesnivěla a vyhodila se.
0: I to se stane. Tak Pavel Nový vybral Miroslava Horníčka, můžeme pokračovat ještě i v jeho vzpomínkách na Syna lovce medvědů, anebo si dáme scénku nazvanou V ložnici s Václavem Vidrou a Ivetou Blanarovičovou. Nabízím
1: že večer v ložnici, to mě zajímalo.
0: Jo, tyhle dva.
1: No, takový vzpomínky.
0: 731 800 900. Volejte, hlasujte, vybírejte si a volte třeba také svého favorita SMS-kou, pak posílejte zprávu Humor mezera A či B na číslo 90 011 04. Tak do toho je tu pořad s názvem
3: Humoriáda.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Pokračujeme dál s vysíláním Humoriády. Pavel Nový naším hostem a Patrik Rozehnal vás zve do vysílání přes telefon 731 800 900. Voláte, hlasujete. Kdo teď? Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím.
4: Dobré poledne, hrázného. Porybné je jiná funkce.
3: Pardon.
4: Porybné jí rozdává pokuty, hrázný se stará o pitnou vodu.
3: Super. Tak já bych hlasovala pro Bčko, kdyby to šlo.
4: Bčko, jo? Tak hurá do ložnice.
3: No super, mě už se za dlouho nestalo.
2: Děkujeme a jdeme za dalším. Dobrý den.
5: Miroslav Karviné, dobrý den pane Nový, dobrý den Karviné. Vám Patriku a hlasuju pro Bčko.
2: Dobře.
4: Výborně, děkujeme do Karviné.
2: Ano, taky tedy hlas pro ložnici, ještě někdo?
6: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, oba vás moc pozdravuji.
4: Ano, dobrý den.
6: A přála bych si Bčko.
4: Dobře. Bčko.
2: Ložnice opět.
4: Ložnice vyhrála asi.
2: Láka, ano. Ještě ano. Někdo, dobrý den.
7: No ahoj kluci, Bčko.
4: Ahoj Bčko,
2: dobře, tak
4: výborně.
2: Jo, tak to bude tedy Bčko. Opouštíme variantu A, to byl Miroslav Horníček, vrháme se k šuplíčku, kde je Vašek Vidra, náš kolega z Humoriády, Iveta Blanerovičová a scénka nazvaná V ložnici.
8: Manžel, a to bude překvapení, Václav Vidra.
9: Jsem strašně ráda, že jste tu zrovna vy.
8: Já taky.
9: Určitě se mi s vámi bude hezky spolupracovat.
8: Určitě. No?
9: Já jsem vás měla ráda už jako malá holka.
8: Tak to vám teda pěkně děkuju.
9: Jste totiž chlap. No víte, jak se říká, podle nosa poznáš...
8: Vidru.
9: No? Co kdybychom si potykali? Říkej mi, Iveta.
8: Vy mě můžete říkat pane Vidro. Já myslím, když jste se seznámili, tak abychom už, jo? Kdybychom začali. Ano, jeden, pojďte.
10: No beze všeho. Tak, miláčku, co kdybychom na to hnedka hupsli?
9: Tak já jsem nějaká matrace.
10: To nevím, já jsem si nevšiml, známe se teprve krátce.
9: No potřeba s
10: tou nechal. Tak to nechej a hrej. No. Jeď, kam?
9: Jeď.
8: Hele, Václave, tady musíš pořád hrát.
10: Hrát, jasně. Beze všeho, samozřejmě.
9: Jak beze všeho? Jak beze všeho? Oslíkání tady přece nebyla řečné.
8: Ty to odkladače hraješ už teď a zdržuješ začátek, nebo co?
9: Já nehraju žádného obkladače. Já se tady akorát nehodlám obnažovat.
10: Ale já jsem o žádném obnažování nemluvil, já jsem jenom říkal beze všeho.
9: No, ale myslel jste si na to.
10: Já na to myslím pořád.
8: Tak co teď? Prosím vás, máte tam tu postel. Upíhli do toho perechu, nebo tam mezi vás vlítnu.
9: Uhněte, pane Vidra.

0: Lenočku, no? Co kdyby jsme na to hnedka hupsli?
1: Jestli k tomu hopsnutí dojde, to se dozvíme, jestli vyhraje. Tahle ukázka na další, kterou nabídnu za malou chvíli. Ty jsi...
2: Jestli na to hupsli.
1: To asi taky někdy děti máš. Ale filmově nebo při natáčení postelové scény, bál jsi z toho někdy?
2: Větší trapasy neznám.
1: Neznáš.
2: Například...
1: Je to tak stresující, že se ti ani nechce ten...
2: Nestresující to není, teda ne? Zase to úplně ne. Ne. Ale třeba v jednom klipu Marie Rotrový, která ty písničky, která se jmenuje Měli jsme se potkat dřív, zdá se mi.
1: Ano, ano.
2: Tak tam jsem uléhával s Marie Rotrovou, která měla být navrch do postele. Ale se mnou si lehal do postele kameraman a pustil na mě tu kameru, kterou držel. A v obráceně to bylo pak, Marie si lehala na něj, ale to ji nemohl ublížit tou kamerou, že jo. Ale diváci mi záviděli a já jsem je přitom nechával, protože...
1: Že jsi byl v posteli s Marií.
2: A teď má Marie, bude mít u nás v Ypsilonce slavit kulaté výročí.
1: Ano.
2: A my už se těšíme, protože to bude...
1: Že budete točit novou verzi klipu.
2: Ne, to ne, asi, to už opravdu asi ne, ale bude to i s Arnoštem Goldflamem, ano. Takže se těšíme, bude to takový krásný večer.
1: Jo, jo, jo, ten to trochu zrežíruje, ne?
2: Ne, ne, ne, ne? Ten bude taky mít jako kulatiny.
1: Jo, tak...
2: Režina to budeme my všichni.
1: Jo, bude to improvizační večer.
2: Improvizační večer, takzvané večery na přidanou, jako jsme mývali.
1: Ano, ano. Jak dlouho trvalo takové natáčení klipu tady?
2: Takový, no, jeden den.
1: Jo,
2: jeden den.
1: To zvládli.
2: Bylo to v takový vile nahoře na Barrandově. Krásný barák, krásný místo, všechno bylo krásný. I ta Marie byla krásná.
1: Ano, ale je.
2: Ale... Viděli jsme se jako já usnídaně, ale ta byla už až v poledne.
1: A to si vybrala ona tebe, nebo to režisér?
2: To, nevím, to se jí chci zeptat,
1: no,
2: právě.
1: Tak se jí zeptej na tom večeru.
2: Jestli
1: si to pamatuje vůbec všechno.
2: Jo, jestli si to vůbec pamatuje. A
1: jaký jsi byl milenec?
2: Jestli si to dovím, tak to pak tady řeknu.
1: Jo, dobře, tak se těšíme už teď. Kdy to máte? Až v září někdy.
2: Až v září, a teď Auzer hned nevím přesně datum.
1: Takže někdy na podzim se to dozvíme.
2: Na podzim v září se to určitě dozvíme.
1: Říká Pavel Nový. A teď já musím prozradit, co jsme se rozhodli nasadit proti tomu vašemu výběru, když jste udělali změnu s Václavem Vidrou a Ivetou Blenarovičovou proti Stella Zázvorková.
2: Stella, to je silný kalibr.
1: Takže Ačko Václav Vidra, Iveta Blenarovičová, Bčko Stella Zázvorková, píšete humor, mezer A nebo B, posíláte SMSky na číslo 90 01 04 nebo se s námi můžete narychlo spojit i přes telefonní linku mířící do studia přímo 731 800 900.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Haló, haló.
1: Ano, zvedáme telefon opět někomu a ptáme se, komu byste rádi dali hlas v Humoriádě, Václavu Vidrovi s Ivetou Blanarovičovou nebo Stele Zázvorkové. Dobrý den.
2: Zdravím, tady Petr ze Zdounek.
0: Odkuď?
1: Ze Zdounek. Ano,
0: ze Zdounek.
2: Já jsem
0: to měl jako Hezounek.
2: Ze Zdounek. Už tu dlouho jste nebyl, že, Pavle?
1: Tady, na návštěvě.
0: No jednou za měsíc.
1: Tak to tak vychází. To tak vyjde, no.
2: Já jsem to neslyšel teda, no.
0: Aha.
2: Takže já bych si dal Štelinku, no.
0: Štelinku, dobře, děkujeme.
1: Děkujeme za ten hlas. 731 800 900, to je náš telefon, sem do studia.
3: Dobrý den, Breno z Martina.
1: I vám?
0: Hezky, a i ze Slovenska přicházejí naše hlasy.
3: Ano, a hlasujem za Bečko a pozdravujem poslucháčov a prajem vám pohodový zvyšok dňa.
1: I vám.
0: A my vám prajeme tiež na Slovensku všetko dobré.
3: Ďakujem pekne, nech sa darí.
1: Áno, i vám. Vám. Ďakujeme. Další telefón.
4: Dobrý den, vás zdravím, Tomáš Hrabová, Šumpersko.
0: Šumperk, výborně.
4: Šumperk, moc zdravím pana Novýho, chtěl jsem se ho zeptat, jak vzpomíná zábavný pořad na Palmě s panem Ebenem.
0: Jo.
4: Motor. Jestli si vzpomínáte.
0: My jsme mu jenom vyměnili auto, to bylo bez motoru a státní poznávací značku. To bychom neodmontovali tak rychle. Ale čuměl jako vrána.
4: Ale nemá chybu. Já když se potřebuji zasmát, si to pustím. Kdo neviděl, doporučuji.
0: Jo, výborně.
1: Ano, je to pravda. Vyukaný Marek Eben.
4: Já nebudu zdržovat pokračování.
0: Do koho jste zvolil? Bečko?
1: Ne, Ačko, pokračování. Václav Vidra a Iveta Blanarovičová. Ještě někdo přidá bod?
0: Hala.
5: Hezké odpoledne, oba vás tam
0: zdravím,
5: tady posluchačka z jesenických podhůří, z jesenického podhůří.
0: Hezky.
5: A si Bečko.
0: Dneska to je samej východ, člověče.
1: Stela Zázvorková to vyhrála, zase
0: vyhrála
1: změna.
0: Stela Zázvorková.
1: Mají ženy smysl pro humor?
6: Tedy já si přicházím, milé dámy, stěžovat. Já jsem nedávno slyšela samozřejmě, že od muže a dokonce tentokrát od mého vlastního muže, že prý nemáme vůbec smysl pro humor, že vůbec nerozumíme legraci, a co je daleko horší, že prý my tu legraci ani nepochopíme, že nedovedeme vykládat ani anekdotu. Humor, křičel na mě, osvobozuje člověka od nudy a trápení, humor povznáší a obšťastňuje. No, já jsem mu celá vyděšená žehlila kalhoty, jak se chystal ráno do kanceláře a on mě vykládal, co to je vlastně legrace. Jak prý se tuhle jeden u nich v kanceláři zavřel do skříně a kukal tam, což prý náramně vyděsilo přednostu jejich oddělení. No já teda nevím, milé dámy, proč já bych se vám tady vlastně nepřiznala. Víte, jestli jsem vůbec něco nebo někoho na té veselé příhodě pochopila, pak to byl právě ten vyděšený přednosta. Protože já vůbec nevidím žádnou legraci v tom, když oni si tam natírají násadky povidlama a polejvají židle vodou. A nebo prosím vás, je to humor, když vychází úředník z budovy úřadu a má vzadu na kabátě provázek smašlí? Je to nejhorší, prohlásil můj manžel, ba dokonce víc a hůř, to prý je skoro něco jako duševní úchylka, když se tomu nechci anebo nedovedu smát. No, já jsem se vám nemohla smát. Já jsem si až nějak divně připadala vedle něj, ale já jsem nemohla. A pak jsem se nad nádobím docela vážně zamyslela sama nad sebou a řekla jsem si, víš, holka, co ty si to za podivnou osobu? Co ty si to za škarohlída? Přece neumět se zasmát takovýhle podařený švandě, to je skutečně něco jako duševní úchylka. A mohlo by to skutečně vést k rozvrácení celého našeho šťastného manželství. A tak jsem si vám, milé dámy, řekla, že se život u nás musí od základu změnit. A taky jo. Druhého dne vpadne můj drahý ráno do kuchyně a hned povídá, heleď, udělej mě snídaně, ale ne čaj, já bych chtěl kávu, že? Doskoč mi do trafiky pro noviny, kdyby je neměli, tak vezmi lípy, že? Nebo globusky a tak dál. Teď mě začal sekírovat, kouká, kde jsem a vidí, že mě nevidí. Já jsem totiž byla, milé dámy, na Příborníku. Nohy jsem měla skřížené pod sebou a na hlavě jsem měla stínítko od lampy. Co pak to tam děláš na té skříni? Tázal se můj manžel. Nic, odpověděla jsem něžně. Čekám tu na zmrzlináře. A já jsem neslezla, milé dámy. Já jsem neslezla, dokud neodešel. A to znamenalo, že šel s děravou patou, s utrženým knoflíkem, bez novin, bez čaje a bez lid. A když se večer vrátil domů k večeři, tak jsem byla, drahé kolegyně, pod otomanem. Jeho trepky jsem měla přivázané na ničce a když se pro ně schýbal, utekli mu. Ha-ha! Zavzbala se na něho ze svého ukrytu. Ha-ha!
0: Hodně vysoký ukryt, aby se tam zcela zvešla.
1: Byla mladá.
0: Jo, byla mladá.
1: Po hlasu. To by dělala někdy žena takovéhle vtípky nebo kanadské žertíky?
0: Ne, naštěstí ne.
1: Naštěstí ne.
0: Naštěstí
1: není
0: ne.
1: Ten typ. Ty?
0: Ne, taky ne.
1: Ne.
0: My se doma bavíme něčím jiným. Dříve jsme se bavili teda úplně něčím jiným.
1: Ano, to bychom se vraceli k ukázce číslo dvě.
0: Do té ložnice.
1: Ano.
0: No a my to dělali teda nejenom v ložnici.
1: Dobře, tady to stačí.
0: No a tak nevím, co bych k tomu ještě mohl dodat.
1: Ano, takže vtipky doma, ne? Ty si užíváte vlastně v práci, v divadle,
0: no,
1: s kolegy.
0: No, býváme vtipný jinak.
1: Jo. Mění se ty vtipy mezi kolegy za ta léta? Jsou už recese jiné? Takových těch osvědčených kolegů, jako je Lábus, Dejdar a podobně.
0: To je furt stejný.
1: To je furt stejný.
0: Je furt stejný a furt to baví.
1: Jo, je i vás.
0: Jo. Ano, ano.
1: Jo.
0: Jo, jo. My to máme furt stejný.
1: Já mám pocit, jak Jirku znám, Lábus se odsud, takže to tak jako se trošku sklidnil, zmoudřel. To tady na nás jenom hraje. Tam je
0: zmoudřel?
1: No.
0: To je kravina.
1: Jirko, zdravíme, snažíme se.
0: On to neposlouchá, naštěstí, takže ho můžeme klidně pomlouvat.
1: Dobře, takže vyvádí, co v poslední době vyvedl?
0: No, vlastně nic. Je to furt to samý. Ale tuhle vyprávěl a to se nedá publikovat, takže to nemůžu.
1: Jo. To je na Silvestra, až vysílat.
0: Ani to ne.
1: Ani to ne,
0: ani
1: takhle.
0: To ne.
1: Až takhle odvážné to bylo.
0: Ne, odvážné to nebylo právě. Proto odvázané.
1: Jo, jo, jo. A Martin Dejdar teda, když už jsme u toho a zmínili jsme ho.
0: Tak. No, to jsme dlouho už neviděli. On furt někde něco má a on hraje teďka v jiných představeních než já, takže my se vlastně ani v divadle moc nepotkáme. On má takový představení, kvůli kterému si po letech koupil stepařský boty, začal vzpomínat, jak dělal zpívání v dešti.
1: Učitele tance.
0: A učitele tance a zpívání v dešti v Karlíně a tak, a to dělá s paní Petkovou Swing.
1: Mm-hmm. Tak jo, tak ho zdravíme, taky to bylo nedávno v Moriádě a vám teď dávám možnost vybrat si Stella Zázvorková nebo co kdybychom dali Pepu Náhlovského z toho
0: seznamu. Výborný nápad. Jo. Pepa je taky k nezastavení.
1: Takže Stella nebo Josef. Zázvorková nebo Náhlovský. Zvolte jednu z ukázek a dejte nám vědět 731 800 900 přímý telefon do studia pro hlasování a výběr nebo SMS-kové číslo 90 01 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Nám už se to tady trochu rýsuje. S Pavlem Novým už asi tušíme vítěze, ale schválně, zkuste přidělit ještě bod. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím, tady Magdalena Hradec Králové a Ačko, ale chtěla bych se zeptat pana Nového, mého jmenovce, odkud pochází jeho rod?
5: Můj rod ze západních Čech.
3: Děkujeme.
5: Je to široký. Domažlice, Klatovy.
3: Dobrá, tak kdo další na telefonu? Vítejte u nás.
6: No, dobrý, já tady Vojta z Plzně.
3: Ano.
6: A prosím, zdravím pana Hrázního, pana moderátora. A já jsem vás hrozně litoval v tom seriálu, prosím vás, já bych býval vám pomohl proti tomu Vyskočilovi, když ho má hrozně rád.
5: Škoda, že jsem to nevěděl.
3: Velké sedlo, ano.
6: Tak.
3: A co volíte?
6: No, i když on dělá judo, ne, já jsem dělal kulturistiku, teda to je jedno už, ale to je jedno, ale chtěl bych sem Ačko.
3: Ačko.
5: To jsem se chtěl zeptat. A Čapa je u vás novýho.
3: A já vás klamu, Ačka to nedorovnala. Vy jste zvolili změnu a zase skáčeme dál za Pepíkem Náhlovským mladým, za Eduardem Hrubešem. Koledníci.
5: Koledníci.
7: Dobrý, Pepíku, my jsme původně mysleli, že ty choroby, víš, že se přesto jenom tak, bo to otřem trošku,
8: jsem stejně strašně rád, že jste udělali tyhle dvě varianty, pak obě můžou být použitelný.
7: Ne, dobrý, ne. Já jsem právě myslel, že to nějak přeladíme na ten tvůj kladný vztah k ženským vůbec.
9: Ale já mám kladný, protože právě na nemocnici jediný, co se mi líbí, jsou sestřičky. Je. To jsou opravdu anděle.
8: To je pravda.
9: No já... Z kolika já už jsem chodil?
7: Dobrý, prostě.
8: On už šel tak daleko, že jednou jsem ho viděl, jak ťuká na patologii.
9: Mě byla lapata, kam bys šel s patologií? No?
7: Na patologii.
8: To daleko dotáhne. No?
9: Ale když se mě... Ale ptáš na ten vztah k ženám, jo?
8: Ale mě ještě teď napadá taková jedna věc, jak je pro mě může být výhodná ta první nebo druhá varianta. Ta první je, že budu mít dál kamaráda. A ta druhá je, že když pojedeme do Prahy v téhle formě, tak budu mít menší spotřebu.
7: Zdravotní stav jsme probrali, pokud je o Pepíka, ale možná jsme měli začít tím, jak vy dva jste se vlastně dali dohromady, jo? Jak se tak stane tak komická se, dvojice
9: teda,
7: s Pítkem?
9: Na rovinu ti řekneme, my jsme se potkali, tomu bych nevěřil. On byl muzikant, já taky jsem byl takovej divnej. Takže jsme se jenom taky dohodli, že jsme spolu začali dělat jako dvojice, pak nám to připadlo, že to je finančně výhodný. Začali jsme spolu dělat jako dvojice komiků s tím, že v obráceně jsme to měli přirozený, já jsem dělal chytrýho.
8: Já dělal toho Lojzíka.
9: Já dělal toho blbýho a to nefungovalo.
8: Pak jsme jenom pro legraci, aby kapela měla srandu, jak jsme si prohodili ty role.
9: No, no neprohodili, ne. Máme to trošku jinak. On je chytrej a já jsem ten ještě chytřejší.
7: Dobře, a jsem si uvědomil, že my vlastně vysíláme o Velikonocích.
9: No, Velikonoce, tak...
7: To je taky zajímavý téma.
9: To je
7: zajímavý. Pojďme, choroby jsme probrali, probrali jsme vaše začátky.
9: Paní má tamhle vajíčka.
8: Prosím tě, nech to je paní, to si paní přinesla a...
9: Skolejte nějaký.
7: Pepíku, jsou nějaké zvláštní zvyky tam na Ústecku, popřípadě na Krušnohorsku?
9: My jsme tam Krušnohorci, máme samozřejmě trošku jiný zvyky, než máte tady vy na Ostravsku třeba, že jo? U nás to je úplně něco jiného, my Krušnohorci za A slavíme 364 svátků ročně, což znamená, že jenom jeden den je pracovní, to je hezký. Ale jinak třeba máme zajímavý svátky, třeba zajímavý svátek, který vy nemáte, jo? Jeden myslivosti. Ten den vždycky od rána všichni přemýšlejí a ten, kdo něco vymyslí, dostane titul myslivec. Jen jednou byl udělen titul zlatý myslivec a to tomu myslivci, který vymyslel tekutýho myslivce. Jinak Velikonoce Krušnohorci slavili tak, že odcházeli koledovat do ostatních vesnic a místo pomlásky používali okované cepy. No a ti, kteří si vykoledovali kuřata, to byli takzvaní kuřáci. Ti, co si vykoledovali čunky, to byli čuňáci.
7: Husy, to byli husáci.
9: To byli husáci, ano. Je to svátek, se v 70. letech u nás nesměl slavit.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ano, slavil by cokoliv. Mimochodem, dneska je den čerstvého špenátu. On už je dneska taky každý den nějaký ten svátek. Tak měl jsi špenát?
5: Špenát jsem měl předevčírem.
3: Ano, stavil jsi už dopředu.
5: Ne, no. To jsem nevěděl, že dneska den špenátu. Ano. Každý den je něčeho den.
3: Ano, zítra je spousta nádherných dnů. Například světový den emotikonů, tetování, loterie.
5: To se mi netýká nic, co dál?
3: Žlutého prasete, broskvové zmrzliny.
5: Brosková zmrzlina, to by mohlo být, ale mám radši čokoládovou.
3: Dobře.
5: Jak říkala naše babi čekuládová.
3: Vážení, ať to stihnem. Pepík Náhlovský s Pepíkem Mladým a nebo Zuzana Bubílková. Komu dáte hlas? Můžete hlasovat už teď a volat na číslo 731 800 900 nebo psát SMSky na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Pravidla jsou jasná, říkáme už dnes po čtvrté, tak ať to každý chytne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pavel Nový, Patrik Rozenal ve studiu v nabídce, Josef Náhovský, Josef Mladý nebo Zuzana Bubilková s panem Šimkem. A vy se můžete vyjádřit na telefonu. Dobrý den, rychlý hlas pro někoho. Komu to bude?
2: Dobré odpoledne, chlapi, a paní Bubilkovou s panem Šimkem. Díky.
1: Sklamu vás. Víc hlasů o něco bylo pro to dokončení. Tak tentokrát po druhé Pepík Náhovský a Pepík Mladý.
3: A co takhle třeba polejvačky? Zažil jsi to někdy?
4: No já mám na to právě na ty Velikonoce mám takový dvě smutný jako vzpomínky, jo. Proto já to moc nezvládám.
3: Jako na všechno, že jo, já už teď chápu, že ty máš jenom smutný vzpomínky.
4: Já jsem jednou byl na takový chatě, tam jsme slavili Velikonoce, tak jsme popíjeli a byla šlehačka dopoledne a pak odpoledne byla polejvačka. A jak tak už tam všichni polejvali vším, co bylo, jo, tak už nevěděli co. Tak na kam bych stál takový hrnec s bujónem. Což o to, je to taky voda, ale měla 100 stupňů. Takže od té doby já jsem na tu polivačku takový háklivej. A druhá smutná zkušenost je, že jednou mi říkal kamarád, hele, pojď se mnou kolidovat, to je skvělý, tam normálně jdeš a místo vajíček si máme nějaký prachy, nebo se, a oni taky dávají hodně panáky. Jsem říkal, no prosím, no. A tak opravdu jsme šli, hody, vyšlehali maminku, dcerku. On říkal, co chcete vajíčka, my rovnou, nám vajíčka nějak nejedou. Becherovčička, rumíček, fernetíček, vodečka, džimbímeček, vínečko. No a probudil jsem se na záchyce.
3: Chlapci, já vám děkuji za vaši návštěvu. Jsem rád, že si vydržel nám až do finále, Pepičku. Ale zase asistence byla, ale my máme pro vás připravený samozřejmě dáreček, abyste odtud neodešli s prázdnou. Dokonce takovou pomlásku, kuci, nebudete a tekutá. No. Bohužel, jak jste zvyklí tam.
5: Bude plyna?
3: Ne, bude ve stavu tuhém, ale stojí za to opravdu takovýho něco. Jste ještě nedostali. Máme dva kousky, pojď, Pepo, pojď, vem si třeba tady, jo?
5: Ježíš, to je krát, to mám rozbalit.
3: Ano, proveď odhalení.
5: Přímo takhle.
3: A co uvidíš je tvé.
5: To je.
3: Takovýhle symbol Velikonoce si ještě neměl.
5: To je nádherné.
3: Pepičku, vem si.
5: To je krásné. Ježíš Maria.
3: Tak.
5: To je úžasný.
3: A ty máš tady. Tak, to je. No. Ty máš hezčí obrázek, zase jsme ti dali.
4: Hezčí obrázek.
3: Tak, no a zaber. No, to zaber.
4: Nejde.
3: Pepo, neříkej mi. Pepičku, zaber. No tak.
5: Musím
3: to pohřezovat trošku. Pepo, zaber. No.
4: Bohužel na to nemám.
5: Musíš takhle, no.
4: Tak jak takhle? Tak to zkus ty.
3: No tak zabejči, no. Já
4: co pak seš Schwarzenegger? No, zaber. No.
5: Já už vím, jak to je. Já to mám vyfouklý, on to má s kuřetem.
3: Josef Mladý, Josef Náhrobský, koledníci.
0: Humoriáda.
6: Koledníci si vykoledovali. My si taky koledujeme, protože se nám čas krátí. Takže přátelé, kamarádi, mějte se moc pěkně a medaile si pořiďte sami.
1: Říká Pavel Nový. Zítra tu jako host bude Petr Jančařík, Patrik Rozehnal, také těším se. Bavte se, úsměv na tváři, ať vám co nejdéle vydrží a poslouchejte dál pořady Českého rozhlasu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z toho, že dlouhodobě týral manželku a dvě děti. Děčín chystá reklamaci na zkroucená prkna na Nové Lávce pro cyklisty přes Labe. Lidé v Novém Boru by měli zrušit krmná místa pro toulavé kočky kvůli šíření kočičího moru. Bude oblačno až zataženo přechodně polojasno, místy s deštěm a teplotou dnes do 28 stupňů. Pěkné brzké ráno, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna čelí podezření, že dlouhodobě týral nejen manželku, ale taky nejméně dvě děti. O případu dnes informovalo okresní státní zastupitelství v Děčíně. Policie minulý týden Foldynu vykázala z domu a zabavila mu několik střelných zbraní, které legálně vlastní.
2: Okresní státní zástupce v Děčíně Lukáš Otipka řekl, že Foldynu policie podezírá ze dvou zločinů.
3: A to zločinu týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí.
2: Foldyna prohlásil, že je nevinný, na další dotazy už ale nereagoval.
4: Já k tomu mám stanovisko svoje, že to nebudu komentovat. Tečka.
5: Teď ještě jednou to řeknu velmi důrazně. Neobtěžujte mě.
2: Mluvčí SPD Lenka Čejková napsala, že Foldyna hnutí sdělil, že se jedná o vyvrcholení manželské krize po čtvrtstoletí soužití. Nejednalo se podle něj o fyzické násilí a SPD proto počká až na výsledek šetření policie. Artur Janoušek, Český rozhlas.
0: Děčín se chystá reklamovat poškozená prkna na nové cyklolávce přes řeku Labe. Uvedl to mluvčí magistrátu Luděk Stínil. Prkna jsou z exotického dřeva, některá z nich se začala kroutit. Znepříjemňují tak cestu a ohrožují cyklisty i chodce. Lávka slouží zhruba 2 měsíce, její výstavba stála 108 milionů korun. Město na ní dostalo 43 milionovou dotaci. V Novém Boru byl potvrzen druhý případ panleukopénie, takzvaného kočičího moru. Město apeluje na obyvatele, aby zrušili krmná místa pro toulavé kočky. Kočičí mor je pro zvířata extrémně nebezpečný a vírus se rychle šíří prostřednictvím potravy i vody. První případ se objevil na sídlišti Rumburských hrdinů, druhý už mimo ně. Policie nejspíš opět neuzavře vyšetřování krádeže desítek milionů korun v české obci Sokolské. Prověřování případů by se tak prodloužilo už po třetí, zjistil to server i rozhlas. Zdržení podle policie způsobily stížnosti samotných Sokolů. Nelíbí se jim, že by majetek po bývalé asistence, která za krádeží zřejmě stála, skončil v soudní úschovně. Podle vedení Sokolské obce by se tak zkomplikovala možnost majetek použít na zaplacení škod, které krádeží vznikly.
1: Počasí.
0: Po většinu dne bude oblačno, zataženo přechodně polojasno. Postupně čekáme během rána a dopoledne místy déšť. Odpoledne přehánky nebo bouřky, výjimečně i silné. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů a na horách do 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na výjezdu z Podbořan na Vroutek čekejte kyvadlový provoz ve Vroutecké ulici. Stavební firma tam buduje silniční napojení při stavbě nákupního centra. A nově v Teplicích počítejte s uzavírkou v ulici Josefa Václava Sládka. Úplná uzavírka tam bude až do středy 22.7. Jinak jedete bez neho, tak ideál šťastnou cestu a krásné páteční ráno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po 5. hodině, krásné dobré ráno vám všem, je 17. července, je pátek, pro někoho je to poslední pracovní den, protože třeba zítra mu začíná dovolena, tak si to užijte. Někoho čeká hezký víkend, tak i tak krásný start víkendu vám všem. Jaký je 17. červenec z hlediska kalendáře, to vám řekne za okamžik Petr Jungmann v kalendáři. Ale nejdřív si dáme písničky, které nestárnou. Bude tady Karel Gott se svojí dcerou Charlotou a nejdříve samozřejmě Ilona Čáková. Tak dobré ráno.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá

0: co Bůh chystá.
1: Krásný den, Martina má dneska svátek, je 17. července, užívejte dnešní den v naší společnosti, ve společnosti Českého rozhlasu Sever. A v tuto chvíli otevíráme dnešní kalendárium, abychom se dozvěděli, komu dál, kromě Martinám, popřát.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Pátek 17. července. Svátek má bojovná válečnice Martina. Máme jich tu slušnou posádku přes 180 tisíc. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Císařské mandáty proti růstu zločinnosti v pražských městech byly vyhlášeny v roce 1601, to je 425 let. Na třech náměstích vyrostly dokonce k odstrašení i šibenice. Krvavý konflikt ve Španělsku začal před 90 lety v roce 1936. Tříletá občanská válka se stala předehrou druhé světové války. Podle některých historiků posloužila jako výcvikový prostor Německa, Itálie a Sovětského svazu před vstupem do globálního konfliktu. Boeing 747 letu TVA 800 letící do Říma zmizel před 30 lety v roce 1996. Pouhých 12 minut po startu z Kennedyho letiště v New Yorku z monitorů. Explozi stroje způsobila konstrukční chyba a jiskra pod nádržemi s palivem. Na palubě zahynulo všech 230 osob. Historicky první hlasování o rozpuštění naší poslanecké sněmovny proběhlo před 10 lety. Bylo neúspěšné. Česká vláda před 2 lety rozhodla, že 2 nové jaderné bloky v Dukovanech na Třebíčsku má postavit jihokorejská firma KHNP za 400 miliard korun. Přičemž první reaktor by se měl začít stavět v roce 2029. A 45. narozeniny má dneska stand-up komička, zpěvačka a překladatelka Adela Elbl.
5: Oni prostě blondýny jsou obecně jako lepší a vždycky byli, jo.
4: Vám všem krásný pátek a skvělý víkend.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dvě minuty po čtvrt na šest posloucháte Český rozhlas Sever, probíhá festival Colors of Ostrava, my se tam vydáme za chvíli a navštívíme kavárnu Potně.
1: Počasí.
0: A teď si ale něco řekneme o dnešním počasí. Aktuálně je to bez srážek, teploty kolem 20 stupňů v Děčíně, 20 stupňů máme taktéž v Lovosicích. Říkám bez srážek, protože dnes by se ty srážky měly objevit. Po většinu dne bude oblačno, zataženo, dopoledne i odpoledne očekáváme četné přeháníky nebo bouřky, které mohou být i silné. Nejvyšší teploty do 28 stupňů Celsia, jinak přívalový déšť.

0: Za 8 minut půl šestá, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno na severu Čech. Venku pomaličku, ale jistě svítá, ale vy na festivalu Colors of Ostrava můžete zajít na kávu, kde i přes den neuvidíte vůbec nic. Můžete zažít kavárnu pod mě. Už po druhé ji na festival přivezl projekt Světluška našeho nadačního fondu. Obsluhují tam lidé s poruchou zraku v absolutní tmě.
1: A padlo tam, že by nás zajímalo, jak vypadáme.
2: Katka, Eliška a kamarádky vyšly z kavárny společně.
1: Tak holky, jste krásné.
3: Ale víte, co jsem se zase představovala, že budete někdo na té vlasy, já nevím proč.
1: Fakt?
2: Pro Katku to byla úplně nová zkušenost.
1: Nevím, jestli to je, není hloupé říct, ale obdivuji ty lidi, kteří se musí potýkat tady s tou těžkostí celý život. Prostě hůř vidí a mají všechno komplikované. Nezávidím jim to a sama jsem ráda, že jsem to mohla zkusit na tu chvilku.
4: Poprosím levou ruku na levé rameno.
5: Nejhorší je, že já nikdy nevím, ke kterému stolu vás dovedu.
6: Se dělá srandu, kolega Šplímaš.
5: Nebojte se, žádný schody, nic nevyčnívá.
2: Petr už mě tedy zavedl do kavárny, provedl mě, abych o něco nezakopil a usadil mě ke stolu. Je tady opravdu tma, já mám teď ruku přímo před očima, nevidím opravdu vůbec nic, nevidím si, jak se říká, ani na špičku nosu, ale jde tady cítit kafe. V kavárně se o mě stará Kateřina.
7: Kdykoliv budete potřebovat cokoliv, volejte Kačko, slyším klidně i na Frantu nebo na Lojzu, hlavně nemávejte, to nepřijdu nikdy.
2: Tak já si dám lungo.
7: Dobrá.
2: A slyším, že kávovar se spustil. Právě. Káva je dobrá.
7: A jdeme opět stejnou cestou, po vaší pravé ruce je stěna. Moc děkujeme za návštěvu. Teď se připravte na tu pecku, přivřete si trošku oči a světlo.
2: Venku mě přivítal vedoucí na aktuálním výjezdu Matěj Polický.
8: Všechno, co se vytěží tady z toho projektu, tak vlastně potom putuje na tu pomoc.
2: Kavárnu pod mě můžete na festivalu navštívit ještě dnes. Colors of Ostrava, Adam Tomáš, Český rozhlas.

4 minuty před 17:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Popřeji vám šťastné cesty, jste s Českým rozhlasem Sever. Za chvíli zprávy v půl s Janou Moravcovou, bude se opravovat prasklý zvon v Žitenicích. I tohle se od nás dozvíte. Příjemné vstávání.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Stát dnes naposledy určí cenový strop na benzín a naftu na následující víkend. Od pondělí tak bude ceny určovat jenom trh. Skončí zároveň sleva na spotřební dani za naftu. Ministerstvo financí určovalo maximální ceny na každý den od dubna. Prasklý zvon v kostele svatého Petra a Pavla v Žitenicích na Litoměřicku čeká velká oprava. Dnes ho specializovaná firma snese z věže kostela, poté zamíří do Innsbrucku v Rakousku. Oprava bude stát více než 400 tisíc korun. Správa železnic zrušila projekční práce na připravovanou opravu železniční stanice Nový Bor. Vyplývá to z informací v registru smluv. Důvodem je nedostatek peněz ve Státním fondu dopravní infrastruktury. Americké televize, které nevysílaly projev prezidenta Spojených států Donalda Trumpa živě, by podle něj měly přijít o licence. Novinářka Caitlin Collinsová vysvětlila, že stanice CNN projev neodvysílá živě kvůli Trumpovo předešlým falešným tvrzením o volbách. Čeští basketbalisté budou hrát proti Belgii a Norsku v předkvalifikační skupině o postup na mistrovství Evropy. To se uskuteční v roce 2029. Rozhodl o tom los. Do hlavní části kvalifikace postoupí jenom vítěz. Češi skupinu začnou v Belgii na konci srpna. Dnešek bude oblačný až zatažený, postupně i polojasný, místy s deštěm a teplotou do 28 stupňů. Odpoledne meteorologové na severu varují před bouřkami.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Omezený provoz čekejte řidiči na silnici 1/13 v Komořanech na Mostecku a v ulici Matěje Kopeckého v Chomutově. A tam počítejte s uzavírkou kvůli stavebním pracím.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Teď jsem čet jednoho módního specialistu, který radí, že když jedete na dovolenou, tak byste měli mít s sebou aspoň 3 plavky. Nevím, mně stačí 1, přes noc vždycky uschnou přece. Hezký den vám všem, hezké ráno, užívejte si léta, užívejte si prázdnin a také písniček, které nestárnou, za chvíli Petr Rezek, teď už Iveta Bartošová.

0: 9 minut po půl šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Jste ve stresu? Buďte v klidu, je pátek, před námi víkend a o stresu si dneska něco řekneme v naší poradně o zdraví a zdravém životním stylu. S Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cejdamlovou to téma je stresový hormon kortizol.
1: Přejeme vám pěkný den.
2: To dnešní téma jsme nazvali stres a hormony.
1: Ale budeme mluvit hlavně o kortizolu. Je to hormon, o kterém se teď hodně mluví.
2: Prý může za naši nadváhu, špatný spánek a jiné neduhy.
1: Možná vás často bolí záda, máte větší chuť na sladké, pálí vás žáha, spíte jen tak na půl a k tomu ještě přibíráte v pase.
2: Je možné, že je to stresem a hladinou kortizolu. Tak to s paní doktorkou probereme a s vámi také.
1: Můžete nám o svých problémech napsat a spojit se s námi přes stránky www.veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše dotazy.
2: Nebo nám nechte vzkaz na telefonním záznamníku s číslem 221 553 770 a my se těmto problémům budeme věnovat.
1: Opakuji ještě jednou telefonní číslo 221 553 770. Nebojte se zeptat, od toho jsme tady.
2: Poradnu na téma stres, hormony a kortizol budeme vysílat dnes odpoledne po 13. a v repríze po 20. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
1: Zatím se mějte krásně a těšíme se na vás odpoledne.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: 6:45, posloucháte Český rozhlas Sever. Jak si užíváte léta? Je to všechno dobrý? Je to všechno v pohodě? Tak já musím teď říct, že pokud čekáte, že nás čeká další nudný den, tak z hlediska počasí ten dnešní den bude poněkud divoký.
1: Počasí.
0: Teď po ránu je ještě klid, když se dívám na radarové snímky, tak už nám ale začíná aktuálně pršet na Chomutovsku a Mostecku. Teploty 20 stupňů hlásíte z Krásné Lípy, 20 stupňů máme také v Teplicích. A teď ta předpověď, jak už jsem říkal, trošičku složitější. Dnes totiž bude pršet. A ne jen tak. Po většinu dne bude oblačno zataženo, očekáváme ráno déšť, poté četné břehánky a výjimečně i silné bouřky. Teploty do 29 stupňů Celsia, pokud by náhodou u vás vytislo sluníčko, tak 31 stupňů. A pozor, bouřky mohou být doprovázené přívalovým deštěm až kolem 30 mm, kroupami do 2 cm a nárazy větru do 70 km za hodinu. Tak přesto přeze všechno vám všem přeji klidný den.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever za 10 minut 6. Co je pro vás největší sladká pochoutka? Pro mě je to rozhodně nugát. A tak se teď moc těším na dnešní Mapské rady. Protože prý nugát výroba není žádné velké cukrářské umění a zvládne to každý. Vyrobit si kousek nugátu doma. Tak jsem na to zvědavý.
1: Mapské rady.
2: Nugát. Dobrůdka, co se doslova rozplývá na jazyku. Odborně řečeno cukrářská hmota z oříšků a hlavně čokolády, která se po vychladnutí krájí na dobře známé a oblíbené kostičky. Podle přísad nebo stupně pražení ořechů může mít nugát světlé i tmavé odstíny. Známe ho také jako náplň do bonbonů, čokolád nebo moučníků. Na domácí řezaný nugát stačí dvě suroviny. Neslazený 100% arašídový krém a čokoláda. Hořká, mléčná nebo bílá. Záleží, kterou máte rádi, ale můžete odvážně použít všechny tři pro tříbarevný výsledek, který vaše strávníky ohromí. Pak už stačí suroviny jen zahřát, smíchat, nalít, nechat stuhnout a nakrájet. Kromě arašídového nugátu si stejným postupem můžete vyrobit nugát z kvalitního, nejlépe 100% a nepřislazovaného mandlového nebo lísko-oříškového krému.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Za 5-6 vy jste s Českým rozhlasem Sever, zprávy celou se blíží, okresní soud v Děčíně by měl vynést rozsudek v případu údajného dotačního podvodu. Obviněný je starosta Jitřichovic a samotná obec. Podrobnosti už za chvíli. I nadále krásný den, i nadále dobré ráno všem.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Mária se chystá na Spartakiádu a Mikulášova Hilda se rozhodne po dlouhých letech přijet do Československa. Seriál Vyprávěj. ČT 2. Sean Penn jako bývalý žoldák, kterého pronásleduje krvavá minulost. Premiéra filmu Muž na odstřel. A ČT Art uvádí výroční koncert kultovní kapely, na kterém vystoupila řada jejich někdejších členů. 35 let Spirituál Quintetu. Páteční večer s Českou televizí.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Okresní soud v Děčíně by dnes měl vynést rozsudek v případu údajného dotačního podvodu. Obviněný je starosta Jetřichovic a samotná obec. Krajští hygienici označili 3 přírodní koupaliště v regionu za méně vhodná ke koupání. V liberecké zoo se narodilo mládě zebry Chapmanovi. Dnešek bude převážně oblačný až zatažený lokálně i polojasno. Přehánky čekáme v průběhu dne odpoledne i bouřky. Teploty do 28 stupňů. Krásné páteční ráno, jsou tu zprávy. U nich vás vítá Jana Moravcová. Kauze údajného dotačního podvodu v Jetřichovicích na Děčínsku by měl dnes okresní soud v Děčíně vynést rozsudek. Státní zástupce obžaloval obec samotnou i nezávislého starostu Marka Kny. Jde o dotaci ve výši zhruba 1,5 milionu korun na opravu cesty zdevastované těžkou technikou při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022.
4: Státní zástupce je viní z neoprávněného čerpání dotací na vybudování cesty, která měla údajně sloužit jako evakuační komunikace při požáru. Starosta vinu odmítá. Podle státního zástupce Lukáše Otipky uvedla obec v žádosti, že se cesta poničila při evakuaci obyvatel, a to nebyla pravda. Otipka prohlásil, že byla cesta opravována z jiných důvodů než kvůli požáru. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
2: Kvalita vody je stále mírně zhoršená ve 3 přírodních koupalištích v Ústeckém kraji. Hygienici upozorňují na zelené zabarvení v rybníku Chlumec na Ústecku, na špatnou průhlednost vody v zatopeném lomu Varvažov a taky na Ústecku a na zelené řasy v jezeře Chmelař u Úště kanály Doměřicku. Vyplývá to z údajů krajské hygienické stanice zveřejněných na webových stránkách. Zdravotní riziko je podle hygieniků malé. Lidé ale doporučují, aby se pokoupili. Páni osprchovali. Hygienice v regionu sledují kvalitu vody ve 20 přírodních koupalištích. Mládětem zebry Chapmanovi se může pochlubit zoologická zahrada v Liberci. Narodilo se začátkem prázdnin a návštěvníci už ho můžou vidět ve venkovním výběhu. Podle vedení zahrady je sameček zdravý a dobře prospívá. Zahrada má letos i další nové přírůstky, říká její mluvčí Barbara Tesařová.
5: Máme tam paviána pláštíkového, máme tam takiny čínské a mláďata taky uvidíte v řadě výběhů horských kopytníků, jako u kozorožců dagestánských, nahurů modrých nebo u realů bucharských.
2: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD se chystá do Číny. Spolu s ním tam v neděli vyrazí i podnikatelská delegace nebo náměstek z ministerstva zahraničí Jiří Brodský. Hlavním cílem cesty má být podpora cestovního ruchu. Okamura tak chce v Číně například jednat o přímých leteckých linkách do Prahy nebo zrušení vízové povinnosti pro české občany při cestách do Číny. Podobnou cestu zaměřenou na průmysl má příští rok v plánu i minister průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO.
3: Počasí.
2: Na severu bude převažovat oblačno až zataženo, místy polojasno, odpoledne čekáme bouřky, před nimi taky meteorologové varují. Nejvyšší denní teploty do 28, na horách do 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: S uzavírkou počítejte řidiči v Chomutově v ulici Matěje Kopeckého a dále v Teplicích v ulici Josefa Václava Sládka. Jinak jedete bez nehod, tak i dál šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 6. Posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den. Dneska pojedeme pod stan. Možná, že tam míříte na dovolenou. Budeme hledat ty nejlepší kempy. Co by v kempu nemělo nebo mělo být? Kde je nejlepší kemp u nás, v zahraničí nebo i u nás na severu Čech? A co si všechno pod stan berete? Takže kempovat budeme dneska po 9. hodině v pořadu Dáme řeč. Už teď můžete napsat mail na dámereč@rozhlas.cz a můžeme si zaspívat třeba i Mám malý stan, ale budeme zpívat i jinak s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Věra Špinarová, teď Michal David.
3: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Hezký den, Fernando Neal, dneska má svátek Martina. Martina, všechno nejlepší k dnešnímu dni, k dnešnímu svátku. Děvčata, užijte si to a to úplně naplno. Krásný dobrý den, krásné dobré ráno vám všem. Teď se znovu budeme věnovat tomu, co v učebnicích nenajdete. Dneska vzácným fobiím s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že existuje fobie z klaunů, papeže nebo piva? Strach může mít člověk z leda z čeho. Nejobvyklejšími spouštěči jsou například pavouci, hadi nebo uzavřené prostory. I mezi fobiemi však najdeme několik neobvyklých kuriozit, třeba koulrfobii, což je strach z klaunů. Ti mají diváky primárně rozesmát, ovšem v někom pohled na zmalovanou tvář vyvolává úzkost. Obává se totiž masky jako takové a neznámého obličeje pod ní. Dalším příkladem je papafobie. Úzkost, paniku a strach pociťují lidé, kteří se dozvědí, že do jejich města nebo vesnice má přicestovat hlava katolické církve. Novinkou posledních let je nomofobie, neboli obava ze ztráty mobilního telefonu. Zejména ve vyspělých zemích je celkem velké procento lidí, kteří si na mobil natolik zvykli, že bez něj prostě nemůžou být. Strach z přerušení kontaktu s rodinou a přáteli a celkové odtržení od okolního světa je pro ně extrémně nepříjemný. A na závěr opravdová lahůdka. Hippopotomonstrosesquipedaliofobie. Kdo z vás tipuje, že je to hrůza z krkolomných a sáhodlouhých slov, ten se trefil.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: minutu po čtvrt na sedm posloucháte Český rozhlas Sever. Za chvilku se vydáme na cestu s Krkavcem a Geoložkou. Vydáme se na nově značenou stezku ve skalním městě v Tise a stojí to tam za to, tak vydržte pár minut.
1: Počasí.
0: A zatím si řekneme něco o dnešním počasí. Aktuálně nám prší na Mostecku a na Lounsku. Teploty jsou kolem 20 stupňů. 20 stupňů teď máme v Ústí nad Labem a 21 stupňů v Litoměřicích. Dnešní předpověď, dnes bude oblačno, zataženo, ráno očekáváme ojediněle déšť, odpoledne četné přeháníky i bouřky, teploty do 29 stupňů a v bouřkách přívalový déšť až kolem 30 mm a kroupy do 2 cm. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: 9 minut před 6:30 jedeme do Tise, možná už jste tam byli, ale teď to poznáte trošku jinak. Ve skalním městě v Tise vás na začátku naučné stezky, obnovené po 40 letech, přivítá šikovný krkavec Albert a malá geoložka Matilda. Nevšední průvodce vám představí Kateřina Granátová, manažerka cestovního ruchu Tisa, v rozhovoru s Evou Bucharovou.
2: Celou tou novou stezkou provázejí dva průvodci. To jsou ty naše dvě hlavní postavy.
3: Ano, jsou jimi geoložka z přelomu století, Matilda, a spolu s ní je to typický obyvatel Tiských stěn a je to krkavec Albert.
2: Pojďme je popsat, jak vypadají.
3: Matilda je geoložka z přelomu století, nosí s sebou vždycky geologické kladívko a v ruce drží kámen se skamenělinou a můžeme na něm vidět mušly. Má černé, mohutné brýle, je to opravdu vědkyně a na svou dobu, na to, že tady běhala někdy před 100 nebo 120 lety, má i sukně a tu má zkrácenou, takže byla na svou dobu velmi odvážná. Ty sochy jsou kortenové. Korten je speciální plech, který vlastně začne oxidovat. Není nijak ošetřený, takže vlastně oxiduje a ty sochy jsou rezavé. Krkavec je tady potom, sedí na větvi na úvodním panelu a je v životní velikosti, takže zhruba takový velký krkavec je i ve skutečnosti.
2: A z tohoto materiálu jsou právě i další, budu tomu říkat, sochy.
3: Ano, máme u zastavení fauny další sochy, najdete zde sochu jelena, prasete divokého, a bachyně se selátky a pokud budou návštěvníci pozorně hledat, najdou v dutině také poštolku a na strumě plcha.
2: Vy jste ty panely i takové jakoby dlaždice, protože jsou informace i na zemi, popsali zajímavostmi. Vy jste zvolili takový, já bych řekla, vědecko-dětský jazyk.
3: Snažili jsme se tu naučnou stezku opravdu udělat pro širokou veřejnost, tak aby si z ní část poznání odnesl úplně každý. Takže můžete jít na některých panelech do velké hloubky, najdete zde i odborné, i latinské výrazy a opravdu i velmi odborně psané informace, ale tu stezku jsme právě odlehčili i komiksy a snažili jsme se, aby ten jazyk byl opravdu hravý a aby to lidi bavilo.
2: Vy jste to udělali takové i plastické místy.
3: Máme zde například krásné dřevo z řezby od pana Lemona, mistra řezbáře, který nám udělal krásné řezby z kamenělin a mušlí, které tady v Tiských stěnách jsou k nalezení, a nebo je můžou i návštěvníci, pokud budou pozorní, spatřit na skalách. A máme i vlastně na zastavení fauny otisky stop zvířat, které se zde taky nachází.
1: Je to tam hezký, zajděte rozhodně během léta. Popisuje novou naučnou stezku ve skalním městě v Tise Kateřina Granátová, manažerka cestovního ruchu Tisa.
0: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 7:45 vy jste s Českým rozhlasem Sever, bude se opravovat nafukovací hala pro beach volejbal v Ústí nad Labem. I tohle se dozvíte ve zprávách v půl, které pro vás bude mít Jana Moravcová. Užívejte dnešní den.

0: sedmé.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Ústí nad Labem dá na opravu nafukovací haly pro beach volejbal 82 tisíc korun. Spolek Beach Arena Ústí má od města v pronájmu už sedmou sezónu. Opravy se týkají hlavní plachty a dalších krycích vrstev, které se při každoroční montáži a demontáži opotřebovávají. Silničáři dnes v České Lípě čistí Bulharskou ulici, proto je tam dočasně zákaz zastavení. Čistit budou úsek od vjezdu z Kozákovy ulice po hlavní nádraží. Zákaz zastavení potrvá do zítřka, v případě deště do neděle, oznámilo to vedení města. Výkonná rada ODS bude dnes schvalovat kandidátky do podzimních komunálních voleb. Jedním z témat bude i kandidatura Filipa Dvořáka na Praze 1. Podle předsednictva strany totiž dostatečně nevyjasnil otázky kolem svých majetkových poměrů. Evropská komise má dnes představit revizi systému emisních povolenek pro průmyslové podniky. Cílem je skloubit klimatické cíle s posílením konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Část členských států, včetně Česka, žádá o zásadní úlevy pro podniky. Po třetí v letošním ročníku Tour de France ovládl etapu belgický cyklista Tim Merlier. Vyhrál rovinatou 12. etapu. Pavel Bittner se do hromadného sportu nedostal, protože ho zbrzdil hromadný pád nedaleko cíle. Nejlepším z Čechů byl 83. Matyáš Vacek a lídrem Tour de France je dál Slovinec Tadej Pogačar. Bude oblačno až zataženo, místy i polojasno, odpoledne s bouřkami, meteorologové před nimi varují, teploty do 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Jak to vypadá s dopravou? Komplikace čekejte v Litvínově po nehodě nákladního vozu v Tržní ulici. A pozor si dejte taky mezi Lipčevsí a Želkovicemi na Lounsku na silnici 1/15. Pozor na mrtvou zvěř na vozovce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dvě minuty po půl sedmé posloucháte Český rozhlas Sever, možná vám začíná dovolená, možná se chystáte k moři a jestli se těšíte, jak se v moři ochladíte, tak moc ne. Teploty moří kolem Evropy jsou letos extrémně vysoké. V západním Středomoří teplota vody atakuje až 30 stupňů Celsia. Nejteplejší voda je teď v okolí Baleárů a Itálie. Takže to je jako kdybyste ze sauny šli do vířivky. Hezký den vám všem i s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Maria Rotrová, teď už Olga Blechová a Valdemar Matuška.

0: 10 minut po půl sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký pátek 17. července. Co přinese dnešní den? Jezero Chmelař v Úštěku obsadí Piráti a budou tady až do zítřka. Piráti, korzáři, bukaníři i krásné pirátky opět budou na pláži v Úštěku. Předvedou strhující bitvy na vodě i na soušti za použití repliky škuneru. Navštívit můžete historické tržiště, přístavní městečko, čeká vás pirátská diskotéka, rýžování, zlata, večerní bitva s ohni, ohňostroj a další. Dnes na zámku v krásném lese u Petrovic bude skvěle obsazený hudební festival. Vystoupí Argema, Barbar Punk, Black Sabáka, začíná se v 17 hodin. Mezi koncerty bude divadlo a v zámeckém parku bude k zhlédnutí i dřevosochání. Občerstvení je zajištěno a dokonce tam můžete i přespat ve vlastním stanu. Zajímavá výstava se dnes otevírá v Klášterci nad Ohří v galerii Kryt. Výstava se jmenuje D8 Ondřej Kepka. Jsou tu autorské fotografie herce, režiséra a fotografa Ondřeje Kepky. Výstava je připravená přímo pro Klášterec nad Ohří. Představí portréty významných hereckých osobností, fotografie českých i světových hor a reportážní záběry z ulic a městských zákutí. Tahle výstava potrvá do konce srpna. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 7:15 posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký dobrý den, hezké dobré ráno, do Boušovic na Touří se vydáme. Za chvilku, pokud bydlíte v Boušovicích na Touří, dobře poslouchejte a kontrolujte, jestli jsme zjistili o vašem městečku úplně všechno.
1: Počasí.
0: Teď aktuální informace o počasí. Na telefonu Jana Ehrtová z Českého hydrometeorologického ústavu. Hezký den.
2: Dobré ráno.
0: Tak jak to teď po ránu vypadá?
2: Tak v Ústeckém kraji máme velmi teplé ráno, teploty nám klesaly na 20 až 17 stupňů Celsia. Ta 20, tak ta byla v Teplicích, tam neklesla teplota pod 20,1 stupňů Celsia. Takže tam tropická noc, s tím, že i na těch ostatních území ty teploty velmi vysoko. Máme více oblačnosti, máme převážně nějaké oblačno a ty odrazy, které se aktuálně vyskytují na radaru, tak ty úplně nedopadají ty odrazy, takže srážek opravdu jenom minimálně, možná jenom kopisty zaznamenali 0,1 mm, takže aktuálně bez srážek v Ústeckém kraji.
0: Aktuálně a přes den?
2: Přes den bude nás přecházet studená fronta a vypadá to, že do Ústeckého kraje připutují jak přehánky, tak bouřky, ale zatím to teď vypadá, že shoda v modelech je, že by se to odehrávalo až v pozdějších odpoledních hodinách. Takže přes den více oblačnosti, ještě hodně teplo, dneska rozhodně do nějakých 29 stupňů Celsia, tam, kde by svítilo přechodně sluníčko, tak tam ta teplota může vyskočit i kolem 31 stupňů Celsia a někde v těch pozdějším odpolední večeru očekáváme, že by doputovaly tedy přehánky, anebo taky bouřky můžou být ojedinělé i silnějšího charakteru.
0: Takže ale zatím můžeme k vodě.
2: Zatím jo.
0: Dobře, díky moc a mějte se hezky. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 8 minut 7 posloucháte Český rozhlas Sever, teď to nabereme směr Bohušovice nad Ohří. Víte, že jsem tam byl snad jen jednou v životě? No, pozorně si poslechnu příběh od Eleny Škraňkové a určitě se tam vrátím.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: V roce 2007 oslavilo město Bohušovice nad Ohří na Litoměřicku výročí 950 let od první písemné zmínky. První statut města byl Bohušovicím udělen roku 1920, pak o něj skoro na 80 let přišli a znovu ho získali až v říjnu 1998. Důležitou roli v rozvoji obce sehrála stavba železnice z Prahy do Drážďan. Do Bohušovické stanice dorazil vlak poprvé 1. června 1850 a byla to tenkrát velká sláva. Také díky této dopravní cestě se pak mohl začít rozvíjet místní průmysl. V roce 1871 byl založen rolnický akciový cukrovar, později první severočeský akcijní pivovar, rolnické mlékařské družstvo a živnostensko-občanská záložna. V Bohušovicích nad Ohří najdete i několik zajímavých památek. Barokní kostel svatého Prokopa a Mikuláše je od roku 1958 kulturní památkou. Kostel byl na začátku 18. století postaven na místě původního kostela. S největší pravděpodobností jde o dílo významného litoměřického architekta Antonia Octavia Broča. Místní říkají, že Bohušovice jsou krásné v každém ročním období. I vy se můžete přesvědčit, že procházka kolem Ohře s výhledem na České středohoří má opravdu něco do sebe.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Za 7:04 vy jste s Českým rozhlasem Sever, hezké dobré ráno, v krásné Lípě dneska zastaví na náměstí pojízdná kancelář dopravního podniku Ústeckého kraje. Co nabídne, to se od nás dozvíte už za pár minut. Hezký den vám všem, nádherný pátek.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Ministerstvo financí dnes naposledy určí maximální cenu, za kterou můžou čerpací stanice prodávat benzín a naftu. V Krásné Lípě na Děčínsku dnes zastaví na náměstí pojízdná kancelář dopravního podniku Ústeckého kraje. Rychlost v Hejnické ulici v Liberci začne chytrý radar měřit až na podzim. Bude oblačno až zataženo, místy i polojasno, odpoledne s bouřkami a teplotou dnes do 28 stupňů. Hezké páteční ráno, zprávy a Jana Moravcová. Vláda nebude i přes eskalaci konfliktu na Blízkém východě pokračovat v regulaci cen pohonných hmot. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Maximální ceny bude ministerstvo financí určovat do konce tohoto týdne. Skončí i snížení spotřební daně na naftu. Podle Havlíčka je vláda připravená regulaci obnovit, pokud by ceny nafty a benzínu kvůli konfliktu stouply k 50 korunám za litr.
4: Poté bychom rovněž, ale i s ohledem na to, jak jednají okolní země, byli připraveni k tomu přistoupit. Ale neberte to teď tak, že 50 korun je to rozhodující. To, co mohu všem obyvatelům, občanům a firmám slíbit, že nenastane situace, aby Česká republika měla nejvyšší ceny energií ve střední Evropě, že to bude plus minus korespondovat s ostatními zeměmi.
3: Celé dopoledne bude možné v Krásné Lípě na Děčínsku zastihnout mobilní kancelář dopravního podniku Ústeckého kraje. Označená dodávka bude na Křinickém náměstí stát od 9. hodiny dopolední do 12. hodin. Lidé si v ní můžou dobít elektronické peněženky, koupit časové jízdenky nebo se dovědět o novinkách v dopravě, výlukách nebo jízdních řádech. Chytrý radar v liberecké Krásné Studánce začne měřit rychlost na podzim. Zařízení bude ve frekventované Hejnické ulici. Řidičům, kteří překročí maximální povolenou rychlost 50 km v hodině, bude rovnou posílat pokuty. V současnosti je v místě informativní radar. Ten město přesune do části Doubí, říká primátor Jaroslav Zámečník ze Starostů pro liberecký kraj.
5: Teď se bude během léta odstrojovat ten informativní radar, přijde do Puškinovy ulice. Já doufám, že ten ostrý provoz bude na podzim. Nejdřív bude zkušební provoz asi od září. Jeden měsíc vždycky bývá zkušební provoz.
3: Americké televize, které nevysílaly projev prezidenta Spojených států Donalda Trumpa živě, by podle něj měly přijít o licence. Trump to řekl už při samotné řeči v Bílém domě. Tu v hlavním vysílacím čase nepřenášely například stanice NBC a ABC. Novinářka stanice CNN Caitlin Collinsová vysvětlila, že projev neodvysílá živě kvůli Trumpovo předešlým falešným tvrzením o volbách. Ve své řeči americký prezident obvinil Čínu z největšího úniku volebních dat v historii, konkrétně před hlasováním v roce 2020. Čínská ambasáda ve Washingtonu jakékoliv vměšování do amerických voleb popřela.
2: Počasí.
3: Odpoledne meteorologové na severu Čech varují před bouřkami, kromě nich čekáme převážně oblačno nebo zataženo, místy i polojasno, teploty do 28, na horách do 23 stupňů, ráno a dopoledne ještě místy déšť.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Komplikace po nehodě nákladního vozu čekejte v Litvínově v Tržní ulici a s uzavírkou počítejte řidiči v Teplicích v ulici Josefa Václava Sládka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: 4 minuty po 7 posloucháte Český rozhlas Sever. Kdybyste náhodou o víkendu se nudili, mám pro vás činnost, která vás zabaví, počítejte motýly. Až do neděle se můžete podílet na sčítání motýlu v rámci projektu Motýlí půl hodina. Stačí být na jednom místě 30 minut a pozorovat. Můžete je počítat na zahradě, v parku nebo na louce. A jestli si nebudete jistí druhém, pak si stáhněte aplikaci iNaturalist, která vám může motýla určit. Já znám velmi dobře dva motýly, toho, co chytila Helena Vondráčková a mlá bledě vondrá křídílka a také motýla Emanuela. I nadále hezké ráno s písničkami, které nestárnou. Budou tu Bruntosauři a teď Alice Springs.
6: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem. No tak pusum.

0: U táboráku z Brontosaury, Růže z papíru na Českém rozhlasu Sever 10 minut po 7. Martina má svátek, všechno nejlepší. V tuto chvíli otevíráme dnešní kalendárium s Petrem Jungmanem.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pátek 17. července. Svátek má bojovná válečnice Martina. Máme jich tu slušnou posádku přes 180 tisíc. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Císařské mandáty proti růstu zločinnosti v pražských městech byly vyhlášeny v roce 1601, to je 425 let. Na třech náměstích vyrostly dokonce k odstrašení i šibenice. Krvavý konflikt ve Španělsku začal před 90 lety v roce 1936. Tříletá občanská válka se stala předehrou druhé světové války. Podle některých historiků posloužila jako výcvikový prostor Německa, Itálie a Sovětského svazu před vstupem do globálního konfliktu. Boeing 747 letu TVA 800 letící do Říma zmizel před 30 lety v roce 1996. Pouhých 12 minut po startu z Kennedyho letiště v New Yorku z monitorů. Explozi stroje způsobila konstrukční chyba a jiskra pod nádržemi s palivem. Na palubě zahynulo všech 230 osob. Historicky první hlasování o rozpuštění naší poslanecké sněmovny proběhlo před 10 lety. Bylo neúspěšné. Česká vláda před 2 lety rozhodla, že 2 nové jaderné bloky v Dukovanech na Třebíčsku má postavit jihokorejská firma KHNP za 400 miliard korun. Přičemž první reaktor by se měl začít stavět v roce 2029. A 45. narozeniny má dneska stand-up komička, zpěvačka a překladatelka Adela Elbl.
3: Oni prostě blondýny jsou obecně jako lepší a vždycky byly, jo.
2: Vám všem krásný pátek a skvělý víkend.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 3 minuty po čtvrt na 8. Posloucháte Český rozhlas Sever. Hokejová reprezentace teď trénuje v tomto týdnu v Chomutově, tedy hokejová repre do 20 let pod vedením nového trenéra Jana Tomajka. V jaké jsou kondici, to se od nás dozvíte za pár minut.
1: Počasí.
0: Venku v tuto chvíli už svítá, teploty 20 stupňů máme v Chomutově, 21 stupňů máme v tuto chvíli v Děčíně. Ta předpověď pro dnešní den bude převážně oblačno, zataženo lokálně až polojasno, odpoledne očekáváme četné přeháníky nebo bouřky, které mohou být i silné, nejvyšší teploty 29 stupňů.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Pěkný den a teď už za tou hokejovou reprezentací na jaře vybojoval s 18. bronz na mistrovství světa. Teď ho čeká další výzva. Hokejový trenér Jan Tomajko už začal práci u národního mužstva do 20 let, kde na pozici hlavního kouče vystřídal Patrika Augustu. Ten s mužstvem získal medaily na 3 šampionátech v řadě a zopakoval jeho úspěchy. Tak bude to obtížný úkol, ale doufejme, že to dá.
1: Samozřejmě, že to bude hodně těžké, ale tak jo, tak nebudeme se bát. Těšíme se všichni v tom trenérském týmu a je to pro nás obrovská výzva. Budeme se snažit, aby to dopadlo co nejlépe.
2: Usmál se Jan Tomajko. Na přípravném kempu v Chomutově se zžívá s týmem, ve kterém je několik jeho bývalých svěřenců z osmnáctky.
1: Chceme hlavně hráče poznat, chceme, aby oni poznali trošku nás. Měnili se trenéři, takže je to zase něco jiného. I když ten styl té hry bude vlastně skoro totožný, tak musíme se nějak poznat. Proto vlastně teďka máme 3 brankaře a 5 pětek, a aby jsme jich poznali co nejvíc. A hlavně, aby jsme poznali ty hráče, který jsme ještě třeba neměli v žádným tom soustředění a kteří vlastně v září zmizí do Kanady a pak už bychom vlastně skoro neviděli. A uvidíme v zápasech, uvidíme, jak se chovají v těch vypjatých chvílích.
2: To bude pro Tomajka důležitý ukazatel. Jeho předchůdce Patrik Augusta totiž kladl na dobrou týmovou chemii velký důraz.
1: Trénujeme docela hodně, 2x denně dvoufázový trénink, takže ona ta únava se nakupí a přece jenom, když ty hráči vidíte v těch nekomfortních situacích, tak vám to napoví víc. Kluci, co byli v 18, tak udělali neskutečný pokrok třeba od června do toho, celou tu sezónu a někteří se hodně zlepšili, takže to si myslím, že je taková, samozřejmě jedna věc jsou výsledky a druhá věc je ty hráče někam posunout.
2: Největší opory české hokejové dvacítky Benák, Poletín, Mrtka, Nestrašil, Čihař nebo Novotný v Chomutově chybí. Od trenéra dostali volno.
1: Protože někteří hráči končili později, někteří měli nějaký kempy teďka v Americe, takže mají tu přípravu takovou trošku jinou, ale měli by být na konci srpna, co máme vlastně týdenní turnaj ve Finsku, tak tam by prostě tady ti hráči měli být.
2: Po přípravném kempu v Chomutově čeká českou hokejovou dvacítku nabitý týden. V 6 dnech odehraje 4 zápasy, 2x ve Finsku a pak doma a venku se Švýcarskem. Z Chomutova David Kalvas, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Chomutovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 7:45 vy jste s Českým rozhlasem Sever. Rekonstrukce železniční stanice Nový Bor se zatím konat nebude. I tohle se dozvíte ve zprávách v 9:30 od Jany Moravcové. Dobré ráno.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ministerstvo financí dnes naposledy rozhodne o maximálních cenách pohonných hmot na následující víkend. Regulace skončí v neděli a od pondělí tak bude ceny určovat jenom trh. Skončí taky sleva na spotřební dani za naftu. Ministerstvo financí určovalo maximální ceny na každý den od dubna. Prasklý zvon z kostela svatého Petra a Pavla v Žitenicích na Litoměřicku čeká velká oprava. Dnes ho specializovaná firma snese z věže kostela a poté zamíří do rakouského Innsbrucku. Oprava bude stát přes 400 tisíc korun. Správa železnic zrušila projekční práce na připravovanou opravu železniční stanice Nový Bor. Vyplývá to z informací v registru smluv. Důvodem je nedostatek peněz ve Státním fondu dopravní infrastruktury. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyměnil prakticky celou vládu, včetně premiéra, údajně kvůli sporům s vedením armády. Proti jeho rozhodnutí protestovali tisíce lidí po celé Ukrajině. Podrobnosti uslyšíte ve zprávách 8 hodin. Čeští basketbalisté budou hrát proti Belgii a Norsku v předkvalifikační skupině o postup na mistrovství Evropy, které se uskuteční v roce 2029. Rozhodl o tom los. Po většinu dne čekáme oblačno až zataženo, místy polojasno, teploty do 28 stupňů, místy s deštěm a odpoledne meteorologové na severu varují před bouřkami.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 1/13 v obci Mlínice na Liberecku havarovala dvě osobní auta a v ulici Josefa Václava Sládka na Teplicku počítejte s uzavírkou kvůli pracím na silnici.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dvě minuty po půl osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Vždycky takhle po týdnu se před víkendem podíváme na to, jak je na tom kvalita přírodních vod ke koupání. Zatím se nic nezměnilo, stále je zhoršená ve třech přírodních koupalištích, a to v rybníku Chlumec, taky ve Varžově a také na jezerech Melař. Tam jsou zelené řasy. A jinak celkem pohoda, klídek, tak si užívejte letní dny, úvod a v pohodě s písničkami, které nestárnou. Za chvíli Václav Neckář, teď už Elání.

0: 9 minut po půl osmé, krásné léto s Českým rozhlasem Sever. My jsme včera byli na letních táborech dětských, v pořadu Dáme řeč. Dovolala se i kolegyně Renata Filipy, která jako malá bydlela ve stanu s podsadou a jedla z Ešusu a dnes na tábory jezdí jako vedoucí.
1: Já jsem na úplně tom nejlepším táboře na světě a to je bomba tábor a jsme v Kytlicích na Děčínsku, je tady prostě nádherně.
0: V kolik jste měli budíček?
1: Tak dneska jsme měli budíček výjimečně posunutý o půl hodiny, protože včera naše děti měly letníky, no takže jsme šli spát doopravdy velmi, velmi pozdě. Takže jsme stávali až v 8 a na snídaní se šlo v 8.30. No ale my vedoucí stáváme, jak to jde.
0: Kdo vám vaří? Jíte z Ešusu?
1: Ne, z Ešusu nejíme. My jsme tady právě v takovém krásném penzionku, kdy naše nejmenší děti spí právě na pokojíčkách, ty větší už spí na chatičkách a máme tady naši kuchařku Stáničku, která je vlastně zaměstnankyní toho penzionu a ta nám tady vaří samé dobroty.
0: Ty jsi jezdila jako holčička na tábory?
1: Jako holčička jsem jezdila, ano, já jsem chodila do turistického oddílu Kamarádi táborových ohňů. A to byly ještě takové ty klasické právě tábory, stany s podsadou, museli jsme si ten tábor postavit, jedli jsme z Ešusu, opravdu zuby jsme si myli v řece.
0: Měla jsi tam nějakou lásku?
1: Měla, neopětovanou.
0: Ty jsi zamilovala do vedoucího, co?
1: Ne. To jo, ano, zamilovala jsem se do vedoucího a nedopadlo to.
0: A dneska kempy, máte rádi kempy, jezdíte pod stan, kam se rádi vracíte, kde je ten nejlepší kemp u nás na severu Čech, nebo vůbec všeobecně, který kemp vás příjemně překvapil, co takový správný kemp má mít, jaké vybavení. Tak to všechno provedeme po 9. Už teď můžete napsat mail na damereč@rozhlas.cz. I nadále hezký den vám všem.

0: minuty před 7:45 posloucháte Český rozhlas Sever. U nás na severu Čech v našem kraji je důležité ukazovat na pozitivní změny. Vědci z Ústecké univerzity jako aktéra pozitivní změny v našem kraji ukázali a označili Martina Bareše. Vybrali si ho z jeho offroad safari. Proč, to se od nás dozvíte za chvíli.
1: Počasí.
0: Na severu Čech v tuto chvíli většinou oblačno, zataženo, teploty kolem 22 stupňů. Tato teplota je v Jirkově a také v Duchcově. Dnešní maximální teploty budou do 29 stupňů, bude oblačno, zataženo. Očekáváme i četné přeháníky nebo bouřky, a to později odpoledne. Bouřky mohou být doprovázeny přívalovým deštěm až kolem 30 mm a kroupami do 2 cm. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní, a teď nesnesu tvůj žár.

0: tvůj žár. 12 minut před 8 posloucháte Český rozhlas Sever. Kdo mění obraz Ústeckého kraje k lepšímu, ten si zaslouží velký potlesk. V projektu Mozaika proměn regionu poukazují věci ze dvou fakult Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně na jednotlivce i organizace, kteří se podílí na pozitivní změně. Postupné proměny se už před lety podařilo využít Martinu Barešovi se zážitkovou agenturou Offroad Safari. V terénních autech začal vozit lidi do míst, která se začínala měnit. Jako třeba hnědouhelný lom ČSA na Mostecku.
1: Aktérem Mozaiky proměn regionu Ústeckých vědců z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně je i Martin Bareš se svým Offroad Safari. Vy jste začal vozit lidi jako turisty do hnědouhelného dolu.
2: Já jsem ve skutečnosti začal spíš vozit turisty po Mostecku nejdřív okolo uhelných lomů a potom později jsem se opravdu dostal k tomu jezdit a průvodcovat na velkolomu ČSA.
1: Od posledního víkendu se do hnědouhelného lomu vlastně lidé, turisté dostanou sami.
2: Ano, je to opravdu pouze cesta lomem, přístupná pěším a cyklistům, ale je třeba počítat s tím, že samozřejmě ten terén je stále drsnější, stále jde o lom.
1: Teď už vás nebudou potřebovat?
2: Já dělám malinko něco jiného, já jedu na jižní část lomu, do toho dobývacího prostoru. A druhá věc je, že samozřejmě podstata té věci je ten výklad. Takže my tam těm hostům k té těžbě něco řekneme, k té historii té těžby samozřejmě mluvíme k té budoucnosti, protože víme, jak dál to bude pokračovat s tím jezerem do budoucna. Víme samozřejmě něco o té sukcesi a renaturizaci, takže je to o tom, že my tam na těch třech vyhlídkách strávíme prakticky 3 hodiny s výkladem.
1: Popisuje Martin Bareš. Ústecký kraj je vnímán jako průmyslová, zničená krajina. Je to i turistický ráj?
2: Historicky to turistický ráj byl, protože jsme v lázeňském trojúhelníku, Teplice, Karlovy Vary, Mariánky. A už se to zase stává zpátky turistickou oblastí. Většina hostů přijede s těma kliše prostě mrtvých lesů a měsíčních krajin. Mrtvý lesy nemáme už nějakých skoro 30 let. A měsíční krajinu už máme jenom v těch posledních 4 povrchových lomech. A z té měsíční krajiny se teda stává ta turistická atraktivita.
3: Jak víme, naše maminky v jejich věku už mají úplně všechno, tak jsem přemýšlela, co jí dát, takže to byl zážitek. A bylo to teda zážitek v podobě cesty Českým středohořím, zároveň s ryžováním českých granátů.
1: Vypráví partnerka Martina Bareše Linda Dočkalová.
3: Byly tam i jisté sympatie. Takže jsme zakončili náš den s Martinem tím, že jsme pak spolu mluvili asi hodinu a pak následně teda už jsme spolu zůstali.
1: Na dalším výletu už navíc byla v pozici řidičky terénního auta. Z Mostecka Robin Rerich, Český rozhlas.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Pěkný den s českým rozhlasem Sever. Stát dnes naposledy určí cenový strop na benzín a naftu na následující víkend. I tohle se dozvíte ve zprávách v celou. A teď jeden ráj pro vás. Páteční ranní ráj v podobě kapely Argema. Tohle je

0: Český rozhlas Sever vás zve na 9. ročník festivalu lidových a dechových kapel v Kadani. V neděli 19. července od 13 hodin ožije zahrada františkánského kláštera. Zahraje budějická kapela, veselí muzikanti z Podkrušnohoří a moravští muzikanti. Těšíme se na vás v Kadani v neděli ve 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Ministerstvo financí dnes naposledy určí maximální cenu, za kterou můžou čerpací stanice prodávat benzín a naftu. Okresní soud v Děčíně by měl vynést rozsudek v případu údajného dotačního podvodu v Jetřichovicích. Udržovat výšku hladiny velkých jezer na Mostecku a Ústecku pomáhá dopouštění důlní vodou. Dnes bude oblačno až zataženo, místy polojasno, odpoledne meteorologové varují před bouřkami, teploty do 28 stupňů. Krásné páteční ráno. Zprávy a Jana Moravcová. Stát dnes naposledy určí cenový strop na benzín a naftu na následující víkend. Od pondělí tak bude ceny určovat jenom trh. Skončí zároveň sleva na spotřební dani za naftu. Ministerstvo financí určovalo maximální ceny na každý den od dubna. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO se ale už ceny ropy na světových trzích stabilizovaly. Zároveň dodala, že ministerstvo bude ceny paliv i marže prodejců dál monitorovat. Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu dramatické zvýšení cen neočekává. Podle něj ale kvůli návratu spotřební daně na původní výši, například nafta, určitě zdraží. V kauze údajného dotačního podvodu v Jetřichovicích na Děčínsku by měl dnes okresní soud v Děčíně vynést rozsudek. Státní zástupce obžaloval obec samotnou i nezávislého starostu Marka Kny. Jde o dotaci ve výši zhruba 1,5 milionu korun na opravy cesty zdevastované těžkou technikou při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko. Státní zástupce je viní z neoprávněného čerpání dotací na vybudování cesty, která měla údajně sloužit jako evakuační komunikace při požáru. Starosta vinu odmítá. Vysoké letní teploty a dlouhodobé sucho má za příčinu odpařování vody z přehrad a jezer. Většímu poklesu hladiny jezera Most brání jeho dopouštění důlní vodou. Státní podnik Diamo už letos zaplatil za doplňování vody 6 milionů korun. Pokračuje mluvčí Diana Hana Wolfová.
3: Současná hladina je 6 cm pod kotou provozní hladiny. Ta je 199 metrů nad mořem. Přes letošní velmi suché jarní a letní měsíce se ale pohybujeme v rozmezích doporučeného kolísání. To je asi plus minus 10 cm.
2: Podobná situace je podle Wolfové taky na jezeře Milada na Ústecku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyměnil prakticky celou vládu, včetně premiéra, údajně kvůli sporům s vedením armády. Proti jeho rozhodnutí protestovali tisíce lidí po celé Ukrajině. V exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas ho kritizoval i starosta Kyjeva Vitalij Kličko.
4: Řekl, že prezident svůj krok dostatečně nevysvětlil.
5: Komunikace se společností je velmi důležitá. Vláda byla změněna bez komunikace a bez objasnění důvodů. Společnost má teď mnoho otázek. Její jednota je přitom kriticky důležitá.
4: Matěj Kolář, Český rozhlas.
2: Celý rozhovor s Vitalijem Kličkem se můžete poslechnout po 12:30 na Českém rozhlase Plus.
1: Počasí.
2: Počasí pro dnešek oblačno až zataženo, místy polojasno, místy taky s deštěm, odpoledne s bouřkami, před nimi meteorologové varují a teploty naměříme dnes do 28, na horách do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Nehoda dvou osobních aut aktuálně komplikuje provoz na silnici 1/13 nedaleko Nové Vsi na Liberecku v obci Mlínice a komplikace po nehodě nákladního vozu očekávejte v Tržní ulici v Litvínově. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 8 posloucháte Český rozhlas Sever, máme ráno, vždycky po ránu samozřejmě polkneme prášky, třeba na štítnou žlázu, to jsou pilulky, které musíte brát po celý život, pokud se štítnou žlázou máte problém. Jak se onemocnění štítné žlázy pozná, to vám prozradí dnešní host po 11. dopolední, do studia přijde paní doktorka Milena Budíková, probereme zvýšenou a sníženou funkci, strumu, uzlíky na štítné žlázy a žláze a záněty. Já popřeji hodně zdraví a teď jsou tu písničky, které nestárnou, budou tu Pavel Bobek a Buty.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: fobie, jak žil bych rád.
1: 8:10 posloucháte Český rozhlas Sever. Máte z něčeho fobie, třeba z pavouků, z hadů? No, co v učebnicích nebylo, najdeme vzácné fobie, které určitě nemáte. Našel je Martin Písařík.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že existuje fobie z klaunů, papeže nebo piva? Strach může mít člověk z leda z čeho. Nejobvyklejšími spouštěči jsou například pavouci, hadi nebo uzavřené prostory. I mezi fobiemi však najdeme několik neobvyklých kuriozit, třeba koulrfobii, což je strach z klaunů. Ti mají diváky primárně rozesmát, ovšem v někom pohled na zmalovanou tvář vyvolává úzkost. Obává se totiž masky jako takové a neznámého obličeje pod ní. Dalším příkladem je papafobie. Úzkost, paniku a strach pociťují lidé, kteří se dozvědí, že do jejich města nebo vesnice má přicestovat hlava katolické církve. Novinkou posledních let je nomofobie, neboli obava ze ztráty mobilního telefonu. Zejména ve vyspělých zemích je celkem velké procento lidí, kteří si na mobil natolik zvykli, že bez něj prostě nemůžou být. Strach z přerušení kontaktu s rodinou a přáteli a celkové odtržení od okolního světa je pro ně extrémně nepříjemný. A na závěr opravdová lahůdka. Hypopoto monstro sesky pedaliofobie. Kdo z vás tipuje, že je to hrůza z krkolomných a sáhodlouhých slov, ten se trefil.
2: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Čtvrt na devět posloucháte Český rozhlas Sever. Zacvičíme si jogu? Ano, ale pozor, zacvičíme si jogu pro pandy červené. Každý čtvrtek si můžete zacvičit v zoologické zahradě v Liberci a podpoříte tím taky dobrou věc. Podrobnosti o celé akci pro vás máme za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o dnešním počasí. Radarové snímky ukazují, že je to bez deště, teploty. 22 stupňů máme v Rumburku, 23 stupňů máme v Mostě. Dnešní maxima 29 stupňů, bude zataženo oblačno. Ráno očekáváme místy déšť, odpoledne přeháňky nebo bouřky, které mohou být doprovázeny přívalovým deštěm. Klidný den.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever,

0: Pěkný den, posloucháte Český rozhlas Sever, 11 minut do půl deváté zbývá. Myslíte, že pandy červené umí i cvičit jogu? To ne, ale vy můžete cvičit jogu pro pandy červené. To si můžete vyzkoušet na lekcích jogy v liberecké zoologické zahradě. Zakoupením vstupenky přispějete mezinárodní společnosti Red Panda Network, která se dlouhodobě věnuje ochraně pand červených v jejich přirozeném prostředí. Lekce v zoo se konají každý čtvrtek.
1: Je půl osmé ráno a před hlavním vchodem liberecké zoo se shromažďují lidé. Všichni si přinesli jogové podložky.
2: Já vítám do dnešní lekce jogy pro červené pandy. Jmenuji se Dorka Gramlicová a jsem v zoologické zahradě zooložkou se specializací na šelmy a malé savce.
3: To, že bychom mohli červené pandy podpořit skrz pohyb, je inspirace, která přišla přímo od organizace Red Panda Network. Tím pádem bychom mohli veřejnosti nabídnout, že si můžou k nám do areálu přijít zacvičit jogu.
1: Jogové lekce tady vede Dorota Gramlicová, což je současně zooložka, ale taky jogová lektorka.
2: Odkročím levou nohou dozadu, celé tělo je zpevněné, vytahuju se za těma rukama co nejvíc dopředu.
1: Já jsem si s vámi v zoologické zahradě taky zacvičila a tahle lekce byla zaměřená na veškeré jogové pozice až na bojovníky. Proč?
3: V každé lekci hovoříme o nějakém tématu, které souvisí s červenými pandami. Červené pandy svým areálem zasahují na území několika

0: Platba 7 euro, což je symbolických 7 stromů vysazených v domovském prostředí červených pand. Pak už stačí jenom vzít podložku a přijít do zoo.
1: Já vám všem moc děkuju, že jste si přišli zacvičit pro červené pandy. Namaste.
2: Jogové lekce se budou konat každý čtvrtek do konce srpna. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 6 minut půl devátá, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Hezký den, silničáři dnes v České Lípě čistí Bulharskou ulici. I tohle se dozvíte od Jany Moravcové ve zprávách v půl. I nadále příjemný den, hezké vstávání všem.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Ústí nad Labem dá přes 80 tisíc korun na opravu nafukovací haly pro beach volejbal. Spolek Beach Arena Ústí má od města v pronájmu už 7. sezónu. Opravy se týkají hlavní plachty a dalších krycích vrstev, které se při každoroční demontáži opotřebovávají. Silničáři dnes v České Lípě čistí Bulharskou ulici. Proto je tam dočasně zákaz zastavení. Čistit budou úsek od vjezdu z Kozákovy ulice po hlavní nádraží. Zákaz zastavení potrvá do zítřka, v případě deště do neděle. Výkonná rada ODS bude dnes schvalovat kandidátky do podzimních komunálních voleb. Jedním z témat bude i kandidatura Filipa Dvořáka na Praze 1. Podle předsednictva strany totiž dostatečně nevyjasnil otázky kolem svých majetkových poměrů. Evropská komise má dnes představit revizi systému emisních povolenek pro průmyslové podniky. Cílem je skloubit klimatické cíle s posílením konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Předposlední zápas v přípravě na novou sezónu šance ligy fotbalisté Sparty výsledkově nezvládli. Na soustředění v Rakousku svěřenci dánského trenéra Priského prohráli 0-1 s polskou Jagiellonií Bělostok. Nový ročník šance ligy začne příští víkend. Dnešek bude převážně oblačný až zatažený, místy polojasný, odpoledne s bouřkami, teplotou do 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Komplikace aktuálně, čekejte v Ústí nad Labem, voláte nám ze silnice 1/62.
2: Výstavní ulici, když se sjede z Mariánského mostu směrem do centra, tak je tam světelná křižovatka u viaduktu a v té křižovatce se srazily dvě auta, a to je osobák s vozíkem a blokuje tam jakoby výjezd z centra na nábřeží, jsou tam fronty.
0: Tak se obrňte trpělivostí, jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál. Krásné ráno s námi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 8:55, posloucháte Český rozhlas Sever. Vypadá to, že už máme zbraň proti nejvražednějšímu zvířeti na světě, tím je komár, díky tomu, že přenáší různé nemoce. Dva francouzští inženýři vyvinuli dron o hmotnosti pouhých 40 gramů, který dokáže hubit komáry přímo za letu. No, to jsem na to zvědavý, až budete na chatě, tak už nebudete pálit různé ty svíčky, ale vypustíte dron proti komárům. Hezký den vám všem, dobré ráno na severu Čech, v tuto chvíli písničky, které nestárnou, bude tu Karel Gott a tohle je Jirka Korn.

0: První ranní káva je za námi, hezký den s Českým rozhlasem Sever je 17. července, co přinese dnešní den. Jezero Chmelař v Úštěku obsadí Piráti a budou tady až do zítřka. Piráti, korzáři, bukanýři i krásné pirátky opět budou na pláži v Úštěku, předvedou strhující bitvy na vodě i na souši. Za použití repliky škuneru navštívit budete moc historické tržiště, přístavní městečko. Čeká vás pirátská diskotéka, rýžování, zlata, večerní bitva s ohni, ohňostroj a mnoho dalšího. Na zámku v krásném lese u Petrovic dnes bude skvěle obsazený hudební festival, na něm vystoupí kapely Argema, Barbar Punk a Black Sabáka. Začíná se v 17 hodin, mezi kapelami bude divadlo a v zámeckém parku bude dřevosuchání, samozřejmě občerstvení a můžete na místě v zámeckém parku v krásném lese i přespat ve vlastním stanu. Zajímavá výstava se dnes otevírá v Klášterci nad Ohří v galerii Kryt. Výstava se jmenuje The Eight Ondřej Kepka. Jsou to autorské fotografie herce, režiséra a fotografa je Ondřeje Kepky. Výstava je připravená přímo pro Klášterec nad Ohří, představí portréty významných hereckých osobností, fotografie českých i světových hor a reportážní záběry z ulic a městských zákoutí. Tahle výstava v Klášterci bude až do konce srpna. Hezký den!
1: Český rozhlas Sever

0: před 8:45, Český rozhlas Sever, s vámi za chvilku se vydáme k jezeru Most. Sem vtékají důlní vody. V době sucha a vysokých teplot pomáhají udržovat výšší hladiny v požadovaném rozmezí. Podrobnosti pro vás máme za chvíli.
1: Počasí.
0: Něco o počasí, teplota nám stoupá, aktuálně 22 stupňů. Máme v Litvínově 23 stupňů v Lovosicích, dnešní maxima budou 29, bude zataženo. Očekáváme i četné přeháňky nebo bouřky, které mohou být silné, teploty 29, jinak v bouřkách přívalový déšť až 30 mm, kroupy do 2 cm. Klidný den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hezký den s Českým rozhlasem Sever, krásný pátek vám všem. Určitě někteří z vás už míří k vodě. Vysoké letní teploty, déle trvající sucho mají za následek rychlejší odpařování vody z velkých vodních nádrží. Například hladina jezera Most je 6 cm pod normálem. Většímu poklesu brání důlní vody, které do jezera vtékají. Kamencové jezero u Chomutova museli letos vodou z Ohře dopouštět už dvakrát. Situaci nezlepšují při bouřkách ani přívalové deště.
1: Jsem na pláži jezera Most. Už teď dopoledne jsou tady stovky lidí. Podle měření státního podniku Diamo dosahuje hladina přibližně 5 cm pod normál. Do jezera stále dotéká voda z důlních vod. Při vysokých teplotách a déle trvajícím suchu to ale stejně nestačí.
2: Současná hladina je 6 cm pod kotou provozní hladiny. Ta je 199 metrů nad mořem. Přes letošní velmi suché jarní a letní měsíce se ale pohybujeme v rozmezích doporučeného kolísání podle manipulačního řádu vodního díla. To je asi plus minus 10 cm kolem kóty 199.
1: Řekla mi mluvčí státního podniku Diamo Hana Wolfová. Diamo je vlastníkem jezera a na starosti má proto jeho dopouštění.
2: V současné době dopouštíme důlní vodou, kterou čerpáme z jámy MR1 dolu Kohynor. Provozní náklady vycházejí asi 10 korun za metr krychlový vody. Za první pololetí letošního roku jsme takto dopustili celkem 600 tisíc metrů krychlových vody.
1: Státní podnik tak zatím v letošním roce za dopouštění jezera Most zaplatil 6 milionů korun. Hladinu tam sleduje i vedení města. Důvod vysvětluje primátor Marek Hrvol z Hnutí pro Most.
3: Je tam i dle výrobce vlastně těch mol doporučená samozřejmě dodržovaná ta kóta té hladiny a tuším, že když je to přes 20 cm minus, tak už víceméně hrozí deformace těch mol.
1: Dopouštět vodu bylo letos nutné i do Kamencového jezera v Chomutově, říká náměstek primátora Martin Bocian z Hnutí Nový Sever.
4: V dubnu to bylo nějakých 23 tisíc metrů krychlových, asi za 80 až 90 tisíc korun. V květnu asi 31 tisíc metrů krychlových za zhruba 110 tisíc, takže celkově to bylo nějakých 195 tisíc korun.
1: Teď v Chomutově dopouštění vody z řeky Ohře neplánují. Další jezero v kraji, Milada na Ústecku, podle státního podniku Diamo také doplňují důlní vody. I tam se daří udržovat hladinu v požadovaném rozmezí. Jan Beneš, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

8 minut, 9 hodina, vy jste s Českým rozhlasem Sever, počasí nám dá dneska zase zabrat, odpoledne dorazí silné bouřky, varování pro vás máme ve zprávách celou a po 9 hodině dáme řeč dnešní téma kempování, stanování, budeme hledat ty nejlepší kempy, krásný den vám všem.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Do Česka odpoledne dorazí silné bouřky, na části území hrozí silná zátěž teplem. Okresní soud v Děčíně by měl vynést rozsudek v případu údajného dotačního podvodu. Obviněný je starosta Jetřichovic a samotná obec. Oprava nafukovací haly pro plážový volejbal v Ústí nad Labem bude město stát 82 tisíc korun. Dnes čekáme na severu oblačno, až zataženo, místy polojasno, odpoledne s bouřkami a teplotou do 28 stupňů. Pěkné páteční dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. V Česku se odpoledne objeví silné bouřky. Výstraha meteorologů platí pro celé území až do půlnoci. Bouřky může doprovázet přívalový déšť s úhrny kolem 40 mm s menšími kroupami. Může taky foukat vítr o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Český hydrometeorologický ústav zároveň varuje před silnou zátěží teplem. To se od rána týká Moravy, Ostravska a taky Polabí. Lidé v těchto oblastech by si měli hlídat pitný režim a v největším horku by se měly vyhnout fyzické zátěži. V kauze údajného dotačního podvodu v Jetřichovicích na Děčínsku by měl dnes dopoledne okresní soud v Děčíně vynést rozsudek. Státní zástupce obžaloval obec samotnou i nezávislého starostu Marka Kny. Jde o dotaci ve výši zhruba 1,5 milionu korun na opravy cesty zdevastované těžkou technikou, a to při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022.
2: Státní zástupce je viní z neoprávněného čerpání dotací na vybudování cesty, která měla údajně sloužit jako evakuační komunikace při požáru. Starosta vinu odmítá. Podle státního zástupce Lukáše Otipky uvedla obec v žádosti, že se cesta poničila při evakuaci obyvatel, a to nebyla pravda. Otipka prohlásil, že byla cesta opravována z jiných důvodů než kvůli požáru. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: Ústí nad Labem dá na opravu nafukovací haly pro beach volejbal 82 tisíc korun. Spolek Beach Arena Ústí má od města v pronájmu už sedmou sezónu. Opravy se týkají hlavní plachty a dalších krycích vrstev, které se při každoroční montáži a demontáži opotřebovávají, říká nezařazený radní Pavel Tošovský.
3: Ta beach volejbalová škola je velmi důležitá, zajišťuje sportovní přípravu pro více než 100 dětí. Ten areál slouží k pořádání krajských i celostátních soutěží a je od počátku velmi, velmi důležitá a velmi frekventovaná.
0: Maximální povolené ceny pohonných hmot dnes znovu porostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Naftu můžou čerpací stanice prodávat až za 41 korun a 18 haléřů za litr, to je o korunu a 6 haléřů víc než včera. Litr benzínu může oproti čtvrtku zdražit o 63 haléřů na 42 korun a 84 haléřů. Ceny pohonných hmot bude stát regulovat už jen do konce tohoto týdne.
1: Počasí.
0: Po většinu dne bude na severu oblačno až zataženo, místy polojasno, odpoledne s bouřkami, meteorologové před nimi varují, mohou být i silné. Nejvyšší denní teploty dnes do 28 stupňů. Stav řeky Labe dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem, hladina měla 131 cm, průtok byl 85 metrů krychlových za sekundu, předpověď 125 cm a tendence setrvalý stav. Zajištěný vodní stav Ústí dnes 130 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehoda nákladního vozu komplikuje provoz ve Šturzově ulici ve Varnsdorfu na Děčínsku a zdržení do 10 minut. Čekejte aktuálně na D8 mezi Petrovicemi a Knínicemi ve směru na Ústí. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál. Krásný pátek s námi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po deváté posloucháte Český rozhlas Sever, jdeme pod stan, jdeme do kempu, jezdíte pod stany, kam jezdíte nejradši, kde je nejlepší kemp, co všechno kemp musí mít, abyste byli spokojeni. Jani, ty jezdíš pod stan?
0: No, já mám radši, abych se přiznala, chatičky, ale tak jo. Zažila jsem kempování ve stanu přímo.
4: A do chatiček, do kempu?
0: No radši do chatiček a konkrétní kempy, jestli tě to zajímá,
4: ano.
0: Tak tady na severu můj a vlastně úplně nejoblíbenější kemp je autokemp pod Císařem v Ostrově u Tise. Krásný místo doporučuju a zároveň jezdíme s rodinou pravidelně do autokempu Kačer, to
4: ano.
0: Jsou střední Čechy, nádherná pískovna vedle toho. A potom mám ráda kemp Zrcadlová koza. To je na jezeře, je tam takový ten ruční přívoz.
4: Ano.
0: Takže spousta zážitků, je to čistý kemp, moc pěkný, mají tam kozičky, to by se ti líbilo.
4: Hezky.
0: A docházkovou vzdáleností je tam Dlaskův statek, takže
4: přijdete
0: si tam na všechno.
4: Je, tak hezký, tak Ostrov, to je nádherné místo, tam probíhají oslavy, svatby, narozeniny, takže je to opravdu perfektní místo.
0: Ano.
4: Ano, a vy zavolejte 475-212-212, dáme řeč a dáme i písničky, které nestárnou. Za chvíli Valdemar Matuška, teď i Darina Rolincová.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Krásný den s Českým rozhlasem Sever, jdeme do kempu. Já jsem milovníkem stanování, nebo celá rodina, máme komplet výbavu do kempu, máme snad všechno, stan, madrace, stolek, židličky, ledničku, jsme prostě kempeři. I když přiznám, naposledy jsme byli pod stanem předloni a ani letos to nevypadá, že se pod stan dostaneme. Naštěstí dcery jako ve svém věku rádi jezdí pod stan a milují to. Jsme takový outdooroví nadšenci. Horská turistika, kempování, to je oblíbená aktivita nás Čechů. Zájem o ně mezi lidmi roste, to se projevuje na tržbách výrobců a obchodníků, kteří outdoorové vybavení nabízejí. Potvrzují to i firmy, které Český rozhlas oslovil. Redaktor Vít Andrle mluvil na výstavě stanů v pražských Letňanech se zástupce i obchodníků i se zákazníky.
1: Před pár lety jsem si tady koupil batoh a ten mi vydržel opravdu hodně dlouho, ale už se rozbil.
2: Na výstavu se vydal nakupovat i 18-letý Antonín.
1: Tak jsem se přišel vybrat znovu, aby byl hodný jak na učení, tak i na turistiku.
2: Výstavu mě prochází Zbyšek Pochylý, který má ve společnosti 4Camping na starosti marketing a právě společnost 4Camping tuto výstavu organizuje.
3: Snažíme přizpůsobit té poptávce a toho, co českého zákazníka zajímá, takže tady určitě české firmy jsou ve větším zastoupení.
2: Máte pocit, že Češi o to outdoorové vybavení mají stále velký zájem?
3: Určitě ano, já si myslím, že český zákazník vlastně je určitě specifický tím, že u nás trend outdooru, trampáctví, kempování a vlastně všeho ostatního je určitě velký a už dlouholetý. My vidíme, že na 4Camping se nám daří, co se týče i českých firm, většina z nich u nás roste.
2: Potvrzuje to například výrobce outdoorového vybavení Husky.cz, kterému stoupají tržby stabilně už od období pandemie koronaviru. Právě tehdy se kvůli uzavření vnitřních sportovišť vydali Češi víc do přírody. V posledních letech se daří i společnosti Decathlon, která se zaměřuje na sportovní zboží. Největší zájem je podle mluvčího Decathlonu Josefa Holíka hlavně o klasické turistické vybavení, jako jsou batohy nebo stany.
4: U nás jsou rozhodně evergreenem z hlediska popularity rodinné stany pro 4 až 8 osob s různým rozložením ložnic. Na žebříčku oblíbenosti ale meziročně výrazně skáčou autostany. Co se týká malých stanů, tak ty se prodávají v podstatě meziročně stabilně stejně.
2: Nákupčí pro kemping ve společnosti Husky.cz Michal Šálený doplňuje, že prodeje rostou i u outdoorového oblečení,
5: které se stále více prolíná s běžnou módou a můžeme vidět, že dneska funkční oblečení již není pouze do sportovců, ale stává se taky součástí každodenního šatníku.
2: Podle Michala Šáleného si zákazníci stále častěji kupují také věci pro náročnější turistiku. O vysokohorské túry, orientační běhy a další náročnější sporty v přírodě je v Česku značný zájem i podle předsedy České asociace extrémních sportů Marka Hajka. Ten dodává, že lidi pak dávají přednost kvalitnímu vybavení.
6: To znamená, že my registrujeme to, že se tahle skupina vlastně zaměřuje na to, aby měla kvalitní věci, vybavení, materiály, které jim i déle vydrží, takže je nepotřebuje obměňovat třeba každý rok.
2: Zákazníci taky chtějí, aby bylo vybavení pro turistiku co nejlehčí a čeští výrobci jim vycházejí vstříc. Pokračuje Zbyšek Pochylý ze společnosti 4Camping.
3: Těm, kterým se opravdu daří, tak na to určitě reagují. I ve vlastní výrobě se snažíme reagovat pochopitelně na některý tady z těch požadavků. Testujeme a zkoušíme kilty, což jsou jenom spacáky vlastně bez zad, nebo vlastně ultralightové karimatky, které se prostě dají zbalit do úplně malinkatýho balíčku, neváží skoro nic, ale přitom poskytují velký komfort.
2: Turistika je v Česku stále nejoblíbenější sportovní aktivitou. Ukázal to průzkum společnosti Multisport Benefit z konce loňského roku mezi téměř 1900 respondentů. Na procházku do hor nebo do přírody vyráží skoro polovina Čechů. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: A teď je to na vás. Kde je ten nejlepší kemp? Nejen u nás na severu Čech. Co takový kemp musí mít, abyste tam byli spokojeni? A jezdíte pod stan? Stanujete? Tak volejte 475 212 212, dáme řeč, nebo napište mail na dáme reč zavináč rozhlas.cz.

0: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: Češi holdují kempování, stanování a já jsem moc zvědavý, jestli někdy pod stanem byl oblíbený herec Pepa Dvořák, který je na telefonu. Hezký den, Pepo, dobrý den.
2: Hluboká poklada, Mauste, jak se máte?
1: Já se mám dobře, já doufám, že vy taky v létě.
2: My senzace.
1: Samozřejmě víme, že jste aktivní chalupář, ale já si vás nedovedu představit pod stanem. Byl jste někdy pod stanem?
2: Čiže, nedovedete si představit, a co dělali kluci asi v tom školním věku?
1: A už nám to vypadlo, tak to je škoda, my se zkusíme s Pepou Dvořákem spojit za okamžik, snad se to povede. I vy můžete zavolat 475 212 212, dáme řeč.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři, máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na vazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tak s Pepou Dvořákem se nám podařilo znovu spojit, snad už je na telefonu. Hezký den, Pepo.
1: Poklona, já taky nemůžu mít nic normálně, ano, to je hrozný.
0: Ale už jsme zase tak. Tak jako mladý kluk jste jezdil pod stan?
1: Jasně. Jasně, no přeci není možný, jako že bych jel do hotelu, nebo byl jsem u dědečka, u babičky, tam jsem jezdil.

0: klasický no. Ačko, pro dva, pro tři.
1: Dokonce první stan, který jsme měli, protože jsme nesehnali žádný stan,
0: ano.
1: Tak jsem vymodlil na mamince dvě deky a jeli jsme z Kadaně na Ohři do Boče. Tam byl takový divoká Ohře,
0: ano.
1: Se nám zdálo teda, a tam jsme sešili ty deky dohromady a potom jsme tří spali.
0: No a to jsou teda ty raná klukovská léta. Kdy jste byl pod stanem naposledy?
1: Tak to už je hodně dlouho teda. To už je hodně dlouho. Ale fakt jsme toho hodně sjezdili. Sjezdili jsme na Slovensku, jsme byli na Hronu s loděma, jo, jezdili jsme Sázavu, jezdili jsme Lužnici pravidelně. Já mám takovou výhodu, že si tu vodu sjedu naplno. A my jsme ji jednou jeli dvakrát, sjeli jsme si tu Lužnici až dolů a zdálo se nám málo, tak jsme si lodě poslali zase vlakem zpátky a jeli jsme to po druhý a já jsem to jel jako novou řeku, já to nepoznával už zase.
0: Hezky.
1: Protože večer jsme museli navštívit místní restaurant s kytarama, hrálo se, zpívalo se, že jo, ráno se letělo honem sehnat někde nějakou snídani. Ježiš, to byla senzace, to byla nádhera. Teda, jestli něco závidím mladým, tak sednout na loď a jet, to je prýma.
0: No a měl jste třeba i nějakou filmovou nebo televizní roli, že jste třeba točili pod stanem nebo u stanu?
1: Ne, tomu jsem se nedostal a to mě docela mrzí, protože já byl úplně a všichni mý kamarádi nadšený, protože od toho zase, když se vracím do toho věku školního, tak nám se dostali do rukou časopisy Junák, no, a teď jsme záviděli děsně, jak, protože tam byly popisované tábory a jak oni si sami dělali podsady ke stanům a jak měli ráno srazy a lítali a večer měli bojovky, hry. Jsme říkali, ježišmarja. Tak jsme se to snažili nějak dohnat, nahradit si to. Nevím, jestli se jenom nám to dařilo úplně, ale byli jsme šťastní.
0: No tak hezký. Tak já vám děkuji za tyhle vzpomínky a pozdravíme se po Vodácku. Ahoj!
1: No ahoj, to je jasný, Ježíš Maria, ať se mají všichni dobře na vodě, ať jim neprší, díky. Ať se mají krásně.
0: Mějte se hezky, naschledanou.
1: Ale zdravím Ústí, mějte se krásně, naschle.
0: Tolik Pepa Dvořák na Českém rozhlasu Sever, i vy zavolejte 475 212 212, dáme řeč, kdy jste byli naposledy pod stanem a jak se vám líbí v českých kempech.
2: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem. We'll be right back.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Dneska probíráme stanování, kempování, tak hledáme ty nejlepší kempy. Já se musím přiznat, my jsme snad v kempu v Čechách nebyli, stanovali jsme v Itálii, ve Francii, v Holandsku, ve Švýcarsku, protože je to celově přístupný, proto poznávání těchto zemích, samozřejmě kvalita kempu je v těchto zemích špičková. Vždycky jsme byli v kempu, kde byl bazén, v několika kempech, dokonce u každého stanovacího místa byla klasická lednička, co je nejdůležitější, čisté toalety, sprchy a hlavně stanovací místa byla na trávě a ne na nějakém štěrku. Pojďme na další telefonát. Paní Hana z Mostu je na telefonu. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Vy jezdíte pod stan?
1: No, tak teďka už jsem v letech, jako už jsem přes 70, tak teďka já už nemám ani s kým pod tím stanem, ale byla jsem ještě jako chtěla jsem mluvit o kempech. Hmm. Byla jsem před třema rokama ve Starý Olešce. Tam to bylo překrásný. Byla jsem s mladýma. Oni spali ve stanech, oni jezdili stanovat a mě teda vždycky zajistili tam chatku, protože do toho stanu už prostě znáte to, jak stala se ze stana takový. Ale leta letoucí, když jsem ještě měla manžela, jsme jezdili na Velký Dářko. To už byla, začínali jsme naší svatební cestou pod stan. A jezdili jsme tam teda 20 let, no a potom zemřel, ale bylo to překrásný, jsou to moje nejkrásnější dovolený pod stanem. Pak jsem teda chtěla ještě říct, že kemp na Ježíškamencové jezero je nádherný. Já tam taky jsem byla s mladýma, oni zase byli ve stanu, já v chatce, ale bylo to překrásný, tak je to hezky vybavený, je to krásný, čistý. Dneska už ty kempy jsou opravdu takový o něčem jiném. Je to daný dobou, je jasný, doba postupuje, že jo, a tak. Ale my jsme byli úplně nadmíru vždycky spokojený pod tím stanem. Opravdu nejkrásnější dovolená. Vyměnila bych, kdyby někdo přišel dneska do hotelu nebo pod stan, ještě dneska si vyberu asi stan.
0: Jasně, jasně. No a řekněte mi, co je pro vás nejdůležitější, aby v tom kempu bylo?
1: No tak voda, aby tam byla, ano. Že jo, kuchyňka, jídelná, protože i když jsme si taky někdy vařili, ale do jídelny jsme taky zacházeli, protože když dovolená, tak dovolená, že jo, bez vaření. I když říkám, my jsme si vařili taky pod stanem, vždycky nás jezdilo víc jako z rodiny, jako příbuzní a to, a moji kuchyni měli taky rádi, ale aby tam byla jídelná, sprchy.
0: Ano,
1: ano. A sluníčko.
0: Sluníčko, dobře, tak já vám popřeji krásné léto a díky za telefonát. Naschledanou.
1: Všichni moc hezky a pod stanem, ať se každému líbí. Naschledanou.
0: Naschle, napsala Milena, jezdila jsem do Raj Praha 1, učiliště každý rok na Mácháč, Klůček, parta puberťáků, vedoucí paní Renata Kniová, která byla nadšenou trenérkou kajakářů, taky i mě chtěla vyškolit. Bylo to fajn pádlovat přes jezero sem tam, užívat si větších vln od parníků, večerní táboráky, první lásky, diskotéky, až na to, že jeden eskimák se nezdařil a já se topila uprostřed Mácháče. Zachránili mě dva němečtí turisté na šlapadle. Tak stanování a vy, kempy, ještě jeden telefonát stihneme, tak zavolejte 475 212 212. Dáme řeč.
2: Český rozhlas Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi. I s rodičemi se jezdilo víceméně zásadně pod stan. Pamatuju, že pod stan jsme byli v Jugoslávii, v Bulharsku, u Balatonu, nebo ve východním Německu u moře, nebo na Lipně, na Vranovské přehradě, na Branžeži. Měli jsme takový velký stan s kulatým okénkem. A teď v Mostě máme taky kemping na Matildě. Často přes něj chodím, musím pochválit čisté toalety, je to tam super. A pamatuju si ještě, když byl kemping na Benediktu, to už je minulost. Pojďme na poslední telefonát. František z Kralup nad Vltavou je na telefonu. Hezký den.
1: Dobrý den, přeji vám i všem posluchačům.
0: Dobrý den. Jezdil jste pod stan?
1: No, první vzpomínka, jak říkala ta paní, první pod stan jsme jeli na Lipno do Frimburku. Nakoupili jsme si stan, všechny ty věci, na vlek jsem to šouknul a měli jsme dovolenou nádhernou. Jo, a ještě jsem koupil ten nafukovací člungumovej, no a užili jsme si to, teda vám řeknu, vzpomínka nádherná.
0: No,
1: a pak
0: paráda.
1: Jsme tam přijeli asi za 2 roky, jo, a to byly už všude obytní auta, takový prostě, už to bylo takový přelidněný, ale co jsme měli tu první dovolenou, to byla nádhera. Stany jenom prostě takový čundrácký, to bylo no bezvadný, vzpomínka nádherná.
0: Takže paráda. A od té doby jste byl ještě pod stanem, nebo už jste byl jenom jednou a...
1: Potom už jsme měli děti, tak jsme jezdívali spíš jako někde na, do chaty, anebo tak, jasně. Víte, pač už to s nima nešlo jinak, takhle, jo, ale jinak vzpomínka, i začátky prostě, bylo to takový všecko nádherný prostě, no, vzpomínám na to hrozně rád.
0: No tak krásný, díky za vzpomínky a mějte krásné léto, naschledanou.
1: Naslyšenou, mějte se hezky, díky.
0: Taky naschle. Petr napsal, já bych měl i peníze na luxusní hotel u moře, ale raději se opravdu ubytuji ve stanu nebo rovnou pod čirákem. Díky moc za dnešní příspěvky do pořadu Dáme řeč.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: I nadále hezký den, dneska jsme byli pod stanem a v pondělí v pořadu Dáme řeč se budeme věnovat také veskrze letní činnosti stopování. Budeme se vás ptát, konkrétně se vás bude ptát kolegyně Renata, jestli je podle vás stopování bezpečné, jestli jste jezdili stopem a kam nejdál jste stopem dojeli. Takže o stopování bude pondělní pořad Dáme řeč. Za chvíli už tady pro vás začíná zámecké léto, tak držím palce, abyste něco hezkého od nás vyhráli a něco zajímavého jste se dozvěděli.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Hezký pátek 17. července vám teď od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Nás v našem výletně soutěžním seriálu čeká MZL, neboli malé zámecké losování předvedu. Ano, už je všechno připraveno. No a z pěti výherců tohoto týdne vylosujeme jednoho, který si užije soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Zatím jsou jasní čtyři soutěžící pro to losování. No a zdali k ním přibydete právě vy jako pátí, tedy s číslem 5 v našem losovacím osudí, to je ještě otázkou. Nejprve ovšem navštívíme další památku, kam nás dnes František Kinský pozve.
0: Zámecké léto.
2: Tentokrát se vypravíme na Zlínsko, kde stojí krásná budova, ukrývající interiéry ve stylu baroka, rokoka či Biedermajeru. Zámek Vizovice. Prohlédnout si zde mimo jiné můžete kolekci společenských her původních majitelů. Do zámku nás teď vezme Silvie Pospíšilová.
3: Vizovice na Zlínsku mají hned několik dominant a k těm největším patří zámek. A já už přicházím po štěrkem vysypané cestě k hlavnímu vchodu, kde na mě čeká kastelánka Jana Pluhařová. A my už stoupáme po kamenném schodišti, kam povedou naše kroky.
4: Blížíme se do reprezentativního patra. Interiéry jsou vybavené obrazovou galerií. Je tady okolo 500 obrazů, všechno jsou originály, obrazy od 16. do 19. století, velmi kvalitní sbírka.
3: A my jsme se posunuli dál, kde to jsme?
4: Jsme v hudebním pokoji, tady máme velmi kvalitní stolový klavír z Londýna, z dílny bratří Broadwoodových, stále funkční, 19. století, ale máme tady taky hrací skříň, Ariston, který se řadí mezi jazyčkové aerofony a je taky funkční, a tak vám můžu i zahrát.
3: Úplně si představuju, jak tady ta smetánka tančí při nedělním odpoledni a děti točí klikou. S paní kastelánkou vcházíme vysokými dveřmi do nejkrásnějšího sálu. A mně se úplně tají dech, když se podívám na překrásný křišťálový lustr.
4: Je vyřezávaný ze dřeva, zdobený plátkovým zlatem a doplněný křišťálovými ověsky.
3: Je to nádhera. Vy jste mi prozradila, že je tady ještě několik unikátů.
4: Před námi stojí sedací souprava, potažená francouzskými gobelíny, utkanými v Aubussonu v polovině 18. století. Jedná se o jediný soubor na světě, je skutečným unikátem.
3: Co ty překrásné hodiny?
4: Hodiny byly vyrobeny hodinářem Pavličkem v Olomouci v polovině 18. století. Jsou ozdobené sousoším bohačasu Chrona a jeho družiny, které sedí na koruně hodin, a jsou uvnitř tři velká závaží, z níž každé váží 32 kilo.
3: A my jsme vešli do kaple a musím říct, že znovu se mi tají dech nad tou bohatostí, nad tou krásnou barokní výzdobou.
4: Ano, zámecká kaple je skutečně mimořádným prostorem. Budila velký obdiv a respekt už v době, kdy byla dobudována. Majitelé zámku pozvali velmi významného sochaře a štukatéra Ondřeje Švajgla, který spolu s architektem zámku Františkem Antonínem Grimmem vymysleli tady tu úžasnou koncepci a vybudovali kapli na půdoryse takového čtyřlistu, složenou ze samých apsid, a v jednotlivých těch výklencích jsou právě umístěny oltáře. Navíc koncepce šedobílého interiéru, doplněného zlacením, byla v té době mimořádně nadčasová.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Vizovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No, pro Vizovice je zámek určitě charakteristickým znakem, taky pálení, no hlavně švestek, tedy slivovice, no a nebo pečivo vizovické, to je také, myslím, velký charakteristický znak pro město. Čeho se bude týkat otázka, to vám teď neprozradím, řeknu to tomu, kdo se dovolá jako třetí. A právě teď přichází čas pro soutěž, takže 731 800 900 a bude hned dvojí výherce, jeden, věřím, že z naší malé soutěže a hned potom zlosování, jako vždy v pátek na konci týdne tedy. Tak se do toho dáme, volejte.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Už vím, že to bude dnes pánská jízda. Teď kdybych chtěl být vtipný, tak řeknu, že z jevíčka se zjevil pan Milan a doufám, že kdyby nevyhrál, že se z toho nezjeví, ale promiňte, to bych nikdy neřekl, tak drzí nejsem. Pane Milane, dobrý den přeji.
1: Dobrý den.
0: Tak jste připraven na soutěž?
1: No, zkusím to, no.
0: Ta soutěžní otázka, takhle, pokud jste poslouchal dobře, tak pro vás vůbec nebude těžká, ale ono je to těžké telefonovat a zároveň poslouchat ten příspěvek. Já jenom řeknu, že pokud uspějete a zazní ta správná znělka, tak vyhrajete sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh, to je náš zámecký cestovatelský balíček. Pokud budete vylosován, zase si tady trošku zahraju, tak získáte prohlídku pro dvě osoby na zámku Františka Kinského v Kostelci na Turlici. A to je paráda, protože budete mít soukromou, to se krásně prochází, můžete se na cokoliv zeptat, je to příjemné. No a jak jsem říkal, že nás dnes čeká MZL, tedy malé zámecké losování, tak na konci prázdnin VZL, velké, a to vylosujeme tři výherce víkendového zámeckého pobytu. Pane Milane, jdu na tu otázku, takže ptám se, jaký unikát najdete na zámku ve Vizovicích? Je to... buď to za A, sedací souprava potažená francouzskými gobelíny, za B, hodiny s diamantovým ciferníkem, za C, slivovicová kašna.
1: Tak dal bych Ačko, no.
0: Ta slivovicová kašna vás nelákala, Vizovice, Slivovice?
1: Ne.
0: Nelákala. Je to pravda, je to unikát, jak bylo řečeno, jediný na světě, máte pravdu, takže vyhráváte ty náš cestovatelský zámecký balíček. Gratuluju. Máte pětku a to je dobré ocenění v naší soutěži.
1: Dobré, no.
0: Tak se mějte krásně.
1: Ve škole by to bylo horší.
0: Ve škole by to bylo, tedy v Rusku ne, tam je pětka nejlepší, ale
1: no, jasně.
0: Nevím, jestli to ještě zase nezměnili třeba od té doby, co jsme studovali. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Já děkuji za to, že jste zavolal a vám samozřejmě doporučím, volejte zase od pondělka, ale pozor, teď tedy vždycky mám rád. My jsme se dokonce v redakci vsadili, jaké bude vylosované číslo. A jedničku nikdo neřekl v té redakci a jedničku má paní Vladimíra Kujová z Rajce Jestřebí. Veliká gratulace. Tak já si tady kroužkuju, vracím jedničku zpátky do losovacího osudí zase na příští pátek. Užijte si víkend, o víkendu můžete také navštívit naše zámky v sobotu, zámek v Týnci u Klatov, v neděli Nové Hrady, takže určitě příjemná sobota i neděle po 13. hodině. No a v pondělí v 9.45 se už teď na vás těší Pavel Kudrna, tedy řeknu, těším se, ale taky si rád užiju ten víkend. Mějte se krásně.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Stát dnes naposledy určí maximální cenu pohonných hmot. Chomutov letos utratil zhruba 200 tisíc korun za dopouštění vody do Kamencového jezera. V České Lípě dnes začíná čištění Bulharské ulice, řidiči tam nezastaví. Dnešek bude většinou oblačný až zatažený, místy polojasný, odpoledne čekáme silné bouřky, teploty do 28 stupňů. Pěkné páteční dopoledne, jsou tu zprávy a u nich vás vítá Jana Moravcová. Čerpací stanice dnes naposledy dostanou informaci, kolik si maximálně mohou účtovat za benzín a naftu do následujícího víkendu. Od pondělí už bude výši pohonných hmot určovat jen trh. Ministerstvo financí rozhodlo, že cenové stropy nebude prodlužovat. Předseda představenstva Unie nezávislých petroliářů Ivan Indráček ve vysílání Českého rozhlasu řekl, že ceny nafty a benzínu v příštím týdnu stoupnou.
2: Cenám na mezinárodním trhu dneska odpovídá cenám, které jsme měli zhruba v polovině května. A vedle toho spotřební daň, ta se zvýší včetně DPH asi o 2,30. A předpokládám, poslední stanovení těch zastropovaných cen bude zase vyšší oproti dnešku. Tam to odhaduju zhruba na korunu 50. A to všechno musíte sečíst dohromady a vyjde vám číslo.
0: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO řekla, že rezort bude ceny a marže dál sledovat a vyzvala čerpací stanice, aby konec regulace nezneužili. Chomutov letos musel už dvakrát odpouštět vodu z řeky Ohře do Kamencového jezera. Voda z řeky doplňuje i sousední Otvické jezero. Při vysokých letních teplotách a déle trvajícímu suchu se totiž voda z hladiny odpařuje rychleji. Město za udržování výšky hladiny Kamencového jezera platí stovky tisíc korun, říká náměstek primátora Martin Bocian z hnutí Nový Sever.
3: V dubnu to bylo nějakých 23 tisíc metrů krychlových, asi za 80 až 90 tisíc korun. V květnu asi 31 tisíc metrů krychlových za zhruba 110 tisíc, takže celkově to bylo nějakých 195 tisíc korun.
0: Silničáři dnes v České Lípě čistí Bulharskou ulici, proto je tam dočasně zákaz zastavení. Čistit budou úsek od vjezdu z Kozákovy ulice po hlavní nádraží. Následně silničáři překreslí i vodorovné dopravní značení. Zákaz zastavení potrvá do zítřka a v případě deště do neděle, oznámilo vedení města. V pakistánském pohoří Karákoram zemřel český horolezec Jaroslav Bánský, bylo mu 46 let. Bánský byl v Pakistánu na expedici s dalšími dvěma horolezeckými kolegy, Zdeňkem Hákem a Radoslavem Grohem. Na začátku července se jim podařilo zdolat horu Biačery 1 s vrcholem přesahujícím 6800 metrů nad mořem. Bánský zemřel při výstupu na horu Biačery 2. České ministerstvo zahraničí úmrtí potvrdilo a uvedlo, že vyslanectví v Islamabadu je ve spojení s pakistánskou policií. Bánský je tento týden už třetím Čechem, který zemřel v horách v zahraničí.
1: Počasí.
0: Na severu bude převažovat oblačno až zataženo, místy polojasno, místy taky s deštěm, odpoledne s bouřkami a před nimi taky meteorologové varují, mohou být velmi silné. Nejvyšší denní teploty do 28 a na horách do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Bouralo se v Chomutově v Březenecké ulici, dále v Ústí nad Labem v Beethovenově a taky v Kadani na silnici 1/13 mezi Vernéřovem a Novou Vískou. Mějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pěkné páteční dopoledne. Dnešní dopolední expres je připravený dovést vám zajímavé informace a příjemnou hudbu. Pokud jde o ty informace, tak nás čeká třeba medailonek jednoho spisovatele z Libochovic, výlet mezi skály v Tise, příprava domácího nugátu a taky další vaření s pochoutkovým rokem. No a pokud jde o tu hudbu, tak písničky, které nestárnou, zaspívají Vítě Vávra a Vladimír Mišík, nejdřív ale Hana Zagorová. Tak dobrý poslech a dobrý den s Českým rozhlasem Sever.
1: Dopolední expres.

0: Pokud máte rádi dobrou muziku, tak myslím, že jsme vás museli potěšit. Tohle byl Vladimír Mišík a v tom těšení vás, tedy našich posluchačů, budeme pokračovat, protože za malou chvíli nás čeká jeden velký hit od Stinga. Mezi tyhle dvě písně se ale vejde medailonek slavného Severočecha.
1: Slavní Severočeši.
2: Nejvýznamnějším představitelům české meziválečné prózy patřil spisovatel a novinář Josef Kopta, který se narodil v roce 1894 v Libochovicích. Původním povoláním byl bankovní úředník. Na začátku první světové války narukoval do rakousko-uherské armády. V roce 1915 padl na východní frontě do ruského zajetí. Později vstoupil do československých legií v Rusku, kde působil nejen jako voják, ale také v informační a osvětové službě a jako redaktor legionářských novin. Právě zkušenosti z války a života v legiích se staly hlavním inspiračním zdrojem jeho pozdější tvorby. Po návratu do vlasti byl redaktorem deníku Národní osvobození. Později pracoval v Lidových novinách a na ministerstvu informací. Působil také v kanceláři prezidenta republiky. Nejvíce se proslavil psychologickým románem Hlídač číslo 47, který byl hned třikrát zfilmován. Naposledy v roce 2008 režisérem Filipem Renčem. Kopta na sebe rovněž upozornil románovou trilogii zachycující osudy československých legionářů v Rusku od bojů přes sibiřskou magistrálu až po návrat do Československa. Psal také poezii a knížky pro děti. Divadlo na Vinohradech uvedlo koncem roku 1926 jeho jedinou komedii Nejkrásnější boty na světě. Josef Kopta zemřel v roce 1962 v Praze.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Dneska společně vyrazíme do skal. Hned u vstupu do skalního města v Tise na Ústecku na začátku naučné stezky obnovené po 40 letech narazíte na šikovného krkavce Alberta a malou geoložku Matildu. Nevšední průvod se vám teď představí Kateřina Granátová, manažerka cestovního ruchu Tisa v rozhovoru s Evou Bucharovou.
2: Celou tou novou stezkou provázejí dva průvodci. To jsou ty naše dvě hlavní postavy.
3: Ano, jsou jimi geoložka z přelomu století, Matilda, a spolu s ní je to typický obyvatel tiských stěn.

0: materiálu jsou právě i další, budu tomu říkat, sochy.
1: Ano, máme u zastavení fauny další sochy, najdete zde sochu jelena, prasete divokého, bachyně se selátky a pokud budou návštěvníci pozorně hledat, najdou v dutině také poštolku a na stromě plcha.
0: Vy jste ty panely i takové jakoby dlaždice, protože jsou informace i na zemi, popsali zajímavostmi. Vy jste zvolili takový, já bych řekla, vědecko-dětský jazyk.
1: Snažili jsme se tu naučnou stezku opravdu udělat pro širokou veřejnost, tak aby si z ní část poznání odnesl úplně každý. Takže můžete jít na některých panelech do velké hloubky, najdete zde i odborné, i latinské výrazy a opravdu i velmi odborně psané informace, ale tu stezku jsme právě odlehčili i komiksy a snažili jsme se, aby ten jazyk byl opravdu hravý a aby to lidi bavilo.
0: Vy jste to udělali takové i plastické místy.
1: Máme zde například krásné dřevo z řezby od pana Lemona, mistra řezbáře, který nám udělal krásné řezby z kamenělin a mušlí, které tady v tiských stěnách jsou k nalezení a nebo je můžou i návštěvníci, pokud budou pozorní, spatřit na skalách a máme i vlastně na zastavení fauny otisky stop zvířat, které se zde taky nachází.

0: Jako součást našeho hudebního menu, já myslím, že tenhle chod byl velmi chutný. A velmi chutné bude i to, co nás čeká. Je tu totiž další vaření s pochoutkovým rokem. Letos už po desáté. No a u příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech těch dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let tedy znovu bojují, tentokrát ovšem o cenu desetiletí. A my si jejich recepty pěkně každý týden připomínáme. Těch 630 výherních receptů tentokrát ale už nevaří ti, kdo je přihlásili, tedy naši posluchači, nýbrž ti, kdo je hodnotí, naši porotci a taky profesionální kolegové. V neděli bude dělat krokety s houbami, zelím a slaninou od Márie Křižkové z Valašského Meziříčí, nejlepší recept z roku 2023 podle posluchačů, herečka Naďa Konvalinková. A jak zjistil Patrik Rozehnal, Naďa přemýšlela, ve které ze svých zástěr bude vařit.
1: Bude modní přehlídka se zástěrem, mám jen dvě, tak pojďte.
2: Mě teda zaujalo, že na tom oblečení, ve kterém nás Naďa přivítala, byly tak jako stranou našité úplně excentricky dva knoflíky, jako by tam zbyly.
1: To je právě modní výdobytek.
3: Jo, jo.
1: No.
3: Dneska není v modě symetrie.
1: Dneska ne, asymetrie je nejlepší.
3: Jo, proč?
1: No, protože všichni jsme asymetrický. Myslíš si, že máš stejnou pusu napravo i nalevo? Nemá. Podívej, jak se křivě směješ. Sám si o to řek.
2: Teď k tomu receptu. Budeme dělat houbové krokety, to znamená plněné houbami, původně kyselé zelí, bílé, nějaké to koření. Vylepší to Naďa něčím? Udělá změnu?
1: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled. A přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho, takže tak.
2: A na to krájení si vzala snad ten nejmenší nůž, který byste hledali.
1: Protože mám jediný rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš.
2: A jak ty krokety, vlastně takové speciální palačinky dopadly?
1: Zelíčko to tak hezky jako podtrhne, houbičky zavoní, slanin, no je to dobrota.
2: Takhle to hodnotí Naďa Konvalinková.
1: Vážení posluchači, těším se na vás.
0: Krokety v podobě palačinek plněný houbami, zelím a slaninou nás Naďa Konvalinková naučí už tuhle neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Recept najdete třeba už teď na našem Facebooku nebo na Instagramu a později taky na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní krokety s houbami od Márie Křižíkové spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěží o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. Tak jestli se chcete objektivně zapojit do hodnocení všech receptů, měli byste si je vyzkoušet.
4: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

0: Víťa Vávra a jeho citronová holka. Citron je věc taková kyselá, tak možná i to děvče bylo trochu kyselé a přivítalo by něco sladkého, co by mu vylepšilo náladu. Tak proto jsme tu my a přinášíme nugát. Tahle ta sladká dobrota prý není složitá na výrobu. Tak uvidíme, nebo vlastně uslyšíme v dnešních babských radách.
1: Babské rady.
2: Nugát, dobrůdka, co se doslova rozplývá na jazyku. Odborně řečeno cukrářská hmota z oříšků a hlavně čokolády, která se po vychladnutí krájí na dobře známé a oblíbené kostičky. Podle přísad nebo stupně pražení ořechů může mít nugát světlé i tmavé odstíny. Známe ho také jako náplň do bonbonů, čokolád nebo moučníků. Na domácí řezaný nugát stačí dvě suroviny. Neslazený 100% arašídový krém a čokoláda. Hořká, mléčná nebo bílá. Záleží, kterou máte rádi, ale můžete odvážně použít všechny tři pro tříbarevný výsledek, který vaše strávníky ohromí. Pak už stačí suroviny jen zahřát, smíchat, nalít, nechat stuhnout a nakrájet. Kromě arašídového nugátu si stejným postupem můžete vyrobit nugát z kvalitního, nejlépe 100% a nepřislazovaného mandlového nebo lísko-oříškového krému.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Za 10 minut bude 11. Já vám přeji pěkné páteční dopoledne s Českým rozhlasem Sever a mám pro vás tipy na dnešní zajímavé akce. Při pátku je toho vždycky velká spousta. Muzika bude znít skoro na každém rohu, ale nejdřív si dáme dvě ne tak úplně hudební akce. Jezero Chmelař v Úštěku dnes a zítra ovládnou Piráti. Už 27. ročník téhleté oblíbené akce nazvané Piráti na jezeře aneb dobývání jezera Chmelař začíná dnes a zítra bude pokračovat. Zajímavá akce probíhá taky na Lesné, tedy v tom horském areálu Lesná v Krušných horách. Tady se sešli sochaři, řezbářští mistři a už od včerejška jim můžete koukat pod ruce. Až do neděle tady bude probíhat sochařské sympózium. No a teď k těm hudebním akcím. Už včera odpoledne jsme vás zvali na krásnoleské zámecké slavnosti. Dnes od 4 hodin na zámku v krásném lese Zlatý hřeb programuje bezesporu vystoupení skupiny Argema. Muzika bude znít i v Lovosicích v lesoparku Osmička. Dnes už od 14:30 tu začíná 26. ročník rockového festivalu Altros Rockfest. Muzicírovat, ale v úplně jiném duchu, se bude i dnes na nádvoří zámku v Klášterci nad Ohří. Až do zítřka tu probíhají klášterecké hudební prameny, takže i dnes se můžete těšit na takzvaně vážnou hudbu, která je ovšem velmi přístupná i těm, kteří hudbu raději berou nevážně. Dnes se můžete těšit na vystoupení sopranistek Evy Hartové, Olgy Jelínkové, tenoristy bude reprezentovat Jakub Pustina a spolu s nimi vystoupí i komorní soubor Virtuózy Brunensis. Tak tolik tedy exkurs do kulturní nabídky pro dnešní den. Kdybyste náhodou neměli ještě dost, tak vám řeknu, že v Klášterci, když už tam pojedete na koncert, který začíná od 7, stihnete od 5 taky vernisáž výstavy Ondřeje Kepky v galerii Kryt. Bude vystavena kolekce fotografií herce, režiséra a fotografa Ondřeje Kepky. Ta výstava je připravená přímo pro Klášterec nad Ohří a představí portréty významných hereckých osobností, taky fotografie českých i světových hor a chybět nebudou ani reportážní záběry z ulic a městských zákoutí. Vernisáž dnes od 5 hodin. Já myslím, že to už by jako nabídka mohlo stačit. Máme 10 hodin, téměř 53 minut a do uší si zase pustíme nějakou hudbu. Karel Černoch a Naďa Urbánková budou zpívat o vzácném nápoji mládí. No a pak nás čeká nikdo menší než Michael Jackson. Tak pěkné páteční dopoledne s námi v 11. Jana Moravcová a čerstvé zprávy.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Mária se chystá na Spartakiádu a Mikulášova Hilda se rozhodne po dlouhých letech přijet do Československa. Seriál Vyprávěj. ČT2. Sean Penn jako bývalý žoldák, kterého pronásleduje krvavá minulost. Premiéra filmu Muž na odstřel. A ČT Art uvádí výroční koncert kultovní kapely, na kterém vystoupila řada jejich někdejších členů. 35 let Spirituál kvintetu. Páteční večer s Českou televizí.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Stát dnes naposledy určí cenový strop na benzín a naftu, od pondělí se budou ceny řídit jen trhem. Prasklý zvon z kostela svatého Petra a Pavla v Žitenicích opraví zvonaři v Innsbrucku. V Hrádku nad Nisou je dnes a zítra omezení na silnici číslo 35. Meteorologové dnes odpoledne varují před bouřkami, jinak bude oblačno až zataženo, místy i polojasno, teploty do 29 stupňů. Pěkné páteční dopoledne. Zprávy a Jana Moravcová. Ministerstvo financí dnes naposledy rozhodne o maximálních cenách pohonných hmot na následující víkend. Regulace skončí v neděli a od pondělí tak bude ceny určovat jenom trh. Skončí taky sleva na spotřební dani za naftu. Ministerstvo financí určovalo maximální ceny na každý den od dubna. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO se ale už ceny ropy na světových trzích stabilizovaly. Schillerová zároveň zdůraznila, že ministerstvo bude ceny paliv i marže prodejců dál monitorovat.
2: Pokud by kdokoliv chtěl konec regulace zneužít, nebo pokud by se situace na Blízkém východě opět vyhrotila, okamžitě zasáhneme. V tuto chvíli je ale situace již delší dobu stabilizovaná a státní zásah už není nutný.
0: Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu dramatické zvýšení cen neočekává. Podle něj ale kvůli návratu spotřební daně na původní výši například nafta určitě zdraží. Prasklý zvon z kostela svatého Petra a Pavla v Žitenicích na Litoměřicku opraví řemeslníci v Innsbrucku. Aby byl zvon zase plně funkční, specializovaná firma ho dnes odpoledne snese z věže kostela a poté odveze do Rakouska. Oprava bude stát zhruba 430 tisíc korun a finančně podle iniciátorky oprav Petry Černé přispěli obyvatelé i sama obec.
3: Ten zvon je okolo 500 let starý, plus minus, nikdo neví, kde se tam vzal, nejsou o tom záznamy. Je vytlučený, je prasklej a zřejmě bude údajně z přísečnice, protože nějaký inventář v kostele z přísečnice je, která byla zatopená 73-74 rok.
0: Řidiči musí dnes a zítra počítat s omezením na okružní křižovatce na silnici číslo 35 v Hrádku nad Nisou. Kvůli opravě povrchu je zavřený výjezd z křižovatky směrem na Liberec, oznámila to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Kamila Zahálková. Řidiči přijíždějící od Oldřichova na hranicích a z Německa a Polska směrem na Liberec neprojedou. V Hrádku musí využít objízdnou trasu ulicemi Oldřichovská, Stará a Liberecká. Na severovýchodě Spojených států je momentálně nejhorší úroveň kvality vzduchu na celém světě. Důvodem jsou stovky lesních požárů, se kterými bojují hasiči v sousední Kanadě. Stanice BBC informovala, že jich v zemi hoří přes 850 a většina z nich není pod kontrolou. Podle serveru IQ Air jsou kouřem nejvíc zasažená města Chicago, Detroit a New York. Úroveň kvality vzduchu je tam buď na nejhorším, anebo druhém nejhorším stupni.
1: Počasí.
0: Bude většinou oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, s teplotou do 29, na horách do 23 stupňů. Čekáme místy déšť a odpoledne, zejména potom bouřky, před nimi i meteorologové varují. Mohou být doprovázené přívalovým deštěm, kroupami anebo nárazy větru.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Nehodu čekejme ve Smržovce, v Malostranské ulici, bouralo se taky ve Valtinovské ulici v Jablonném v Podještědí a komplikace v podobě dopravního omezení očekávejte taky v Miřeticích u Klášterce nad Ohří na silnici 1/13. To byly zprávy v 11 hodin.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A teď už zase pokračuje dopolední Express. Naším pátečním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever bude endokrinoložka Milena Budíková a společně si budeme povídat o všem, co může trápit naši štítnou žlázu. Ještě dřív, než na tohle povídání dojde, si ale poslechneme jeden nestárnoucí hit Mekyho Žbirky. 22 dní.
1: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: dnešnému pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: O štítné žláze si dnes budeme povídat s endokrinoložkou Milenou Budíkovou a tentokrát se zaměříme ne tak na změny její funkce, na to, když funguje moc nebo málo, ale spíš na ty fyziologické změny na žláze jako takové. Paní doktorko, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Štítná žláza, to je takový, řekla bych, motýlkoidní orgán umístěný v krku, produkuje hormony, které významně redukují metabolismus srdeční tělesnou teplotu. Mají vliv prostě na kde co a můžeme jich v těle mít buď moc nebo málo. Ale taky se nám ta žláza jako taková může zvětšit, může se zanítit nebo se může zauzlovat. Poznáme my nějak to, že se na té žláze něco děje?
2: Tak většinou to nepoznáte, protože když je to v počátku, tak je to vidět jenom na ultrazvuku. Začnu jedno po druhém. Uzle si, když si nahmatáte uzel, znamená to, že buď roste rychle, nebo už je veliký, když jste si ho všimli, a to je potřeba v podstatě řešit a konzultovat s odborníkem. Zánět může být, sice tvrdíme, že protože vlastně tak, jak léčím pacienty, tak to je takzvaný imunitní zánět, kdy vlastně žláza proti, nebo naše tělo produkuje protilátky proti té tkáni a ty můžou ovlivnit produkci hormonů. To nebolí, to nepoznáte, ale pozná se to na té funkci, jak jsme říkali, hormony štítné žlázy jsou jako sůl v kuchyni. Je to strašně důležité. Ale může být určitý typ, tomu říkáme subakutní zánět štítné žlázy a to neskutečně bolí. Aha. To znamená, že opravdu na tom krku je tlak, bolí to, střílí to do zubu, do uší. Většinou to nasedá na nějakou předchozí virózu nebo nějaké jiné zánětlivé onemocnění a to je teda potřeba potom opravdu vyhledat, bývá velký zánětlivý parametry. Někdy dáváme antibiotika, takový jako v podstatě driák, tetracyklín, dáváme ho dlouho, 14 dní a když to nestačí, tak kromě léku na bolest přidáváme i kortikoidy. To je nepříjemný stav, který se tu a tam ukáže a to hodně bolí, tak to poznáte.
1: Dá se říct, jestli jsou nějaké pacientské skupiny těmihle věcmi ohroženy víc než jiné, jestli se třeba uzlíky objevují častěji u mladých žen a záněty u starších mužů nebo něco takového?
2: Řekla bych, že tohle to je trošku jako takový ošajslich, protože se to objevuje kdykoliv, bohužel i u malých dětí, ale určitě je tam rodinná dispozice, to znamená tam, kde v rodině cokoliv se štítnou žlázou je, je větší šance a tam, kdo mají i ten chronický nebolestivý autoimunní zánět, tak u 5% lidí se ty uzle tvoří a musím říct, že 99% ty přestavby, ty uzlový tvorby je nezhoubných, nevadí nám to, hlídáme to, ale bohužel karcinomy štítné žlázy máme.
1: Říká doktorka Milena Budíková, která je dnes naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever.
3: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Naším dnešním hostem v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever je doktorka Milena Budíková. Společně si povídáme o štítné žláze. A já myslím, že každý, když slyší štítná žláza, tak se mu vybaví jod. Protože nám jako dětem vtloukali do hlavy, že je důležité mít jistý příjem jodu, aby naše štítná žláza byla zdravá. Pokud se o ní v tomhle směru budeme starat, vyhneme se uzlíkům, zánětům, strumně a těmhle problémům?
2: Já si myslím, že v 90% ano. Je pravda, že my máme velice dobře sofistikovaný program, takže máme jodaci potravin, je jodovaná sůl a tudíž všechny vyráběné produkty mají dostatek jodu, protože u nás není moře, u nás jsou hory, to znamená, že u nás poměrně velký deficit jodu v 50. letech určitě byl. A pak samozřejmě velmi doporučované ryby, ovšem mořské. Samozřejmě, že sladkovodní jsou taky dobré, ale ty bohužel toho jodu tolik nemají, ty mají omega 3. Takže si myslím, že se dá určitým způsobem předejít a taky jste si určitě všichni všimli. Já, když jsem začínala před 40 lety, tak byly takový ty obrovský strumy, že měly ty krky opravdu jak sud a i uzle byly vidět. Tak to už se dneska opravdu nevidí, protože prostě deficit jodu s uzlovou strumou už u nás není.
1: Takže ta jodovaná sůl je něco, co nám vlastně jako stačí tím,
2: co nám
1: že
2: jako
1: vlastně
2: v podstatě ano, protože
1: všude.
2: Doporučeno je, že denní příjem jodu by měl být asi 100 mikrogramů, což samozřejmě úplně jenom ta sůl nedodá, protože zase nechceme, abychom solili moc, jelikož to vede k zvýšenému tlaku a podobně. Ale samozřejmě jsou jiný doplňky s jodem, což jsou hlavně ty ryby, a tam se to potom, anebo mořský rasy, když má někdo horší vstřebávání, tak se dá koupit kelp nebo něco takového, dá se ten jod doplnit, ale jod bych doplňovala tam, kde v té rodině nějaká dispozice je a kde je to potřeba. Jakože bychom si preventivně koupili jod, což se mi bohužel už u některých pacientů stalo, že ode mě, když jde do lékárny, tak jim tam někdo poradil, jodem se můžeme předávkovat a udělat si takzvanou artificiální toxikózu, která se strašně špatně léčí. Aha. A problém je v tom, že ta naše štítná žláza má takovou speciální pumpu a vlastně z toho jídla si veškerý ten jod vychytává a schovává do zásoby v sobě a z toho tvoří ty hormony. To znamená, že my, když takhle tu žlázu najednou akutně zajodujem, tak na začátek je to dobrý, ona se stlumí, ale pak jak se zaplní, tak začne produkovat a to je průšvih.
1: Když se vrátím k těm rybám, jako k dalšímu zdroji, k mořským rybám, my to moře nemáme.
2: To je problém.
1: Takže právě. Mořské ryby kupujeme buď mražené nebo drahé, chlazené, navíc se říká, že spousta těch ryb, které se k nám dovážejí, nemá s volným mořem vlastně žádnou zkušenost a vyrůstá někde na nějaký mořských farmách. Přesto to jejich maso pořád ten jod obsahuje?
2: Ano, protože opravdu v té mořské vodě toho jodu je víc, to znamená, že ty ryby, když tam žijou, tak ten jod mají. Dokonce bych to řekla i tak, že moji pacienti, kteří třeba mají sklidněnou zvýšenou funkci štítné žlázy a odjedou k moři, tak je rozhodně na dobu pobytu, jenom pobytu u moře, i když nejedí ryby, které jsem jim nedovolila, protože tak stačí jenom ten nadbytek jodu, který se vypařuje z té mořské vody a je ve vzduchu, takže vlastně inhalujete, dostanete do sebe víc jodu i jenom pobytem u moře. Jo? Takže je to zvláštní, je to tak a souhlasím, že mořské ryby jsou nejlepší u moře, že jo? Tam prostě u nich je to jiný a jsou krásné. Prostě to tak dobře chutná, tady u nás někdy moc ne. No. Neměla bych to říkat, ale je to tak.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Naším dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever je endokrinoložka Milena Budíková a společně si povídáme o štítné žláze a už jsme mluvili o uzlících a já bych se jim ráda teď věnovala poněkud důkladněji. Přijde se na ně vždycky jako pohmatem?
2: No to právě, když už je to pohmatem, tak jsou většinou poměrně dost veliký a bývá to pozdě. Ale samozřejmě někdy je to vidět, když zakloníte hlavu, protože záleží, jak ta žláza je umístěná. Ona je v podstatě těsně tady nad tím důlkem, nad tím jugolem a normálně vidět není. A když je zvětšená nebo někdy je atypicky uložená, tak může být vidět. A když je vidět, obzvlášť záklonu, tak je dobrý se na to podívat ultrazvukem, aby se ten uzel objevil. A aby vám ten dotyčný, co to vyšetřuje, řekl, jestli má nějaké známky toho, že by mohl být zhoubný, což jsou takové nepravidelný okraje, prorůstání. Jo, jako v podstatě nemůžeme říct rovnou jenom okometricky, jestli je to špatně nebo ne, ale některé známky velikosti uzlu, rozměru, tvaru, nepravidelnosti můžou vést k podezření, kdy je potřeba doporučit operaci a potom definitivně řekneme podle histologie, jestli je to všecko v pořádku nebo, a když ne, no tak pak dolečujeme a teď, jak mluvíme o tom jodu, tak naše léčebná metoda po operaci karcinomu štítné žlázy je jod. Protože tak, jak jsem mluvila o té jodové pumpě, každá buňka, i když je někde daleko, jako třeba metastáza, tak většinou má tu tendenci vychytávat ten jod a my tím radioaktivním jodem, jak ona si ho hezky nacucá, ji spálíme. A jasně. Tím pádem likvidujeme nádory štítné žlázy radioaktivním jodem. Což samozřejmě je takový jako zvláštní, zajímavý pro toho pacienta je to léčebná metoda a on dokud vlastně má trošku toho radioaktivního jodu v sobě a vylučuje ho, tak musí být zavřený v nemocnici, kde se to chytá do speciálních jímek, to, co čůrá, kaká a tak. Ale a pro ty zdraví lidi, obzvlášť pro malé děti, je samozřejmě zářič, takže nemůže být doma, proto musí být takhle izolovaný. Ale je to elegantní metoda, pokud ty zbytky štítné žlázy vychytávají jod. Jsou atypické nádory, které nevychytávají, tam už je to pak problém, ale principem léčby právě je jod.
1: Je to skutečně elegantní.
2: Jo, je to hezký. Je to
1: způsob, hezký. Jak využít funkce k tomu.
2: Vlastní funkce toho tkáně, abychom se zbavili zbytku, které mají.
1: Je těch uzlíků, které znamenají zhoubný nádor, hodně a nebo většina uzlíků, které se na štítné žláze objeví, je neškodný?
2: Já bych řekla, že tak 5-7% můžou být zhoubné, takže není to zas tak moc, ale na druhou stranu zas je dobré, když na to přijdeme včas, někdy nás to i překvapí, že ve velkém rozpadlém uzlu, který tam roste dlouho, je skovaný mikrokarcinomek. A když je mikro, malinký, do těch 10 mm, tak v podstatě stačí operace a tím pádem jste zdraví. Takže pro mě štítná žláza s těmito nádory je strašně elegantní věc. Je to daleko, daleko efektivnější a ty lidi mají daleko lepší prognózu než jiné zhoubné nádory, které máme, takže to není tak smutné.
1: Když ten uzlík zhoubný není, je potřeba s ním něco dělat a nebo je to jenom prostě
2: uzel? No, to je správná otázka. Když jako řekneme, že zhoubný není, protože těch pacientů je strašně moc, tak on se samozřejmě zhoubným po měsících či letech může stát. To znamená, že právě v tom je princip, že těch pacientů je tolik, že je opravdu čas od času musíme znova vyšetřit, zkontrolovat tím ultrazvukem. A takže vlastně ty pacienti mě neubývají. Jakmile jednou ke mně přijdou, tak stejně jednou za rok, za dva přijdou znova na ultrazvuk, abych se podívala, jestli to neroste a abych odhadla. A samozřejmě to takové, jako každý se trošku bojí, takže nikdo nechce. Jo, jako, a co když? A co když máme v životě všichni? Že?
1: Operují se ty nezhoubné uzlíky?
2: Když jsou veliké a jsou trošku podezřelé, nebo i máme možnost, to děláme, že pod ultrazvukem přímo do toho uzle píchneme, uděláme takzvaný bioptický vzorek, namažeme na sklíčko a cytolog odečte a když se mu tam zdají změny v těch mitochondriích a podobně, tak samozřejmě preventivně.

0: preventivně operujeme, abychom předešli tomu, že už to bude karcinom, takže samozřejmě operujeme i ty, co ještě nejsou zhoubné, co jsou tam jenom známky, no a pokud teda je to zhoubné, no tak potom musíme doléčit.
1: Říká doktorka Milena Budíková, se kterou si dnes povídáme ve vysílání Českého rozhlasu Sever.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: V dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever se dnes s doktorkou Milenou Budíkovou věnujeme štítné žláze. Tentokrát ovšem nejdeme po té funkci, potom po těch stavech, kdy žláza produkuje moc nebo málo hormonů, ale věnujeme se chorobám žlázy jako takové. A v úvodu jsme zmiňovali ty záněty. Proč k ním dochází? Víte, proč se štítná žláza zanítí?
2: No, to se bohužel jako neví. Je to opravdu v návaznosti na nějakou virovou infekci předtím a musím říct, že když byla velká epidemie covidu, tak samozřejmě naše společnost nebo vůbec mezinárodní endokrinologická společnost varovala, že by mohlo být těchto bolestivých subakutních tiroiditid víc, protože je to prostě opravdu velká choroba. A nemůžu říct, že by se to potvrdilo. Je to zvláštní, takže fakt nevíme, proč, která viróza a jako jo. Musím říct, že většina těch pacientů, kteří přijdou s tím, že to takhle strašně bolí, někoho v rodině má, ale občas jsou i pacienti, kteří fakt o nikom neví, což to, že něco máte, nefunguje, nebo funguje to, tak to nemusíte vědět, že tam je změna. A jako neumím to odhadnout, protože dost často se to vrací, ale zase to nejsou všichni pacienti, kteří prodělali tento bolestivý subakutní zánět, že by prostě následně měli komplikace. Někteří opravdu pak dojde i ke změně funkce a některé pak už nevidím, protože jsem to zkoušela dohledávat podle čísla diagnóz a ty se pak ztratí a už nechodí, takže nevím. Neumím vysvětlit.
1: Dá se bolest u toho subakutního zánětu s něčím zaměnit, anebo je charakteristická, typická a člověka, který takový zánět má, k vám spolehlivě přivede?
2: Já si myslím, že většinou chodí přes krční, někdy přes rehabilitaci, někdy u praktika, protože jednak jak to nastavuje, ono předtím v podstatě bývá nějaká taková věc, že blbě polikají, takže se vylučuje angína, někdy už nějaký antibiotik teďka dokonce předtím mají a to je zase těžké vysvětlit, že když mají předtím klasický na horní cesty dýchací, což bývá většinou augmentin nebo prostě amoxikláv nějaký a my dáváme tetracyklín a dáváme ho v atypické dávce dvojnásobně až 14 dní. To znamená, že nejenom, že tomu dotyčnému je špatně, bolí ho, to má vysoký zánětlivý parametry a já mu ještě dám takovýhle silný, nepříjemný antibiotika, po kterých bývá špatně a já nevím co. A je pravda, že na to ale dobře funguje, což taky ty pacienti většinou mývají kombinace paralenu s ibalgínem. I lokálně mastičky, hlavně teplo, aby neprofoukly, protože to oni vnímají, jak to bolí, jak je to, ono to někdy je citlivý na dotek celý, ten krk a střílí to do těch zubů. Takže šáteček, teplíčko a když to trvá dlouho, protože ono to většinou trvá třeba 14 dní, 3 neděle, tyhle ty hrozný potíže, tak pak se k nám dostanou od krčařů nebo od někoho jiného.
1: Takže to není úplně lehké diagnosticky přijít
2: není,
1: na to,
2: není, je to, že je to opravdu je komplikovaný a musím říct, že erudovaný lékař z krčního, který pošle hned, je to fajn, ale někdy opravdu se snaží podle krve a výsledků výtěru a já nevím co, ono tam jako nic nevíde. A v podstatě ten tetracyklin je doporučený, protože to nejčastěji pomáhá. Není to, protože my tam někdy na ultrazvuku opravdu vidím změny v té štítné žláze, někdy ani to ne. A navíc se mění, takže já když si po týdnu zvu, protože kontroluju ty CRP a sedimentace a protože fakt vím, že jim špatně, tak ten ultrazvuk je po každý jiný. Je to takový zvláštní onemocnění.
1: Říká doktorka Milena Budíková, která byla dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever. Paní doktorko, moc děkujeme za váš čas a přejeme hezké léto.
2: Děkuji za pozvání, naschledanou.

0: Ještě před malou chvilkou patřilo vysílání Českého rozhlasu Sever lékařskému tématu a není to dnes naposledy. I po 13. hodině se totiž budeme věnovat našemu zdraví. Otevřeme naši poradnu o zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a tentokrát jejich tématem bude takzvaný stresový hormon, tedy kortizol.
1: Přejeme vám pěkný den.
2: To dnešní téma jsme nazvali stres a hormony.
1: Ale budeme mluvit hlavně o kortizolu. Je to hormon, o kterém se teď hodně mluví.
2: Prý může za naši nadváhu, špatný spánek a jiné neduhy.
1: Možná vás často bolí záda, máte větší chuť na sladké, pálí vás žáha, spíte jen tak na půl a k tomu ještě přibíráte v pase.
2: Je možné, že je to stresem a hladinou kortizolu. Tak to s paní doktorkou probereme a s vámi také.
1: Můžete nám o svých problémech napsat a spojit se s námi přes stránky www.veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše dotazy.
2: Nebo nám nechte vzkaz na telefonním záznamníku s číslem 221 553 770 a my se těmto problémům budeme věnovat.
1: Opakuji ještě jednou telefonní číslo 221 553 770. Nebojte se zeptat, od toho jsme tady.
2: Poradnu na téma stres, hormony a kortizol budeme vysílat dnes odpoledne po 13. a v repríze po 20. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
1: Zatím se mějte krásně a těšíme se na vás odpoledne.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Petr Rezek se toulal po hvězdách a já myslím, že i při takovém toulání vám může vyhládnout. No a když máte prázdný žaludek, přemýšlíte, čím ho zaplnit. My vám tenhle problém teď vyřešíme spolu se Slávkou Brádlovou, která pro nás dnes má recept na špagety se zelím. Zní to zvláštně, ale já Slávce věřím, bude to dobrota.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Špagety se zelím. No a pokud vynecháte anglickou slaninu, tak je to jídlo dokonale vegetariánské. Na 4 porce budeme potřebovat 4 porce špaget, 1 menší cibuli, 100 gramů anglické slaniny, 1/4 hlávky bílého zelí, 4 vejce, sklenku smetany, stačí ta 12% na vaření, pak ještě sůl, kmín, olej a taky sádlo. Špagety uvaříme v osolené vodě se lžičkou oleje. Na lžíci oleje rozpečeme slaninu a na ní osmáhneme nakrájenou cibuli. Nakrájené zelí vaříme v osolené vodě s kmínem a když změkne, odsedíme ho a vmícháme do rozpečené slaniny. Pekáč nebo zapékací mísu vymažeme sádlem, rozložíme tam polovinu uvařených špaget, na ně dáme slaninu promíchanou se zelím a zakryjeme druhou půlkou špaget. Zapečeme v předehřáté troubě a pak zalijeme vejci rozkvedlanými se smetanou a trochou soli a dopečeme.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Český rozhlas Sever vás zve na 9. ročník festivalu lidových a dechových kapel v Kadani. V neděli 19. července od 13 hodin ožije zahrada františkánského kláštera. Zahraje budějická kapela, veselí muzikanti z Podkrušnohoří a moravští muzikanti. Těšíme se na vás v Kadani v neděli ve 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Jetřichovice na Děčínsku by neměly 3 roky využívat dotace, rozhodl děčínský soud v kauze pokusu dotačního podvodu. Mezi Smržovkou a Tanvaldem nejezdí po střetu s autem vlaky. Udržovat výšku hladiny velkých jezer na Mostecku a Ústecku pomáhá dopouštění důlní vodou. Dnes bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno a lokálně se objeví přehánky nebo bouřky. Teplotu naměříme nejvýše 27 až 30 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré poledne. Obec Jetřichovice na Děčínsku má 3letý zákaz využívání dotací a nezávislý starosta Marek Kny má zaplatit 365 tisíc korun. Tak rozhodl okresní soud v Děčíně v kauze pokusu dotačního podvodu. Obec Jetřichovice chtěla využít dotaci ve výši zhruba 1,5 milionu korun na opravu cesty zdevastované těžkou technikou při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022. Podle státního zástupce Lukáše Otipky úřad v žádosti uvedl, že se cesta poničila při evakuaci obyvatel, a to nebyla pravda. Jetřichovice dotaci nevyčerpali. Starosta a obec se odvolali. Státní zástupce si nechává lhůtu na rozmyšlenou. Střet osobního auta a vlaku zastavil dnes dopoledne provoz na trati mezi Smržovkou a Tanvaldem na Jablonecku. Jeden člověk v autě se při nehodě zranil. Omezení podle Českých drah potrvá do 13 hodin. Mezi Smržovkou a Tanvaldem nasadil dopravce náhradní autobusy. Vysoké letní teploty a dlouhodobé sucho má za příčinu odpařování vody z přehrad a jezer. Většímu poklesu hladiny jezera Most brání jeho dopouštění důlní vodou. Státní podnik Diamo už letos zaplatil za doplňování vody 6 milionů korun. Pokračuje mluvčí Diama Hana Wolfová.
3: Současná hladina je 6 cm pod kotou provozní hladiny. Ta je 199 metrů nad mořem. Přes letošní velmi suché jarní a letní měsíce se ale pohybujeme v rozmezích doporučeného kolísání. To je asi plus minus 10 cm.
2: Podobná situace je podle Wolfové také na jezeře Milada na Ústecku. V pákistánském pohoří Karákorám zemřel 46-letý český horolezec Jaroslav Bánský. Spolu s dalšími 2 členy expedice se pokoušel o výstup nahoru Biačerdy 2. Informaci Českému rozhlasu potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čergé.
4: S lítostí můžeme potvrdit úmrtí českého horolezce v Pákistánu. Naši diplomaté na velvyslanectví v Islamabadu se případu věnují a jsou v kontaktu s policií a cestovní kanceláří.
1: Počasí.
2: Po většinu dne bude oblačno až zataženo, přechodně až polojasno. Objeví se také lokální přehánky. K večeru se přidají i bouřky, které výjimečně mohou být silné. Teplotu naměříme nejvýše 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici číslo 257 u Měrunic na Teplicku srazilo osobní auto zvěř. A v ulici Malostranská ve Smržovce na Jablonecku došlo ke srážce osobního auta s vlakem. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky napsané.

písnička, která nestárne, tak to byla Petra Černocká a Vrať mi zpět můj smích. Posloucháte Český rozhlas Sever, jsou tady polední písničky na přání. Od mikrofonu vás zdraví Miroslav Tartárek, dobrý den. No a pojďme se hned také věnovat kontaktům sem do studia. Tak pokud si o písničku chcete volat, číslo to je 475 212 212 a také si o písničku můžete napsat buď SMS-kou, tu posílejte na 90 011 04 ve tvaru první slovo zahrajte, mezera na jeden znak a potom text vašeho vzkazu. A nebo pište na e-mail na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Toli tedy kontakty a teď už tady mám nachystanou první SMSku. Zahrajte prosím paní Barboře Zolnirové do Lindavy něco od skupiny Kabát, jej to posílá Jirka. Děkuju za zahrání. Tak tady je skupina Kabát a písnička Oni.

0: Skupina Kabáta, písnička Oni, no a teď už také tady je nachystaný ten první telefonát po 12. hodině. Na úvod tady máme na telefonu Hanku z Úval u Prahy. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Míro, vám i všem posluchačům.
0: Děkujeme. Tak vy jste vybrala písničku od norské trojice a skupiny AHA, Hunting High Hello. Tak je to připravené, koho potěšíme dalšího, mimo toho, že potěšíme nás dva, si myslím, určitě na 100%.
1: Bylo by to pro Alenku a Petra Dospehelčese, pro kamarádku Vlastičku z Prahy a pro všechny vaše věrné posluchače a i pro všechny ty, co mě znají a tak nějak mají mě rádi, takže vlastně všem.
0: Dobře, tak i vám hlavně ode mě, ať máte také ještě popřeju krásný víkend a teď už skupina AHA a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: hudební výlet do Norska, skupina AHA a Hunting High and Low. No a pokračujeme s dalším telefonátem, ten je z Ústí nad Labem a je z Neštěmic ještě konkrétně a ve vysílání vítám paní Marcelu. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Míro, já vás zdravím a všechny posluchače.
0: Děkujeme, děkuju.
1: Já bych chtěla dneska, nejdřív pozdravím vaši maminku.
0: Děkuju.
1: Nemáte zač. A víte, proč vám volám? Protože dneska má paní Krista Fischerová z Neštěmic krásných 16 let, tak bychom jí chtěli popřát, já a Radek, bychom jí popřáli pevné zdraví, nic jiného nepotřebuje, jenom to zdraví. A jinak zdravím tu naši partu, co si dáváme hrát a všem přeju krásný víkend.
0: A vám také krásný víkend. A teď už ta písnička o těch šatech, které jsou bílé. Neboli šaty máš bílé a Jiří Štědroně. Tak ať se hezky poslouchá i vám. A naslyšenou.
1: Děkuju a naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Jiří Šedroňa, šaty máš bílé, jinak originále Bino a Mama Leon, jestli se nepletu. No ale pojďme se věnovat teď po dvou telefonátech také nějakému písemnému vzkazu a e-mailu. Dobrý den, srdečně vás zdravím. Dnes mají svátek Martiny a já bych jim chtěla popřát hlavně zdraví, pohodu, štěstí a lásku. Pane Míro, k tomu přání bych vás poprosila zahrát písničku Martina. Mnohokrát děkuji, přeji krásný den a pohodu. Martina z České Kamenice. Tak Martino, i vám všechno nejlepší a hodně zdraví, a pokud myslíte písničku Martina od Karla Kryla, tak právě začíná.

0: svět se nezmění.
1: Karel Kryla, písnička Martina, tak všechno nejlepší všem Martinám, které teď poslouchají, všechno nejlepší k svátku. No a tady mám teď na telefonu někoho dalšího a to je paní Marie z Kamenického Šenova. Dobrý den.
2: Dobrý den vám do redakce i všem posluchačům.
1: Děkujeme, tak s tou další písničkou se vypravíme do Řecka. I když ten interpret bude zpívat anglicky, tak co pěkného a komu pustíme, povídejte.
2: Tak já jsem poprosila o Goodbye, My Life Goodbye od Demisa Russo a tuto písničku posílám všem posluchačům, všem přeji krásné odpoledne a pěkný nadcházející víkend.
1: Krásný.
2: A vám mnohokrát děkuji.
1: Zač, krásný víkend i vám a teď už jdeme poslouchat, tak tady je Demis Russo a budu se těšit na slyšenou.
2: Děkuji, na shledanou.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

Chris Russo, Goodbye My Love, Goodbye, stále jsou tady písničky na přání, zhruba tady budou ještě 25 minut, tak pojďme se teď opět podívat na nějaký další váš písemný vzkaz. A je to další e-mail, zdravím a písničku posílám Božence, také kamarádkám z jogy, Maruškám do Benešova, Šestajovic, Chomutova, také Ále a Petrovi a všem posluchačům. A vybrala jsem od Jiřího Helekala, co jsem dělal, jak jsem žil. Díky Marie Děčín, přeji všem pohodový víkend, to přejeme i vám, paní Marie, a tady už je Jiří Helekal.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: zpíváš se mnou kříž.
1: Písnička, která nestárne, s hudebním výletem do roku 1987, tak to byl Michal Tučný a Starý psa novým kouskům nenaučíš, to byl název, no ale stále jsou tady také písničky na přání, tak pojďme do vysílání propojit další z vašich telefonátů. Ten další telefonát je z Ústí nad Labem a volá nám paní Dáša. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Míro.
1: Tak další písnička připravená, vy jste říkala, že pro někoho bude, víte?
2: Ano, je to pro mýho zeťáka Dalibora, který měl včera narozky. A já na něj úplně nezapomněla, ale já jsem si spletla datum.
1: Ano, už bylo horko.
2: Já myslím, že to má 18. a on to měl 16.
1: No jo, to je tím teplem. Tak teď to napravujete, tak co popřejete, tak pozadu sice, ale určitě něco pěkného.
2: Hodně zdravíčka, lásky, a míň rozčilování a všechno, až bude v pohodě a humorem.
1: A já se přidávám.
2: To je jeho, já bych řekla tchýně, ale já to slovo nemám ráda. No. Tak mu řeknu, druhá mamina.
1: Dobře. No a my jsme vybrali písničku od Dalibora Jandy, která se jmenuje Hurikán, tak určitě se mu bude líbit, tak přejeme také všechno nej. Vám krásný pátek, krásný víkend a zase někdy u nás naslyšenou.
2: Já vám taky přeju krásný pátek a pěkný víkend vám a vašim rodičům.
1: Tak zase někdy. Mějte se krásně.
2: Mějte se taky hezky. Děkuju za přání.

Morianda, Hurikán, tolik další písnička na přání. Já tady zase pro změnu mám před sebou další čtení, další z vašich písemných vzkazů. Dobré poledne, tady čtu. Našel byste pěkně, prosím, písničku Love and Understanding od zpěvačky Cher, jen tak pro hezčí den k práci a taky pro ostatní posluchače? Díky, Jenda. Jendo, máme to tady.

0: Tolik na přání zpěvačka Cher a páteční polední písničky dopřádí pomalu končí. A opět platí, pokud se snad na vás nedostalo, tak další chystáme už po 18. hodině. Za chviličku tady budou zprávy a hned potom začíná pořad Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajt-Hamalovou. No a po 18. hodině se těším u večerních písniček na přání naslyšenou. Loučí se Mirek Tartárek.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Okresní soud v Děčíně uznal vinným nezávislého starostu Jetřichovic a samotnou obec z pokusu podvodu při získání dotace. Starosta i obec se odvolali. Oprava nafukovací haly pro plážový volejbal v Ústí nad Labem bude město stát 82 tisíc korun. V České Lípě dnes začíná čištění Bulharské ulice. Řidiči tam nezastaví. Dnes bude oblačno až zataženo, přechodně polojasno a lokálně se objeví přehánky nebo bouřky. Teplotu naměříme nejvýše 27 až 30 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Nezávislý starosta Jetřichovic Marek Kny a obec se podle okresního soudu v Děčíně dopustili pokusu o dotační podvod. Obec žádala o 1,5 milionu na opravu evakuační cesty při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022 s tvrzením, že jí poškodila hasičská technika. To ale podle obžaloby nebyla pravda. Obec nakonec peníze nezískala. Zatím nepravomocný rozsudek vyhlásila soudkyně Monika Němcová.
4: Odsuzují se obžalovaný Marek Kny k celkovému peněžitému trestu ve výši 365 tisíc korun a obžalovaná obec Jetřichovice k trestu zákazu přijímání dotací a subvencí na dobu 3 let.
3: Starosta i obec se proti rozsudku odvolali. Státní zástupce si nechal lhůtu na rozmyšlenou. Ústí nad Labem dá na opravu nafukovací haly pro beach volejbal 82 tisíc korun. Spolek Beach Arena Ústí ji má od města v pronájmu už 7. sezónu. Opravy se týkají hlavní plachty a dalších krycích vrstev, které se při každoroční montáži a demontáži opotřebovávají, říká nezařazený radní Pavel Tošovský.
5: Ta beach volejbalová škola je velmi důležitá, zajišťuje sportovní přípravu pro více než 100 dětí. Ten areál slouží k pořádání krajských i celostátních soutěží a je od počátku velmi, velmi důležitá a velmi frekventovaná.
3: Silničáři dnes v České Lípě čistí Bulharskou ulici, proto je tam dočasně zákaz zastavení. Čistit budou úsek od vjezdu z Kozákovy ulice po hlavní nádraží. Následně silničáři překreslí i vodorovné dopravní značení. Zákaz zastavení potrvá do zítřka, v případě deště do neděle, oznámilo to vedení města. Sport. Finále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou bude pískat slovinský rozhodčí Slavko Vinčič. Mezinárodní fotbalová federace FIFA oznámila jeho nominaci na svých sociálních sítích. Souboj obhájců titulu z Argentiny se Španěly začne v neděli ve 21 hodin.
2: Počasí.
3: Po většinu dne bude oblačno až zataženo, přechodně až polojasno. Objeví se také lokální přehánky, k večeru se přidají i bouřky, které mohou být silné. Teplotu naměříme nejvýše 27 až 30 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: V Chomutově došlo k dopravní nehodě v ulici Březenecká. Autobus se tam srazil s osobním autem. Se zvýšenou opatrností projedete. A v České Lípě se bouralo v ulici Zhořelecká. Osobní auto se tam srazilo s motorkou. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
6: Začíná další magazín Poradna, kde je přítomná jako vždycky doktorka Kateřina Cajtamlová.
7: Já velmi vítám a dneska to bude téma složité.
6: Jak to?
7: Jmenuje se kortizol.
6: Kdo?
7: A budeme, no to naše téma, Patriku. A vymysleli jsme ho proto, protože se na internetu a všude množí reklamy nějakým způsobem zachraňte své tělo od kortizolu a snižte kortizol, výtažky ze 7 special hoops, s kávou nějakou. Takže jsme se rozhodli, že vám k tomu trošku něco povíme.
6: Povíme o tom, co vlastně kortizol hlídá, proč se objevuje jeho vyšší hladina nebo nižší, a taky o stresu budeme mluvit a o hormonech jako takových. A mám jedno takové vyprávní příběh. Vědci zjistili, paní doktorko, že pivo obsahuje malé množství ženských hormonů.
7: Ano.
6: Aby tedy tu teorii ověřili, tak dali 100 mužům vypít 12 piv. Výsledek? 100% z nich přibylo na váze, začalo být náladových, ztratilo schopnost řídit auto a odmítlo se omluvit za hlouposti, takže další testování už nebylo potřeba.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě dnes na téma tedy kortizol, hormony a stres. On ten kortizol je důležitý hormon, je taky přezdívaný hormonem stresu. Produkují ho nadledvinky a kdysi lidem pomáhal přežít napadení predátorem. Mobilizoval síly na boj nebo na útěk. Proč se ale o něm dnes tolik píše na tom internetu, jak už zmínila paní doktorka Cajdamlová, tak o to se zajímala i redaktorka Bára Kvapilová a ptala se na to endokrinologa Richarda Stejskala.
1: Tak ona vůbec popularita medicíny a hormonů stoupá díky internetu a pacienti si leccos najdou. Na druhou stranu je pravda, že my jsme dneska podrobovaní určitě větší zátěži stresové. A říká se, že dřív ten stres byl také, ale lidé s ním uměli lépe nakládat. A dneska máme trošku problém, jak se s tím vypořádat. Jedna z možností je, že když prostě máme stresovou reakci, přijde vám špatná zpráva, s někým se pohádáte, tak je dobré nezůstat sedět za počítačem, ale jít to vyběhat jakoby. Protože ten kortizol vám zmobilizuje, prostě zvýší krevní tlak, zrychlí srdeční tep a nastartuje metabolické procesy, které jakoby vám uvolní energii. A tu energii, když nespotřebujete, tak ji máte v sobě a tam vzniká přetlak.
2: Cože? Nepřišly gumičky? A to mi říkáte, když jsem nechal udělat nálev, dejte mi hrachovou.
3: Hodně lidí dnes zajímá, jakou mají hladinu kortizolu.
1: No a to my vysvětlujeme pacientům, že ta jednorázová hodnota, když si nechají třeba i za svoje vlastní peníze nabrat kortizol v laboratoři, jim nemusí moc říct. Ve většině případů jim můžou mít trochu vyšší, ale nemusí to znamenat nemoc. Bojíme se odběru, nemáme rádi, když nám někdo píchá do těla jehlou a ejhle, kortizol je třeba trochu vyšší. Udělat diagnózu nemoci, která vede k chronicky zvýšenému kortizolu, je komplikovanější. Řekl bych, že skoro důležitější je nález nízké hladiny kortizolu. Ta může signalizovat jinou nemoc a bez kortizolu pacient chřadne, až může prostě upadnout do úplného komatu. Takže není to moc častého onemocnění, ale řekl bych, že když už si nechám nabrat kortizol, zajímalo by mě spíše, jestli ho nemám nízký než zvýšený.
3: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Nemoce s nadledvinkama nejsou až zas tak moc časté a těch pacientů, kteří mají úplně jasnou klinickou symptomatologii, že máte najednou depozita tuku v břiše a relativně hubené svaly na rukou a na nohou a měsícovitý obličej, to je klasický popis pacienta s nadbytkem kortizolu, tak se to dneska nevidí až zas tak moc často. A zajímavý je, že nakonec jsem takovou diagnozu udělal u svého psa, u svého kokršpaněla, ale tam se to projevovalo změněnou kvalitou srsti. To u našich pacientů tolik nepozorujeme, i když vlastně některé pacienty taky trápí. Ale u toho pejska to bylo výrazně nápadný, protože začal z ničeho nic olisávat v relativně mladém věku. A když se toto zaléčilo, tak krásně zase schlupatě.
0: Veselé a zdravě. Tak já myslím, že to testosteron vlastně i ten kortizol. Ten měsícovitý obličej, paní doktorko, co to je?
4: To je kulatý obličej, na kterém není vidět ta lebka, jo? Zvětší se vám tváře.
0: Nejsou vidět jako lícní kosti.
4: No, nejsou vidět a ano. Je to celý jako kulatý.
0: Úplněk.
4: Úplněk, přesně. Ano, to je ono. A já jsem ještě chtěla doplnit, že u toho měření kortizolu je také poměrně důležité, kdy ho měříme, protože on se pulzně v takových jako návalovitých dávkách vylučuje nejčastěji ráno, takže odebírá se vlastně mezi 6. a 9. ranní hodinou. Tam jsou ty hladiny nejvyšší, protože tam tělo vyprodukuje 75% toho kortizolu.
0: A záleží obecně na tom času, anebo jak jsme zvyklí vstávat?
4: No, ne, to je, tělo to dělá vlastně to v tu ranu, ano, tu ranní část a odpolední se provádějí mezi 16. a 19. a ten rozptyl, kolik vlastně toho kortizolu je obrovský, proto chápu, že pan doktor říkal, že lépe se poznají nízké hladiny, protože ten rozptyl u té ranní dávky je 118 až 618 milimolů na litr a u té odpolední je to 85 až 460. Takže slyšíte, že je to vlastně obrovský rozptyl a my poznáme, že je to nižší než 118 nebo odpoledne nižší než 85, to poznáme snadno.
0: Na co ten kortizol vlastně máme, co všechno ovlivňuje a jak souvisí i s tím stresem, to všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Veselé a zdravě.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: létá si a vznáší se, hlavně aby nebyla ve stresu. O ten jde v našem pořadu. Máme tu pořad Vesele a zdravě a téma připomene i posluchač Petr.
1: Zdraví Petr, asi jsem byl mimo školu, když šla řeč o kortizolu. Takže teď jsem hloupý synek, co se týče nadledvinek.
0: Já mám taky ten pocit, že jsem nikdy neslyšel o kortizolu až teď v poslední době.
2: No jasně, teď je to ale postgraduální studium medicíny, to je tak specializovaná oblast, to je endokrinologie, to je nástavbová věc. My jsme se jen tak letem světem dozvěděli během studia o kortizolu, je to teda glukokortikoid a jmenuje se kortikoid kvůli tomu, že je vylučován kortexem neboli kůrou nad ledvin a já jsem se jakožto leta studující různé věci o medicíně ke svému neuvěřitelnému údivu dozvěděla, že nad ledvina váží Patriku 8 gramů. To je fakt pidi mini orgáneček mrňavej.
0: Takový špendlíček skoro.
2: No úplně pidi. No takže to pro mě bylo překvapení, je v oblasti 11. hrudního obratle, v podstatě trošku níž je na levé straně, protože levá ledvina je dole, ta nadledvinka hačá na vrcholku ledviny a vylučuje vlastně dvojí typy hormonů. Jedny jsou vylučovány kůrou a tam patří mimo jiné kortizol, je jich tam daleko více, ale to vám nebudu složitě říkat. A potom zdřeně se vylučuje adrenalin, to možná taky znáte.
0: Ten už jsme slyšeli.
2: A teď jde o to, v jakém typu stresu se vylučuje ten kortizol. Ten se vylučuje, pokud spěcháme něčeho, se bojíme, to znamená strach ho vylučuje, a tlačíme na sebe a máme pocit bezmoci, že jsme jako v úzkých, v koutě.
0: Když nás třeba v práci někdo naštve.
2: No, ono, když nás křivdu. Naštve, no. Ano, křivda, nespravedlnost, strach, bezmoc, obavy, apatie, to jsou ty stavy.
0: Dobře, začne se vylučovat kortizol.
2: Ano.
0: A proč se vylučuje? Co má udělat?
2: No on má nás vlastně vybavit energií, abychom mohli vzdorovat nebo utéct, čili
0: tak
2: boj nebo
0: utěk. Tak je to docela dobrý hormon, ne?
2: Je to báječný
0: tak
2: hormon.
0: Tak proč se ho bojíme?
2: No protože čeho je moc, toho je příliš.
0: Aha.
2: Ten stres, jak říkal krásně pan doktor, by měl být vlastně kompenzován pohybem. My máme utíct, vy jste říkal predátor. Predátor je žrout, že jo, tak šavlozubej tygr, když na mě šel, tak já jsem se lekla, vyloučil se kortizol, zvýšila se hladina cukru, metabolicky se...
0: To znamená, že máme být buď psychicky v klidu, aby jsme nebyli stresováni,
2: ano.
0: A pakliže už ten stres je, tak to máme jako vyběhat, vysportovat.
2: Vyběhat,
0: pohyb
2: vymlátit,
0: zase.
2: Pohyb zase.
0: Ježišmarja, vymlátit, pozor. Tak do pytle, jako
2: boxovacího. Do pytle, ano, do boxovacího, ne, pardon, samozřejmě, roztrhat nějaký papír, vykřik něco.
0: Jo.
2: Prostě
0: a když to neuděláme, tak co může ten kortizol způsobit, že se ho tak bojíme a teď právě proto se vyrojilo tolik zpráv na internetu, jak ho ovlivnit, protože že se i mění prý postava,
2: ano.
0: Nevím, co
2: ano.
0: Se děje?
2: No, děje se to, že se vlastně zvyšuje hladina cukru, zároveň se snižuje odbourávání vlastně vlastního svalstva tím, že se vytvoří inzulinorezistence. To znamená, nám se vylučuje inzulín, ale buňky na něj neslyší. To znamená, že my máme mobilizované hladiny cukru, stoupá nám v krvi, aby mozek mohl přemýšlet, protože ten na to inzulín nepotřebuje a abychom rychle věděli, kam utíct a před kým a odkud a orientovat se v prostoru a vzpomenout si, jak zabít tygra a podobně.
0: A může mít tedy ten kortizol nějaký vliv na naše zdraví? Pak,
2: no,
0: nebo
2: ale
0: pohodu?
2: V okamžiku, kdy my máme inzulinorezistenci vysokou hladinu cukru a my nepřemýšlíme a nehýbeme se a neděláme nic, no tak se nám z toho udělá tuk a ten tuk se vlastně udělá v oblasti krku, břicha, hrudníku, takzvaný viscerální tuk a zvýší se nám tep, zvýší se nám krevní tlak a vzniká takzvaný metabolický syndrom, obezita typu jablko, zvýšený krevní tlak a pokud to trvá dlouhodobě, tak cukrovka druhého typu, která je typická inzulinorezistencí. Čili správně nad naším stresem bychom neměli nechat zapadnout slunce, měli bychom to vypustit z hlavy, vyventilovat pohybem, ideálně nějakým aerobním takhle, mezi lidmi, popovídat si ano, o tom, jako my si teď povídáme.
0: Ale takhle to zní, že je to jako nenápadné, že ano, ten kortizol vlastně ani nevíme, že takhle pracuje, nevíme, že s tím tělem něco dělá.
2: Ano.
0: Jak poznáme, nebo že jsme ve stresu?
2: Nám se zúží vlastně trošku zorné pole, to je jedna věc, zvýší se nám tepová frekvence, teď jsou ty chytré hodinky, které jsou nám schopny tohleto zjistit, zvýší se nám, jak říkám, hladina cukru v krvi, dochází k tomu, že nemáme chuť, hlad, pokud máme hlad, tak ho máme spíš večer, na maloobjemovou vysokoenergetickou stravu, čili sladké, tučné, slané, tučné, to tělo jako chce rychle něco, teď se mění práce trávicího traktu, buď dochází k průjmům, aby se vlastně člověk zbavil toho střevního obsahu a líp se mu utíkalo, že jo, nebo dochází k zácpám, mění se tvar cév, čili čím díl to probíhá, tím hůř pro organismus, plus samozřejmě padá srst, že jo, vlasy hlavně.
0: Jestli se v tom vidíte, nebo v některých těch věcech, tak určitě i na vaše dotazy ty živé dojde. Ještě předtím se budeme věnovat těm, které přišly přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Za malou chvíli.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě dnes na téma hormony, kortizol, stres. Tohle se nám všechno propojuje i v těch možná dotazech, které dorazily přes stránky veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše dotazy. Tak paní doktorko, co přišlo?
1: Já za ně moc děkuji. Jeden dotaz, pan Jan se ptá, zda má nějak upravovat hladinu kortizolu nebo se o něj zajímat. Je mu 53 let, v posledních měsících se cítí unavený, v noci špatně spí, už se mu nedaří vydržet se sportovní aktivitou jako dřív a něco přibral a ptá se, jestli je to jenom stářím nebo i hormony. Já bych rozhodně se nesoustředila na hladinu kortizolu, vysvětloval pan doktor, proč to je zavádějící, ale první bych zkusila zjistit, jestli nemá sníženou hladinu testosteronu, to se dělá na endokrinologii a v tom věku to může být, to je vlastně u mužů třetí pokles hladiny testosteronu. Testosteron je anabolický steroid, neboli pomáhá tvořit aktivní hmotu a proto lidé vlastně končí se sportovní kariérou, ať už muži nebo ženy, mezi 35 a 40 rokem věku, protože ta svalová hmota už není živena těmi anabolickými steroidy a výkonnost klesá. Takže testosteron. No a samozřejmě v 53 letech se to nedá nazvat stáří, ale metabolický obrat může klesat a panu Janovi bych doporučila zkontrolovat, jestli dost bílkovin, jestli nemá stresy, o který dneska mluvíme, a to, že v noci špatně spí, ještě může znamenat, že třeba nedostatečně jí k večeři. Většinou lidé, kteří začnou přibírat, tak začnou odebírat stravu. Jenomže my, když nemáme večeři, tak ten organismus si říká, aha, tak musím ho vzbudit,
0: ještě se najíst,
1: aby se šel honem rychle ještě najíst.
0: Jo?
1: Takže já bych klidně i druhou večeři, 3 hodiny před usnutím něco malého. A potom paní Dana, děkujeme, píše, že nás ráda poslouchá, vážíme si toho. Jak bojovat se stresem? Ano, tady každá rada drahá. Někdo říká, že je ho trochu potřeba. Paní Dano, posílám vám úplně velikánský pozdrav, protože to je pravda. My máme vlastně...
0: Pravda.
1: Ano, my máme, když to vezmu od 0 do 10 na škále, tak ten stres by se měl pohybovat vlastně v oblasti 4 až 6. Nuda a nepřítomnost jakýchkoliv podnětů je obrovský stresor. To znamená, že my, když vlastně nemáme jako kdyby nic, tak my si ten stres sami vyrábíme. Já jsem teď byla v kasematech v Brně a tam vlastně říkali, že samotka, kdy ten člověk nemůže klábosit s lidmi a nemá fyzický kontakt a nemá žádnou práci, je tak obrovský stres, že vězňové, kteří byli na samotce, umírali po několika týdnech. Takže prosím, je velmi důležité mít eustres, to je taková ta radost ze života, takový to příjemný mrazení. A paní se ptá, že posiluje psychicky i imunitu, no tak kortizol konkrétně imunitu trošku snižuje a to, že se jí ptají lékaři, jestli nemá stres, tak to může být, že ona na sebe tlačí. Říká, že není žádná padavka, nehroutí se z termínu, je jí ale 48.

0: přibrala, špatně se jí usíná. Je možné, že mám stres, i když mi to nepřijde? Ano, je to možné. Člověk si neuvědomuje, že se zvýšeným věkem potřebuje víc odpočívat, pouštět věci z hlavy, házet za hlavu problémy, nechodit spát s těžkou hlavou, co bude zítra. Čili může být, že vy jste na ten stres, paní Dano, už zvyklá, takže vám to nepřijde, ale objektivně asi ve stresu jste.
1: Co vy, jak jste na tom s tou psychickou pohodou? Necítíte nějaký nátlak, stres? Jak jste na tom s hormony a jak se stavíte ke kortizolu? Všechno to s námi můžete probrat v klidu i teď po telefonní lince, vy, co nás posloucháte, protože otevíráme poradnu naživo s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte jako každý pátek v tomto čase pořad Veselé a zdravě, poradnu o zdravém životním stylu, dnes na téma stres, kortizol, hormony a co s tím. Ptáte se na telefonním čísle 731 800 900. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já chci poprosit, mám dospívajícího syna a jednoho velkého syna.
1: Ano.
2: A já jsem stále ve stresu, prostě opravdu, denodenně.
1: Ano. A můžu vědět, co vás na té situaci s dvěma syny tak trápí, jakože třeba, aby neonemocněli, nebo zkuste?
2: No, syn, denodenně syn jezdí na silnici, starší.
1: Jo, takhle, aby se mu něco nestalo, no, jasně. Ano. A druhý?
2: A ten mladší, no, tak takovej stres prostě... Prostě v té rodině tak nějak ty stresy jsou pořád asi.
1: Jenom chci říct, že jakmile už se jedná o skoro dospělé lidi, tak bych doporučila, protože mužům hodně pomůže, když jim maminka důvěřuje. Jo?
2: Ano,
1: v okamžiku,
2: ano.
1: Kdy se o ně bojíte, tak vlastně vyjadřujete nedůvěru, že zvládnou situaci. V okamžiku, kdy jim důvěřujete a jako držíte jim palce, představujete si z dobré konce, jak to všechno zvládnou, libujete si, jak jsou šikovní, hodní, já nevím, jaci. Ano, no, tak to, aby člověk nebyl ve stresu, to může zařídit jenom on sám tím, že nepopřeje ve své mysli příliš sluchu svým obavám, strachům a nevytváří katastrofické scénáře, jo? Protože my spíš si máme myslet na to, co si přejeme, aby se stalo, než na to, čeho se bojíme. Protože my to neovlivníme, to ovlivní ti hoši a vy jako ano. Maminka prostě musíte jim držet palce. Je to těžký, ale je to důležitý. Když tak si přečtěte od Čapka román Matka, tam se ano. to nádherně řeší.
0: Doporučení tedy.
2: Děkuji,
1: já děkuji, že jste zavolala, jste hodná, díky.
0: 731 800 900 náš telefon pro vaše dotazy. Musíme taky říct, že vlastně ty stresy jsou různé. Tady byl ano. i telefonát předtím, že to bylo zvnějšku vlastně
1: ano.
0: stres.
1: A já chci jenom upozornit, můj tatínek s nadsázkou říkal, že člověk si zvykne i na šibenici. Pokud my máme nějakou situaci, se kterou nic nemůžeme udělat, ona tam prostě je.
0: Ano.
1: A je to kdo z koho, to znamená buď já, nebo ta situace, tak my se musíme otužovat, počítat s tím.
0: Další telefonát. Dobrý den, přejeme ve vysílání.
3: Dobrý den.
1: Dobrý
3: já
1: den.
3: Jsem se chtěla zeptat, já, mě je teda 73, ale mám manžela staršího a on teďko jako je po docela... nemocích a tohleto. Projevila se u něj demence. Já prostě a dělám, co dělám, prostě jsem přibrala a nemůžu prostě, i když prostě to házím za
1: chápu.
3: Hlavu, že už je to stáří, se
1: jasně.
3: starat o něj.
1: No.
3: Ale prostě pořád přibírám a prostě mě nejdou dolů k ty chyla. No.
1: Rozumím. Tam je důležité, abyste si zkontrolovala, že máte dost jídla, protože to jsem říkala na začátku, v chronickém stresu člověk nemá takovou chuť k jídlu, nemá tolik jako soustředění na potravu, čili musí jíst jako malý dítě, jo, za maminku, za tatínka, prostě kontrolovat
0: nutit
1: si,
0: se.
1: Že toho jim dost. No. Pitný režim zkontrolujte a chtělo by to, jak říkal pan doktor, trošku fyzické aktivity, abyste to dostala z hlavy
3: no,
1: pryč.
3: No.
0: No.
1: Moc
0: takto.
1: Vám držíme palce, ať to zvládáte.
0: Další telefonát, další dotaz. Dobrý den, přejeme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady posluchačka od Olomouce.
1: A nestlumila rozhlas. Můžete si ho vypnout, prosím, protože my tam máme strašlivánskou ozvěnu a nerozumíme
4: ano.
1: moc dobře. Povídejte.
4: Ano, hned to bude.
1: Ano.
0: Tak poprosíme všechny, aby takto činili. Dobrý den, ještě jednou.
4: Ano, dobrý den. Prosím vás, já budu jiný téma. Já jsem jako diabetik. Můžu hovořit?
1: No, schválně, říkejte.
4: Já jsem diabetik a mám dlouhodobý cukr. Paní doktorka mi napsala lék a já během 14 dnů, i když nejsem obézní, jsem hodila 10 kilo. Od té doby, už to jsou 3 měsíce a 4, já nemůžu přibrat a právě jím a hubnu.
1: Mm. A paní doktorka to ví?
4: Ví to, ví. Ano.
1: Jo. No, pravděpodobně nemusíte mít úplně dost třeba bílkoviny, jo. Ve vyšším věku bílkovina, zdroje jednak jsou drahé, ať už jsou to ryby, nebo maso, nebo sýry kvalitní, tak prostě z toho jídelníčku lidí mizí a tam může potom docházet k ztrátě aktivní hmoty. Zkontrolujte si, jestli jíte dost bílkovin. Mělo by to být zhruba 75 až 80 gramů v průměru na den.
0: Jo? Tolik tedy doporučení. Trochu mimo téma.
1: Třeba asi kalorické tabulky. No ale ono je to i k tématu, protože já jsem říkala, že chronický stres vede k vývoji diabetu druhého typu.
0: To je pravda.
1: A tam může vlastně z dlouhodobého hlediska to takhle vypadat.
0: Cítíte se v nepohodě, projevuje se to na vašem zdraví, postavě, třeba i neschopnosti usnout, spát, špatně se probouzíte, cítíte málo energie. Tohle všechno můžete probrat, protože třeba souvisí i s hormony, i s tím kortizolem, o kterém dnes mluvíme. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Ano, vysíláme pořád Veselé a zdravě.
1: A já nikam dál nepůjdu, já tady sedím a těším se na vaše dotazy.
0: Na telefonu 731 800 900 je můžete klást. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady u telefonu Gajdošík.
1: Dobrý
2: já vás
1: den.
2: Všechny zdravím a zdravím všechny posluchače. Chtěl bych se vlastně hlavně s posluchači podělit o nějakou svoji pozitivní zkušenost
1: tady
2: v souvislosti s tím tématem kortizolu a stresu. Já jsem pracoval jako technik na jiždění parních turbín, což byla hrozně stresová práce a po dvou letech v té práci jsem šel pak vlastně na prohlídku preventivní, na odběry a paní doktorka mě zjistila prediabetes a vlastně ta cesta byla taková a bude to diabetes a máte vysoký cholesterol a tak dál.
1: Ano.
2: Což mě vlastně dokoplo k tomu, ne, to musím změnit.
1: Ano.
2: A chci říct, že se to povedlo a co mi pomohlo, tak vrátit se k pravidelnému spánku, vrátit se ke sportu, vrátit se k tomu neprožívat ty starosti, nevidět tak jako jenom tu práci, ale
1: hodit to za hlavu. Ano,
2: přesně tak.
1: Děkujeme jo, takže a prediabetes pryč a všechno pryč.
2: Přesně tak. Všechno
1: ano.
2: Pryč a znovu zdraví.
1: Báječný.
2: Takže má to smysl se o něco snažit a přeju všem, ať se podaří
1: vám. A vy jste teďko řekl strašně důležitou věc, neřešit následky, ale řešit příčinu. A příčinou u vás bylo vlastně ty významy, které jste přikládal té práci a teď jste si začal v sobě přikládat. Výborně.
0: Ať se daří a zdraví. Mějte se hezky.
1: Naschledanou.
0: Telefonní číslo 731 800 900 je tu pro vás a dnes řešíme stres, hormony, kortizol. Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych chtěla poděkovat paní doktorce.
1: Za co?
3: Já jsem nad tím byla taky tak, jak ta paní, co tam volala posledně, těch 10 kilo,
1: no.
3: Chodila.
1: No.
3: No a máte pravdu, jsou to ty bílkoviny.
1: Je, ale to mám radost. A vám pomohli, jo?
3: Pomohli mě.
1: Super.
3: Začínám přibírat, jsem spíš více méně trošičku jako v klidu.
1: Ano.
3: Že jako astmatik mám taky hodně toho adrenalinu.
1: Jasně.
3: Ale to všechno odbourávám, všechno házu za hlavu.
1: Výborně.
3: A to opravdu tady ta odpověď mě pomohla.
1: Tak to mám velkou radost.
3: Ještě podotýkám, ano? Že dělám denně 3-4 kilometry.
1: No jasně, výborně, hodinu venku.
3: Chodím.
1: No. Správně. A chůze je strašně důležitá. Představte si, že prý dokonce kvalita lýtkových svalů předpovídá dlouhověkost. To znamená, když my chodíme, tak ty lýtkové svaly vlastně fungujou a podle toho, jak pěkně ty lýtka nám fungujou, tak dlouho žijem. A ještě druhá věc, kromě lýtkových svalů, je dobré klábosení, protože když mluvíme s lidmi tváří v tvář, prodlužuje to život a snižuje to stres.
0: Tak si s námi popovídejte, aspoň na dálku. Není to tváří v tvář, ale posloucháme vás a snažíme se i poradit. Ještě někomu dalšímu na telefonu v pořadu Veselé a zdravě. Kdo volá?
4: Dobrý den, my jsme tady ohledně toho kortizolu.
1: Povídejte, posloucháme.
4: No, já jsem jenom chtěla říct, že prostě stát ten, jako, že to je hormon.
1: Ano.
4: A že jsem ho třeba hodně měla ve škole.
1: Ano. Bezva. Takže vy jste ho měla už na základce?
4: No, jako jo, no někdy prostě z té školy, jak toho bylo hodně, no.
1: A co jste s tím dělala? Protože už zníte jako skoro dospělá, možná úplně dospělá žena. Tak co jste s tím dělala, aby to nezlobilo?
4: No vždycky se mi nejvíc vyplatilo počkat na prázdniny.
1: No jo, tak jo. Tak to je ano, dobře.
0: Dobře.
1: Ale v podstatě slečna nebo mladá paní hovoří o tom, že se pomáhá rozhodně těšit na to, až bude lépe.
0: Tak, dobrá zpráva. Ještě se budeme kortizolu věnovat. I takové malé shrnutí uděláme za malou chvíli v našem vysílání. Tak zůstaňte, jak my říkáme, napříjmu.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
7: a Petr Kostka.
8: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, ještě takové to malé shrnutí a závěr dnešního pořadu, kdy mluvíme o hormonech, stresu a kortizolu, tak možná ještě jednou, paní Truko, jak si správně ověřit tu hladinu kortizolu?
1: No, hlavně my bychom neměli úplně ověřovat hladinu kortizolu, ale my většinou poznáme, že jsme ve stresu podle toho, že špatně spíme, stoupá nám krevní tlak, mění se nám citlivost na glukózu, to znamená, můžeme mít vyšší glykémie, můžeme začít přibírat, jsme třeba trošku úzkostní, smutní a podobně. Čili neřešit ani tak, kolik je hladina kortizolu, jako spíš řešit, jak to udělat, abychom v tom stresu tolik nebyli. Spát bychom měli něco minimálně 7 hodin, spíš 8, radši jdeme spát dřív. Další, co bychom měli, tak bychom měli přemýšlet o tom, jestli dostatečně jíme, jestli náhodou si neděláme zbytečné starosti, jako nám tady říkala paní. S vyšším věkem se může proměnit i to, kdy vstáváme a kdy chodíme spát, tak z toho nemít starost, ale třeba když se budíme dřív, což je typické zejména u žen, koukat na východ slunce, libovat si, že je zelená tráva, vůbec libovat si a být vděční za to, co máme, že nám teče teplá voda, to všechno jsou věci, které snižují stres. A nezůstávejte prosím sami, lidí je všude velká spousta a když půjdete ven a třeba si sednete na lavičku a budete se usmívat na lidi a třeba chválit, jak jim to sluší, nebo říkat, že je dneska hezké počasí, tak lidem uděláte hezčí den a sobě snížíte hladinu stresu.
0: Takže nečekat, že se změní situace vedle nás, ne, ale trochu aktivně k tomu přistoupit.
1: Přesně tak.
0: A vyhledávat i ta pozitiva.
1: Nepřestane pršet, když ano, mě to bude vadit, ale když si zvyknu na déšť a najdu v něm něco pěkného, tak mě bude líp.
0: Ještě mi prozraďte o tom stresu, často lidé třeba ani neví. Mnohokrát to tady padlo i v těch dotazech, které byly zaslány přes ten náš formulář na stránkách. Jak se může ten stres ještě projevit na našem těle, abychom si toho všimli jinak? Kromě toho, že tu padlo, že prostě špatně usínáme nebo vstáváme, že přibíráme na váze, jsou tam i jiné důsledky toho,
1: Patriku,
0: nebo projevy?
1: Já bych byla radši, kdyby lidi se zamýšleli, co dělám, proč to dělám, baví mě to, funguje to, je mi dobře. A vlastně ptali se svého mozku, nekoukali, co dělá tělo.
0: Možná jsou tak sevření, že si na to nedokáží odpovědět.
1: Ne, buďte si jist, že každý člověk moc dobře ví, co ho trápí a říká se tomu péče o vnitřní dítě.
0: Takže umět si to přiznat?
1: V každém z nás je nějaké vnitřní děťátko, které občas se vzteká, občas vňuká a občas je dobré se ho zeptat, co pak tě trápí. A když ono řekne, no ale s tím nemůžu nic dělat, tak řeknu, ale tak můžeme se na to třeba vykašlat, hodit to za hlavu, s někým se zasmát, udělat z toho vtip. Prostě nenechávejte to být.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdhamlová. Já připomínám také to, že naše témata najdete samozřejmě jednak na webu, tedy www.veseleazdravie.cz. Jsme s vámi i na Facebooku s dalšími radami, tipy, informacemi a nikdy nebudete úplně mimo, budete naopak zásobeni dalšími věcmi, takže staňte se našimi fanoušky na Facebooku na profilu Vesele a zdravě a repríza nás čeká taky vždy po té 13. hodině premiéra a po 20. hodině v pátek pak ještě jednou naše vysílání. A my se budeme těšit na to další páteční a vám přejeme hezké léto. Paní doktorko, taky užijte si letní víkend.
1: A stres hoďte za hlavu.
0: Je to tak. Loučí se Patrik Rozehnal, uslyšíme se dnes určitě ještě jednou a posílám taky písničku před dalšími zprávami.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Podle soudu v Děčíně jsou starosta Jetřichovic i obec vinni z pokusu o dotační podvod. Policii se přihlásil motorkář, který v České Lípě narazil do kočárku s dítětem. V Národním parku Šumava hoří les. Hasiči mají požár pod kontrolou. Dnes bude oblačno až zataženo a lokálně se objeví přehánky nebo bouřky. Teplotu naměříme nejvýše 27 až 30 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Peněžitý trest ve výši 365 tisíc korun dnes nepravomocně uložil děčínský okresní soud nezávislému starostovi Jetřichovic na Děčínsku Marku Kny za pokus o dotační podvod. Obec žádala o proplacení peněz na opravu cesty, která se používala při požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022. Podle obžaloby Kny uvedl, že cesta byla poškozena při evakuaci obyvatel při požáru. To ale podle obžaloby nebyla pravda. Obžalobaná byla i obec. Soud ji v téže věci potrestal 3letým zákazem přijímání dotací, řekla to mluvčí soudu Michaela Janoušová. Motorkář, který včera v České Lípě bokem narazil do kočárku s dvouletým chlapcem, se dnes přihlásil policii. Nehoda se stala při předjíždění kolony aut stojících na červenou. Policie přesto dál žádá svědky, aby s objasněním nehody pomohli. Volat mohou na linku 158, říká mluvčí českolipské policie Ivana Baláková.
2: Dnes dopoledne kontaktoval linku 158 motocyklista, po kterém jsme pátrali. Potvrdil, že ve čtvrtek bočně narazil svým motocyklem do kočárku na přechodu pro chodce na silnici první třídy číslo 9 v České Lípě.
0: Kvalita vody je stále mírně zhoršená ve třech přírodních koupalištích v Ústeckém kraji. Hygienici upozorňují na zelené zabarvení v rybníku Chlumec na Ústecku, špatnou průhlednost vody v zatopeném lomu Varvažov také na Ústecku a na zelené řasy v jezeře Chmelař u Úštěka na Litoměřicku. Vyplývá to z údajů krajské hygienické stanice zveřejněných na webových stránkách. Zdravotní riziko je podle hygieniků malé, lidem ale doporučují, aby se pokoupali. Páni osprchovali. Jihočeští hasiči zasahují u požáru v Národním parku Šumava mezi Stožcem a Novou Pecí na Prachaticku. Hoří ve velmi obtížně přístupném terénu. Hasiči proto podle mluvčí Venduly Matějů vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu.
3: Požár, který je v kořenovém systému, se podle velitele zásahu daří držet na ploše 50x50 metrů bez dalšího šíření. Požáru ale není možné dojet cisternami, proto tvoříme dopravní vedení na dálku zhruba 500 až 600 metrů s převýšením 100 metrů. Zasahují dvě profesionální jednotky z Českého Krumlova a Frimburku a 7 jednotek dobrovolných hasičů.
1: Počasí.
0: Po většinu dne bude oblačno až zataženo, přechodně až polojasno. Objeví se také lokální přehánky, k večeru se pak přidají i bouřky, které mohou být silné. Teplotu naměříme nejvýše 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na Masarykově třídě v Teplicích došlo k nehodě. Osobní auto tam srazilo chodce. Projedete se zvýšenou opatrností. A v Chomutově se v ulici Březenecká střetl autobus s osobním autem. I tam projedete s opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré páteční odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Na zámek, k jezeru Chmelař, ale i k soudu se společně vypravíme v této hodině právě začínajícího pohodového odpoledne. Písničky, které nestárnou, v něm zaspívají Plavci a za okamžik taky Václav Neckář. Nejdřív si ale dáme jednu od Jiřího Korna.
1: Pohodové odpoledne s Lenkou Šobovou.

0: 14 hodin a 11 minut k tomu. Pěkné páteční odpoledne s Českým rozhlasem Sever. Že je Česko opravdu bohaté na památky, dokazuje i naše zámecké léto. Po celé prázdniny vám každý den představujeme jeden z našich zámků a stále jich je dost. Výjimkou není ani dnešek. Jaký zámek navštívíme tentokrát, nám teď poví náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Tentokrát se vypravíme na Zlínsko, kde stojí krásná budova, ukrývající interiéry ve stylu baroka, rokoka či Biedermeieru. Zámek Vizovice. Prohlédnout si zde mimo jiné můžete kolekci společenských her původních majitelů. Do zámku nás teď vezme Silvie Pospíšilová.
3: Vizovice na Zlínsku mají hned několik dominant a k těm největším patří zámek. A já už přicházím po štěrkem vysypané cestě k hlavnímu vchodu, kde na mě čeká kastelánka Jana Pluhařová. A my už stoupáme po kamenném schodišti, kam povedou naše kroky.
4: Blížíme se do reprezentativního patra. Interiéry jsou vybavené obrazovou galerií. Je tady okolo 500 obrazů, všechno jsou originály, obrazy od 16. do 19. století, velmi kvalitní sbírka.
3: A my jsme se posunuli dál, kde to jsme?
4: Jsme v hudebním pokoji, tady máme velmi kvalitní stolový klavír z Londýna, z dílny bratří Broadwoodových, stále funkční, 19. století, ale máme tady taky hrací skříň Ariston, který se řadí mezi jazyčkové aerofony a je taky funkční, a tak vám můžu i zahrát.
5: Úplně si představuju, jak tady ta smetánka tančí při nedělním odpoledni a děti točí klikou.
3: S paní kastelánkou vcházíme vysokými dveřmi do nejkrásnějšího sálu. A mně se úplně tají dech, když se podívám na překrásný křišťálový lustr.
4: Je vyřezávaný ze dřeva, zdobený plátkovým zlatem a doplněný křišťálovými ověsky.
3: Je to nádhera. Vy jste mi prozradila, že je tady ještě několik unikátů.
4: Před námi stojí sedací souprava, potažená francouzskými gobelíny, utkanými v Aubussonu v polovině 18. století. Jedná se o jediný soubor na světě, je skutečným unikátem.
3: Co ty překrásné hodiny?
4: Hodiny byly vyrobeny hodinářem Pavličkem v Olomouci v polovině 18. století. Jsou ozdobené sousoším bohačasu Chrona a jeho družiny, které sedí na koruně hodin, a jsou uvnitř tři velká závaží, z níž každé váží 32 kilo.
3: A my jsme vešli do kaple a musím říct, že znovu se mi tají dech nad tou bohatostí, nad tou krásnou barokní výzdobou.
4: Ano, zámecká kaple je skutečně mimořádným prostorem. Budila velký obdiv a respekt už v době, kdy byla dobudována. Majitelé zámku pozvali velmi významného sochaře a štukatéra Ondřeje Švajgla, který spolu s architektem zámku Františkem Antonínem Grimem vymysleli tady tu úžasnou koncepci a vybudovali kapli na půdoryse takového čtyřlistu, složenou ze samých apsid, a v jednotlivých těch výklencích jsou právě umístěny oltáře. Navíc koncepce šedobílého interiéru, doplněného zlacením, byla v té době mimořádně nadčasová.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Vizovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Na jezeře Chmelař u úštěku na Litoměřicku svedou zítra bitvu Piráti. Už po 27. se tu konají pirátské slavnosti. No a na pláži jezera byl i náš severočeský stopař Robin Rerich. Robin, hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Tak co všechno už je na tuhle tradiční akci připravené?
2: Ve chvíli, kdy jsem byl na široké písečné pláži u jezera, akorát pořadatelé spouštěli na hladinu první z lodí. Stanové městečko stojí, dokonce je už částečně zabydlené a tak jsem měl možnost se s některými piráty potkat. Přípravy v celém kempu jsou v plném proudu tak, aby v 8 večer mohlo vše začít.
1: No tak a když už jsme u začátku, pojďme si říct, jaký je program pirátské slavnosti.
2: Harmonogram je každý rok stejný s tím, že bitva zásadní bude zítřejší bitva a ne jedna. Už dnes večer se všichni, to znamená kolem 200 lidí, kteří se nějakým způsobem bitvy zúčastní, sejdou a rozdělí si role. Pro letošek budou tři skupiny. Po několika letech se vedle španělských vojáků a pirátů objeví také lidožrouti. Zítra se začíná v 9 ráno. Tedy ten doprovodný program, především pro děti, které sem přijeli také v kostýmech. A čeká je spousty zábavy, ale také pasování do stavu mezi piráty.
1: No a kdy přijde na řadu ten

Pěkný pátek s Českým rozhlasem Sever. Máme pro vás kulturní tipy a dnes nás tyhle tipy zavedou do Klášterce nad Ohří. Tam se totiž dnes v podvečer a večer konají hned dvě zajímavé akce. Ta první v galerii Kryt. Tady proběhne vernisáž výstavy nazvané D8 a je to výstava fotografií Ondřeje Kepky. To je totiž nejenom herec a režisér, ale taky fotograf. Tahle výstava je připravená přímo pro Klášterec nad Ohří a představí portréty významných hereckých osobností, ale taky fotografie českých i světových hor nebo reportážní záběry z ulic a městských zákoutí. Výstavu zahájí kameraman a pedagog pražské FAMU, docent Josef Špelda a hudebně ji uvede houslový virtuos a umělecký ředitel festivalu Klášterecké hudební prameny Jaroslav Svěcený. A tím se plynule dostáváme k tomu

druhému kláštereckému typu, protože to je pozvánka na dnešní večer kláštereckých hudebních pramenů. Nese poetický název Na krásné modré ohři a představí slavné operetní, muzikálové a vídeňské melodie autorů jako Johann Strauss, Franz Lehár, Emerich Kalman či Jacques Offenbach. Na nádvoří zámku zazní slavné valčíky, polky i melodie z operet Netopír, Čardášová princezna nebo Veselá vdova. A publikum se může těšit na vystoupení sopranistek Evy Hartové a Olgy Jelínkové, tenoristy Jakuba Pustiny, ale i komorního souboru Virtuózy Brunensis. Tak tolik tedy pozvánka do Klášterce, pokud to nemáte daleko. Já myslím, že to tam dnes večer bude stát za to.

0: Viděli jste film Hlídač číslo 47, ten s Karlem Rodenem v hlavní roli. Jestli ano a jestli se vám líbil, tak vás teď potěší slavní Severočeši, protože v nich vám Milan Knotek dnes představí autora románu, podle kterého byl tenhle film natočen.
1: Slavní Severočeši.
2: Nejvýznamnějším představitelům české meziválečné prózy patřil spisovatel a novinář Josef Kopta, který se narodil v roce 1894 v Libochovicích. Původním povoláním byl bankovní úředník. Na začátku první světové války narukoval do rakousko-uherské armády. V roce 1915 padl na východní frontě do ruského zajetí. Později vstoupil do československých legií v Rusku, kde působil nejen jako voják, ale také v informační a osvětové službě a jako redaktor legionářských novin. Právě zkušenosti z války a života v legiích se staly hlavním inspiračním zdrojem jeho pozdější tvorby. Po návratu do vlasti byl redaktorem deníku Národní osvobození. Později pracoval v Lidových novinách a na ministerstvu informací. Působil také v kanceláři prezidenta republiky. Nejvíce se proslavil psychologickým románem Hlídač číslo 47, který byl hned třikrát filmován. Naposledy v roce 2008 režisérem Filipem Renčem. Kopta na sebe rovněž upozornil románovou trilogii, zachycující osudy československých legionářů v Rusku od bojů přes sibirskou magistrálu až po návrat do Československa. Psal také poezii a knížky pro děti. Divadlo na Vinohradech uvedlo koncem roku 1926 jeho jedinou komedii Nejkrásnější boty na světě. Josef Kopta zemřel v roce 1962 v Praze.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: skupina Opět a Radeček v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever. Nezávislý starosta Jetřichovic a taky obec se podle okresního soudu v Děčíně dopustili pokusu o dotační podvod. Požádali totiž neoprávněně o 1,5 milionu z dotačního programu na likvidaci škod po ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022. Starosta i obec se na místě odvolali. V soudní síni byla i naše reportérka Daniela Pilařová. Danielo, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Dnes před soudním senátem vypovídal ještě poslední svědek, generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček, který uvedl, že se na příslib, že by měla obec získat peníze z dotačního titulu na likvidaci následků požáru, nevzpomíná. Soudkyně Monika Němcová pak vynesla rozsudek, starostovi uložila peněžitou pokutu ve výši 365 tisíc korun a obci zákaz využívání dotací na 3 roky. Státní zástupce Lukáš Otipka původně navrhoval pro starostu podmíněný trest na 2,5 roku a 100 000 pokutu a pro obec pak 300 000 pokuty a zákaz přijímání dotací na 3 roky.
0: Jak reagoval nezávislý starosta Marek Kny na trest, který dostal on osobně i obec?
1: Starosta se na místě za sebe i obec odvolal, rozsudek ale nechtěl komentovat. Nicméně pro Český rozhlas se Marek Kny krátce vyjádřil.
2: Ani neřeknete, proč jste se tak rozhodl odvolat se?
3: Proč jsem se rozhodl, protože to není pravda.
1: Státní zástupce si ještě nechal lhůtu na rozmyšlenou, rozsudek je tedy nepravomocný.
0: Danielo, můžeš v krátkosti připomenout, jak celá ta kauza začala?
1: Určitě. V Národním parku České Švýcarsko začalo hořet v oblasti Hřenská v noci z 23. na 24. července 2022. Netrvalo dlouho a požár se začal šířit a bylo potřeba evakuovat obce Mezná, Hřensko a pak také Vysokou Lípu. Jetřichovice jsou takovým strategickým bodem, přes které jezdila hasičská auta a v tu dobu byla ale hlavní silnice rozkopaná kvůli pokládce nového vodovodu, což hasičům velmi stěžovalo pohyb. Starosta se tedy rozhodl opravit cestu za kostel, aby po ní mohli jezdit evakuovaní lidé. V žádosti ale uvedl, že byla cesta poničená hasičskými automobily, což nebyla pravda, jak vysvětlila soudkyně Monika Němcová.
4: Ty informace, které byly uvedeny v žádosti o dotaci, tedy že cesta byla poničena v rámci evakuace z obce Vysoká Lípa, stejně tak jako že byla tedy ta cesta v podstatě poničená průjezdností hasičských vozidel, což je informace, která vyplývá z té připojené projektové dokumentace, tak jsou to skutečnosti, které neodpovídají skutečnosti a byly tedy do té žádosti o dotaci uvedeny pouze z toho důvodu, aby ta žádost o dotaci uspěla, aby finanční prostředky byly obci vyplaceny.
1: Dotaci nakonec Jetřichovice nedostali. Já ještě dodám, že případ poputuje ke krajskému soudu v Ústí nad Labem.
0: Říká Daniela Pilařová, děkujeme za aktuální informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
5: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Elton John v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever krátce před 15:00. Ve 15:00 přijde Petra Firstová se zprávami, ve kterých se mimo jiné dozvíte, jak drahé je vysychání Kamencového jezera. Je velké teplo, málo prší, spousta vody se odpařuje a je potřeba jí doplňovat. No a to něco stojí. Víc informací ve zprávách.

0: Český rozhlas Sever vás zve na 9. ročník festivalu lidových a dechových kapel v Kadani. V neděli 19. července od 13 hodin ožije zahrada františkánského kláštera. Zahraje budějická kapela, veselí muzikanti z Podkrušnohoří a moravští muzikanti. Těšíme se na vás v Kadani v neděli ve 13 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Maximální ceny paliv o víkendu vzrostou, stát je dnes určil naposledy. Chomutov letos utratil zhruba 200 tisíc korun za dopouštění vody do Kamencového jezera. Správa Národního parku České Švýcarsko pořádá komentované exkurze. V sobotu nabízí vycházku se strážcem do Pavlíni na údolí. Dnes bude oblačno až zataženo a lokálně se objeví přehánky nebo bouřky. Teplotu naměříme nejvýše 27 až 30 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu vzrostou o desítky haléřů. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýše za 43 korun a 41 haléřů. To je o 57 haléřů víc než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty v sobotu a neděli stoupne o 95 haléřů na 42 korun a 13 haléřů. Stát maximální ceny paliv dnes určil naposledy. Vládní opatření totiž v pondělí skončí. Chomutov letos musel už dvakrát dopouštět vodu z řeky Ohře do Kamencového jezera. Voda z řeky doplňuje i sousední Otvické jezero. Při vysokých letních teplotách a déle trvajícímu suchu se totiž voda z hladiny odpařuje rychleji. Město za udržování výšky hladiny Kamencového jezera platí stovky tisíc korun, říká náměstek primátora Martin Bocián z hnutí Nový Sever.
3: V dubnu to bylo nějakých 23 tisíc metrů krychlových, asi za 80 až 90 tisíc korun. V květnu asi 31 tisíc metrů krychlových za zhruba 110 tisíc, takže celkově to bylo nějakých 195 tisíc korun.
2: Zájemci se můžou vydat zítra do Pavlíně na údolí u Jetřichovic na Děčínsku. Správa parku pořádá během sezóny několik takových komentovaných exkurzí do přírody. Zítřejší výlet do Pavlíně na údolí začíná v 9 hodin u autobusové zastávky u koupaliště v Jetřichovicích.
4: Procházka se strážcem parku Mírou Rohlíkem bude asi 8 kilometrů dlouhá. Lidé se budou moci podívat, jak vypadá Pavlíněno údolí po rozsáhlých těžbách a můžou se dozvědět podrobnosti o tamní přírodě, skalních masivech a také o osobních zkušenostech strážce ze služby v Národním parku České Švýcarsko. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
2: České dráhy obnovily provoz na trati mezi Smržovkou a Tanvaldem na Jablonecku. Uvedli to na webu. Trať byla neprůjezdná od dnešního dopoledne po střetu osobního auta s vlakem v Malostranské ulici ve Smržovce. Zraněného řidiče auta záchranáři letecky přepravili na traumacentrum do Liberce. Ve vlaku se nikdo nezranil.
1: Počasí.
2: Po většinu dne bude převládat oblačno až zataženo, přechodně až polojasno. Objeví se také lokální přehánky a k večeru se přidají i bouřky, které mohou být i silné. Teplotu naměříme nejvýše 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici číslo 8 u Teplic stojí na vozovce porouchané nákladní auto, projedete se zvýšenou opatrností. K dopravní nehodě došlo v Teplicích na Masarykově třídě. Osobní auto tam srazilo chodce. A v České Lípě došlo ke srážce osobního auta s cyklistou v ulici Litoměřická. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: I po třetí hodině pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. A co nás v následujících skoro 60 minutách čeká? budeme přihlížet snášení kostelního zvonu v Žitenicích na Litoměřicku. Řekneme si, proč byla v historii Bohušovic nad Ohří důležitá železnice. A v liberecké zoo si zacvičíme jógu, abychom pomohli pandám. Písničky, které nestárnou, zaspívají Olympici, Karel Gott a taky Michal David. Ten hned teď.
1: Pohodové odpoledne s Lenkou Šobovou.

0: Karel Gott a jeho podsta legendární skupině. Jestli pak víte, jak se cvičí yoga pro pandy červené. Zjistit a vyzkoušet to mohou návštěvníci lekcí jogy v liberecké zoologické zahradě. Nejen, že udělají něco pro své zdraví, ale zakoupením vstupenky přispějí mezinárodní společnosti Red Panda Network, která se dlouhodobě věnuje ochraně pand červených v jejich přirozeném prostředí. Lekce jogy v zoologické se konají každý čtvrtek.
1: Je 7:30 ráno a před hlavním vchodem liberecké zoo se shromažďují lidé. Všichni si přinesli jogové podložky.
2: Já vítám do dnešní lekce jogy pro červené pandy. Jmenuji se Dorka Gremlicová a jsem v zoologické zahradě zooložkou se specializací na šelmy a malé savce.
3: To, že bychom mohli červené pandy podpořit skrz pohyb, je inspirace, která přišla přímo od organizace Red Panda Network. Tím pádem bychom mohli veřejnosti nabídnout, že si můžou k nám do areálu přijít zacvičit jogu.
1: Jogové lekce tady vede Dorota Gremlicová, což je současně zooložka, ale taky jogová lektorka.
2: Odkročím levou nohou dozadu, celé tělo je zpevněné, vytahuju se za těma rukama co nejvíc dopředu.
1: Já jsem si s vámi v zoologické zahradě taky zacvičila a tahle lekce byla zaměřená na veškeré jogové pozice až na bojovníky. Proč?
3: V každé lekci hovoříme o nějakém tématu, které souvisí s červenými pandami. Červené pandy svým areálem zasahují na území několika států, ve kterých dochází k vnitřním konfliktům od Nepálu až po Čínu. Ozbrojené konflikty mají přímý dopad na ochranu volně žijících živočichů. V tuto chvíli odhady mluví o tom, že máme ve volné přírodě jen něco kolem 2500 červených pand. Tam, kde se válčí, se zanedbává péče a proto jsme dnešní lekcí prošli zcela bez bojovníků.
1: Jak se zájemce může teda na tuhle jogovou lekci přihlásit a jak může současně červený pandám přispět?
3: Informace o plánovaných lekcích jsou jednak na sociálních sítích zoologické zahrady a potom také na jejich webových stránkách. Odtamtud se proklikem dostanete přímo do rezervačního systému, kde je velmi jednoduše možné se zaregistrovat na lekci, na kterou chcete přijít. Vstupenkou na lekci je platba 7 euro, což je symbolických 7 stromů vysazených v domovském prostředí červených pand. Pak už stačí jenom vzít podložku a přijít do zoo.
2: Já vám všem moc děkuju, že jste si přišli zacvičit pro červené pandy. Namaste.
1: Jogové lekce se budou konat každý čtvrtek do konce srpna. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mý.

0: Posloucháte pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever a jeho pravidelnou součástí je putování po severočeských sídlech. Každé město, každá obec má ve své historii nebo současnosti něco zajímavého, co stojí za zmínku. No a právě tyhle zajímavosti do svých příběhů vybírá Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: V roce 2007 oslavilo město Bohušovice nad Ohří na Litoměřicku výročí 950 let od první písemné zmínky. První statut města byl Bohušovicím udělen roku 1920, pak o něj skoro na 80 let přišli a znovu ho získali až v říjnu 1998. Důležitou roli v rozvoji obce se hrála stavba železnice z Prahy do Drážďan. Do Bohušovické stanice dorazil vlak poprvé 1. června 1850 a byla to tenkrát velká sláva. Také díky této dopravní cestě se pak mohl začít rozvíjet místní průmysl. V roce 1871 byl založen rolnický akciový cukrovar, později první severočeský akcijní pivovar, rolnické mlékařské družstvo a živnostensko-občanská záložna. V Bohušovicích nad Ohří najdete i několik zajímavých památek. Barokní kostel svatého Prokopa a Mikuláše je od roku 1958 kulturní památkou. Kostel byl na začátku 18. století postaven na místě původního kostela. S největší pravděpodobností jde o dílo významného litoměřického architekta Antonia Octavia Broggia. Místní říkají, že Bohušovice jsou krásné v každém ročním období. I vy se můžete přesvědčit, že procházka kolem Ohře s výhledem na České středohoří má opravdu něco do sebe.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Jožoráš a písnička z dob, kdy byly Eláni na vrcholu. Posloucháte pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Je 16:30 a před námi je čas vyhrazený kulturním typům Českého rozhlasu Sever. Vzhledem k tomu počasí, které se má pokazit a mají přijít bouřky a deště, tak jsem v té naší tabulce plné zajímavých akcí hledala něco pod střechou, jako aby byla jistota, že to počasí neohrozí, ale znáte to, zákon schválnosti funguje. Na dnešek tu máme samé venkovní typy, tak nezbývá, než držet palce všem organizátorům, aby se zrovna jim ty bouřky vyhnuly a pokud zaprší, tak jenom krátce a příjemně. Třeba v takovém krásném lese, tam už za chvíli, konkrétně ve 16:00, začínají 6. krásnoleské zámecké slavnosti a zámecký pán to tentokrát pojal velkolepě, je to takový vlastně malý festiválek, který zahájí vystoupení kapely Black Sabáka, pak přijde na řadu Barbar Punk, no a potom Argema. Kdo by neznal, tohle je ráj, nebo Jarošovský pivovar, ty veliké hity, ty pochopí.

pochopitelně zazní. Mezi koncerty bude pódium patřit divadelnímu souboru Boženy Němcové z Plzně a zároveň bude po celém zámeckém parku probíhat dřevosochání, takže můžete řezbářům, sochařům koukat pod ruce. Totéž můžete dělat v horském areálu na Lesné, kde se koná krušnohorské sochařské sympózium. To potrvá až do neděle, tak pokud to nezvládnete dnes, času máte spoustu. Taky až do neděle bude na Novém Hradě v Jimlíně promítat kinematograf Bratří Čadíků. Dneska je na programu film Boží dlaň. Zítra to bude Bláznivý marsupilami a v neděli přijde na řadu film Kouzlo derby. Tak ještě jednou držíme palce všem organizátorům jakékoliv kultury na severu Čech, aby ten déšť, který sice všichni chceme a potřebujeme, nezhatil jejich plány úplně.

0: Skupina Olympic a jejich kufr, i když teď by se spíš hodil batoh. Já myslím, že s kufrem se pod stan moc nejezdí. A právě stanování a spaní v kempech bylo dnešním tématem pořadu Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem. Jako kluk jezdil pod stan také herec Josef Dvořák.
1: Byl jsem u dědečka, u babičky, tam jsem jezdil čas od času na prázdniny jako kluk, ale potom to je největší dobrodružství, radost jet pod stan.
2: A jezdil jste jako do v kempu, nebo jste postavili prostě stan někde v přírodě?
1: To byla ještě doba, kdy se dal postavit stan v přírodě, ale od určitý doby jsme začali každý léto jezdit na vodu.
2: A tam jste tedy taky pod stanem nebo pod čerákem?
1: Ne, pod stanem. A kdyby v noci lilo, dejte pokoj.
2: Tak. Jasně. Takže klasický Ačko?
1: No, dokonce první stan, který jsme měli, jsem vymodlil na mamince dvě deky a jeli jsme z Kadaně na Ohři do Boče a tam jsme sešili ty deky dohromady a potom jsme tří spali.
2: To jsou teda ty raná klukovská léta. Kdy jste byl pod stanem naposledy?
1: Tak to už je hodně dlouho teda. To už je hodně dlouho. Ale fakt jsme dlouho hodně sjezdili. Na Slovensku jsme byli na Hronu s loděma, jo, jezdili jsme Sázavu, jezdili jsme Lužnici pravidelně. Jestli něco závidím mladým, tak sednout na loď a jet.
0: Říkal herec Josef Dvořák. I vy se můžete do našeho rozhlasového povídání zapojit. V pondělí bude tématem stopování. Je to podle vás bezpečný způsob dopravy? Jezdívali jste stopem, kam nejdál jste dojeli, a když jste třeba na té druhé straně, tedy za volantem, berete stopaře? To všechno v pořadu Dáme řeč hezky v pondělí.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 10 minut budou 4 a já vím naprosto přesně, kde přesný čas neohlásí kostelní zvon. Prasklý zvon z kostela svatého Petra a Pavla v Žitenicích na Litoměřicku čeká velká oprava. Aby byl funkční a zvonil, musela ho dnes specializovaná firma snést z kostelní věže. A tak se do Žitenic vypravila i naše reportérka Lucie Hejzlová. Lucko, hezké odpoledne.
1: Pěkný den.
0: Tak už je zvon na pevné zemi a pokud ano, co s ním bude dál?
1: Ano, pomocí jeřábu zhruba 400 až 500 kilo vážící zvon dostali zvonaři na paletu a zítra zamíří do zvonárny na jihu Čech a poté už do Rakouska, konkrétně do Innsbrucku. Ptala jsem se také, proč zvon neopraví v Česku, a podle zvonaře Michala Votruby tu zvony nikdo opravit neumí. Na restaurování zvonů se specializovala ale jedna firma v Innsbrucku, která je opravami léta vyhlášena. Na samotnou opravu za 430 tisíc korun se složili nejen obyvatele Žitenic, ale i všech místních částí, a také 250 tisíc korun přispěla i samotná obec.
0: Za každým zvonem bývá nějaký příběh. Tenhle zvon původně není ze Žitenic, že ne?
1: Kde se pultunový zvon ve věži vzal, je dodnes zahalené tak trochu tajemstvím. Členové spolku Zámek Žitenice v čele s Petrou Černou, která opravu iniciovala, pozvali kampanologa Radka Rejška, který má ke zvonu detailní dokumentaci. Ani tam ale nic dalšího o jeho původu není. O tom původním umístění se to příliš neví. První zvony tady v Žitenicích byly zrekvírované během první světové války. Obyvatelé proto vybrali na nové zvony. I o ty ale během druhé světové války přišly. A jednou z verzí, že tento zvon vytlučený a prasklý a zhruba 500 let starý zvon žiteničtí do toho kostela dostali z Krušnohorské přísečnice. Tohle město v letech 1973 až 74, ale zmizelo pod vodní hladinou a na místě je teď vodní nádrž na pitnou vodu.
0: Tolik tedy krátký historický exkurs a teď pojďme do budoucnosti. Kdy se opravený zvon do Žitenic vrátí?
1: Žiteničtí doufají, že opravený zvon by se do věže kostela svatého Petra a Pavla mohl vrátit už letos a poprvé se rozeznít během Vánoc. Opravený zvon bude podle Petry Černé možné používat jen při slavnostních příležitostech a zvonit se má na něj ručně.
0: Takže ohlašovat všední čas tedy nebude ani po opravě, ale doufejme, že znít bude hezky. Ze Žitenic na Litoměřicku se nám přihlásila Lucie Hejzlová. Děkujeme, hezké odpoledne.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Okresní soud v Děčíně uznal vinným nezávislého starostu Jetřichovic a samotnou obec z pokusu podvodu při získání dotace. Starosta i obec se odvolali. V liberecké zoo se narodilo mládě zebry Chapmanovy. Evropská komise vyjádřila obavu ohledně návrhu na zrušení veřejnoprávních poplatků v Česku. Zítra čekáme převážně oblačno, lokálně přehánky a teplotu nejvýše 25 až 28 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Nezávislý starosta Jetřichovic Marek Kny a obec se podle okresního soudu v Děčíně dopustili pokusu o dotační podvod. Obec žádala o 1,5 milionu na opravu evakuační cesty při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022 s tvrzením, že ji poškodila hasičská technika. To ale podle obžaloby nebyla pravda. Obec nakonec peníze nezískala. Zatím nepravomocný rozsudek vyhlásila soudkyně Monika Němcová.
2: Odsuzují se obžalovaný Marek Kny k celkovému peněžitému trestu ve výši 365 tisíc korun a obžalovaná obec Jetřichovice k trestu zákazu přijímání dotací a subvencí na dobu 3 let.
0: Starosta i obec se proti rozsudku odvolali. Státní zástupce si nechal lhůtu na rozmyšlenou. Mládětem zebry Chapmanovy se může pochlubit zoologická zahrada v Liberci. Narodilo se začátkem prázdnin a návštěvníci už ho můžou vidět ve venkovním výběhu. Podle vedení zahrady je sameček zdravý a dobře prospívá. Zahrada má letos i další nové přírůstky, říká její mluvčí Barbara Tesařová.
3: Máme tam paviána pláštíkového, máme tam takiny čínské a mláďata taky uvidíte v řadě výběhů horských kopytníků, jako u kozorožců dagestánských, nahurů modrých nebo u realů bucharských.
0: Návrh české vlády na zrušení poplatků za veřejnoprávní média vyvolal v Evropské komisi obavy. Vyplývá to z každoroční zprávy o stavu právního státu v členských zemích Evropské unie. Česko podle komise taky nepodniklo žádné další kroky ve zlepšení transparentnosti vlastnictví médií. Komise vytýká také nedostatečnou revizi pravidel o střetu zájmu, zejména pokud jde o skutečné vlastnictví. Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi zůstává kritická. Uhynulo tam už asi 1,5 tuny ryb. Oznámil to předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Ryby hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají extrémně přemnožené synice. Ty dnes hasiči s rybáři odstraňují. Stejný problém řeší podle Láníčka na tomto místě každý rok už několik let.
1: Počasí.
0: Zítra bude po ránu převažovat oblačná obloha a lokálně se objeví bouřky. Během odpoledne ale budou srážky i oblačnost ubývat. Teplotu zítra naměříme nejvýše 25 až 28 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Litoměřicích došlo k dopravní nehodě v ulici Marie Pomocné. Srazil se tam traktor s osobním autem. Jeďte opatrně a nadále vám přejeme šťastnou cestu a také příjemný poslech.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda. O dobrou náladu a o úsměv na vaší tváři nám jde. Mimochodem, prý když se usmíváte, tak dokonce se méně přeříkáváte. Takže to je dobrá rada i pro moderátory a ti, co pracují v rozhlase. Možná i tohle ctí Petr Jančařík, který je přede mnou jako host dnes. Ahoj Petře.
5: Ahoj a dobrý den všem. No, já nevím, jestli je to pravda nebo
4: je
5: ne.
4: Je to pravda, věci to tak vyzkoumali. Když se usmíváme, méně se přeříkáváme, fungují ty svaly nějak jinak na obličeji.
5: No, dokonce se říká, že je to zvláštní, jako že když chceš dobře přemýšlet, ano, tak máš přežvikovat, jako, jo, protože ono to nějak spolu souvisí, to myšlení s tím přežvikováním.
4: Se rozpohybuje mozek. Jako.
5: Ano.
4: Tak dobrou zábavu vám všem.
1: Humoriáda.

0: Rozjíždíme dnešní Humoriádu, připomínám jako host Petr Jančařík za tím druhým mikrofonem a tam se teď ozve i slovo výběru. Jakou osobnost si pustíme ke slovu?
1: No, máme tady připravenou Halinu.
0: Ano.
1: Halinu Pavlovskou a já se na ní moc těším, já ji obdivuju.
0: No, takže její rady chceš slyšet.
1: Její rady bych velmi rád slyšel,
0: jak
1: ano.
0: Jak přežít trapné chvíle.
1: No, protože do trapných chvíl, to je tak nádherný, když se dostanete do trapné chvíle. A někteří z nás, a to jsou ty opravdu výborní komici, dokážou jít na hranu trapnosti a z toho pak uniknou do úžasného konce.
0: Ano.
1: Vypoentují to nádherně. A to je pro toho posluchače nádherná úleva, když jako si říká, ono už je to nějaký pomaličku trapný a najednou vybuchneš smíchy, protože on je chytřejší ten, kdo to vypráví než ty a dokáže tě dostat z takovéhle nálady, jako z toho, že si říkáš, aj, to už je trochu na hraně a pak je ten krásný výbuch. Takže trapnost je nádherná věc.
0: Halina Pavlovská.
2: Zemřel mi strýc, měl pohřeb. Když jsem se dostala na řadu, abych tetě vyjádřila kondolenci, napřála jsem proti ní ruku a řekla jsem, gratuluju. Stala se mi velmi nepříjemná věc na plese olympioniků. Dělala jsem tam tehdy rozhovory pro Žito a byla jsem unavená. Mluvila jsem velmi dlouho s Emilem Zátopkem a pak jsem se s takovým tím bodrým, moderátorským úsměvem podívala na jeho ženu a řekla jsem, a co byste nám k tomu řekla vy, paní Čáslavská? A manželka pana Zátopka suše řekla, já jsem Zátopková. A já jsem zrudla, začala jsem se vlnit jako blázen a hystericky jsem říkala, já samozřejmě vím, že nejste Čáslavská, že jste Zátopková. Paní Čáslavská byla gymnastka, vy jste házela. A za boha jsem si najednou nemohla vzpomenout, čím paní Zátopková házela. Já prostě vím, že jste paní Zátopková, já jsem prostě debil. A s tím už bez otázky i odpovědi jsem odešla. Se jmény mám dodnes potíže. Nedávno jsem měla jako hosta ve svém pořadu Helenu Růžičkovou. Už tam byli diváci, už se točilo, já se napřáhla jako principál a zvolala jsem, přichází paní Helenka. A pak jsem vynaložila veškerou energii, abych nevykřikla Vondráčková. Věděla jsem, že to není ono, ale jméno Růžičková mi na mozek vůbec nechtělo naskočit. Spotila jsem se hrůzou a pak se mě Bohu zželelo a já po pauze, kterou postřehli jen mý spolutvůrci, ulehčeně vydechla Růžičkovou. Jo, to můj tatínek měl jednou sraz s akademickým vědcem. Čekal na něj v akademii, hrozně mu na té schůzce záleželo a měl strach, aby nezapomněl jméno muže, se kterým měl sraz. Proto si pořád opakoval doktor Černý, doktor Černý, doktor Černý. A pak konečně přišel pan doktor a tatínek proti němu zářivě napřál ruku a řekl, dobrý den, já jsem doktor Černý. A pak bylo ticho a pak ty děsné minuty, kdy musel blábolit, ne, já samozřejmě nejsem doktor Černý, vy jste samozřejmě doktor Černý, já jsem samozřejmě někdo úplně jiný.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Připomíná ti to něco, Petře? Taky jsi zažil takovouhle nějakou chvíli?
1: Já samozřejmě, že ano, samozřejmě. Já říkám, že v podstatě vítám ty trapnosti, ale když jsi v té trapnosti, tak v tu chvíli by si se propad.
0: Jo.
1: A to se mi stalo mnohokrát v životě, že si nepamatujeme jména. Ty možná jo, jako, ale já si jména taky nepamatuju.
0: Taky si pletu, anebo úplně najednou to naskočí a řekne člověk něco úplně jiného.
1: Ano, ano, ano. Ano. Teď jsem čet takovou tezi, že vlastně ty se dostaneš k něčemu, máš říct jméno nebo název něčeho a v tu chvíli víš, že nevíš. Teď začneme kolem toho slovně kroužit, kolem toho pojmu a říkáme si, ono to tam spadne do té hlavy, za chviličku to tam bude. A jak takhle kroužíme, tak během, já nevím, 10 vteřin to skutečně ten mozek objeví a zjistíš to jméno. Ale ještě, když jsme dělali náš oblíbený neočekávaný dýchánek s Jiřím Vimrem a s Jirkou jsme natočili asi 100 těchto dýchánků a Jirka byl úplně skvělý a jak už jsme se znali téměř dokonale, tak já, když jsem někoho představoval a ten někdo byl v zákulisí a já jsem měl říct jeho jméno a říkal jsem, a teď na jeviště přichází ten, koho máte velmi rádi a já jsem potěšen a poctěn tím, že je právě tady u nás dneska, je to ale teď jsem nevěděl, jak se jmenuje. A tak jsem začal kroužit. Je to významný herec, má za sebou spoustu rolí. Hrál v mnoha různých divadlech a tak dále. A teď jsem si vzpomínal, kde všude hrál, v jakých filmech. To jsem všechno věděl, jenom jsem nevěděl pořád to jméno. A všichni si mysleli, že prostě jenom říkám takhle ty informace. Akorát Vimr tak na mě koukal a říkal, neví, neví. A pak sám řekl to jméno a jeli jsme dál.
0: Je to fajn mít parťáka.
1: Jo, jo, Jirka byl výborný.
0: Záchrana objeví. Uměl teda zachránit, netopil.
1: Uměl zachránit a uměl s úsměvem potopit, ale s takovým lišáckým, milým, přátelským úsměvem a my jsme si to dělali navzájem a jako pracovat s ním byla velká zábava, jak pro lidi, kteří to sledovali, tak pro nás, kteří jsme s ním byli na jevišti.
0: Nemáme ho bohužel v dnešním seznamu, mohli bychom ho nasadit, ale já, když už jsme mluvili o těch moderátorských věcech, tak zkusím nasadit třeba Tomáše Slámu.
1: Určitě.
0: Ikonu rozhlasovou, co se týká moderování, proti tedy Halině Pavlovské. A vy si teď vyberte Ačko Halina Pavlovská, Bčko Tomáš Sláma, humor mezera A či B posíláte SMS-kou na číslo 90 011 04 nebo se ozvete přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda v plném proudu, první dnešní souboj. Na výběr máte Halinu Pavlovskou nebo Tomáše Slámu. Bot můžete dát přes telefonní linku, tedy nejrychleji 731 800 900. Kdo tam je v této chvíli? Zdravíme s Petrem Jančaříkem.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
4: Standa Zemník vás oba dva zdraví, pánové.
5: Díky.
4: A já bych si dal radši pana Slámu.
3: Píšeme mu bot, dobrá. Dobrý den dalšímu.
6: Dobrý den, Janou, Petr z Dijonu.
5: Dobrý den.
6: Konečně jsem se domluvil.
3: Povedlo se.
6: Zdravím vás oba dva.
5: Díky.
6: A to bych Ačko, jestli je možné.
3: Je možné, to znamená Halina Pavlovská, píše mi bod, další telefonát, další hlas v Humoriádě.
5: Haló?
3: Kdo pak tam je? Asi se lekl, že se dovolal, ale je to na vás teď. Říct Ačko nebo Bčko. Ještě vám dáme šanci, jak se probudíte.
5: Haló?
3: Ano, jste to vy.
5: Tak koho?
7: Haló, Josef Helkovice pod Žamberkem, rodák.
3: Ano.
7: Chtěl jsem se ptat Petra Jančaříka. Petře, prosím tě, když si stěžuješ, že nemůžeš spát a potřebuješ k tomu jeskyni na absolutní tmu,
5: ano.
7: Tak jestli by ti nestačila ta tvoje jeskynka, jestli by to nemohla zařídit.
5: Děkuju za radu, jo? Já se nad tím zamyslím, dobře.
3: Dobře, a teď v našem boji Ačko nebo Bčko?
7: Bčko, a ještě jsem chtěl, prosím tě, já jsem ten horozec Český Třebový.
5: Ano.
7: A kdybych měl číslo na tebe, tak už jsem ti párkrát mohl zavolat a popřát. Pokud ti to Honza Čenskej nevyřídil.
5: Dobře, já.
3: Ano, dobře, jo? Tak děkujeme.
5: Díky moc, já mu to řeknu.
3: Ještě jeden hlas pro někoho, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, pánové.
5: Dobrý den.
8: Dobrý vás, Petr Zarhoty.
5: Ano.
8: A přeji vám hezký víkend.
3: Taky.
8: A třeba bych si pročování s paní Pavlovskou.
5: Ano, děkujeme.
3: Máte ho mít, jak tedy přežít ty trapné chvíle, ještě uslyšíme.
9: Minule byl v Rybičkách Petr Novotný. Nabídl mi, že si budeme tykat. Nadšeně se mu k polibku nastavila tvář a řekla jsem, tak jo, já jsem Petr. Co z toho vyplývá? Předstírejte, že jste originální. Není na to, když to někomu rychle myslí. A proto cvičte si pohotovost. Mne fascinovala jedna příhoda v pražské tramvaji. Byl dost nával a přistoupila starší dáma. Stoupla si nad černocha, mladého, který seděl, a když nad ním chvilku přešlapovala, tak se přestala ovládat a začala vykřikovat. Žádný vychování to nemá, ke stáří to nemá úctu, je to sobecký a ještě to přitáhlo Bůh ví odkud. Sedí si to tady, má to být v džungli na stromě a ne starý ženský zabírat místo. A ten černý mladík náhle vstal. Ukázalo se, že má celou nohu v sádře, koukl na stařenu a suše báječnou češtinou řekl: u nás, v Ugandě, takový jako jste vy, žerem. Můj asi nejhorší trapas byl, když tady u nás točil režisér Forman pár scén do Amadea. Tehdy mě někdo pozval na Barrandov, abych na Formana jeho štáb nějak zapůsobila. Šla jsem tehdy do produkční místnosti a protože tam měli moc práce, tak jsem jen plaše anglicky řekla dobrý den. A oni mi tam ti Američané naznačili, že se mám na chvilku posadit. Vždycky chodím v černých věcech. Ale tehdy jsem měla na sobě mimořádně bílou pelerínu, abych americky optimisticky zapůsobila. Velmi velkou bílou pelerínu. A plaše jsem si sedla na krajíček křesla. Velmi plaše a velmi na krajíček. Křesílko to nevydrželo. Skoplo mne dolů, zůstalo mi ležet na zádech jako nějaký nepovedený klobouček. A nejhorší bylo, že jak jsem měla pláštěnku, tak jsem nemohla manipulovat rukama. Měla jsem je pod sebou, zmítala jsem se proto jako stan, kterému někdo zevnitř podtrhl tyč. Nemohla jsem se vzepřít, jen jsem se válela a zmítala. A pak jsem silou vůle roztrhla pláštěnce švy. Strašný zvuk to byl. A klopotně jsem vstala. Nožičku křesílka, kterou jsem ulomila, jsem diskrétně položila na stůl. A pak jsem se rozhlédla. Nebyla jsem už velká bílá žena, byla jsem velká, šedá, špinavá, roztrhaná žena. A všichni Američané na mě v úžasu, nikdo se ani neusmál, civěli. A já jsem jim tak nějak šťastně a ledabyle řekla bye. A šla jsem pryč. A musím říct, že na chodbě jsem se úplně zřítila smíchy. Úplně jsem se zřítila smíchy nad tím, jak strašně jsem se znemožnila. Ale zároveň mi bylo jasné, že právě tenhle trapas bude určitě patřit k mým nejoblíbenějším historkám. Má poslední rada je, když jste sebe víc na dně, buďte nad věcí. Uvědomte si totiž, že když se opravdu, ale opravdu znemožníte, ta všem lidem uděláte radost.
3: Humoriáda. Důkazem je mnohé vyprávění tady v Humoriádě, když to takhle pouštíme ze záznamu. Kdo by se nezasmál, když je to ještě na cizí účet, že jo?
5: Přesně tak.
3: O to víc si cením takových osobností, jako je třeba Helena nebo i Naděja Konvalinková, ta má podobný styl humoru, vlastně se dokáže schodit, ještě si s tou dělá radost
5: ano, podobně.
3: Nastartuje se. Ty jsi někdy takhle se někde válel, spadl, zakopl na jevišti, spadl z něj nebo něco takového?
5: No, jako třeba do trapasu se dostaneš ve chvíli, když jsi na jevišti, bombasticky uvedeš jako někoho, koho považuješ za hlavní hvězdu toho večera. A protože si přišel trochu déle, než si měl přijít, takže jsi si nezjistil, kdo vlastně všechno tam je za hosty a kdo tam není. A ty teď uvedeš někoho, jak jsem říkal, kdo by podle tebe měla být ta hlavní star toho večera.
3: Ano.
5: Ale oni ti nestačili říct, že tam není. Takže ty ho uvedeš, máš z toho velikou radost, připravíš mu to jeviště, řekneš si o potlesk, lidi mu tleskají a nikdo nepřijde.
3: To
5: a ty tam stojíš
3: vzadu portál.
5: A říkáš si, tak to bude jenom, jako to asi si někde jako malinko odskočil, nebo takže tak pojedu ještě třeba půl minutky, oni ho najdou, mezi tím za půl minuty nikoho nenajdou. Takže nenašli. A ty jedeš dál. A teprve po třeba minutě přijde někdo zkroušeně na jeviště a do ucha ti před všemi pošeptá, ten tu není. A v tu chvíli si za největšího mamla se celého večera a už se z toho nikdy nedostaneš.
10: Stalo se teda.
5: Stalo se mi to zrovna v Karlovarském Pupu jednou, když jsem tam už nevím, co to, myslím, že to byl nějaký ples nebo něco takového, ale jako takový ten velký hoch, krásný. A ani už nevím, koho jsem to tehdy uváděl, ale prostě tam nebyl. Já nevím, to byl třeba Bolek Polívka nebo někdo Jasně. takový, na koho jsem se vyloženě těšil. To jsem si říkal, Ježíš, to si užiju.
3: A on tam původně měl být, vlastně za to jenom vysněl.
5: Ne, tam měl být, ale nikdo mi neřekl, že není.
3: Ale o to horší může být ještě varianta, že uvedeš někoho jako tu hvězdu večera, tu třešničku na dortu, někdo, kdo by byl významný a pak zjistí, že ti třeba vzadu ještě zbyl Karel Gott.
5: Ano, ale to bych mohl dlouze vyprávět, ano, že se podíváš, končí už tvoje velké bombastické show a ty jenom se podíváš do portálu a tam stojí ještě někdo, vážený host, ano. Na kterého si totálně zapomněl a ty víš, že už byl vrchol

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Petr Jančařík, náš host, teď je zase v roli výběrčího, má to právo, střídá se s posluchači s vámi, co to bude?
3: Výběrčí, to je jako, že budu vybírat jako
2: ukázku.
3: Nějaký... Jo, ukázku. Já myslím, ne, daně třeba, daně, že ne. Budu vybírat daně, víš jak.
2: To byly vždycky... Vyberi ostatními, Oldovi a Marii, nejenom daně.
3: Dobře, tak i tak Danu necháme na pokoji, dobře. Já bych si dal Miroslava Donutila, jestli by to
2: jo,
3: bylo možné, co?
2: Může být všechno párty, to máme ukázku, vzpomínky na kolegy z Národního divadla.
3: No právě.
2: Dobře.
4: Mirku, ty jsi samozřejmě strávil, a často se na to i vzpomínal, několik let v Národním divadle, a to Národní divadlo si, jak si opustil, myslím po svých, jako.
5: Ano. To normálně se odsud vynáší nohama napřed, já vím, na co narážíš.
4: No. S odstupem času nevím, jak je to dlouho, co jsi odešel z Národního?
5: Já ti to nemám nějak spočítaný, ale myslím si, že to bude už nějakých 6-7 let.
4: 6-7 let.
5: Co jsem odešel.
4: S odstupem toho času, tak jako vzpomeneš si někdy na ty svoje tehdejší kolegy, vlastně všecko legendy, vybaví se ti něco třeba, o čem si ani nemluvil nikdy, nebo?
5: To jsem strašně rád, že se na to ptáš, protože ano, já jsem o tomhle tomu mluvil málo a teď už ten odstup je, takže už o tom klidně mluvit můžu. My jsme měli báječnou šatnu. Tady seděl Miloš Nesvatba, on se dožil 90 i víc, jako jo, ale to byl čipera i v těch 90. Jistě si na něho vzpomenete, se Štěpánkou Haničincovou jezdil, ona vyprávěla ty pohádky. Milé děti, on maloval ty kresbičky, mě to maloval taky, maloval mě krásný obrázky, karikatury. Ale co pak jednou od nás ze šatny vyběhala zděšená garderobiérka, pištěla, jo, křičela, to se nemělo stát, to se nemělo stát. Říkám, co je? No běž se podívat, jak se nám vešel do té šatny a on Miloš, jak byl zdatný malíř, kreslíř, jo, on si koupil prádlo tělový barvy a tady si to namaloval, jak kdyby měl 35 let, jo. A ona vyběhla a říká, ale je teda dědek ve formě, to ti řeknu. Tak tohle on dělal, člověče, i v těch 90 letech, jo. Úžasný, opravdu, Nesvatba, úžasný. A nejenom to, ale on mi i vyprávěl o všech těch, kteří tam byli přede mnou. Čili z jeho vyprávění já to všecko znám. A takhle za ním seděl Vladimír Ráš, to

0: To si zase pamatujete spíšné princezny. Pamatovali si ho, král Miroslav.
1: No, král Miroslav.
0: A pamatovali si to, člověče, i ty v té Perlovce, jak tam ty noční sociální pracovnice, oni šli s nesvatbou z představení a ta jedna najednou takhle dívala se na tu pyšnou princeznu a si tak volala, králi Miroslave, já s váma půjdu i zadarmo. A to víš, no a chtivej Milošek, nesvatba, víš, hnedka takhle vykouknul a ona se podívala, dědek by taky chtěl, nebo co? Toho nepoznala, jo? On byl opravdu výborný, ten Miloš. No ale to nebylo všecko, tady seděl takhle pan Kemmer, jo? Ten seděl v chodu do koupelny a na záchod, takže když jsme tam šli, tak on, a teď se mě nechce pohnout. Řekl, já už ale musím, to se stává, jo? Byl takový jako, a já s tím měl, člověče, krásný zážitky. Jednou jsme seděli v jídelně na obědě a přišel jeden nejmenovaný režisér, který nám říkal, připravte si Volno na červen, budu točit dva vodníky, starý, mladý, vynikající téma. Jo, říkám, to je Lucerna, ne? No je to trochu na to téma, je to trochu na to téma. Udělejte si Volno. A pan Kemmer už, no tak já si to píšu hned, že jo, tady, takže to máme červen, udělám si Volno. A vy budete hrát mladýho a on bude hrát starýho. Dobře, jo. On odešel a říkám, tyha, on už, jako tomu panu Kemmerovi, a on už, pane Kemmer, někdy něco natočil? Nikdy, ale já mu takhle už 30 let dělám radost. Máte gumičku? Vůbec, rozumíš, nedal mu ani chvilku šanci pomyslet si, že by nechtěl, jo?
2: S někým z těch uvedených ve jménech potkal ses, měl si je v pořadu, ať už s Mirkem, nebo s těmi právě, na které měl on štěstí v Národním
3: divadle. S panem Donutilem zcela určitě. A je to excelentní vypravěč, jako kromě toho, že to je výborný hráč, to je samozřejmě, ale on je opravdu výborný vypravěč. To je taková krása, když po někom chtějí, aby historku, kterou už znají ty lidi, oni znají tu historku a chtějí, vyprávějte nám znova to a to. A on to excelentně vypráví. A to je jako, když posloucháš krásnou písničku a můžeš ji slyšet 20krát a řekneš si, tak to haleluja, ještě nám dejte, jo, protože je to nádherný.
2: To je to, proč funguje i humoriáda, protože jsou to scénky, které známe, slyšeli jsme, ale po letech si je znovu rádi připomeneme.
3: Já jsem si jenom vzpomněl na tu nádhernou generaci Národního divadla, která ještě vlastně předcházela panu Donutilovi, jak tak o nich mluvil. A to teda, to byly opravdu tak jako významné osobnosti. Já si vzpomínám na Jaroslava Marvana, který byl takový ten pintlich, jako on nám vyprávěl, jak k tomu divadlu přistupuje. Já jsem se ho jednou ptal jako naivně, jako dítě, že jo, co je lepší, jestli film nebo divadlo. A on říkal, no divadlo, když se jednou naučíš, když se jednou naskouší, tak už tě potom nese to divadlo. Já jsem tomu tehdy nerozuměl a je to tak, jako jo, když už je naskoušeno, pak už můžeš improvizovat a tak, protože je to naskoušené krásně, tak tě nese to divadlo. A on se vždycky perfektně naučil, to byli takový ty herci, kteří přišli na první čtenou zkoušku a svoji roli, to třeba pan Marvan měl, že jí uměl z paměti. Na první čtené zkoušce svoji roli měl naprosto z paměti připravenou. A my jsme říkali, no tak to je fantastické. A on říkal, no jo, ale Kemmer umí všechny. Ten uměl celou hru.
2: Fakt.
3: Jo, skutečně.
2: Klobouk dolů tedy.
3: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Mirek Donutil je ve hře. A koho nasadit proti? Zůstanu u těch osvědčených rozhlasových jmén a někoho, kdo by mohl pohladit hlasem. František Nepil. Takže varianta B je jasná. Ačko Miroslav Donutil, Bčko František Nepil. Hlasujete SMS-kou na čísle 90 011 04 za 4 koruny jedna taková zpráva nebo volání přes telefon do studia 731 800 900. Taková jsou pravidla. A máte na to opět čas jedné písničky. Marika Gombitová, Chlapci jsou v pasci.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Ve studiu Patrik Rozehnal a
4: Petr Jančařík.
3: A na telefonu kdo? Dobrý den, přejeme.
5: Dobrý den, tady Petr Zezdonek, já vás zdravím oba dva.
4: Dobrý den.
5: Mě nenapadá mě, co bych se pana Jančaříka zeptal, tak mu dám typovačku. Jestli ví, kde jsou zdonky? Na Moravě, na Slovensku, anebo na Ukrajině?
4: Zdonky?
3: Možná, že všude. No. Ale vy asi myslíte ty svoje.
4: No. To prozraďte, no já, zdonky budou určitě někde v Čechách taky.
5: No. Jasně.
4: No jasně.
5: Tak. Nikde jinde nejsou, ale ne v Čechách, ale na Moravě.
4: Na Moravě, dobře.
3: Ačko nebo Bčko?
5: Já bych pokračoval.
3: Dobře, Mirek Nutil má bod, děkujeme. Díky. Za to, kdo další?
6: Ahoj, zdraví Světla Hora, zdravím parního hosta Peťu Jančaříka.
4: Dobrý den.
6: A chtěl bych se Peti zeptat, který pořád kdysi uváděl, jestli Magion anebo Vegu.
4: No tak to si ještě pamatuju, byl to Magion a to mě provází už čtvrtstoletí, protože kam přijdu, tak vždycky říkají, jo, hele Magion, no tak Magion to
3: byl. Samé soutěžní otázky,
6: to,
3: tak vy nám taky odpověste, Ačko nebo Bčko.
6: To jsem s Honzou Rosákem.
4: No, já to bral po něm a pak už jsem to dělal sám.
6: Světlá Hora, hlasuje pro Ačko.
4: Ačko, děkujeme.
3: Donutil, dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně, kdo další?
7: Dobrý den, Jarda z Brna za A.
3: Dobře, tak jo, tak Ačko prostě vyhrálo, máte to mít, Mirek Donutil zabral. Budeme vzpomínat na kolegy z Národního divadla.
8: Taky jsem s ním točil v rozhlase pohádku a nejenom s ním, ale taky...
3: S Kemrem?
8: Ano, s panem Kemrem a s panem Růžkem, jo. To byl taky úžasný člověk. On všem říkal chlapečku, až on si nepamatoval jména. A nejenom to, ale i holčičko, jo. Třeba na jevišti, to byla Petra Ivanovna, a on hned, holčičko, pojďte ke mně, jo, a ty chlapečku taky. A já jsem přišel do toho rádia, tam stál chlap před tím studiem, podal mi ruku a řekl chrs. Říkám, pardon, chrs, říkám, to je zkratka, jo, myslel, že to je nějaká redakce zábavy nebo něco, jo. On říká, ne, to je moje jméno, já jsem režisér toho pořadu. On říká, aha, tak to asi spolu děláme, pane režisére, naposled. A on říká, ne, já jsem zvyklý, nedávno jsme s rádiem byli na zájezdu v Rusku, já jsem se jim chtěl trošku přiblížit, napsal jsem to svoje jméno a s Bukou a oni mě zatkli jako špiona, pač to bylo XP3. A vešel jsem do toho studia a tam už byli připraveni mistři, Kemr a Růžek. A pan Růžek mi říká, chlapečku, jak pak se vám dneska fotografovalo? Já jsem zcepeněl, pak jsem si říkal, ježišmarja, to už ta skleroza je si na postupu. Říkám, no tak pár snímků jsem udělal. On říkal, to jsem rád, chlapečku, a Kemr, pojďte točit, kolegové, ať to máme hotové. Jak jsme to natočili, já jsem odcházel a říkám, pane Rušku, jenom jsem vám chtěl říct, že teď v Národním divadle hraju v Ibsenově Divoký kachně tu stejnou roli, jakou jste hrával vy, Hjalmara Ekdala. Ale chlapečku, já to vím. Vždyť jsem se vás ptal, jak se vám fotografovalo. Hjalmar Ekdal přece byl fotograf, ne? Já zíral, jak byl, protože on, ne on, ale já měl, rozumíš, mezery ve vzdělání, jako, no prostě stalo se, no. Ale ta skleroza, když teda jsem na to narazil, ta tam v té naší šatně teda opravdu někdy jela na plný pecky, jo, až to byly někdy hovory, tyhle pánové, oni, víš, pamatuješ ten, on taky žil s tou, hrála na Vinohradech s tím, no, on tam byl 30 let, ale pak tam jako se setkal s tou a je, no nebo ona byla rozvedená s tím, jo, a kolem šla Luba Skořepová a říká, pánové, zase Španělsko?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Se to dneska v těch ukázkách, ale můžou za to i posluchači, nejenom ty točí kolem té paměti, vybavování se, moderování a tak podobně. Luba Skořepová podle tam byla u tebe?
4: Luba, já myslím, že ano. Já myslím, že ano, my neočekávaný dýchánek děláme už opravdu několik desetiletí A já dokonce nevím přesně, co bylo dřív, jestli Tomáš Sláma začal třeba o měsíc dřív než my se svým tobogánem, anebo my jsme ho předběhli. Já to opravdu nevím, jo, ale už to asi nezjistím nikdy.
3: Tak tobogán má nějakých 35 let, ale s mikrofonem začínal podle mě ještě v dobách socialismu. Takže to musíš vědět ty, čísluješ si třeba?
4: Vůbec, já si nevedu absolutně jako žádné statistiku. Záznamy, statistiky, nevystřihu si žádné články, fotografie.
3: A máš nějak třeba povinné číslo, kolik minimálně hostů do takového pořadu, aby to fungovalo? Nebo se snažíš naplnit?
4: Ne. Je to vždycky kus od kusu.
3: A kolik jsi jich tam měl nejvíc najednou?
4: No někdy se ti stane a sám si překvapen, kolik že to máš hostů. Najednou zjistí, že máš
3: prostě... Všude jsem to rozhlásil, Ježíš, oni všichni přijeli.
4: Ano, jak říkal Luděk Sobota, když měl já nevím kolikátiny, já nevím 70. A tak měl jako velkou oslavu a říkal, no prosím tě, pojďte dál, no já jsem pozval tolik hostů a oni všichni přišli.
3: Vážení, čím uzavřeme to naše dnešní setkání a malé povídání na vlnách Českého rozhlasu v Humoriádě. Vracím zpátky ta rozhlasová jména. Tomáše Slámu s Ačkem a Františka Nepila s Bčkem. Vyberte si z nich jednoho, dejte mu hlas, pošlete to SMS-kou nebo zavolejte na číslo 731 800 900. Ty SMS-kaře pak zvu, aby odesílali své zprávy na číslo 90 01 04 s tím heslem Humor, mezera A nebo B a my budeme hlasy s Petrem Jančaříkem ve studiu sčítat. Je naprosto ne.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Ještě můžete svůj bod přidělit, zavolat nám 731 800 900. Tomáš Sláma a František Nepil ve hře a ve studiu se mnou dnes v Humoriádě Petr Jančařík. Tak kdo je na telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Honza, já vás zdravím.
3: Dobrý den.
1: Děkujem.
2: A chtěl bych sem zvolit písmenko A.
1: Dobře, Tomáš Sláma má bod. Dobrá, děkujeme za to, mějte se krásně. Kdo ještě volá?
4: Dobrý den, tady Jarka Kroměříš.
3: Dobrý den.
4: Já bych vám říct jenom, že ty zdonky jsou kromě říže.
3: Aha.
4: Ačko,
1: Tomáš Sláma.
4: To blízko.
1: Dostává bo. Dobře, děkujeme. Dobrý den, kdo volá teď?
5: Ještě jednou Petr Zahoty.
3: Ano. Dobrý den.
5: A přijdem a přijal bych si panu Nepila.
1: Panu Nepila, dobře, píšu mu bod a děkuji moc samozřejmě za zavolání a ještě se dívám na naše SMSky, protože na ty nezapomínáme a přičítáme je. Tady to byla varianta B, tak vyhrává František Nepil.
3: Výborně.
1: Povídání nazvané Andora.
6: Už dlouho vám vypravuju kdeco, ale ještě jsem vám neřekl, že jsem poprvé mluvil do rozhlasu ne v Praze, ale v Andoře, v maličkém státečku mezi Francií a Španělskem. Jeho hlavní město je velké asi jako Davle nebo Hrochův Týnec a nad jeho hraničním průsmykem se zdvihá 2812 metrů vysoká hora Pic Blanc s bílou moderní věží. K té jsem se pustil v domnění, že je to rozhledna s horským hotelem. Uvnitř však byly až ke stropu samé přístroje s ciferničky a rafičkami, ale naštěstí i schody na věž. A na těch jsem poprvé narazil na živé lidi. Představil jsem se jim svou maturitní angličtinou, jeden z pánů mi potřásl rukou a řekl, že je ředitelem této rozhlasové stanice a že mě jejich zřízenec vyveze na věž výtahem. Když to zastavilo, vykročil jsem z kabiny a hrome rovnou do hlasatelny. Do rádia jsem předtím nemluvil, ale co to znamená, když svítí červené světýlko, hlasatelka mluví a já jí do toho třískám dveřmi od zdviže, to už jsem věděl. Pak pustil technik do vysílání desku, světýlko zhaslo a rozzářila se hlasatelka. V této velehorské stanici viděla při službě jen spolupracovníky a ještě tak sviště a najednou stál před ní Čechoslovák. A že tedy musím říci pár slov do mikrofonu. Ve mně hrklo, jednak jsem cítil, že by se závažné projevy našich občanů klidu cizích zemí měly snad přece jen konzultovat s ministerstvem zahraničí a pak já jsem trošku trémista. Kdo z vás někdy dostal před ústa mikrofon anebo kdo stál na jevišti či na řečništi, ten ví, že lze během nesmírně krátké doby zcela zapomenout jakoukoliv řeč a to i mateřskou. No a já si najednou uvědomil, že ze vší angličtiny si pamatuju jenom hello boys, to je něco jako ahoj kluci, dále hands up, to je ruce vzhůru a biftek. A v té chvíli mi dala hlasatelka před oči obal gramodesky a začala mi vysvětlovat, že jenom střídavě ohlásíme příští písničku. Ona řekne název, já přečtu zpěvačku, ona orchestr a tak dále. Jenže já ji vůbec nevnímal, protože jsem si v duchu úporně sestavoval takový projev, jaký se přednáší v kongresu. Když deska dohrála a hlasatelka oznamovala Andořanům, že má ve studiu mimořádně milou návštěvu, tak jsem se nadechl a aniž bych ji nechal domluvit, zmocnil jsem se mikrofonu a vyhlásil do éteru, že přijíždím do jejich malé, krásné, ale statečné země z Prahy a že jim přináším pozdrav všeho našeho lidu. Nebyla to pravda, vy dobře víte, že jste mě ničím takovým nepověřili, ale nic jiného mě nenapadlo. Naštěstí jsem tím tak zeslábl, že mě hlasatelka mohla od mikrofonu odtlačit, francouzsky vylíčila, že jsem tré roztomilý a sympatík a že mě za chvíli posluchači uslyší ještě jednou. No a napodruhé jsme to spolu opravdu zvládli. Tu desku mi dala na památku i s věnováním, takže toho dne bylo v Andoře radosti plno. Já si nesl desku s unikátním razítkem andorského rozhlasu, hlasatelka měla povyražení a Andořané byli celý pryč z toho, že je pozdravujete. A s takovým úmyslem by se měli vždycky lidé navštěvovat, že... Ta hlasatelka se jmenovala Françoise. Písnička se jmenovala také François. Já přeložený do francouzštiny se rovněž jmenuju François, akorát ta zpěvačka se jmenovala Angelika.

0: Gloriáda.
1: Děkujeme za pomoc vám, co jste hlasovali, vybírali si i podle svého, vybíral si taky dnes Petr Jančařík. Jemu velký dík za návštěvu Humoriády.
2: Dobře jsme se vybrali, já jsem si pochutnal.
1: Ano, a hezké léto teda, jinak přeju. Užij si ho samozřejmě.
2: Vám všem taky, kteří nás posloucháte, hezké léto a nenastydněte. Já jsem to trochu chytil takhle v Karlových Varech, ale už je to lepší.
1: Výborně, všem zdraví a také úsměv na tváře, ať se nepřeříkáváte, jak jsme říkali na začátku. A poslouchejte dál Český rozhlas. Ahoj Petře.
2: Naschledanou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Převoz kadmiových kalů ze Šumperska do Lukavce u Lovosic bude Ústecký krajský úřad podrobně posuzovat. V děčínské zoo se narodila mláďata ohrožené kočky rybářské. Hrad a zámek Friedland na Liberecku zítra nabídne noční hrané prohlídky. Zítra čekáme převážně oblačno, lokálně přehánky a teplotu nejvýše 25 až 28 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Převozem a odstraněním více než 1200 tun kadmiových kalů z Vikantic na Šumpersku na skládku v Lukavci u Lovosic se bude dál zabývat krajský úřad Ústeckého kraje. Zjišťovací řízení zakončil rozhodnutím o takzvaném procesu EIA. Firma AHV Ekologický servis, která chce kaly převážet, musí doložit podrobnou dokumentaci například k rizikům přepravy a ukládání odpadu nebo k ochraně povrchových a podzemních vod. Pokračuje mluvčí krajského úřadu Jan Nový.
4: Záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a proto bude posuzován podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Termín nelze v současné době odhadnout. Závisí především na rychlosti zpracování dokumentace EIA ze strany oznamovatele, průběhu jejího projednání a vypořádání všech připomínek v zákonném procesu.
3: Po vyhodnocení kompletní dokumentace EIA bude krajský úřad dál řešit, jestli skládka v Lukavci bude moct kadmiové kaly vůbec přijímat. Do dvou týdnů budou moct návštěvníci zoologické zahrady v Děčíně vidět mláďata ohrožené kočky rybářské. Zatím jsou ve vnitřním výběhu. Jak dnes informovala mluvčí zoo Alena Houšková, 3 koťata se narodila před 3 týdny. Jedno ale po 10 dnech zemřelo. Zbylá 2 jsou podle zoologa Petra Haberlanda samec a samice. Nový přírůstek ohroženého druhu je v děčínské zoo po několikaleté pauze. Tradiční noční prohlídky se zítra konají na Frýdlantském hradu a zámku. Hrané prohlídky začínají v 19 hodin a chodí vždy po 20 minutách až do 10 hodin večer. Letošní příběh představí hned několik historických majitelů zámku a jednu záhadu, popisuje autor scénáře Sven Dittrich.
5: Máme historicky doloženo, že Melchior Zedernu, což byl významný vojevůdce konce 16. století, který úspěšně válčil v Uhrách proti Turkům, tak si z uherských válek přitáhl na Friedland 4 turecké otrokyně. Tady na Friedlandě jejich stopa bohužel mizí, nevíme, kde skončili. Možná, že někam schovala Kateřina, jeho manželka.
3: Státní dluh Česka v prvním pololetí vzrostl o necelých 50 miliard korun. Dluh tak přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun, informovalo o tom ministerstvo financí. Za nárůstem stojí podle rezortu hlavně prodej státních dluhopisů a krytí schodku státního rozpočtu. Každý obyvatel Česka teď teoreticky dluží přes 342 tisíc korun.
2: Počasí.
3: Zítra bude po ránu převažovat oblačná obloha a lokálně se objeví přehánky. Během odpoledne ale budou srážky i oblačnost ubývat. Teplotu zítra naměříme nejvýše 25 až 28 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: V Litoměřicích došlo k dopravní nehodě v ulici Marie Pomocné. Srazil se tam traktor s osobním autem. Jeďte tam raději opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
6: 4 minuty po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Sever. Právě začíná náš odpolední pořad Den v kraji a od mikrofonu vás zdraví a pěkný pátek přeje Mirek Tartárek.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: zajac můj.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: A aktuální informace od nás ze severu Čech připravila Petra Firstová.
3: Peněžitý trest ve výši 365 tisíc korun dnes nepravomocně uložil děčínský okresní soud nezávislému starostovi Jetřichovic na Děčínsku Marku Kny za pokus o dotační podvod. Obec žádala o proplacení peněz na opravu cesty, která se používala při požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022. Více informací uslyšíte přibližně ve čtvrt na šest. Vysoké letní teploty a dlouhodobé sucho má za příčinu odpařování vody z přehrad a jezer. Většímu poklesu hladiny jezera Most ale brání jeho dopouštění důlní vodou. Státní podnik Diamo už letos zaplatil za doplňování vody 6 milionů korun. Pokračuje mluvčí Diama Hana Wolfová.
4: Současná hladina je 6 cm pod kotou provozní hladiny. Ta je 199 metrů nad mořem.
3: I přesto jde ale podle Wolfové o rozmezí doporučeného kolísání, které je plus minus 10 cm. Důvodem jsou velmi suché jarní a letní měsíce. Více informací přidáme přibližně v půl šesté. Ústí nad Labem dá na opravu nafukovací haly pro beach volejbal 82 tisíc korun. Spolek Beach Arena Ústí má od města v pronájmu už 7. sezónu. Opravy se týkají hlavní plachty a dalších krycích vrstev, které se při každoroční montáži a demontáži opotřebovávají. Podle nezařazeného radního Pavla Tošovského je hala velmi důležitá.
5: Ta beach volejbalová škola je velmi důležitá, zajišťuje sportovní přípravu pro více než 100 dětí.
3: Areál také slouží k pořádání krajských i celostátních soutěží. Prasklý zvon z kostela svatého Petra a Pavla v Žitenicích na Litoměřicku opraví řemeslníci v Innsbrucku. Aby byl zvon zase plně funkční, specializovaná firma ho dnes snesla z věže kostela a následně odvezla do Rakouska. Oprava bude stát zhruba 430 tisíc korun a finančně podle iniciátorky oprav Petry Černé přispěli obyvatelé i sama obec.
2: Aktuální regionální informace nám přinesla Petra Firstová.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: a Luxemburg nám hrál. Posloucháte Český rozhlas Sever a Den v kraji. Je 14 minut po 17. hodině. Nezávislý starosta Jetřichovic a obec se podle okresního soudu v Děčíně dopustili pokusu o dotační podvod. Požádali totiž neoprávněně o 1,5 milionu z dotačního programu na likvidaci škod po ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022. Starosta i obec se na místě odvolali. Kolegyně Lenka Šobová si o tom povídala s redaktorkou Danielou Pilařovou, která byla přímo v soudní síni.
1: Dnes před soudním senátem vypovídal ještě poslední svědek, generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček, který uvedl, že se na příslib, že by měla obec získat peníze z dotačního titulu na likvidaci následků požáru, nevzpomíná. Soudkyně Monika Němcová pak vynesla rozsudek, starostovi uložila peněžitou pokutu ve výši 365 000 korun a obci zákaz využívání dotací na 3 roky. Státní zástupce Lukáš Otipka původně navrhoval pro starostu podmíněný trest na 2,5 roku a 100 000 pokutu a pro obec pak 300 000 pokuty a zákaz přijímání dotací na 3 roky.
2: Jak reagoval nezávislý starosta Marek Kny na trest, který dostal on osobně i obec?
1: Starosta se na místě za sebe i obec odvolal, rozsudek ale nechtěl komentovat. Nicméně pro Český rozhlas se Marek Kny krátce vyjádřil.
3: Ani neřeknete, proč jste se tak rozhodl odvolat se?
4: Proč jsem se rozhodl, protože to není pravda.
1: Státní zástupce si ještě nechal lhůtu na rozmyšlenou, rozsudek je tedy nepravomocný.
2: Danielo, můžeš v krátkosti připomenout, jak celá ta kauza začala?
1: Určitě, v Národním parku České Švýcarsko začalo hořet v oblasti Hřenská v noci z 23. na 24. července 2022. Netrvalo dlouho a požár se začal šířit a bylo potřeba evakuovat obce Mezná, Hřensko a pak také Vysokou Lípu. Jetřichovice jsou takovým strategickým bodem, přes které jezdila hasičská auta a v tu dobu byla ale hlavní silnice rozkopaná kvůli pokládce nového vodovodu, což hasičům velmi stěžovalo pohyb. Starosta se tedy rozhodl opravit cestu za kostel, aby po ní mohli jezdit evakuovaní lidé. V žádosti ale uvedl, že byla cesta poničená hasičskými automobily, což nebyla pravda, jak vysvětlila soudkyně Monika Němcová.
5: Ty informace, které byly uvedeny v žádosti o dotaci, tedy že cesta byla poničena v rámci evakuace z obce Vysoká Lípa, stejně tak jako že byla tedy ta cesta v podstatě poničena průjezdností hasičských vozidel, což je informace, která vyplývá z té připojené projektové dokumentace, tak jsou to skutečnosti, které neodpovídají skutečnosti a byly tedy do té žádosti o dotaci uvedeny pouze z toho důvodu, aby ta žádost o dotaci uspěla, aby finanční prostředky byly obci vyplaceny.
1: Dotaci nakonec Jetřichovice nedostali. Já ještě dodám, že případ poputuje ke krajskému soudu v Ústí nad Labem.
2: Říká Daniela Pilařová, děkujeme za aktuální informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
6: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: nám další z písniček na Českém rozhlasu Sever, to byl Jirka Korn a Chci tě mít. Posloucháte pořad Den v kraji, teď je kolik? 23 minut po 17. hodině.
1: Počasí.
0: Tak už je tady tedy správný čas na předpověď počasí. Na telefonu máme Janu Ehrtovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak jak to s počasím na severu Čech vypadá teď a jak se nám tedy dál bude vyvíjet v noci na zítra?
2: Tak na severu Čech jsme měli po většinu dnes zvětšenou oblačnost a sice teploty nám lezly nahoru, měli jsme až 29 stupňům Celsia ke 30, ale teď už nás vlastně přechází studená fronta a vyskytují se nám srážky v podobě přeháněk, ne na všech místech, jsou to jenom lokální přehánky a bouřky, na které je vydaná výstraha, tak těm se zatím ještě teď v Ústeckém kraji nedaří. Zatím se bouřky vyskytují v Karlovarském kraji, budou putovat i do Ústeckého kraje, ale vypadá to v tuto chvíli, že nebudou úplně tak silnějšího charakteru, takže měly by se odehrávat možná bouřky na západě Ústeckého kraje, ale měly by to být asi takové ty klasické bouřky a nějaké výraznější velké projevy by se na nich neměly ukazovat.
0: Před námi je víkend, tak jak to tedy bude vypadat s počasím zítra v sobotu?
2: Tak během noci očekáváme, že bude ještě teplo. Ranní teploty 18 až 15 stupňů Celsia. Zítra očekáváme celkem letní den 25 až 28 stupňů Celsia. Na severu jenom kolem 24 a bude takový oblačné počasí s přeháňkami, které budou nejvíc patrné na horách anebo na západě Ústeckého kraje, ale potom během odpoledne by oblačnost už měla ubývat a mělo by být polojasno. Takže zítra celkem příjemný den. Počítat jenom s nějakou přehánkou bez bouřek a neděle, tak tam je nějaká šance na plošnější srážky, tam by nám mohlo celku po ránu dopoledne zapršet, mohly by se tam vytvářet i bouřky a už tam očekáváme ochlazení, v neděli ty teploty už očekáváme ráno kolem 12-13 stupňů Celsia a během odpoledne pravděpodobně nepůjdou přes 25 stupňů Celsia a bude to takový nejteplejší den, protože od té neděle potažmo od pondělí se nám začne pomaličku ještě ochlazovat dále.
0: Tak děkuji za aktuální informace i ty víkendové o počasí a zase někdy naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: No a nás čeká další písnička. Tady je skupina Činasky a Můj svět na Českém rozhlasu Sever.

0: Zpěvačka Bonnie Tyler v pořadu Den v kraji na Českém rozhlasu Sever. Máme minutu, teď už 2 minuty po 17:30. Vysoké letní teploty a déle trvající sucho mají za následek rychlejší odpořování vody z velkých vodních nádrží. Například hladina jezera Most je 6 cm pod normálem. Většímu poklesu brání důlní vody, které do jezera vtékají. Kamencové jezero u Chomutova museli letos vodou z Ohře dopouštět už 2x. Situaci nezlepšují při bouřkách ani přívalové deště.
1: Jsem na pláži jezera Most. Už teď dopoledne jsou tady stovky lidí. Podle měření státního podniku Diamo dosahuje hladina přibližně 5 cm pod normál. Do jezera stále dotéká voda z důlních vod. Při vysokých teplotách a déle trvajícím suchu to ale stejně nestačí.
2: Současná hladina je 6 cm pod kótou provozní hladiny. Ta je 199 metrů nad mořem. Přes letošní velmi suché jarní a letní měsíc

0: populace se ale pohybujeme v rozmezích doporučeného kolísání podle manipulačního řádu vodního díla. To je asi plus minus 10 cm kolem kóty 199.
1: Řekla mi mluvčí státního podniku Diamo Hana Wolfová. Diamo je vlastníkem jezera a na starosti má proto jeho dopouštění.
0: V současné době dopouštíme důlní vodou, kterou čerpáme z jámy Emer 1 dolu Kohynor. Provozní náklady vycházejí asi 10 korun za metr krychlový vody. Za první pololetí letošního roku jsme takto dopustili celkem 600 tisíc metrů krychlových vody.
1: Státní podnik tak zatím v letošním roce za dopouštění jezera Most zaplatil 6 milionů korun. Hladinu tam sleduje i vedení města. Důvod vysvětluje primátor Marek Hrvol z Hnutí pro Most.
2: Je tam i dle výrobce vlastně těch mol doporučená samozřejmě dodržovaná ta kóta té hladiny a tuším, že když je to přes 20 cm minus, tak už víceméně hrozí deformace těch mol.
1: Dopouštět vodu bylo letos nutné i do Kamencového jezera v Chomutově, říká náměstek primátora Martin Bocian z Hnutí Nový Sever.
3: V dubnu to bylo nějakých 23 tisíc metrů krychlových, asi za 80 až 90 tisíc korun. V květnu asi 31 tisíc metrů krychlových za zhruba 110 tisíc, takže celkově to bylo nějakých 195 tisíc korun.
1: Teď v Chomutově dopouštění vody z řeky Ohře neplánují. Další jezero v kraji, Milada na Ústecku, podle státního podniku Diamo také doplňují důlní vody. I tam se daří udržovat hladinu v požadovaném rozmezí. Jan Beneš, Český rozhlas.
4: Den v kraji.

0: byl Pavel Dobeš a něco o lásce. Posloucháte Český rozhlas Sever a páteční pořad Den v kraji, tedy souhrn regionálních informací.
1: Regionální stopař.
0: Na jezeře Chmelař u Úštěku na Litoměřicku svedou zítra bitvu Piráti. Už po 27. se tam konají pirátské slavnosti. Na pláži jezera byl i náš severočeský stopař Robin Rerich. Mluvila s ním kolegyně Lenka Šobová.
2: Co všechno už je na tuhle tradiční akci připravené?
3: Ve chvíli, kdy jsem byl na široké písečné pláži u jezera, akorát pořadatelé spouštěli na hladinu první z lodí. Stanové městečko stojí, dokonce je už částečně zabydlené a tak jsem měl možnost se s některými piráty potkat. Přípravy v celém kempu jsou v plném proudu tak, aby v 8 večer mohlo vše začít.
2: No tak a když už jsme u začátku, pojďme si říct, jaký je program pirátské slavnosti.
3: Harmonogram je každý rok stejný s tím, že bitva zásadní bude zítřejší bitva a ne jedna. Už dnes večer se všichni, to znamená kolem 200 lidí, kteří se nějakým způsobem bitvy zúčastní, sejdou a rozdělí si role. Pro letošek budou tři skupiny. Po několika letech se vedle španělských vojáků a pirátů objeví také lidožrouti. Zítra se začíná v 9 ráno. Tedy ten doprovodný program, především pro děti, které sem přijeli také v kostýmech. A čeká je spousty zábavy, ale také pasování do stavu mezi piráty.
2: No a kdy přijde na řadu ten hlavní bitevní program?
3: Na břehu je připravené pódium, kolem kterého bude živo po celou dobu. Je připravené například loutkové divadlo, hudební vystoupení, včetně večerní kapely, která předvede irský punk rock tematicky laděný k pirátům. Hlavní událostí je ta bitva a to bude hned třikrát. První začne v pravé poledne, po druhé se bojovníci i jejich pomocnice střetnou ve 4 odpoledne a třetí, už menší, kratší bitva je pak v plánu už částečně za tmy v 10 večer, protože už je tma a bude zakončena ohňovou show.
2: To všechno zjistil na pláži v Úštěku u jezera Chmelař Robin Rerich. Tak děkujeme za informace a naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: nám dohrává písnička od zpěvačky Tanity Tikaram, s vámi je Český rozhlas Sever a pokračuje páteční den v kraji. Všechny milovníky starých aut potěší následující pozvánka na ústeckou veterán rally, která se bude konat po 26. už tuto sobotu. Co všechno se v sobotu bude mezi Ústí nad Labem a Chomutovem dít, probrala Lenka Šobová s organizátorem Ondřejem Přibylem.
1: Hezké odpoledne.
2: Prozraďte, jak taková ústecká veterán rally vlastně vypadá?
1: Tak většinou probíhá tak, že se účastníci sejdou na mírové náměstí v Ústí nad Labem, kde minimálně 2 hodiny během dopoledních hodin budou svoje skvosty vystavovat. Od 10. hodiny je naplánovaný postupný start, kdy při startu ještě splní nějaký kontrolní úkol a vyrazí do značené etapy. Závod veteránů probíhá tak, že nemůžeme měřit rychlost, nejedeme na uzavřené trati, ale posádky na cestě plní úkoly, které pro ně máme přichystány.
2: Jasně, takže nejde o rychlost ani o estetický dojem, ale o šikovnost a zdatnost řidičů a spolujezdců.
1: Je to přesně tak. Samozřejmě mají nějakou značenou trasu, takže tu trasu by měli dodržet, trefit všech 5 až 6 kontrolních bodů na té trase, splnit správně úkoly a v cíli pak vyhodnotíme nejlepší posádky ve 4 kategoriích, co jsou starší motocykly a automobily do roku výroby 1955. A pak máme kategorii novějších motocyklů a automobilů od roku 56 do roku 86.
2: Říkáte v cíli. Bude cíl zase na mírovém náměstí v Ústí nad Labem nebo dojedete někam jinam?
1: V letošním roce jsme udělali trošku změnu posádky vzhledem k tomu, že jsme se byli schopni domluvit Národním technickým muzeem a mají železniční depozitář v Chomutově, tak jsme se domluvili, že cíl bude u obchodního centra Globus Chomutov s tím, že posádky si pak budou v klidu moct projít železniční depozitář Národního technického muzea.
2: Jasně, takže krása nejenom na kolech, ale taky na kolejích. Pojďme se vrátit na tu přehlídku, která před startem proběhne na mírovém náměstí v Ústí nad Labem. Můžeme upozornit na nějaký skutečný veteránský skvost, který se té letošní rally zúčastní?
1: Já bych zmínil asi dvě nejstarší vozidla, které se zúčastní a které máme přihlášené, tak jedno je z automobilu Praga Piccolo Luxus z roku 1929. A co se týče motocyklu, tak Java 175 Villiers z roku 1933.
2: Nádhera. Tak děkujeme za informace a přejeme pěkné počasí a hodně spokojených účastníků.
1: Taky děkujeme a přijďte se podívat a nashledanou.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tolik Miroš Birka, Zlodějka snou a pořád Den v kraji pomalu končí. Za chvíli bude totiž 18 hodin a vás čekají další aktuální zprávy a potom už začínají písničky na přání. I v další hodině vysílání Českého rozhlasu Sever se naslyšenou těší Mirek Tartárek.
1: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Ústečtí celníci našli u dvou zadržených téměř 10 kilogramů drog a milion v hotovosti. Správa Národního parku České Švýcarsko pořádá komentované exkurze. V sobotu nabízí vycházku se strážcem do Pavlíně na Údolí. V Kanadě hoří víc než 800 požárů. Ohrožují i nedělní finále fotbalového mistrovství světa u New Yorku. Zítra čekáme převážně oblačno, lokálně přehánky a teplotu nejvýše 25 až 28 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobrý podvečer. Ústečtí celníci zadrželi dva lidi, kteří podle nich obchodovali s drogami. Našli u nich téměř 10 kilogramů drog, včetně heroinu a kokainu, a také víc než milion korun. Na sociální síti X to dnes oznámila celní správa. Dodala, že více informací zatím nechce zveřejnit. Není tak jasné ani to, kde celníci obchodníky s drogami zadrželi. Zájemci se můžou vydat zítra do Pavlíně na Údolí u Jetřichovic na Děčínsku. Správa parku pořádá během sezóny několik takových komentovaných exkurzí do přírody. Zítřejší výlet do Pavlíně na Údolí začíná v 9 hodin u autobusové zastávky u koupaliště v Jetřichovicích.
4: Procházka se strážcem parku Mírou Rohlíkem bude asi 8 kilometrů dlouhá. Lidé se budou moci podívat, jak vypadá Pavlíněno údolí po rozsáhlých těžbách a můžou se dozvědět podrobnosti o tamní přírodě, skalních masivech a také o osobních zkušenostech strážce ze služby v Národním parku České Švýcarsko. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
3: Řidiči musí i zítra počítat s omezením na okružní křižovatce na silnici číslo 35 v Hrádku nad Nisou. Kvůli opravě povrchu je zavřený výjezd z křižovatky směrem na Liberec, oznámila to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Kamila Zahálková. Řidiči přijíždějící od Oldřichova na hranicích a z Německa a Polska směrem na Liberec neprojedou. V Hrádku musí využít objízdnou trasu ulicemi Oldřichovská, Stará a Liberecká. Stovky požárů v Kanadě ohrožují kromě tamních obyvatel také finále fotbalového mistrovství světa u New Yorku. Kouř se šíří do Spojených států, včetně východního pobřeží. V některých oblastech úřady doporučují vůbec nevycházet ven. Pořadatelé šampionátu věří, že nedělní finále zachrání déšť.
5: Chicagu nebo Detroitu úřady varují, že jakýkoliv pobyt venku je nebezpečný. V New Yorku a okolí, kde se v neděli má hrát finále fotbalového šampionátu, je vzduch nezdravý a lidé mají venkovní aktivity omezit a vyhnout se například běhání. Pořadatelé věří, že podmínky zlepší očekávaný sobotní déšť. Podobné problémy měl New York před 3 lety. Podle Kanadského institutu pro změnu klimatu jsou požáry stále větší a ničivější kvůli oteplování, které způsobuje hlavně spalování ropy, uhlí a plynu. Mezi hlavní sponzory mistrovství světa ve fotbale patří ropná společnost Aramco, největší korporátní producent skleníkových plynů světa. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Zítra bude po ránu převažovat oblačná obloha a lokálně se objeví přehánky. Během odpoledne ale budou srážky i oblačnost ubývat. Teplotu zítra naměříme nejvýše 25 až 28 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: V Dubí na Teplicku došlo k dopravní nehodě v ulici Ruská. Srazily se tam dvě osobní auta. A pozor si dejte také na havárii osobního auta ve Staňkovicích na Lounsku. Došlo k ní v ulici Postoloprcká.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: písničky na přání s Miroslavem Tartem.

Tolik dalších z písniček, které opravdu nestárnou. To byla Jana Kratochvílová a Mám ráda tvůj smích. Společnost vám dělá Český rozhlas Sever. Jsou tady večerní písničky na přání. Od mikrofonu vás zdraví Miroslav Tartárek a hned tady mám také pro vás nachystané kontakty. Jsem do studia, tak i teď večer platí, že telefon má číslo 475 212 212 a také platí, že můžete posílat SMSky, pokud si o písničku chcete napsat. Číslo do studia to je 90 011 04 a SMSka musí mít tento tvar. První slovo zahrajte mezera na jeden znak a potom text vašeho vzkazu. A nebo si napište na e-mail a to na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Tolik kontakty a teď jedna SMSka. Dobrý den, prosím od Honzy Nedvěda a Petra Kocmana písničku Je tak pěkné pro Marcelku do Neštěmic a Maruškám do Chomutova a Děčína. Děkuju, Marie ze Šestajovic.

0: Tak tolik Petr Kocman, také Jan Nedvěd a písnička Je tak pěkné. No a pěkná bude i ta další písnička, trochu rychlejší než ta, co teď právě dohrála. A také už tady mám nachystaný ten první telefonát po 18. hodině. A vysílání vítám paní Janu Soustí nad Labem. Dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer. Takže 86 let je vitální, jezdí ještě do Prahy do práce. Takže je to bezva.
0: A o kom se povídáme?
1: Ano, tak já bych jí přála všecko nejlepší, Evičko, a hodně zdravíčka. A přeje jí to syn František, sestra Jana, synovec Romča s Andrejkou, Neteš, Jindřiška s Láďou a Honza s rodinou.
0: A vy jste ta sestra Jana, abych to vysvětlil.
1: Moc jí to přejeme.
0: Tak všechno nejlepší samozřejmě i ode mě. A vy jste mi tady říkala, že má ráda písničku Prodavač od Michala Tučného.
1: Ano,
0: tak to musíme zahrát. Tak že jí přeju všechno, nej? Vám
1: já
0: také samozřejmě.
1: Já taky vám moc krát děkuji a nashledanou.
0: Krásný víkend, krásný večer, naslyšenou.
1: Vám taky krásný, tak nashledanou.
2: Pojďte všichni noví z

0: Michal Tučný a Prodavač, jsou tady písničky na přání až do 19 hodin. S tou další písničkou se vypravíme do 80. let a do zahraničí. No a za tím dalším telefonátem teď je do Prahy nuslí. Tam je u telefonu paní Jarmila, je tomu tak. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jenom vás poprosím, trochu slunte rádio, protože se nějak vracím.
1: Jo.
0: Vy byste se také vracela a špatně by se
1: už
0: vám
1: mluvilo.
0: Už
1: je to dobrý?
0: Už je to super. Tak technicky je to na 100%, tak můžeme prozradit, jakou hezkou písničku a komu zahrajeme, povídejte.
1: Tak bude dneska zpívat Steve Wonder a písnička se jmenuje I just want a call to say I love you.
0: Mám ji tam a koho potěšíme, mimo toho, že potěšíme nás dva?
1: Potěšíme Haničku Básničku a jejího manžela Harryho, Hanku a Henka od Teplic.
0: Ano, také zdravím.
1: Tehelčováky. A ještě bych chtěla pozdravit Dominiku z Ústí nad Labem a její maminku a Karla z Jižního města Prahy, ten se taky nějak neozývá.
0: No takže také zdravíme. No a písnička je nachystana, tak jak se kdysi dávno říkalo, možná se to říká stále, dáme si volume doprava a tady je Stevie Wonder. Mějte se krásně, krásný víkend a naslyšenou.
1: Vám taky krásný víkend a všem posluchačům.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Tady tady Stevie Wonder, I just called to say I love you, jsou tady písničky na přání, já tady mám dnes opravdu obrovskou spoustu vašich písemných vzkazů, tak než tady bude další telefonát, pojďme si jeden z e-mailů přečíst. Dobrý večer, chtěli bychom si s manželkou Brigitou Procházkovou nechat zahrát píseň od Mirej Matěje u příležitosti Zlaté svatby. Dnes je to přesně 50 let, co jsme spolu, předtím ještě 3 roky randění. Vychovali jsme 3 syny a máme 7 vnoučat. Když se ohledneme za tím, co jsme prožili, jak jsme vychovali děti a vše ostatní, myslím, že se nemáme za co stydět. Zítra v sobotu obnovíme svůj manželský slib na městském úřadě v Novém Boru, přesně v pravé poledne. Píseň patří i všem, kteří se tohoto významného výročí také dočkali, nebo je to teprve čeká. Moc děkuji, posluchač inženýr Miloslav Procházka, tak všechno nejlepší ode mě, od nás a teď už Mirej Matěje.

0: A já jsem rád.
1: A já taky.
0: Mějte se fajn, krásný tady víkend, tak se vám hezky poslouchá naše vysílání. A teď už ta Naďa Urbánková a svítá nad velkou louží. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

Naďa Urbanková zpívala se Víta nad velkou louží, kdo nám bude zpívat dál, záhy se dozvíte a já tady mám teď zase před sebou další z vašich e-mailů. Prosím, zahrajte pro paní Marii Mikuleckou z Roudnice nad Labem k 80. narozeninám a písničku od Jakuba Smolíka O mámo. Milá maminko, zítra slavíš úžasných 80 let. Říká se, že věk je jen číslo a ty jsi ten nejlepší důkaz. Přejeme ti, ať ti nechybí pevné zdraví, dobrá nálada, spousta důvodů k úsměvu a pořád dost energie. A pamatuj, 80 není konečná, ale jen další zastávka na cestě za novými zážitky. Děkujeme ti za tvou péči a lásku. Máme tě rádi a přejeme ti nádherné narozeniny. Syn Míla s manželkou, dcera Petra a vnoučata Kuba, Verča, Ondra a Vojta. My se přidáváme, tady je Jakub Smolík.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: písnička, která nestárne a večerem zříčkaná se jmenovala, to byla Marie Rotrová, co je tady také dál a bude tady až do 19 hodin, jsou večerní písničky na přání. Ve vysílání teď nebudu sám, protože na telefonu už je po nějaké době nachystaný posluchač Michal z Děčína. Michale, zdravím, dobrý večer.
1: Taky zdravím, dobrý večer.
0: Tak my jsme tam spolu nachystali další hezkou písničku, pochlubíme se nebo necháme posluchače v napětí, co to bude pěkného?
1: Necháme to překvapení.
0: Dobře, tak komu zahrajeme tu písničku?
1: Takže dneska by to bylo k dnešnímu svátečku Martince. A chtěl bych popřát všechno nejlepší k svátku. Hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, pohody. A všechno, co se jen přeje.
0: Dobře, já se opět přidávám, samozřejmě také všechno nejlepší, hodně zdraví. Písnička je pro vás, Michale, ať máte pokud možno hezký víkend, no a teď ta písnička, ať to nezdržu a zase někdy zavolejte, ale klidně dřív než za půl roku, nebo jak to teď bylo.
1: Jo, jo.
0: Budu se těšit, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Schellinger, Holubí dům. Já myslím, že jste tu písničku poznali, zdali jsou tady písničky na přání a nás čeká další z vašich e-mailů. Dnes slaví svůj svátek všechny Martinky a my je máme hned dvě. Popřát bychom tak chtěli Martince Hondlové a Martince Smekalové. Oběma přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky. Vše nejlepší přeje strejda Míla a ostatní členové rodiny a všichni dohromady posílají písničku od skupiny Lambáda nebo od skupiny Kauma. Písnička se jmenuje Lambáda.

Kauma, Lambáda v písničkách na přání na Českém rozhlasu Sever. A já tady mám nachystané hned další z vašich dopisů, další e-mail. Prosím o písničku od Marcela Zmoška a Jakuba Smolíka. Ať láska provází a chtěla bych ji poslat všem Martinkám k dnešnímu svátku. Ať je štěstí z tvých očí září, ať se ti vždy ve všem daří. Vše nejlepší k tvému svátku, posílám ti milou gratulaci na památku. Ať se ti splní, na co myslíš, ať se stále radostně díváš a plnými doušky si užíváš. Krásný svátek, milé Martiny, přeje Anička z Kunic, Praha Východ. A tady je ta písnička k tomu.

Marcel Zmožek, Jakub Smolík, ať láska provází, a tady mám ještě nachystanou tedy jednu SMSku. Prosím, zahrajte od Vlasty Bláhové Mámo pro všechny posluchače, díky, Květa z Lovosic. Pomalu se nám blíží 19 hodin, za chviličku tady budou zprávy a potom už se můžete těšit na další pořady, tak určitě mějte krásný večer a krásný víkend a zítra se po 12. hodině těším u písniček na přání opět naslyšenou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Maximální ceny paliv o víkendu vzrostou. Stát je dnes určil naposledy. Chomutov letos utratil zhruba 200 tisíc korun za dopouštění vody do Kamencového jezera. Policii se přihlásil motorkář, který v České Lípě narazil do kočárku s dítětem. Zítra čekáme převážně oblačno, lokálně přehánky a teplotu nejvýše 25 až 28 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobrý večer. Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu vzrostou o desítky haléřů. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 43 korun a 41 haléřů. To je o 57 haléřů víc než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty v sobotu a neděli stoupne o 95 haléřů na 42 korun a 13 haléřů. Stát maximální ceny paliv dnes určil naposledy. Vládní opatření totiž v pondělí skončí. Chomutov letos musel už dvakrát dopouštět vodu z řeky Ohře do Kamencového jezera. Voda z řeky doplňuje i sousední Otvické jezero. Při vysokých letních teplotách a déle trvajícímu suchu se totiž voda z hladiny odpařuje rychleji. Město za udržování výšky hladiny Kamencového jezera platí stovky tisíc korun, říká náměstek primátora Martin Bocian z hnutí Nový Sever.
2: V dubnu to bylo nějakých 23 tisíc metrů krychlových, asi za 80 až 90 tisíc korun. V květnu asi 31 tisíc metrů krychlových za zhruba 110 tisíc, takže celkově to bylo nějakých 195 tisíc korun.
0: Motorkář, který včera v České Lípě bokem narazil do kočárku s dvouletým chlapcem, se dnes přihlásil policii. Nehoda se stala při předjíždění kolony aut stojících na červenou. Policie přesto dál žádá svědky, aby s objasněním nehody pomohli. Volat mohou na linku 158, říká mluvčí Českolipské policie Ivana Baláková.
3: Dnes dopoledne kontaktoval linku 158 motocyklista, po kterém jsme pátrali. Potvrdil, že ve čtvrtek bočně narazil svým motocyklem do kočárku na přechodu pro chodce na silnici první třídy číslo 9 v České Lípě.
0: Evropská komise chce zachovat bezplatné přidělování emisních povolenek i po roce 2030. Plánuje ho zároveň víc propojit s investicemi firem do dekarbonizace. Vyplývá to z dlouho očekávané revize systému, kterou komise představila. Reformu musí schválit Rada EU a Evropský parlament. Země jako Itálie, Polsko nebo Česko prosazují reformu, která bude vůči průmyslu vstřícnější. Naopak severské státy a Španělsko odmítají jakékoliv unijní oslabování klimatických ambicí.
1: Počasí.
0: Zítra bude po ránu převažovat oblačná obloha a lokálně se objeví přehánky. Během odpoledne ale budou srážky i oblačnost ubývat. Teplotu zítra naměříme nejvýše 25 až 28 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Dubí na Teplicku došlo v ulici Ruská k nehodě, srazila se tam dvě osobní auta. A dvě osobní auta havarovala také na silnici číslo 27 u Žatce.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Vy jste lingvistka, a to skvělá lingvistka.
2: O, děkuju, myslím, že je to trošku přehnané.
1: Vy jste lingvistka, a sice skvělá lingvistka. A zase je to přehnané.
2: Zase je to přehnané, a kdybyste byl trochu mladší, tak řeknete, a to sice skvělá lingvistka.
1: No, a já jsem řekl, a to skvělá lingvistka, a sice skvělá lingvistka, což je správně.
2: Ano.
1: A to sice skvělá lingvistka, to je taky správně?
2: No, to je jako kdybychom řekli dárek zdarma, mít svůj vlastní názor. Je to zkrátka nadbytečné, protože máme to spojení a to, nebo máme k dispozici spojení a sice, a když to dáme dohromady, tak je tam něco navíc. Ale je to velmi oblíbené, zvláště mladí lidé, když píšou nějaké odborné texty, tak mají pocit, že to bude ještě odbornější, když ta dvě spojení spojí.
1: A to sice je ale někdy přípustné.
2: No dobře, tak třeba Karel Havlíček Borovský, Karel Hynek Mácha, ti to používali, ovšem v beletrii, a nebyl to jediný znak jejich geniality literární. Takže pokud budeme tak skvělí jako tihle spisovatelé, tak proti tomu asi nemusíme nic namítat.
1: A co takové sic?
2: No, sic už je taky z 19. století a můj muž to třeba používá, ale to pak doma všichni ležíme smíchy na zemi.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že existuje fobie z klaunů, papeže nebo piva? Strach může mít člověk zleda z čeho. Nejobvyklejšími spouštěči jsou například pavouci, hadi nebo uzavřené prostory. I mezi fobiemi však najdeme několik neobvyklých kuriozit, třeba koulrfobii, což je strach z klaunů. Ti mají diváky primárně rozesmát, ovšem v někom pohled na zmalovanou tvář vyvolává úzkost. Obává se totiž masky jako takové a neznámého obličeje pod ní. Dalším příkladem je papafobie. Úzkost, paniku a strach pociťují lidé, kteří se dozvědí, že do jejich města nebo vesnice má přicestovat hlava katolické církve. Novinkou posledních let je nomofobie, neboli obava ze ztráty mobilního telefonu. Zejména ve vyspělých zemích je celkem velké procento lidí, kteří si na mobil natolik zvykli, že bez něj prostě nemůžou být. Strach z přerušení kontaktu s rodinou a přáteli a celkové odtržení od okolního světa je pro ně extrémně nepříjemný. A na závěr opravdová lahůdka. Hippopoto monstro sesky pedaliofobie. Kdo z vás tipuje, že je to hrůza z krkolomných a sáhodlouhých slov, ten se trefil.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckeleto.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Český státní dluh v prvním pololetí přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. Soud uznal vinným nezávislého starostu Jetřichovic a samotnou obec z pokusu podvodu při získání dotace. Starosta i obec se odvolali. Zítra bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Státní dluh Česka v prvním pololetí vzrostl o necelých 50 miliard korun. Dluh tak přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun, informovalo o tom Ministerstvo financí. Za nárůstem stojí podle rezortu hlavně prodej státních dluhopisů a krytí schodku státního rozpočtu. Každý obyvatel Česka teď teoreticky dluží přes 342 tisíc korun. Nezávislý starosta Jetřichovic Marek Kny a obec se podle okresního soudu v Děčíně dopustili pokusu o dotační podvod. Obec žádala o 1,5 milionu na opravu evakuační cesty při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022 s tvrzením, že ji poškodila hasičská technika. To ale podle obžaloby nebyla pravda. Obec nakonec peníze nezískala. Zatím nepravomocný rozsudek vyhlásila soudkyně Monika Němcová.
2: Odsuzují se obžalovaný Marek Kny k celkovému peněžitému trestu ve výši 365 tisíc korun a obžalovaná obec Jetřichovice k trestu zákazu přijímání dotací a subvencí na dobu 3 let.
0: Starosta i obec se proti rozsudku odvolali. Státní zástupce si nechal lhůtu na rozmyšlenou. V Brně má po zhruba 70 letech vzniknout úplně nový hřbitov. Magistrát ho připravuje společně s městskou částí Medlánky, která o jeho výstavbu usiluje. Na rozdíl od ostatních hřbitovů ve městě v něm nebudou typické kopané hroby. Umožní pohřbívání alternativními způsoby. Otevřít má zhruba do 5 let na louce u stromové kaple pod lesem, doplňuje místostarostka Kateřina Žurková z uskupení Občané pro Medlánky.
3: Tam bychom chtěli mít přírodní hřbitov, a to buď rozptylový, anebo potom sypávání ke kořenům. Nicméně už nějakou studii na to máme a je to vlastně místo vhodné. Vedle té kaple je to vhodné i z toho důvodu, že vlastně je to místo, kde by se mohlo nějaký obřad konat, takže bychom to rozšířili o tuhle funkci na téhle louce. Sport.
0: Čeští vodní slalomáři se ve Spojených státech připravují na mistrovství světa. To začne v pondělí v Oklahoma City. Pětinásobný světový šampion Jiří Prskavec popisuje trať, na které se za 2 roky pojede na olympijských hrách.
4: Já jsem vlastně rád, že ta trať je jiná než to, na co jsme v posledních letech zvyklí. Rychlejší má větší spád než prostě Paříž, Praha, Londýn. A tady v Oklahomě mají vlastně stejné překážky jako v australském Penritu, ale ta trať je daleko užší a prudší. Počasí.
0: Zítra bude převážně oblačno. Ojediněle během dne přechodně místy čekáme přeháňky nebo bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 na 11. kilometru směrem do Brna stojí v odstavném pruhu porouchané auto. A v Českém Krumlově dejte pozor na nehodu 2 osobních aut v ulici Opíšťková. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
5: Začíná další magazín Poradna, kde je přítomná jako vždycky doktorka Kateřina Cajtamlová.
6: Já velmi vítám a dneska to bude téma složité.
5: Jak to?
6: Jmenuje se kortizol.
5: Kdo?
6: A budeme, no to naše téma, Patriku. A vymysleli jsme ho proto, protože se na internetu a všude množí reklamy nějakým způsobem zachraňte své tělo od kortizolu a sniž kortizol, výtažky ze 7 special hoop s kávou nějakou. Takže jsme se rozhodli, že vám k tomu trošku něco povíme.
5: Povíme o tom, co vlastně kortizol hlídá, proč se objevuje jeho vyšší hladina nebo nižší, a taky o stresu budeme mluvit a o hormonech jako takových. A mám jedno takové vyprávní příběh. Vědci zjistili, paní doktorko, že pivo obsahuje malé množství ženských hormonů.
6: Ano.
5: aby tedy tu teorii ověřili, tak dali 100 mužům vypít 12 piv. Výsledek? 100% z nich přibylo na váze, začalo být náladových, ztratilo schopnost řídit auto a odmítlo se omluvit za hlouposti, takže další testování už nebylo potřeba.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma tedy kortizol, hormony a stres. On ten kortizol je důležitý hormon, je taky přezdívaný hormonem stresu. Produkují ho nadledvinky a kdysi lidem pomáhal přežít napadení predátorem. Mobilizoval síly na boj nebo na útěk. Proč se ale o něm dnes tolik píše na tom internetu, jak už zmínila paní doktorka Cajdamlová, tak o to se zajímala i redaktorka Bára Kvapilová a ptala se na to endokrinologa Richarda Stejskala.
1: Tak ona vůbec popularita medicíny a hormonů stoupá díky internetu a pacienti si leco najdou. Na druhou stranu je pravda, že my jsme dneska podrobovaní určitě větší zátěži stresové. A říká se, že dřív ten stres byl také, ale lidé s ním uměli lépe nakládat. A dneska máme trošku problém, jak se s tím vypořádat. Jedna z možností je, že když prostě máme stresovou reakci, přijde vám špatná zpráva, s někým se pohádáte, tak je dobré nezůstat sedět za počítačem, ale jít to vyběhat jakoby. Protože ten kortizol vám zmobilizuje, prostě zvýší krevní tlak, zrychlí srdeční tep a nastartuje metabolické procesy, které jakoby vám uvolní energii. A tu energii, když nespotřebujete, tak ji máte v sobě a tam vzniká přetlak.
2: Cože? Nepřišly gumičky? A to mi říkáte, když jsem nechal udělat nálev, dejte mi hrachovou.
3: Hodně lidí dnes zajímá, jakou mají hladinu kortizolu.
1: No a to my vysvětlujeme pacientům, že ta jednorázová hodnota, když si nechají třeba i za svoje vlastní peníze nabrat kortizol v laboratoři, jim nemusí moc říct. Ve většině případů jim můžou mít trochu vyšší, ale nemusí to znamenat nemoc. Bojíme se odběru, nemáme rádi, když nám někdo píchá do těla jehlou a ejhle, kortizol je třeba trochu vyšší. Udělat diagnózu nemoci, která vede k chronicky zvýšenému kortizolu, je komplikovanější. Řekl bych, že skoro důležitější je nález nízké hladiny kortizolu. Ta může signalizovat jinou nemoc a bez kortizolu pacient chřadne, až může prostě upadnout do úplného komatu. Takže není to moc časté onemocnění, ale řekl bych, že když už si nechám nabrat kortizol, zajímalo by mě spíš, jestli ho nemám nízký než zvýšený.
3: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Nemoce s nadledvinkama nejsou až zas tak moc časté a těch pacientů, kteří mají úplně jasnou klinickou symptomatologii, že máte najednou depozita tuku v břiše a relativně hubené svaly na rukou a na nohou a měsícovitý obličej, to je klasický popis pacienta s nadbytkem kortizolu, tak se to dneska nevidí až zas tak moc často. A zajímavý je, že nakonec jsem takovou diagnozu udělal u svého psa, u svého kokršpaněla, ale tam se to projevovalo změněnou kvalitou srsti. To u našich pacientů tolik nepozorujeme, i když vlastně některé pacienty taky trápí. Ale u toho pejska to bylo výrazně nápadný, protože začal z ničeho nic olisávat v relativně mladém věku. A když se toto zaléčilo, tak krásně zase schlupatě.
0: Veselé a zdravě. Tak já myslím, že to testosteron vlastně i ten kortizol. Ten měsícovitý obličej, paní doktorko, co to je?
4: To je kulatý obličej, na kterém není vidět ta lepka, jo? Zvětší se vám tváře.
0: Nejsou vidět jako lícní kosti.
4: No, nejsou vidět a ano. Je to celý jako kulatý.
0: Úplněk.
4: Úplněk, přesně, ano, to je ono. A já jsem ještě chtěla doplnit, že u toho měření kortizolu je také poměrně důležité, kdy ho měříme, protože on se pulzně v takových jako návalovitých dávkách vylučuje nejčastěji ráno, takže odebírá se vlastně mezi 6. a 9. ranní hodinou. Tam jsou ty hladiny nejvyšší, protože tam tělo vyprodukuje 75% toho kortizolu.
0: A záleží obecně na tom času, anebo jak jsme zvyklí vstávat?
4: No, ne, to je, tělo to dělá vlastně
0: to
4: v tu, ráno, ano, tu ranní část a odpolední se provádějí mezi 16. a 19. a ten rozptyl, kolik vlastně toho kortizolu je, je obrovský, proto chápu, že pan doktor říkal, že lépe se poznají nízké hladiny, protože ten rozptyl u té ranní dávky je 118 až 618 milimolů na litr a u té odpolední je to 85 až 460. Takže slyšíte, že je to vlastně obrovský rozptyl a my poznáme, že je to nižší než 118 nebo odpoledne nižší než 85, to poznáme snadno.
0: Na co ten kortizol vlastně máme, co všechno ovlivňuje a jak souvisí i s tím stresem, to všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Veselé a zdravě.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: létá si a vznáší se, hlavně aby nebyla ve stresu. O ten jde v našem pořadu. Máme tu pořad Vesele a zdravě a téma připomene i posluchač Petr.
1: Zdraví Petr, asi jsem byl mimo školu, když šla řeč o kortizolu. Takže teď jsem hloupý synek, co se týče nadledvinek.
0: Já mám taky ten pocit, že jsem nikdy neslyšel o kortizolu až teď v poslední době.
2: No jasně, teď je to ale postgraduální studium medicíny, to je tak specializovaná oblast, to je endokrinologie, to je nástavbová věc. My jsme se jen tak letem světem dozvěděli během studia o kortizolu, je to teda glukokortikoid a jmenuje se kortikoid kvůli tomu, že je vylučován kortexem neboli kůrou nadledvin a já jsem se jakožto leta studující různé věci o medicíně ke svému neuvěřitelnému údivu dozvěděla, že nadledvina váží Patriku 8 gramů. To je fakt pidi mini orgáneček mrňavej.
0: Takový špendlíček.
2: No úplně pidi. No, takže to pro mě bylo překvapení, je v oblasti 11. hrudního obratle, v podstatě trošku níž je na levé straně, protože levá ledvina je dole, ta nadledvinka hačá na vrcholku ledviny a vylučuje vlastně dvojí typy hormonů. Jedny jsou vylučovány kůrou a tam patří mimo jiné kortizol, je jich tam daleko více, ale to vám nebudu složitě říkat. A potom zdřeně se vylučuje adrenalin, to možná taky znáte.
0: Ten už jsme slyšeli.
2: A teď jde o to, v jakém typu stresu se vylučuje ten kortizol. Ten se vylučuje, pokud spěcháme něčeho, se bojíme, to znamená strach ho vylučuje, a tlačíme na sebe a máme pocit bezmoci, že jsme jako v úzkých, v koutě.
0: Když nás třeba v práci někdo naštve.
2: No, ono, když nás naštve, ano, křivda, nespravedlnost, strach, bezmoc, obavy, apatie, to jsou ty stavy.
0: Dobře, začne se vylučovat kortizol.
2: Ano.
0: A proč se vylučuje? Co má udělat?
2: No, on má nás vlastně vybavit energií, abychom mohli vzdorovat nebo utéct. Čili boj nebo
0: utěk. Tak je to docela
2: dobrý
0: hormon, ne?
2: Je to báječný
0: tak
2: hormon.
0: Tak proč se ho bojíme?
2: No, protože čeho je moc, toho je příliš.
0: Aha.
2: Ten stres, jak říkal krásně pan doktor, by měl být vlastně kompenzován pohybem. My máme utíct. Vy jste říkal predátor. Predátor je žrout, že jo? Tak šavlozubej tygr, když na mě šel, tak já jsem se lekla, vyloučil se kortizol, zvýšila se hladina cukru, metabolicky se...
0: To znamená, že máme být buď psychicky v klidu, aby jsme nebyli stresováni,
2: ano.
0: A pak, když už ten stres je, tak to máme jako vyběhat, vysportovat.
2: Vyběhat, pohyb vymlátit,
0: zase.
2: Pohyb zase.
0: Ježišmarja, vymlátit, pozor. Tak do pytle, jako boxovacího.
2: Do pytle, ano, do boxovacího, ne, pardon, samozřejmě, roztrhat nějaký papír, vykřik něco.
0: Jo.
2: Prostě
0: a když to
2: nezamrznout.
0: Tak co může ten kortizol způsobit, že se ho tak bojíme? A teď právě proto se vyrojilo tolik zpráv na internetu, jak ho ovlivnit, protože že se i mění prý postava.
2: Ano.
0: Nevím.
2: Co
0: se děje?
2: No, děje se to, že se vlastně zvyšuje hladina cukru, zároveň se snižuje odbourávání vlastně vlastního svalstva tím, že se vytvoří inzulinorezistence. To znamená, nám se vylučuje inzulín, ale buňky na něj slyší. To znamená, že my máme mobilizované hladiny cukru, stoupá nám v krvi, aby mozek mohl přemýšlet, protože ten na to inzulín nepotřebuje a abychom rychle věděli, kam utíct a před kým a odkud a orientovat se v prostoru a vzpomenout si, jak zabít tygra a podobně.
0: A může mít tedy ten kortizol nějaký vliv na naše zdraví? Pak,
2: no,
0: nebo
2: ale
0: pohodu?
2: V okamžiku, kdy my máme inzulinorezistenci vysokou hladinu cukru a my nepřemýšlíme a nehýbeme se a neděláme nic, no tak se nám z toho udělá tuk a ten tuk se vlastně udělá v oblasti krku, břicha, hrudníku, takzvaný viscerální tuk a zvýší se nám tep, zvýší se nám krevní tlak a vzniká takzvaný metabolický syndrom, obezita typu jablko, zvýšený krevní tlak a pokud to trvá dlouhodobě, tak cukru cukrovka druhého typu, která je typická inzulinorezistencí. Čili správně nad naším stresem bychom neměli nechat zapadnout slunce, měli bychom to vypustit z hlavy, vyventilovat pohybem, ideálně nějakým aerobním takhle, mezi lidmi, popovídat si ano, o tom, jako my si teď povídáme.
0: Ale takhle to zní, že je to jako nenápadné, že ano, ten kortizol vlastně ani nevíme, že takhle pracuje, nevíme, že s tím tělem něco dělá.
2: Ano.
0: Jak poznáme, nebo že jsme ve stresu?
2: Nám se zúží vlastně trošku zorné pole, to je jedna věc, zvýší se nám tepová frekvence, teď jsou ty chytré hodinky, které jsou nám schopny tohleto zjistit, zvýší se nám, jak říkám, hladina cukru v krvi, dochází k tomu, že nemáme chuť, hlad, pokud máme hlad, tak ho máme spíš večer, na maloobjemovou vysokoenergetickou stravu, čili sladké, tučné, slané, tučné, to tělo jako chce rychle něco, teď se mění práce trávicího traktu, buď dochází k průjmům, aby se vlastně člověk zbavil toho střevního obsahu a líp se mu utíkalo, že jo, nebo dochází k zácpám, mění se tvar cév, čili čím díl to probíhá, tím hůř pro organismus, plus samozřejmě padá srst, že jo, vlasy hlavně.
0: Jestli se v tom vidíte, nebo v některých těch věcech, tak určitě i na vaše dotazy ty živé dojde. Ještě předtím se budeme věnovat těm, které přišly přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Za malou chvíli.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě dnes na téma hormony, kortizol, stres. Tohle se nám všechno propojuje i v těch možná dotazech, které dorazily přes stránky Vesele a zdravě.cz, kde je formulář pro vaše dotazy. Tak paní doktorko, co přišlo?
1: Já za ně moc děkuji. Jeden dotaz, pan Jan se ptá, zda má nějak upravovat hladinu kortizolu nebo se o něj zajímat. Je mu 53 let, v posledních měsících se cítí unavený, v noci špatně spí, už se mu nedaří vydržet se sportovní aktivitou jako dřív a něco přibral a ptá se, jestli je to jenom stářím nebo i hormony. Já bych rozhodně se nesoustředila na hladinu kortizolu, vysvětloval pan doktor, proč to je zavádějící, ale první bych zkusila zjistit, jestli nemá sníženou hladinu testosteronu, to se dělá na endokrinologii a v tom věku to může být, to je vlastně u mužů třetí pokles hladiny testosteronu. Testosteron je anabolický steroid, neboli pomáhá tvořit aktivní hmotu a proto lidé vlastně končí se sportovní kariérou, ať už muži nebo ženy, mezi 35 a 40 rokem věku, protože ta svalová hmota už není živena těmi anabolickými steroidy a výkonnost klesá. Takže testosteron. No a samozřejmě v 53 letech se to nedá nazvat stáří, ale metabolický obrat může klesat a panu Janovi bych doporučila zkontrolovat, jestli je dost bílkovin, jestli nemá stresy, o kterých dneska mluvíme, a to, že v noci špatně spí, ještě může znamenat, že třeba nedostatečně jí k večeři. Většinou lidé, kteří začnou přibírat, tak začnou odebírat stravu. Jenomže my, když nemáme večeři, tak ten organismus si říká, aha, tak musím ho vzbudit,
0: ještě se najíst.
1: Aby se šel honem rychle ještě najíst.
0: To je zajímavé.
1: Takže já bych klidně i druhou večeři, 3 hodiny před usnutím něco malého. A potom paní Dana, děkujeme, píše, že nás ráda poslouchá, vážíme si toho. Jak bojovat se stresem? Ano, tady každá rada drahá. Někdo říká, že je ho trochu potřeba. Paní Dano, posílám vám úplně velikánský pozdrav, protože to je pravda. My máme vlastně...
0: Pravda.
1: Ano, my máme, když to vezmu od 0 do 10 na škále, tak ten stres by se měl pohybovat vlastně v oblasti 4 až 6. Nuda a nepřítomnost jakýchkoliv podnětů je obrovský stresor. To znamená, že my, když vlastně nemáme jako kdyby nic, tak my si ten stres sami vyrábíme. Já jsem teď byla v kasematech v Brně a tam vlastně říkali, že samotka, kdy ten člověk nemůže klábosit s lidmi a nemá fyzický kontakt a nemá žádnou práci, je tak obrovský stres, že vězňové, kteří byli na samotce,

0: bude víc odpočívat, pouštět věci z hlavy, házet za hlavu problémy, nechodit spát s těžkou hlavou, co bude zítra. Čili může být, že vy jste na ten stres, paní Dano, už zvyklá, takže vám to nepřijde, ale objektivně asi ve stresu jste.
1: Co vy, jak jste na tom s tou psychickou pohodou? Necítíte nějaký nátlak, stres? Jak jste na tom s hormony a jak se stavíte ke kortizolu? Všechno to s námi můžete probrat v klidu i teď po telefonní lince, vy, co nás posloucháte, protože otevíráme poradnu naživo s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte jako každý pátek v tomto čase pořad Veselé a zdravě, poradnu o zdravém životním stylu, dnes na téma stres, kortizol, hormony a co s tím. Ptáte se na telefonním čísle 731 800 900. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já chci poprosit, mám dospívajícího syna a jednoho velkého syna.
1: Ano.
2: A já jsem stále ve stresu, prostě opravdu, dennodenně.
1: Ano. A můžu vědět, co vás na té situaci s dvěma syny tak trápí, jakože třeba, aby ne,

0: neonemocněli, nebo zkuste.
1: No, syn, denodenně syn jezdí na silnici, starší.
0: Jo, takhle, aby se mu něco nestalo, no, jasně. Ano, ano. A druhý?
1: A ten mladší, no, tak takovej stres prostě... Prostě v té rodině tak nějak ty stresy jsou pořád asi.
0: Jenom chci říct, že jakmile už se jedná o skoro dospělé lidi, tak bych doporučila, protože mužům hodně pomůže, když jim maminka důvěřuje. Jo? Ano, v okamžiku, kdy se o ně bojíte, tak vlastně vyjadřujete nedůvěru, že zvládnou situaci. V okamžiku, kdy jim důvěřujete a jako držíte jim palce, představujete si z dobré konce, jak to všechno zvládnou, libujete si, jak jsou šikovní, hodní, já nevím, jaci. Ano, no, tak to, aby člověk nebyl ve stresu, to může zařídit jenom on sám tím, že nepopřeje ve své mysli příliš sluchu svým obavám, strachům a nevytváří katastrofické scénáře, jo? Protože my spíš si máme myslet na to, co si přejeme, aby se stalo, než na to, čeho se bojíme. Protože my to neovlivníme, to ovlivní ti hoši a vy jako ano. Maminka prostě musíte jim držet palce. Je to těžký, ale je to důležitý. Když tak si přečtěte od Čapka román Matka, tam se ano. to nádherně řeší.
2: Doporučení tedy.
0: Děkuji, já děkuji, že jste zavolala, jste hodná, díky.
2: 731 800 900 náš telefon pro vaše dotazy. Musíme taky říct, že vlastně ty stresy jsou různé. Tady byl ano. i telefonát předtím, že to bylo zvnějšku vlastně ano. stres.
0: A já chci jenom upozornit, můj tatínek s nadsázkou říkal, že člověk si zvykne i na šibenici. Pokud my máme nějakou situaci, se kterou nic nemůžeme udělat, ona tam prostě je.
2: Ano.
0: A je to kdo z koho, to znamená buď já, nebo ta situace, tak my se musíme otužovat, počítat s tím.
2: Další telefonát. Dobrý den, přejeme vysílání.
3: Dobrý den.
0: Dobrý
3: já
0: den.
3: Jsem se chtěla zeptat, já, mě je teda 73, ale mám manžela staršího a on teďko jako je po docela... nemocích a tohleto. Projevila se u něj demence. Já prostě a dělám, co dělám. Prostě jsem přibrala a nemůžu prostě, i když prostě to házím za
0: chápu.
3: Hlavu, že už je to stáří, se
0: jasně.
3: starat o něj.
0: No.
3: Ale prostě pořád přibírám a prostě mě nejdou dolů k ty chyla. No.
0: Rozumím. Tam je důležité, abyste si zkontrolovala, že máte dost jídla, protože to jsem říkala na začátku, v chronickém stresu člověk nemá takovou chuť k jídlu, nemá tolik jako soustředění na potravu, čili musí jíst jako malý dítě, jo, za maminku, za tatínka, prostě kontrolovat
2: Nutit
0: si,
2: se.
0: Že toho jim dost. No. Pitný režim zkontrolujte, a chtělo by to, jak říkal pan doktor, trošku fyzické aktivity, abyste to dostala z hlavy
3: no,
0: pryč.
2: No.
0: No.
2: Zkuste
0: moc
2: takto.
0: Vám držíme palce, ať to zvládáte.
2: Další telefonát, další dotaz. Dobrý den, přejeme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou.
0: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady posluchačka od Olomouce.
0: A nestlumila rozhlas. Můžete si ho vypnout, prosím, protože my tam máme strašlivánskou ozvěnu a nerozumíme
4: ano.
0: moc dobře. Povídejte.
4: Ano, hned to bude.
0: Ano.
2: Tak poprosíme všechny, aby takto činili. Dobrý den, ještě jednou.
4: Ano, dobrý den. Prosím vás, já budu jiný téma. Já jsem jako diabetik. Můžu hovořit?
0: No, schválně, říkejte.
4: Já jsem diabetik a mám dlouhodobý cukr. Paní doktorka mi napsala lék a já během 14 dnů, i když nejsem obézní, jsem hodila 10 kilo. Od té doby, už to jsou 3 měsíce a 4, já nemůžu přibrat a právě jím a hubnu.
0: A paní doktorka to ví?
4: Ví to, ví. Ano.
0: Jo. No, pravděpodobně nemusíte mít úplně dost třeba bílkoviny, jo. Ve vyšším věku bílkovina, zdroje jednak jsou drahé, ať už jsou to ryby, nebo maso, nebo sýry kvalitní, tak prostě z toho jídelníčku lidí mizí a tam může potom docházet k ztrátě aktivní hmoty. Zkontrolujte si, jestli jíte dost bílkovin. Mělo by to být zhruba 75 až 80 gramů v průměru na den.
2: Jo? Tolik tedy doporučení, trochu mimo téma.
0: Třeba asi kalorické tabulky. No ale ono je to i k tématu, protože já jsem říkala, že chronický stres vede k vývoji diabetu druhého typu.
2: To je pravda.
0: A tam může vlastně z dlouhodobého hlediska to takhle vypadat.
2: Cítíte se v nepohodě, projevuje se to na vašem zdraví, postavě, třeba i neschopnosti usnout, spát, špatně se probouzíte, cítíte málo energie. Tohle všechno můžete probrat, protože třeba souvisí i s hormony, i s tím kortizolem, o kterém dnes mluvíme. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ano, vysíláme pořád Veselé a zdravě.
1: A já nikam dál nepůjdu, já tady sedím a těším se na vaše dotazy.
0: Na telefonu 731 800 900 je můžete klást. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady u telefonu Gajdošík.
1: Dobrý
2: já vás
1: den.
2: Všechny zdravím a zdravím všechny posluchače. Chtěl bych se vlastně hlavně s posluchači podělit o nějakou svoji pozitivní zkušenost.
1: Ano.
2: Tady v souvislosti s tím tématem kortizolu a stresu. Já jsem pracoval jako technik na jiždění parních turbín, což byla hrozně stresová práce a po dvou letech v té práci jsem šel pak vlastně na prohlídku preventivní, na odběry a paní doktorka mě zjistila prediabetes a vlastně ta cesta byla taková a bude to diabetes a máte vysoký cholesterol a tak dál.
1: Ano.
2: Což mě vlastně dokoplo k tomu, ne, to musím změnit.
1: Ano.
2: A chci říct, že se to povedlo a co mi pomohlo, tak vrátit se k pravidelnému spánku, vrátit se ke sportu, vrátit se k tomu, neprožívat ty starosti, nevidět tak jako jenom tu práci, ale
1: hodit to za hlavu. Ano,
2: přesně tak.
1: Děkujeme, jo, takže a prediabetes pryč a všechno pryč.
2: Přesně tak.
1: Ano.
2: Všechno pryč a znovu zdraví.
1: Báječný.
2: Takže má to smysl se o něco snažit a přeju všem, ať se podaří
1: a
2: vám.
1: A vy jste teďko
2: tím,
1: řekl
2: budete.
1: Strašně důležitou věc, neřešit následky, ale řešit příčinu. A příčinou u vás bylo vlastně ty významy, které jste přikládal té práci a teď jste si začal ano. sobě přikládat. Výborně.
0: Ať se daří a zdraví. Mějte se hezky.
1: Naschledanou.
0: Telefonní číslo 731 800 900 je tu pro vás a dnes řešíme stres, hormony, kortizol. Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych chtěla poděkovat paní doktorce.
1: Za co?
3: Já jsem nad tím byla taky tak, jak ta paní, co tam volala posledně, těch 10 kilo,
1: no.
3: co chodila.
1: No.
3: No a máte pravdu, jsou to ty bílkoviny.
1: Je, ale to mám radost. A vám pomohli, jo?
3: Pomohli mi.
1: Super.
3: Začínám přibírat, jsem spíš víceméně trošičku jako v klidu.
1: Ano.
3: Že jako astmatik mám taky hodně toho adrenalinu.
1: Jasně.
3: Ale to všechno odbourávám, všechno házu za hlavu.
1: Výborně.
3: A to opravdu tady ta odpověď mě pomohla.
1: Tak to mám velkou radost.
3: Ale ještě podotýkám, ano? Že dělám denně 3-4 kilometry.
1: No jasně, výborně, hodinu venku.
3: Chodím. No.
1: Správně. A chůze no. je strašně důležitá. Představte si, že prý dokonce kvalita lýtkových svalů předpovídá dlouhověkost. To znamená, když my chodíme, tak ty lýtkové svaly vlastně fungujou a podle toho, jak pěkně ty lýtka nám fungujou, tak dlouho žijem. A ještě druhá věc, kromě lýtkových svalů, je dobré klábosení, protože když mluvíme s lidmi tváří v tvář, prodlužuje to život a snižuje to stres.
0: Tak si s námi popovídejte aspoň na dálku. Není to tváří v tvář, ale posloucháme vás a snažíme se i poradit. Ještě někomu dalšímu na telefonu v pořadu Veselé a zdravě. Kdo volá?
4: Dobrý den, my jsme tady ohledně toho kortizolu.
1: Povídejte, posloucháme.
4: No, já jsem jenom chtěla říct, že prostě že to je hormon.
1: Ano.
4: A že jsem ho třeba hodně měla ve škole.
1: Ano. Bezva. Takže vy jste ho měla už na základce?
4: No, jako jo, no někdy prostě z té školy, jak toho bylo hodně, no.
1: A co jste s tím dělala? Protože už zníte jako skoro dospělá, možná úplně dospělá žena, tak co jste s tím dělala, aby to nezlobilo?
4: No, vždycky se mi nejvíc vyplatilo počkat na prázdniny.
1: No jo, tak jo. Tak to je ano, dobře.
0: Dobře.
1: Ale v podstatě slečna nebo mladá paní hovoří o tom, že se pomáhá rozhodně těšit na to, až bude lépe.
0: Tak, dobrá zpráva. Ještě se budeme kortizolu věnovat. I takové malé shrnutí uděláme za malou chvíli v našem vysílání. Tak zůstaňte, jak my říkáme, napříjmu.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě, ještě takovéto malé shrnutí a závěr dnešního pořadu, kdy mluvíme o hormonech, stresu a kortizolu, tak možná ještě jednou, paní Truko, jak si správně ověřit tu hladinu kortizolu?
1: No, hlavně my bychom neměli úplně ověřovat hladinu kortizolu, ale my většinou poznáme, že jsme ve stresu podle toho, že špatně spíme, stoupá nám krevní tlak, mění se nám citlivost na glukózu, to znamená, můžeme mít vyšší glykémie, můžeme začít přibírat, jsme třeba trošku úzkostní, smutní a podobně. Čili neřešit ani tak, kolik je hladina kortizolu, jako spíš řešit, jak to udělat, abychom v tom stresu tolik nebyli. Spát bychom měli něco minimálně 7 hodin, spíš 8, radši jdeme spát dřív. Další, co bychom měli, tak bychom měli přemýšlet o tom, jestli dostatečně jíme, jestli náhodou si neděláme zbytečné starosti, jako nám tady říkala paní. S vyšším věkem se může proměnit i to, kdy vstáváme a kdy chodíme spát, tak z toho nemít starost, ale třeba když se budíme dřív, což je typické zejména u žen, koukat na východ slunce, libovat si, že je zelená tráva, vůbec libovat si a být vděční za to, co máme, že nám teče teplá voda, to všechno jsou věci, které snižují stres. A nezůstávejte prosím sami, lidí je všude velká spousta a když půjdete ven a třeba si sednete na lavičku a budete se usmívat na lidi a třeba chválit, jak jim to sluší, nebo říkat, že je dneska hezké počasí, tak lidem uděláte hezčí den a sobě snížíte hladinu stresu.
0: Takže nečekat, že se změní situace vedle nás, ne, ale trochu aktivně k tomu přistoupit.
1: Přesně tak.
0: A vyhledávat i ta pozitiva.
1: Nepřestane pršet, když ano, mě to bude vadit, ale když si zvyknu na déšť a najdu v něm něco pěkného, tak mě bude líp.
0: Ještě mi prozraďte o tom stresu. Často lidé třeba ani neví. Mnohokrát to tady padlo i v těch dotazech, které byly zaslány přes ten náš formulář na stránkách. Jak se může ten stres ještě projevit na našem těle, abychom si toho všimli jinak? Kromě toho, že tu padlo, že prostě špatně usínáme nebo vstáváme, že přibíráme na váze, jsou tam i jiné důsledky toho,
1: Patriku,
0: nebo projevy?
1: Já bych byla radši, kdyby lidi se zamýšleli, co dělám, proč to dělám, baví mě to, funguje to, je mi dobře. A vlastně ptali se svého mozku, nekoukali, co dělá
0: možná
1: tělo.
0: Možná jsou tak sevření, že si na to nedokáží odpovědět.
1: Ne, buďte si jist, že každý člověk moc dobře ví, co ho trápí a říká se tomu péče o vnitřní dítě.
0: Takže umět si to přiznat?
1: V každém z nás je nějaké vnitřní děťátko, které občas se vsteká, občas vňuká a občas je dobré se ho zeptat, co pak tě trápí. A když ono řekne, no ale s tím nemůžu nic dělat, tak řeknu, ale tak můžeme se na to třeba vykašlat, hodit to za hlavu, s někým se zasmát, udělat z toho vtip. Prostě nenechávejte to být.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdhamlová. Já připomínám také to, že naše témata najdete samozřejmě jednak na webu, tedy www.veseleazdravie.cz. Jsme s vámi i na Facebooku s dalšími radami, tipy, informacemi a nikdy nebudete úplně mimo, budete naopak zásobeni dalšími věcmi, takže staňte se našimi fanoušky na Facebooku, na profilu Vesele a zdravě a repríza nás čeká taky vždy po té 13. hodině premiéra a po 20. hodině v pátek pak ještě jednou naše vysílání. A my se budeme těšit na to další páteční a vám přejeme hezké léto. Paní doktorko, taky užijte si letní víkend.
1: A stres hoďte za hlavu.
0: Je to tak. Loučí se Patrik Rozehnal. Uslyšíme se dnes určitě ještě jednou. A posílám taky písničku před dalšími zprávami.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Přes Česko procházejí silné bouřky. Podle meteorologů hrozí až do dnešní půlnoci. Pod Novomlýnskými nádržemi uhynulo kvůli sinicím už asi 1,5 tuny ryb. Zítra bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V Česku hrozí silné bouřky. Výstraha meteorologů platí až do půlnoci. Bouřky může doprovázet krupobytí, přívalové deště nebo nárazy větru o rychlosti až 70 km za hodinu. Na Vysočině kvůli nim měli hasiči už asi 30 výjezdů. Odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu ze zatopených sklepů. Pořadatelé taky kvůli počasí přerušili program hudebního festivalu Colors of Ostrava. Podle Miloše Dvořáka z Českého hydrometeorologického ústavu budou bouřky během večera postupně slábnout.
2: Protože bouřky přestanou dostávat tolik energie od slunce, takže počítáme s tím, že teďka aktuálně ještě budou silné bouřky, zejména v té oblasti Českomoravské vrchoviny, Pardubická, Hradecká, postupují směrem k východu.
0: Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi zůstává kritická. Uhynulo tam už asi 1,5 tuny ryb. Oznámil to předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Ryby hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají extrémně přemnožené sinice. Dnes je hasiči s rybáři odstraňovali. Stejný problém řeší podle Láníčka na tomto místě každý rok už několik let. Několik pokut kvůli nefunkční klimatizaci v autobusech veřejné dopravy v Plzeňském kraji dostal dopravce Arriva. Za nedodržení komfortu cestujících ho potrestal krajský organizátor veřejné dopravy. Ten pro lidi zároveň každý den zveřejňuje seznam spojů, které vyjedou bez klimatizace, říká koordinátor veřejné dopravy Martin Fencel.
3: Ve standardech s dopravcem je nějaký rozsah teploty, jakmile je klimatizace nefunkční, tak se ten standard dodržet nedá. S dopravcem se pravidelně jedná, do terénu vyráží kontroloři, aby to měřili ty teploty. Je to technika, takže nějaké výpadky tam mohou být, nicméně to překročuje nějakou jako únosnou mez.
0: Dopravce Arriva podle mluvčího Jana Holuba pochybení přiznává a je připravený pokuty zaplatit. Sport. Zítra začne v Praze tenisový turnaj WTA 250. O víkendu se odehraje kvalifikace, v pondělí odstartuje hlavní část. Z domácích reprezentantek se v ní představí i Barbora Krejčíková, Marie Bousková nebo Tereza Valentová. Letošní ročník turnaje se i z kapacitních důvodů přesunul ze Stromovky na Štvanici. Počasí. Zítra bude převážně oblačno, ojediněle během dne přechodně místy čekáme přeháňky nebo bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 z Lipníka nad Bečvou dejte pozor za sjezdem na velký újezd. Na kilometru 283 řeší nehodu osobního auta, to narazilo do svodidel a v místě se zpomaluje. A na D5C na 38. kilometru směrem na Plzeň stojí porouchané auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
4: Poslední díl z našeho cyklu opravdových láskyplných příběhů patří lidem, které víra a láska neopustila ani tehdy, když se jako rodiče museli vzdát vlastní dcery.
5: Manželství uzavřeli jednoho mrazivého dne před 50 lety. Od té doby je hřeje láska a nebojí se mluvit o vděku a milování.
4: Jemu je 74 let, ona oslavila 71. narozeniny. Na jejich příběh je zvědavý Petr Kostka
5: a Carmen Majerová.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Za silným příběhem lásky, které říkáme zlatá, se dnes musíme vydat do podhůří Orlických hor a Jeseníků.
1: Právě tam žijí Květoslava a Čestmír Šulovi, které do našeho pořadu přihlásil jejich milující syn.
0: Brzy pochopíte proč. Sami by zřejmě hledali sílu těžce. Jejich příběh je překvapivý, mrazivý a plný lásky. Uslyšíme ho díky návštěvě Patrika Rozehnala u nich doma.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, pojďte dál teda.
4: Teda, jdeme. Pan Šula, dobrý den. No, vy budete Čestmír?
3: Ano.
4: Já jsem Patrik Rozehnal.
3: To jsou rád, že vás poznávám. My vás známe z rádia, ale nevíme, jak vypadáte. A tak teď to vidíme.
4: Tak, koukejte, dobrý den.
5: No.
4: Květoslava, to by se slušelo přinést nějaké hezké květiny. Mám je sebou pro vás.
6: A to já si nezasloužím, zasloužím.
4: Za ta léta s Čestmírem.
6: Že? No jsou to léta. Ještě tak moc děkuji, moc. Já si ji usuším a vzpomenu si na vás, to víte, že jo. Já poslouchám Olomouc denně.
4: To je dobře.
6: Denně do noci. No, v noci, když nemůžu spát, já jsem jenom na Olomouci. Krásné pořady, všechno.
4: Tak v jednom z nich budete i vy?
6: Ale to nemusím. Děkuji.
0: Poznali se u tance a dobrého vína během vinobraní v roce 1971. Čestmírovi bylo tehdy 22 let a právě se vrátil z vojny.
1: Květě bylo 19 a svého budoucího manžela viděla poprvé až na večerní zábavě.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: No, on chodil pro mě tancovat, no a pak mě slíbil, že mě zaveze dom. Já jsem tam byla s holkama, tak s těma už jsem nešla dom, že jo. No a
4: to jste tak scháněla odvoz, anebo?
6: Ne, on se nabít. Měl motor.
3: Ona byla hezká, pohledná, šikovná. Bylo to krásný, no.
4: Jak vypadaly ty schůzky, když jste si řekli, že spolu budete chodit? Měli jste nějaké svoje místo? Jak jste trávili ten společný čas? Vyzvedl vás Čestmír doma, vzal vás za ruku, odvedl si do parku, nebo pozval na kávu, na čaje, na tancovačku? Co to bylo?
6: No, tak to jo, to byly ty zábavy taky, když byly v nedělu, bývaly čaje, to už teď není, to jsme chodili každou nedělu, tak to bylo zase, přijel pro mě, pak mě zase odvez. Potom jsme jezdili spolu na výlety, a i na dovolené jsme spolu v té době už byli. No, bylo to moc hezky.
4: Kam jste bral Květoslavu na výlet?
3: No, různě tady po republice. Prachovský skály a Držbarský a takový, no. Prostě trochu po těch horách, i když jsme v horách, jo. Rovina, je to pěkný, ale je to takový jako nezáživný. Jde jsou kopce, No a na poutě jsme tak jezdili a takový různý akce, no co byli, že?
4: Kdy jste se trochu víc odvážil projevit svůj cit ke květě, ať už jí dát pusu, nebo jí obejmout, nebo nějak se k ní víc přivinout?
3: No, to víte, že to bylo za nějaké, já řeknu třeba měsíc, dva, ona to moc nechtěla, že jo, protože asi se mě bála, nebo co. No ale pak jako polevila, že. No a první noc jsme strávili jako spolu za svobodna. Ona tam měla babičku, která měla to hospodářství. No a ona byla zima a já jsem měl jít pěšky dom a ona říkala, pojď, půjdeme k babce. No a tak jsme skončili v posteli, že jo.
6: No ale horší bylo to, že potom otec nadával, kde jsou. No, to už nemí, že? No a tak to tak, chvíli jsme toho zase nechali, že jo, už jako mě přivez a odjel, že jo, no a to se tak stupňovalo, no, až pak začal chodit k nám, že jo, no a...
4: Jak se to dozvěděli tedy rodiče už napevno, že vy dva k sobě patříte, chodíte a brali vás už jako pár?
6: No, protože můj otec a jí matka znali jeho rodiče, že, no a tak... Otec ho neznal, no tak jsem se doma řekla, kdo je, že, od koho je, no a tak oni to moc nechtěli. abych jako chodila ještě s nějakým klukem a takhle, že jo, no ale to stejně nepomohlo. On přijel, no tak jsme do kina jsme sem jezdili, z kina jsme chodili, pak byla hospoda, tak vždycky mě pozval na Tatranku a na kávu v těch letech. To bylo co? Jako, anebo smažený sýr, že a hranolky byly v té době, že tak mě to koupil, zaplatil, zavez doma, tak pak mě koupil prstýnek, já jsem ráda nosila prstýnky, nosím dodnes. Jako, no a tak to tak začínal, no, až to skončilo, no, byla jsem těhotná z toho nakonec, no, tak museli udělat rodiče svajbu, tak na, udělali.
1: Na budoucí nevěstě už bylo vidět těhotenství, a tak rodiče obou snoubenců rozhodli, že bude svatba.
0: Slavnostní den byl naplánován na svatého Matěje, tedy na 24. února 1973. Pozváno bylo celkem 80 hostí. Začalo se s přípravami. Peklo se cukroví a švadlena šila krásné šaty.
6: Šaty mě krásný ušila, bílý, tam byla taková zlatá nitka, byly teda krásný, no, dlouhé rukáv, no, kolice se šlem ráno, no.
3: Byl autobus, který nás vezl napřed do kostela obřad a potom na obecní úřad.
4: Vy jste jeli na svatbu autobusem?
6: Autobusem, no tak já pak 80 lidí a auta ne. Kdo pak měl auto? Že nikdo neměl, tak naši museli zjednat autobus. No a všichni se naložili do autobusu a zavedli se do kostela. To dřív byla svatba v kostele.
4: Jak sedí v autobuse nevěsta a ženich? Nevěsta vzadu?
3: Ne, v obráceně. Já byla vepředu a myslím...
6: Ty jsi byl vzadu, no, no, no. A to ještě ten autobus nevjel, protože bylo tolik sněhu, že ten autobus tam nevjel s náma. V jedné té zatáčce zůstal viset a konec. A já jsem měla ty botičky na nohách a já jsem v tom sněhu musela tlapat až do kostela navrch. Dřív bylo třeba sněhu, když my jsme se brali, to byly tak, my jsme tomu říkali bariéry, jak ten sníh prohrnuli, tak metrový ili víc po obou bokách bylo tolik sněhu a ten autobus jel jak tunelem. Si to dovedete představit, já to vidím, když si to uvědomím, jak teď. No a zvládli jsme to, šli jsme do kostela, že jo.
4: Tam jste drkotali zuby, ne?
6: No byla zima hrozná, no. Přežili jsme to, pak jsme šli na ten výbor, tam nás zase můj stréček sevzdal, ten tam sevzdával, to byl můj stréček. No a zase jsme nasedli do autobusu a jeli do hospody.
4: Co jste měli?
3: To jsme měli, měli jsme nudlatovou polívku.
6: No a ty jsi mě krmil?
3: No a potom svíčková, že jo, tradiční, dřív to tak bylo.
6: No a tak se už potom jenom jedlo, pilo, večeře byly řízky a salát. No, cukrovýho bylo, všechny ho bylo po stole, hudba byli, muzikanti, tancovalo se. No.
4: Jak vypadal ten váš první tanec?
6: Ježiš, to...
3: To byl ploužák. Asi tělo na tělo, líčko na líčko.
6: To nebylo tak v té době vůbec. To by ještě mě tata napráskal tam na tom sále. To tak nebylo jak teďka, že? To dřív bylo takový sváteční, ty svatby slušný. A pěkný, bylo to obyčejný, ale bylo to pěkný. No, rodiče byli šťastní, jeho rodiče měli rádi mě a mý rodiče měli rádi ho. My jsme byli jako v mé rodině, jako mě měli nerad a jeho.
3: No a ještě vám řeknu, no. Že to je zhoda jmén, já jsem se jmenoval Šula a ona Šulová.
4: Ne.
6: No. Mm-hmm. No.
4: S tím za vámi přišel.
6: No to nevím, jako jestli s tím, ale jako měli jsme s tím i problémy, když jsme něco vyřizovali, tak třeba se mě ptali za svobodná jméno. Říkám Šulová. No a když jste se provdala, jaký jméno, já říkám Šulová. A oni nám řekli, no ne, to jak jste se provdala, ne, že zas. Já říkám, no za Šuli zas. No a to jsme kolikrát takhle měli problém s tím. No a jsme spolu 50 let Šulovi, no.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Manželé Květoslava a Čestmír Šulovi nám vypráví svůj zlatý příběh.
2: Brali se z lásky, ale Květa zároveň v požehnaném stavu. 2 týdny po svatbě se jim narodila dcera.
1: Pokojíček u rodičů v domě už nestačil, ale štěstí jim přálo a Čestmír dostal od podniku byt. V něm přivedli na svět syna a pobyli tam 14 let, než si postavili svůj vlastní dům.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Žijem tady doteď a práce pořád. No tak žijeme, ale máme smalu jednu, jsme měli v životě. Ta holka, jako když měla 18 roku, tak jako se vyučila průvodčí vlaků. A začal problém. Začala pít a stupňovalo se to, až do té doby, že si potom neuznala otce, neuznala nic, no ale ona měla dobrý úmysl nechat ju tam porodit a nechat ju tam.
4: Takže s někým se spustila, měla dítě, očekávala a nechtěla si ho nechat.
3: A pak uchytli ty bolesti doma, on ho teda odvážel do porodnice, do Šumperka už.
4: Myslíte manžela?
3: No, protože ona žila s náma. A ono to nebylo na ní znat. Až pak nějak se to projevilo, já říkám, ty mě tak ona připadne, že je těhotná, jako asi toto. No taky, že byla.
4: Ani vám to neřekla?
3: Ne, nic vůbec. No, protože, já bych vám řekla pravdu, ona se chytla takové party v 18 letech, holek, už matek, o 10 let starší, no a lítali po samých diskotékách, všude se pilo, no tak pak se teda narodila ta holčička za 10 let. A tak tu holku jako porodila a nám zavolala, že už udala pryč hned. A když jsem to slyšela, víte, co to pro mě jako takový děvčátko tam nechat? To mě tady sousedka vždycky říkala, ta je zdravotní sestro, říkala, Květo, vem si ju, víš, jak tě to bude mrzet, ona bude mít 1, 2, ty řekneš, a už by měla 3, a tak počítala, ty umít už, ale nebudeš, vem si ju, já říkám, Vlasto, mě už je 54 let, já takový děcko, ježiš, vychovávat sama a všecko, zvládneš to,
5: no. No a tak jsme říkali, ať to zruší, že ji budeme vychovávat. Jenomže nám bylo 50, přes 50, nám říkali v Kojeňáku, že to není možné, že už jsme na to staří.
3: Já říkal přece první vnučku a nenecháme ji tam, že? No tak jsme ji vzali.
5: No a potom ona to sociálka a to přišla, no a tak se to řešilo přes sociálku. No a potom nám ji jako dali, ona to musela zrušit, že ona už měla jít vnučka někde k Přerovu, už to měli všecko vyřízené. No ale ono se to zrušilo, no a tak jsme ji vzali dom, jenomže to byly perny leta, ona pořád popíjela.
3: Chodila jsem do práce, přišla z práce, ona s něho teda byla, ale ve všechno jsem musela dělat já, no ale moc se jí nevěňovala, že v noci se musela stávat já, když jsem ráno musela stávat po 5:30 do práce, tak v noci plakala, tak ona něho párkrát aj hodila přes postele a to. A já jsem teda stala, dala jsem jí flašku, všecko, že do práce, jsem přišla dom, ona 2x v týdnu to využila, ona utekla, říkám, nechotní, kde máš tu děcko? Ona ujela, přišla, třeba druhý den napitá, že všechno možný. Já jsem hrůzotrnula, abych už byla zase doma a mohla být s něho, že žádný spolek na něj nebyl. Když odešla třeba 3 dny, se nevrátila, když už pak tak čapala a mluvila, no to bylo hrozný. Tak vždycky maminka, že co já jsem takovým dětské ti měla říct, když maminka doma nebyla. A když přišla dom, no tak lehla a spala. A spala a děcko třeba plakalo u postele, ale protože byla unavená a tak dále. No a tak jsme tak žili. Já jsem pak šla o ty 2 roky do toho důchodu. No to byl život, to vám nepřeju. 30 let jsme se trápili s toho dcerou. Od 18 až do 47 let jejího věku, když teda jsme už potom si nevěděli rady, protože ona už nám vyhrožovala, že nás pozabíjí. My jsme se zamykali v ložnici, to vám nelžu půl slova.
4: Vlastní dcera?
3: Vlastní dcera otcovi řekla, ať už si vykope na hřbitově jamu, ať ho tam hodí, že ho zabije jedno. A tak my jsme se už tak báli, že jsme vždycky se na večer zamkli, mám ložnicu, že jo? Ale ona měla malo na vrchu. A já jsem měla strach, aby ji neublížila. Tak jsem vždycky poslouchala všecko, no když plakala, tak jsem šla k ní samozřejmě, že jo. To já jsem plakala, protože říkám, běž s ní, lehni si s ní, ona tě chce, kolik tě vidí. To máš jedno, s kým si jdeš lehnout, nebo chrápat, jí řekla dokonce, no úplně zprostě. Nedělej to, měj to děvčátko ráda, nemá taty, že, měj ji ráda. A ona byla hezunka, když byla malinká, takovou. No 1,60 kg, když se narodila, jsem mu vypatlala. Všechno jsem jí vařila, dávala, dělala. Nechci na to vzpomínat.

0: Bezmoc a strach dohnal manžele Šulovi ke kroku, který nechce zažít nikdo z rodičů. Zavolali na dceru policii.
1: Poprvé jim tento krok nepomohl. Při zásahu se zdálo být vše v pořádku. Podobně to vypadalo i po druhé, protože policisté nebyli přímými svědky jakéhokoliv násilí.
2: A jak oni klapli dveřima, tak ona řekla: tak, teď vás tady pozabijím. Ty se rychlo vrátili z té chodby na ňu, sem hned tu spoutali, jako hned ju odtahli a říkám, a vidíte, a takhle to je u nás pořád a vy nám nevěříte, že a ještě jedno přijeli s takovýmhle, ano a tak ho odvezli na záchytku, tam ho nechali 2 dny vystřízlivět a pustili ju dom a nic se nedílo, no život zas krutý byl dál.
1: Po dlouhých letech strachu o vlastní život se situace změnila. Soud zakázal dceři vstup do domu rodičů a nesměla se k němu ani přiblížit.
0: Květoslava a Čestmír dostali vnučku Petru do své péče a starali se o ní, jak nejlépe uměli.
2: Já jsem byla tak nervama úplně vyřízená, to si nedovedete představit tady toto, no a tady přišel pak starosta za náma ten a ten říkal, řekněte mě, co jí tu chybělo, když já to u vás vidím, co jí chybělo,

0: my jsme lehli a to jste furt už jde, už jde, už to. Co my jsme u ní byli úplná hadra.
1: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte tklivý příběh Květoslavy a Čestmíra Šulových, kteří jsou spolu v manželství už 50 let.
2: Jejich dcera dnes žije ve stejném městě, ale do života rodičům už nemluví.
1: Málo kdo si však dovede představit, co si musí prožít táta s mámou, když je zpřetrháno rodičovské pouto s jedním z potomků.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No já vám řeknu, jí patří velký dík, protože ona se o všecko starala a já jsem měl ochrnutý ruce. Já jsem nemohl nic dělat. Matku tady měla malou a mě musela utírat zadek, mě musela oblít všecko. A studno to měla 95 let, její matku taky, no tak všecko by bylo na ní, to byl hrozný rok.
4: Protože on onemocněl, to ještě se stala chyba. On onemocněl, on měl rakovinu, takže měl ty chemoterapie, že jo, a z té chemoterapie mu ochrnuli ruce. Takhle zostali mu ruce 3 měsíce, takhle.
5: Svěšené.
4: No a on se neoblík, nenajet, já jsem ho krmila jak malý děcko, on takhle seděl a takhle měl ruky, nic. On znovu byl v Olomouci, jako, a tak mu tam dělali, dávali nějaké injekce nebo něco takového, že by to mělo pomoct. Jakože dostal zvláštní injekce za 160 tisíc korun a že teda to mělo pomoct a to nepomohlo. Tak jako on už tak zvostane. Víte, co to pro mě bylo? Víte, co to pro mě bylo? Děcko, mamu a...
5: Čestmíre, vy máte takové štěstí, že máte takovou paní, to je anděl na zemi.
3: No však proto jsem si ji vybral. Já jsem to viděl, že bude taková.
4: Teď si představ,

0: Víte, kdyby tak on zvostal, tak já jsem ho musela dát do domova. Je to 10 let zpátky, já musel být do domova, protože já bych to nezvládala. To máte koupání, to máte všechno, nechci stříhaní, no všechno, holení, všechno a to děcko do toho a to v žádném případě.
1: Kdy se objevila ta první světlá chvilka, že jste pochopili, že to cvičení má smysl, že ten cit do rukou se vrací a pro koho to byla v tu chvíli větší radost?
2: No, já myslím, že pro ňu, protože ví, že už jí ubyla další práce, jak se to všecko zlepšilo a šlo hýbat prstama, takže už jí to odpadlo. No a cvičil jsem jako sám, že? Což ještě dělám, třeba sedím u televize a mnu si tak ruce, protože to mám, no prostě dělat, aby nezvostali jako ty prsty v klidu.
1: Ale i vy jste musel mít radost, se vám trochu hnala možná i slza do oka, když jste zjistil, že se to vrací a že ruce zase budou fungovat.
2: No byl jsem taky rád, když už se to vracelo, protože to víte, jak je chalupa, je práce, ona by to všechno nestačila. No a tak jsem rád, že můžu aspoň pomoct řezat dřevo a takový, že se to dalo. Není to v původním stavu, je to pořád cítit, že to není ono, ale dá se s tím dělat. No.
1: Když poslouchám ten váš příběh, tak život vás opravdu hodně zkouší.
0: My jsme si prožili hrozně těžký život. Jako a zbytečně s tou dcerou, kdyby byla normální, a i když si to děvčátko donesla a nenechala si platit, otec neplatil, nenahlásila žádného otce, otec neplatil ani korunu. Na ňu, na to děcko, ona neuznala otce a řekla nám, když jste si uzali, tak se staréte. Já můj úmysl byl, že budu rodit v Ústí a že hned ju tam odložím a vy už se k ní nedostanete a bude pokoj. Tak to bylo.
3: No.
0: Má 18, zvládla jsem to. Bylo to těžký chvíle.
1: Vy jste tak silná ženská, plná lásky, protože když dokážete přesto všechno přestát to příkoří od vlastní dcery, protože pořád tam vzadu muselo být takový to, já jsem tvoje máma a nechtěla jste se možná vzdát a pořád jste věřila, že to dobře dopadne.
0: Já jsem věřila, že ona si dá říct. To jsem furt věřila, to on už bojoval o to, z domu půjde, nebudem to tu trpět. Já jsem mu vždycky říkala, nechoď nikde na policii, nech to být, ona si třeba dá říct.
1: Ale jak vy jste si byli oporou, co to pro vás znamenalo v té době, jak jste to prožívali, když jste měli šanci jít si třeba večer lehnout, vyplakali jste se na rameni, postěžovali jste si, nebo jste se jen tak drželi za ruce, dávali jste si nějak sílu. Jak jste se vlastně podporovali navzájem?
0: Tak jsme to probírali, lehli jsme si a probírali jsme to, nálada nebyla na nic, že jo, jako no, tak co dělat, že jo, já jsem pořád ustupovala a nechtěla jsem ji vyhodit a takový, že je to dcera. No ale to, kdybyste to viděli, že no, tam on na tom trval furt, tak pak už jsem ho nechala, ať už tu žádost třeba dá na tu k soudu, že jo, ať to tam dá, ať už ji vystěhuju, že jo, protože říká, ta se nezlepší, že.
1: Čestmíre, občas jste přišel a třeba paní jste pohladil, dal jí pusu, objal jí, abyste jí nějak třeba i fyzicky předal trochu síly a věděla, že vy jste s ní. Jak to fungovalo vztahově?
2: Leželi jsme spolu, že jo, to je jasný, že jsme se pomazlili nebo pohladili a to. No a teďka, tak už je to jako pár let, máme rádi dechovku, tak když někde v okolí je, tak tam jedem. Ona už je Petra samostatná, tak už můžeme jet, už je to takový, no prostě volnější, že?
0: A to nás utěšuje tady toto ještě, že konečně teda ona už je sama, ta Petra, jinak my jsme sami spolu nemohli nikde jít, ona nemohla být sama, že byla malá, to jsme mu nenechali nikdy samotnou doma, ale třeba jsme odpoledne někde jeli, řekli jsme Petruško, v 5 hodin jsme doma nebo v 6, taky jsme byli. No, tak jsme to tak dělali, teď už můžeme, ona řekne, běžte si, kde chcete. No, už měla v červnu 18, že? No a tak už je to teďka takové pěkné život, jako, ale už konečně máme takový klid, jako v tom stáří, v tom důchodě, že už úplně, když si takhle sedneme ven, to je úplně balzám, úplně si říkám, to je úplně balzám na oči, že nemám strach z ničeho vyhlížet, kdo přijede, kdo přijde, kdo na nás půjde, už takový jsme pěkně ten zbytek života už takhle. Ještě bych chtěla tu ráda být, a když bude studovat, abych ještě jí mohla pomoct, že to nevíte, co bude zítra, že ani vy mladí ne, že jo, necili mi. No ale teď teprve máme pěkný život. No, můžu. No.

0: Největším darem pro Květoslavu s Čestmírem je klid a mír, kterého se opětovně dočkali na sklonku života.
1: Roky strádání a nervů Květoslavě a Čestmírovi nikdo nenahradí. I tak jsme si jim dovolili poslat po Patrikovi dárek v podobě digitálního rádia a velkého kávovaru, protože dobrou kávu milují oba a dopřávají si ji denně.
0: Překvapme je a potěšme.
2: Já jsem vám to nachystal v kuchyni, ten dárek.
3: Bože můj. Ježišinku, ty krásný.
4: Co teda z toho nadšení?
2: No. Teď vy si dáváte kávu a několikrát denně.
4: No dáváme to, jo. Protože jsme takový kafaři.
3: A ještě kafe k tomu.
2: No jasně.
3: No jo, to je ono. Ježiš, dej mě pusu toto, ať mě raní.
4: Byla sladká?
3: Byla. Ježiš, a ta káva, jak bez toho dobrá půjde.
4: Ježiš. Ale to nás budou muset naučit s tím dělat.
3: No právě, je to složitý, není?
2: Není, já jsem instruktor zároveň v jedné osobě, takže vám to všechno předvedu.
3: No, tak to předveďte. No tak to...
2: Pořídili jste si nový přístroj velké velikosti, černé barvy, s nastavitelnou hlavicí na velkou a malou kávu. Třemi jednoduchými tlačítky ovládáte přísun vody a mletí kávy. Můžete si udělat buď horkou vodu na čaj, nebo malou kávu, velkou kávu.
3: Jo,
2: samo to mele, samo to vaří vodu, jenom už berete hrneček do své ruky a pijete.
3: Tady to krámstvo vyhážu, tam to ještě vleze.
2: Květa už přemýšlí, kam to umístí ve své kuchyni, to je dobrá zpráva.
3: No.
4: Je, než je to naučíme všechno ovládat, tak...
2: Je to jednoduchý.
3: No.
2: Posílá to Petr a Karmen, chcete jim něco vyřídit?
4: No, děkujeme, že nás teda vybrali tady do té soutěže. Děkujeme za dárek. No a jsme velice spokojeni, jak s váma, tak i s ním, protože jsme to sledovali. A tak jsme říkali, tak pozdravujeme Petra a Karmen.
3: A moc vám děkujeme.
5: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Manželství Květoslavy a Čestmíra Šulových vydrželo 50 let. Za tu dobu jeden druhého podporovali a svou lásku si mnohokrát dokázali.
2: Nyní si je trochu vyzkoušíme. Patrik Rozehnal si připravil několik nevinných otázek do partnerského testu.
1: Každého z nich si vzal stranou, aby se vzájemně neslyšeli, položil stejné otázky a teprve teď jejich odpovědi složíme dohromady.
3: Jaký největší svatební dar jste dostali na své svatbě?
4: Talíře, vysavač.
5: Vysavač? A nebo peníze taky jsme dostávali, ale to už kolik já nevím.
3: Určitě jako chlap zná hodně jadrných slov, předpokládám.
5: To jo. No to, co, ježiš, co on řekne, tak to já nevím kolik. 5.
4: No tak to se počítej tak, ale na 5 prstů, když se to vezme.
3: Otáčí se za pěknou sukní?
5: A tak to on se rád podívá po děvčatech. A on mě řekne, to on zase řekne, já, mě stačíš ty. To zvědavá, co on ale řekne.
4: No to víte, že každý chlap má na to nárok, když uvidí krásnou ženskou, se na ňu podívat.
3: No to jo, ale může o tom vidět ženská? Ta vaše?
4: No, protože ví, že jdu s ní vedle ní.
3: Kdo rozhoduje o tom, co se bude vařit?
5: Toto já. To on ne. To bychom nejedli vůbec.
3: Kdo rozhoduje o tom, co se bude vařit? Co se bude dělat k jídlu?
4: To je hlavní kuchařka tatu.
3: Co nejvíc zapomínáte?
4: Pomalu všecko.
5: On zapomíná hodně a já taky. No.
3: Nad čím se vy tak ráda zasníte pohledem? Co vám tak udělá radost?
5: Kytičky. Já zahrada kytky se zadívám a sedím venku a tak to pozoruju.
3: Kdy má Květa nejhezčí pohled? U čeho se ten její pohled líbí vám?
4: Mně se líbí furt, ale když třeba jsme někde na tým, je hudba a to a je parta, je jako veselo, no tak je úsměv, že jo, tak je jako daleko lepší.
3: Ptám se i na, řekněme, intimní věci, ale ve vší slušnosti. Jak byste popsala styl, jakým líbal nebo líbá?
5: Ježiši, mangy to. No, že to není jak za mladá. No, no, a já mu ještě třeba řeknu, děti už jsme na to starý. A on říká, láska kvete v každém věku.
4: Já bych mohl líbat jako mladík a ona ucukne, že?
3: Je horňák nebo dolňák?
5: Ježišmarja, co mám na toto odpovědět?
3: Pravdu.
5: To já nevím. No, to nevím.
3: Vy jste to za ty leta nezjistila?
5: Ne.
3: Vám to neřek?
5: Ne, neřek nám. To mě neřekne. Vím, já dám dolňák.
3: Vy to máte jak soutěž v televizi.
5: A se zasmějete aspoň, že? Jak jsme blbí.
3: Jste horňák nebo dolňák?
4: No nejlepší je od vrchu dolů, protože tam je všecko. No ale to víte, že zaujíme prsa, že jo, nohy, když je sukně, že jo, tak to jako zaujíme, no a její tvář, jako, že? I když člověk není krasavec, ale když je pěkná ženská, tak se musí podívat i na tu tvář.
2: Květoslava a Čestmír Šulovi si dnes užívají klidu a pohody. Konečně jim život dopřál šťastné dny.
1: Společně snídají, svačí, vychutnávají si kávu na své milované zahradě a odpoledne si dopřejí hodinku spánku. Večery tráví pospolu a ze všeho nejvíc milují tanec.
4: A ještě vám teda k tomu tancu řeknu, že když posloucháme v televizi šlágr, no, že si i tady v obýváku zatancujeme.
5: To vám řeknu a to je pravda. Když oni pěkně hrájou takový tango, polku, či znáte to, že? A on mě řekne, pojď si zatancovat. Tak já vyletím noční košulu s vám. Vidíte na život. A Petra někdy řekne, a já ještě zpívám u toho, protože je nějaká pěkná písnička známá, já zpívám si tady, no. No tak si tady zarazíme křeslo a tady si krásně zatancujeme polku nebo valčík, co chceme, no.
3: Já jsem si říkal, proč máte takový parket tady velký, no, prostorný.
5: No, no to máme pro sebe na tanec. A to zapomeneme úplně na všechno.
3: Co je hezkého na životě ve dvou v takovémhle pozdním věku?
4: Je, na něm je hezký to spolužití, když si rozumí, jeden druhý musí odpustit, protože když přijde nějaké nešvar, že jo, proto říkáme takových jako lidi, jak jsme my nebo i další, co spolu žijou už tolik let, že to je asi strašně málo, že tohle vymizí, protože už se neberou, žijou prostě jenom spolu. Soužití je to nejlepší, co může být.
3: Čestmíre, já mám pocit, že vy hodně citlivě prožíváte to, co i prožívá vaše žena. Někdy bych řekl trochu i za ní, že jste takový hodně cítě v tom vztahu. Na co jste u své paní za ten celý život nejvíc hrdý?
4: No, to se dá říct za všecko, protože já říkám, Bůh s nebem je snesl to nejšťastnější na světě.
3: To je ale hezké slyšet, Květo.
5: Je to pěkný, no. No, on je má rád, to já vím, že?
3: A vy jeho?
5: Taky, taky. Proto jsme spolu, jinak bychom spolu nebyli. Taky jsou není nazlobená a vydržím to den nemluvit a pak říkám, má to cenu nemluvit. I to k ničemu není. Chodíme vedle sebe, jak nepromluvíme, co to je za život, že to je pravda. No, a to už je moc nazlobivý.
3: On vypadá tak nevinně, i slzy v oku teď má. Kdy jste si naposledy dali pusu, nebo jak často si ji dáváte?
5: Ježiš, pusu. Já to řeknu. On má ve zvyku, ráno stane, pyžamu, přijde do kuchyně a už jsou obličená vomita. A on vždycky přijde, to začal dělat letos, myslím, ne? A on přijde ke mně, takhle mě obejme a dá mě pusu ráno, jako v tom pyžamě. Vždycky přijde ke mně. No je to pěkný nakonec. Je? No tak asi blbnem už tam stáří.
3: Ne, užíváte si tu lásku.
5: Lásku, že je na starý kolena, no, je to pěkný, no, že to tak je.
4: No, je to tak.
3: Je třeba o tu lásku pečovat i v tomhle věku?
4: No, já myslím, že jo, protože láska vítězí v každém věku, jak se říká, ale musí se udržovat, ta, jak říkala, to obejmutí, ta pusa, to patří k tomu, to musí být, ať je třeba, já řeknu, 90 let nebo 60, anebo 40, 30, patří to k životu, patří to k tomu.
3: Bylo by něco, co byste své ženě chtěla takhle říct, lásky plného, vylíčit svou lásku?
4: No já ji miluju z celého srdce. Jako láska vítězí nadále, no. To je asi, no, tak všecko.
3: Jak byste vyjádřila lásku k němu, nebo za co byste mu poděkovala?
5: No, že byl celý život ke mně hodný, nepil, co si to přeju, on vůbec jako nepil, že pěkně se ke mně choval, v životě mě nějak neodpovdal nebo toto, kde jsem si řekla, tak mě zavez a co ještě k tomu dodat. No, to, za to jsem mu vděčná, jídlo nevybaruje, co uvařím, to sní, jako za tu opravdu a mě měl rád. On je dobrák, to jako, no, takovýho chlapa fakticky jako úplně od začátku, co jsme se vzali, jako nemůžu si stěžovat. No, proto tak žijeme, jak vidíte, no.
3: A milujete ho pořád?
5: A miluju ho pořád, abych ho nevyměnila. Já jsem říkala, to kdybych byla vdova, tak v životě už bych chlapa nechtěla. Já ho mám ráda, aby ještě dlouho i byl. To bych si přála. No, bečím zase.
1: Květoslava a Čestmíru Šulovi prožívají opravdovou lásku. Oba už vědí, že láska způsobuje bolest, ale také bolest léčí. Láska vám může srdce naplnit, pak zlomit a to zlomené srdce zase vyléčit.
2: Sigmund Freud kdysi prohlásil, nikdy nejsme tak bezbraní vůči utrpení, jako když milujeme.
1: A tak věřme, že všechno se dá spravit. Láska je totiž pro všechny. Přejme Květoslavi a Čestmírovi, ať jejich duše a srdce žijí v míru. A jejich rodina je zase celá, šťastná a plná lásky. A to přejme všem. Není nic hezčího, krásnějšího a většího než láska. A záleží jen na nás, aby na světě byla.
2: Usilovat za ní budou i dál Carmen Majerová
1: a Petr Kostka.

0: Hradecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Na kandidátce Prahy 1 nebude Filip Dvořák z ODS, rozhodlo o tom vedení strany. Kvůli nedostatku peněz nebude Správa železnic opravovat nádraží v Novém Boru. Zítra bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák nebude na kandidátce ODS v podzimních komunálních volbách. Rozhodla o tom výkonná rada strany. Kandidátku má do týdne přepracovat oblastní rada Prahy 1. Pokud to neudělá, změní ji Pražská regionální rada. Dvořák podle předsednictva strany dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku.
3: ODS usiluje o důvěru veřejnosti a k tomu musí podle předsedy strany Martina Kupky přispět i kandidáti.
4: Musí prostě přijmout, že je přísnější metr na to, jak rychle vyvrátí případné pochybnosti ohledně minulosti.
3: Filip Dvořák v reakci na rozhodnutí výkonné rady zopakoval, že není z ničeho obviněný, ani ho nikdo nevyšetřuje.
5: Považuji tento postoj ODS minimálně za zvláštní. Stačí porovnat, jak se ODS v minulosti stavěla k opravdovým a aktuálním kauzám typu dozimetr, Bitcoin.
3: Všechny kandidátky pro komunální volby musí být hotové do 4. srpna. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Správa železnic zrušila projekční práce na připravovanou rekonstrukci železniční stanice Nový Bor na Českolipsku. Vyplývá to z informací v registru smluv, kde je zveřejněná dohoda Správy železnic se sdružením Sagasta a Valbek na předčasném ukončení smlouvy. Důvodem je nedostatek peněz ve Státním fondu dopravní infrastruktury.
6: Rekonstrukce nádraží měla začít v roce 2028. Její přesnou cenu měla určit projektová dokumentace. Podle mluvčí Správy železnic Nelly Frýbové by ale odhadem šlo o stovky milionů korun. Vzhledem k vysokým investičním nákladům a výhledu financování do roku 2031 proto vybrala Správa železnic jiné projekty s vyšší prioritou. Kromě nádražní budovy počítala rekonstrukce i s opravou 3-kilometrové tratě mezi Novým Borem a Svorem. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Útulek v Rožnově pod Radhoštěm připravuje k adopci 6 bíglů a 2 kočky z laboratoří. Zvířata teď procházejí socializací, učí se soužití s lidmi a ostatními zvířaty. Trvat by to mělo ještě měsíc, říká jednatel útulku Jiří Moucha.
7: V současné době máme volné 2 laboratorní hrdinky kočičky a 6 bíglů, z toho 4 jsou pejsci a 2 jsou fenečky sestry. Teď jsou ve fázi socializace, to znamená, zvykají si na svá nová jména, na prostředí s ostatními zvířatky, takže ještě takový měsíc se jim budeme plně věnovat.
0: Počasí.
2: Zítra bude převážně oblačno, ojedinělé během dne přechodně místy čekáme přehánky nebo bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 na 25. kilometru směrem do Prahy je kvůli pracím údržby uzavřený levý jízdní pruh. Levý pruh je kvůli údržbě mostu uzavřený i na Pražském okruhu na 62. kilometru směrem na D1. A na D5C na kilometru 127 ve směru na Plzeň stojí v odstavném pruhu porouchané osobní auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer vám všem posluchačům Divadla pro vaše uši, které má sice svou pravidelnou znělku, ale když já mám dneska v hlavě takové to pam pam pam, pa-da-da-da-dam, pam pam pam, pa-da-da-da-dam, sice neobratně, ale zkouším vám připomenout znělku jiného pořadu, totiž rozhlasového mikrofora, z jehož historie jsem pro dnešní divadlo vybíral. Hezký poslech.

0: V mikrofonu si po léta s herci a začasté svými kamarády povídal a zpovídal je moderátor Tomáš Sláma. Někdy to byly rozhovory o velkých rolích na divadle, jindy zase spíš tak jako na veselou notu, jako v případě Josefa Dvořáka. A po rozhovoru s ním si ve stejném duchu dovolím ještě navrch jednu malou televizní vzpomínku. V pořadu Ring volný Josef Dvořák nakonec přemluvil Věru Špinarovou, aby zpívala nikoli z listu, ale z lístku.
1: Tohle to je úplně ten tvůj mikrofonek, do kterého máš mluvit.
2: Děkuji.
1: Představ si, na jaké téma, Pepíku. To téma dneska bylo vymyšleno učedník mučedník a měli bychom vzpomínat společně na to, jestli ta učňovská léta skutečná, nebo učňovská léta divadelní, byla krásná, nebo jestli byla úplně zbytečná. Poslechni, jestli třeba se někdy v těch učňovských dobách nedostal do situace, kterou jsi absolutně nemohl zvládnout.
2: Jenom to já skoro do každý. Já totiž jsem jako chlapec 15 let, který jsem se rozhodoval o tom, co budu dělat, tak já jsem nikdy nevěděl. Já jsem se vrátil z kina, viděl jsem třeba film o námořnících, jak se koupou na Havaji, tak hned námořník. Ale pak jsem se viděl film Kruté moře a hned námořník ne. To už jsem začal pochybovat. A takhle jsem probral všechny filmy, všechny profese, a jsem neviděl žádný film o automechanicích. Tak jsem se přihlásil do učiliště. No, takhle já bych to řekl přesně. Já jsem se vyučil, teoreticky jsem to zvládnul. Já jsem dokonce při zkouškách dostal pero se zlatým hrotem. Já totiž, když jsem potom vstoupil do praxe, tak to byl horor na horor. To ovšem ale nevěděli v té dílně. Oni říkali, čerstvej adept přišel mezi nás, tak mi svěřovali jako ty úkoly, jako třeba opravit Tatra plána. Já jsem si to plet s plánem, pořád jsem se, že Tatra, plán. No ale už ten auták jsem, když mi ho svěřil, jak jsem si ho zatlačil do dílny sám. A teď prej, že diferenciál vzadu něco, tak no tak jsem to rozebral, že jo, teď jsem to zase poskládal potom dohromady, že jo, utáhnul jsem ty matky, ty svobodný, ty rozvedený, prostě všechno jsem to sešrouboval dohromady. Trvalo mi to asi 14 dní, tohlensto. A přišel zákazník si pro ten auták přebrat si, já jsem říkal, pane, my jsme kulantní firma, je to v naprostém pořádku, sedněte si, vyjejte si před kancelář, já vám vyřídím papíry zatím. Tak on to nastartoval, že jo, ten motor šel, ten jsme nedělali. Ten šel perfektně a teď on stál tím předkem takhle proti zdi a říkal, tak jeďte, jeďte. Tak on zařadil jedničku a couvnul.
3: Ty koukal okolo do toho okýnka? Říkám, co na mě koukáte, dejte tam pořádnou rychlost, tak on to zase, víte, zase tam dal jedničku, zase couvnul. Říkám, aha, co je? Tak tam dal dvojku, zase couvnul. Dal tam trojku, couvnul. Teď koukal jsem, já koukal jsem na něj, co? Říkal, co je? Já jsem říkal, no co já vím, prosím vás, já to opravoval, ale tohle jsem nedělal na tom, no to, co to, dejte tam zpátečku, on dal zpátečku a jel dopředu.
2: Skutečně já jsem vyrobil auta, který měl 4 rychlosti dozadu, jednu dopředu.
3: To je on vytřešně, co s tím budu dělat, říkal, máte nejlepší auta. Pane, to vás ujišťuju, takovýhle vůz nemá nikdo v republice. Říkal, no jo, a co když já pojedu a najednou teda pojedu na plný kval do zádu, říkal, no a kdo vás předjede, človíčku?
2: Nikdo, takhle rychle zídla republice nikdo necouval ještě.
3: Říkal, co když začne pršet, říkal, vemete si nějakou ženskou, lehne si na střechu a hadr tadyhle, bude vám utírat vzadu okýnko. Přijedete ke šraňkám, šraňky spadnou, přijde na jedničku, odskáčete pryč. Bezvadně, museli jsme to předělávat. Konzervativní člověk.
1: Kdybych se tě teďka zeptal, jestli jsi tohle, co jsi proved, všechno dokázal někdy napravit, a pokud ano, jak?
2: Ty mi kladeš záludné otázky, no. Samozřejmě, že ten pan šéf, když viděl, co jsem spáchal, teda tak mě hned vrhnul na jinou práci, abych si jako napravil reputaci. A já jsem strašně chtěl, no, teď přivezli tam pekaři robura, to už snad ani nejezdí takovýhle auták. Přiskákalo to tam, ono to nemá žádný výkon, nejde to, šéf říkal, to je tvoje příležitost. Tak já šel na to, vzal jsem ještě svýho kamaráda, který se mnou vyučil, teď jsme sundali kapotu, z toho ostrojili jsme to, tušili jsme, že to je v motoru, ta chyba. Teď jsme povolili hlavy na tom a teď ty hlavy byly připečený a nešly dolů, jo. Říkal, to se musí o to praštit pořádně, to je furt za to, táme tadyhle, dej sem kladivo. Bing do toho a žebro, boing, a ulítlo z té hlavy. Říkal, to je malá rána, další mám, bing, boing. Takhle jsme to očesali od těch žeber. Ale hlavy pořád nešly dolů a přišel náš třetí kamarád, Konvička, který nás pozoroval takhle a říkal, co to děláte? Říkal, no potřebujeme dostat ty hlavy dolů z toho motoru. Ježíš, to je jednoduchý, přeci zastartujte a ta kompreze vyrazí.
3: Tak člověče, to není špatný nápad, my se tady zbytečně dřeme. A teď on ještě neměl klíček do spínací skřínky, jak tam si připravil hřebík takhle. Říká, hele, my si sedneme na blatníky, budeme chytat ty hlavy a ty zastartujeme. Sedli jsme si, on zastartoval, první rána nádherná, letěly dvě hlavy, druhá rána letěl, teď jsme to chytali takhle. Ovšem, on ten hřebík nemohl vytáhnout. Teď ten motor šel pořád, teď lítali válce, to už jsme nechtěli, tohle jsme. Teď válce vyletěly, tak teď jsme začali rovnat ty písty, aby se vrátili do toho bloku, protože ten motor šrotoval, písty lítaly ulámaný na půlky, on konečně vyrval ten hřebík z té skřínky, mi ten motor rošvihanej na kusy úplně. Teď jsme na to koukali, říká, Krist, co jsi dělal? On říká, kucí, já už nemám čas, já musím jít pryč. Takže nás to nechal a my jsme na tím takhle stáli, říká, jediný řešení. Šli jsme za tím šéfem, říkám sem, pane šéf, pojďte se podívat, s čím ty chlapi přijeli. Tohle jsi to chtěli, aby jim táhlo. Ty chlapi tam mají půlky pístů. No, můžu říct, že když jsem odcházel z té dílny, tak plakali dojetím všichni. Oni měli radost, že konečně se začne dělat normálně. Nikdo mě tak nelitoval. No a potom, protože mi nic jiného nezbylo, jsem se vrhnul na divadlo.
1: Hodně se povídá, když se zpovídají herci o divadelních trapasech. Já vím, že možná teď nejsi na to připravený, ale nicméně zkusme se na to podívat. Ono to totiž souvisí, jak jsme si povídali spolu i s těmi učiňovskými v uvozovkách začátky té divadelní dráhy.
2: No tak trapas na divadle, to je... Já si vzpomínám na jeden trapas, ale ten byl skutečně jako pěkný, ten byl vykutálený. Když jsem byl ještě v divadle v Ústí, v Kladivadle, tak jsme dostali pozvánku na světový festival divadel do Kýlu.
3: No, my jsme tu obálku obraceli, protože říkali, patří to nám, nepatří to nám. I tam byla prezenčka těch souborů, že tam hrál celý svět, tam byl jsme i Eskimáci, všechno. Všechno na tom bylo napsané. A teď my jsme tam byli taky, jo, ta naše firmička takhle, jak jsme měli velikánskou rozsahu. A teď jsme přemýšleli o tom, jak udělat festivalové představení, aby bylo něčím zvláštnější, než tam budou ty další soubory. A my jsme nevymysleli nic chytřejšího, než že uděláme představení, které nebude mít přestávku. To se nám zdálo tak originální. My jsme nad tím jásali, jsme říkali, to je bezvaný, to nebude mít nikdo, určitě každý bude mít pauzu, jde pak. Jo, říká, to je ten soubor, jak neměl pauzu, to je senzace tohle. Přijeli jsme tam, představení začalo, teď to nádherný divadlo, pěkný to bylo skutečně. Teď skončilo to naše představení, spadla opona se vším všudy. Teď potlesk velikánský a my jsme se vřídili do šatny a objímali jsme se, měli jsme obrovskou radost, jo, teď tam bylo připravené pohoštění, jo, pivo v plechovkách, nikdo nevěděl, jak se to pije, tohle, tak já to hned spal do tašky, abych měl něco protáhl, teď Marlboro, cigarety, já hned dvě kouřil, abych si to užil.
2: Ne, pořád ten nádherný pocit, že jsme zvítězili, jo, protože ten aplaus byl dlouho tam v tom hledišti. No a teď, když už jsme se nasytili tohle, už jsme se dokonce odevřeli i nějaký to pivo, tak přiběh takový ten německý inspicient v rádiovce a říká, druhá polovina. Čestný slovo, tahle stá hrůza. My jsme říkali, nein, nein. Už německy jsme s ním byli hned hotoví. Nein, nein, das ist Schluss. A teď on se přizpůsobil, hned taky něco chytil v té svý mateřštině a čel, já. Nein, nein. Dort sitzt Leute. Jako, já, Dort, já, Leutová žena měla mejda, nebo... Já tam Dort někde přichystal, jsem říkal, no to je její věc, jo. Dazi Zache, její, jsem říkal ještě, aby věděl vůbec, o čem se mluví. Ani tam nein, a teď to vychrl německy, prostě jsme museli hned požádat tlumočníka, že tam prostě lidi čekají na druhou půlku. Říkal, no tak jim řekněte, že to už bohužel, ta žena nebude. Říkal, tak jim to běžte říct sami. Říkal, no jak, a my jsme skončili představení. Říkal, no to nás nezajímá, tam sedí lidi, druhá polovička, se s vámi nebudu bavit, šlus taky a odešel. A teď Pavel Fiala, který to vedl, utíkal po tiskore do Lika, budeme hrát. Říkal, co chceš hrát? Co chceme, to přeci nemůžeme hrát celý znova ještě. To ty lidi nepodvedem, neblázni. Teď on vylez na jeviště, nechal si odevřít oponu, vzal si speaker k tomu, říkal, vážení přátelé, my už nic neumíme. No věř tomu, teď to vypadá strašně banáně, tam vešel lidi, jo, to je bravo, výborně, jo, to je progres, to je divadlo tohle, to je, teď pleskali, odvázaný úplně, jo, smáli se, no i protézy zubní lítali, to chytali. A Fiala odešel, a teď ty, Janka, co Janka? No běž na jeviště, tak já jsem přišel Janka. My už ale skutečně nic neumíme.
4: To je výborné. To je komik, no tohle, to je, takhle se má dělat divadlo, pořád nějaký obleky a převleky a kulisy, takhle se to dělá. Já jsem odešel a jsem tleskal lidi, potleskal prostě Janka. A teď běž s Uršulou, běž tam oba dva, tak přišel já jsem říkal, my už nic a už Janka, neumíme. No, no to je, to už omlívali, to byli na infarkt. Já jsem odběhnul zpátky, jsem říkal, Pavle, je to dobrý nápad, ale dlouho s ní nevydržím. Ty lidi za chvilku musí poznat, že je s námi konec. Tak když ten potlesk skutečně začal ochabovat, jako už se nasytili toho, že nic neumíme, tak Fiala vyšel a říkal, pan Dvořák vám udělá, jaký se té zvíře.
3: Já jsem říkal, no co šíříš, jaký jsem, já nejsem strejček jedlička. Já jsem říkal, ich bin keine onkel Sosna, to je...
2: Aby taky ty Němci z toho něco měli. Teď jsme se u mikrofonu dohadovali takhle. Hrůza, načiš nějaký pán se přihlásenka. Ať udělá velrybu. Tak jak já můžu dělat velrybu? Ale už mě pocehrnul, počal, už mi to stříkalo po krku. Tak jsem vyletěl do portálu, takhle jsem se napil vody, dal jsem si ji do pusy, dal jsem... A tu vodu jsem takhle vystříkal snad, takhle jsem si představoval velrybu já. Teda. No potlesk velikánský zase, to je prvotřídní improvizace, to je něco. Teď já stál skoprnělej, co bude další dotaz, načiš tam se přinás nějaký pan. Ať udělá psa. Říká, to je těžký, jo, to je jako zvedat nohu na patník, to, jako, to není nejvkusnější teda. A z toho mě vysvobodil jako jeden nedočkavý divák, tady zaštěkal, jsem říkal, pardon, my jsme amatéři, to je profesionál, odcházím, porušil pravidla hry, výborně, jo. Načiž Pavel Fiala ještě chvilku tam povídal, skončilo to obrovský potlesk a věřte tomu, přátelé, nebo nevěřte, tam přišla západoněmecká televize, koupila to představení a koupila jenom tu druhou půlku.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem ti připravil takový malý překvapení. Tady máš text.
2: Já to nevím.
1: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
2: Když mě to, Pipiku, připadá takový textově, jako slabší.
1: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě. Ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý.
2: Zkus to. Tak dobře, já to zkusím. Dobře, jo.
1: Pojďme.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Když byl u mikrofonu Mikrofora Tomáš Sláma, nemohl tam s ním čas od času chybět ani Miroslav Horníček. A ten, jak známo, začínal kdysi před publikem nejenom na prknech Národního divadla nebo v divadle ABC, ale sám za sebe taky občas s takzvanou odpovědnou. Totiž vystoupením, v němž Miroslav Horníček odpovídal na dotazy řečené anebo napsané z publika. No a na chlup stejně to vypadalo i při veřejné nahrávce rozhlasového natáčení Mikrofora.
2: Dnešní nahrávka Mikrofora se uskutečňuje na základě, já to asi říkám nepřesně, ale přeci jenom jakéhosi sociologického průzkumu, protože diváci tady ve Viole přišli na základě oznámení Mikrofora, že se tady dneska bude dělat s vámi pořad. Jaký vzorek tedy pro vás toto publikum, které teď tady sedí, reprezentuje?
3: No, to já nevím, to máte vědět vy z Mikrofora, jestli to je vzorek, anebo ne. A rozhodně to není vzorek bez ceny, jak se říká. Naopak je to velice cenný vzorek, protože setkat se svými rozhlasovými posluchači je vždycky vzácné a dobrodružné.
2: Takže těm 16-letým, kteří teď tady sedí v pražské Viole, ale i těm starším, kteří přijít neměli, ale přišli.
3: Ale měli.
2: Ale měli přijít, protože přeci jenom si myslím, že i naše vysílání není orientováno na posluchače podle věku, ale podle rozumu a rozumného
3: chápání. Kromě toho, když jste inzerovali mě, tak jsem předpokládal, že se dostaví klub za Starou Prahu.
2: Já se tedy dostanu hned k těm dotazům. My jsme na začátku letošního roku požádali posluchače, aby nám napsali, co by od vás chtěli slyšet. A tady jsou první dotazy. Co soudíte o ženě za volantem a řidičích vůbec, se ptá Dagmar Bezdíčková z Opavy.
3: No, já bych v tom případě nedělal tak velký rozdíl radši mezi ženami a muži. Já si myslím, že záleží na kvalitách toho, kterého řidiče nebo řidičky a že tady jaksi pohlaví nerozhoduje v té chvíli, že spíš hlava.
2: Začal jste si povšimnout toho, kdo teďka tleskal?
3: Ženy. Že oni jsou to, u kterých rozhoduje hlava. Nejen za volantem.
2: Alena Sinková ze Žďáru nad Sázavou se ptá, je to taková otázka zvláštní, já ji přeju tomu, že může tuto otázku vůbec pronést. Máme se s manželem rádi. Jak na to, aby se nikdy nestalo, že se přestaneme mít rádi?
3: No, to je jednoduchá odpověď. Nepřestat samozřejmě a hlavně nepovažovat první nějaký malicherný rozpor za krizi. Dneska se lidi předčasně berou a předčasně rozcházejí, protože první pocit považují za cit a první neschodu za neřešitelnou krizi. Manželství není procházka kvetoucím sadem, ale taky cestou v nepohodě. To znamená, že samozřejmě jejich vztah, já nevím, kolik jim je, jak dlouho už se mají rádi, ve Žďáru nad Sázavou, ale že i manželství, ten vztah se mění pozvolna, taky přechází z milenectví v přátelství třeba a tak dále. Čili vědět, kdy a jak se to mění a respektovat to. A to je napl zákaz.
2: Velmi jsem se zamilovala do chlapce z Prahy. Nevím však, jak mu dát svou náklonnost najevo. Olga Králová z Litvínova.
3: No, jestli v Litvínově miluje chlapce z Prahy, tak jí doporučuji písemný styk. Pochybuji, že telepaticky by mu to dala najevo, ať mu to napíše, že jo. A teď jde o to, jak se setkat, jestli ona z Litvínova bude dojíždět sem, nebo on odtud do Litvínova. Tak jde o to, co on na to. Protože to je jenom jednostranná láska, ještě není vztah. No, především bych to řešil dopisama asi.
2: Dobře, jak mám donutit manžela? Můžu tuto otázku vůbec položit?
3: Můžete ji položit, no.
2: Jak mám donutit manžela jít k zubaři, když to velmi potřebuje? Marie Kostelecká z Prostějova.
3: Dovolte, abych na ní neodpověděl.
2: Dá se hovořit o odpovědnosti v herecké práci? Co tím rozumíte?
3: Nenabízet nebo neslibovat divákům víc, než dovedu. Jít za sebe i tam, kde hraju postavu, to jest mít na diváka striky, fígly, předstíráním. To neznamená, že to banální, on to nehrál, on to přímo prožíval, to je nesmysl, nikdo nic neprožívá, každý všecko hraje a v tom je poctivost a odpovědnost herecké práce.
2: V řadě rozhovorů o herectví se hovoří o tom, že v podstatě do každé postavy, i do postavy klasické hry, do klasického dramatu, vždycky herec přináší něco ze své osobnosti. Myslíte si, že rozdíl mezi v tomto případě autorskou předlohou, autorským divadlem, anebo třeba předlohou klasické hry?
3: No ať jdu do čeho chci, tak musím hrát tím, co mám. Svýma nohama, rukama, hlavou. Já nemohu, bych řekl, se zbavit sám sebe, ať už hraju autorské divadlo, anebo klasickou hru. Kdybych hrál Lízala, musím ho hrát tím, co mám.
2: Já budu pokračovat v otázce Hany Drašnarové. Televize se stala velkým médiem. Jsme rádi, že vás však slýcháváme i v rozhlase. Může on, tedy rozhlas, v něčem konkurovat televizi nebo divadlu?
3: Může. Může mít dokonce tu výhodu právě v tomto případě, kdy diváci mě jenom slyší a nevidí.
2: Monika Hertlová z Prahy se ptá, zdali jste recitoval někdy vážně, vážné verše.
3: Ano, často. Já jsem začínal, jak si bych řekl, jako mladý herec recitací a recitoval jsem rád a často. A dokonce i tady ve Viole říkám Listy z Provence, což považuji s odpuštěním taky za vážný text. A to je pořád taková to, jako bych řekl, že pořád český člověk se domnívá, že komik nesmí dělat vážné věci a vážný člověk, že by se neměl zasmát a zažertovat.
2: Milan Zeman z Valašského Meziříčí se ptá, směje se mladý člověk jinak než člověk starší?
3: No tak, takhle bych to řekl. Když se někdo vůbec umí smát, to je, když má smysl pro humor, tak se i jeho smích a jeho smysl pro humor věkem vyvíjí a roste a sílí. A smích starších lidí je kvalitnější, bych řekl, protože opřen o zkušenosti, o znalosti, rezonuje v něm daleko víc životních pravd a tak dále. A nesměje se na místech, bych řekl, které k smíchu vlastně být nemají, už rozpoznává. Ovšem to předpokládá, že smysl pro humor má, pak se směje i v mládí, ale ono se dá stárnout dvojím způsobem, buď člověk zraje, anebo otupuje. A to se při smíchu pozná daleko líp, než třeba při řeči.
2: Ta další otázka napojuje na tu předcházející, je od Ladislava.

0: V některých hrách to slovo neslyšíte, jak je rok dlouhej. A musíte ho tam spíš vycítit. Já bych se ještě vrátil k té, já jsem tam zůstal dlužen odpověď na toho zubaře.
1: Ano.
0: Aby se neříkal, že jsem zůstal dlužen odpověď. Já té paní, co nemůže svého muže donutit jít k zubaři, když to potřebuje.
1: Já vám hned řeknu, jak se jmenuje.
0: To je jedno.
1: To je jedno, no. To je jedno.
0: To je jedno, protože to je masový hnutí.
1: Ano.
0: To je... Já bych jedině doporučil, aby založila svaz žen, které nemohou své muže donutit jít k zubaři, když to potřebují.
1: Jiří Mach nebo Jan Mach, protože to tady není, je
0: ano.
1: Tam tečka zatím je.
0: To je Josef.
1: Brna Josef. Se ptá, zdali umíte psát rychle na psacím stroji, anebo jestli píšete systémem datel.
0: No já jsem samouk na psacím stroji a řekl bych, že jsem takový poněkud zrychlený datel.
1: Co byste dělal, kdybyste se jmenoval Horníčková?
0: Partnerku Miloši Kopeckýmu.
1: Když jste napsal desatero, jak jít do sebe, zdá se, že jste se dostal za sebe cestou skrz, anebo jste se obešel?
0: Já jsem se skrz dostal do sebe, ale honem jsem vycouval.
1: Otázka doktorky Dudinské z Košic. Uznáváte kondiciogram? Dáváte si ho vyhotovit? A jaké jsou jeho výsledky?
0: No, měl jsem asi 3 kondiciogramy vyhotovené, ale nenašel jsem v tom roce jediný den, kdybych měl něco podnikat. Vždycky mě vycházelo, že po některý stránce jsem na tom blbě. Nikdy se mě nesešly 3 kladný znamínka, takže mě to vedlo k naprosté nečinnosti a k nevíře v sebe sama.
1: V hovorech jste jednou uvedl, že neusnete s odkrytými chodidly. Doslova jste uvedl, že se bojíte, že za vás... že vás za ně někdo chytí. Máte pořád tyto pocity? Moc mě to zajímá. Já je mám totiž také. Tazatelka, usínám s tím, že si říkám, Horníček se bojí taky.
0: Tazatelka je si vlastně ještě mladá, protože si nemůže vzpomenout. V těch hovorech jsem nebyl o chodidlech, ale o ruce. Já jsem říkal o tom, že když vysunu ruku v noci spod deky nebo přikrývky, takže na mě padne zvláštní strach, že se mě nějaká ruka mé ruky dotkne. A že vždycky tu ruku radši včas zatáhnu, protože se bojím, ne, že by se mě nějaká ruka dotkla, ale že moje nervy by mě zahrály tu roli, že bych ten dotek cítil. Takže to šlo o ruku, chodidla zakrývám včas. A jestli tazatelka nemůže usnout s odkrytými chodidly, věděl bych několikrát, jaký chodidla zahřát.
1: Myslíte si, že má něco společného povolání herce a učitele?
0: Mělo by mít. Mělo by mít v tom, že herec i učitel by měl, bych řekl, počítat s naprostou otevřeností a nepředstírat ani svému obecenstvu, ani svým žákům.
1: Poslední otázku. Vy jste viděl pořad Zpívá celá rodina?
0: Jednou. A považuji to za fantastický program. To se mě tak líbilo, že od té doby toužím to vidět ještě aspoň jednou.
1: Pak nezbývá, než abych se vás zeptal, kdo v tom pořadu zpíval.
0: Rodina Johnny Cashe.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Johnny Cash a jeho zase úplně jiná než ta Simonová, ale taky uvěřitelná a stejně citlivá podoba skladby Most přes rozbouřené vody. Ale to mi připomíná, že pravidelná znělka mikrofora byla vlastně jedna převzatá melodie orchestru Billyho Vaughna, co jsme to po léta s mikroforem slýchávali. Ale když na jaře v roce 1968 byl jedním z hostů v mikroforu Jan Werich, tak jemu tam zahráli jinou slavnou melodii. Tak si ji poslechněte i s Werichovým komentářem. A jinak zase někdy brzy naslyšenou.
2: No ovšem, to je přesně Alexander Eckstein, ne? Ano, ten je starší než já. No ano, ten napsal Irving Berlin, myslím, 1902 nebo 1. To je ta kolíbka z toho, to totiž ne je tadle, že on to vzal od těch negrů, ale to je ta kolíbka, z který to začal. My jsme to s Voskovcem poslouchávali ve 20. letech, byl takový podnik na Národní třídě a tam se za korunu, nebo třeba už za 50, nežu se dali sluchátka a pouštěli si lidi desky. A tam měli Alexander Ragtime Band, to je výborná věc. Come on in here, this is Alexander Ragtime Band. Neboli, pojďte všichni, toto je Alexandrův Ragtime Band, který začíná. Ale podívejte, já jsem se neuvedl, já jsem měl nějak... uvítat posluchače, já mám z toho trému, protože jsem tohle nikdy nedělal a ke všemu mi to dneska mluví jako z hlice, pak jsem nějak se nastydnul poslední chvíli a já vůbec nevím, co to budu dělat. A s kým si budu povídat, já nemám nikoho proti sobě, co?
3: My jsme to všechno nechali na vás.
4: No. Dneska naopak máte největší počet posluchačů, protože v této chvíli vás poslouchá tisíce mladých lidí,
2: ano,
4: kteří pravděpodobně také zatelefonují nějaký dotaz na vás, jestli budete ochoten zodpovědět.
3: A nebo jestli vy se jich chcete na něco zeptat?
2: Jo, mladých lidí zeptat. No, co bych rád, já bych si chtěl zeptat mladých lidí takovou jednu generální otázku. Jak se jim tady dneska žije?
3: Dobře, takže to je otázka pro vás, výjimečně zase opačná. A je to 232158 číslo telefonu. A pan Werich se vás ptal, jak se vám dneska tady žije. A co se chcete zeptat vy, Jana Wericha, telefonujte na tohleto číslo. A já myslím, že než
2: se
3: teda...
2: Takže jenom, aby se mě neptali, jak se mě tady žije.
3: My jsme vám dali takový seznam věcí vašich, našich, co jsme vybrali. A vy jste tam něco zaškrtal, co máte rád a...
2: No já nevím, tak třeba... Tři strážníci. To je taková písnička, kterou jsme dělali dávno a dávno s Ježkem a tam není ani satyra, ani se tam nesnažíme napravit tedy sociální nespravedlnost a je to prostě, není to zatížený ničím. Je to taková písnička, taková, jako mají být. Nehadejte se, prosím vás, teď bubu, to se hra, já to nejsem a... My jsme dělali potom v Paříži v jednom filmu, který se jmenoval Paramount on Parade, a ve kterém prostě jsme dělali vložky do toho filmu a v tom filmu byl taky Chevalier a řada jiných lidí. A ten film se ztratil, ta kopie i ten negativ. Až Němci to potom, když to byli Paříž taky, tak to všechno tyhle věci zničili, pak tam co jsme byli my. Takže se to už nikdy nedalo sehnat, ačkoliv to státní film scháněl po celém světě, takže to není. A to by bylo zajímavé, to byly hezký věci. A tyhle ty tři strážníci, to měli Ježek hrozně rád a my taky, pač to vzniklo opravdu, no pro nic a za nic, z radosti ze života.
5: Dejte si tu pozor!
6: Nehádejte se, prosím vás.
7: Teď. Bu, kdo se hádá?
6: Já nejsem.
7: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned. Přes zubu, kdo tam půjde?
6: Já tam nejdu.
7: Jděte tam vy.
6: Tam
7: no tak budeš nebo nepůjdeš?
6: Nebudu.
7: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

co se strážníci před strážnicí hádali. Zloději se opatrně na strážnicích vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč, že se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději ke spánku

0: pozor!
1: Nehádejte se, prosím vás.
0: Nehádejte se, prosím vás. Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu. Kdo se hádá?
1: Já to nejsi. Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned. Přes zubu. Kdo tam půjde?
2: Já tam nejdu.
1: Jděte tam, vy.
0: Nebo...
1: No tak půjdeš, nebo nepůjdeš?
0: Nepůjdu.
1: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

0: Tak zatímco se strážníci hádali, tak přišly první dotazy. Jirka, na čem pracuje vaše dcera?
1: Moje dcera pracuje na svíceře.
0: Dáša z Prahy 6, jaký máte názor na dnešní mládež?
1: No tak to je otázka za jak se řekne, za 60 000 dolarů. O tom by se dali napsat knihy a píšou se o tom knihy. No já mám názoru na mládež kladnej, tedy ne v tom omšelým a bošoupaným slova smyslu, jak se říká dneska, kladný, že ano? Já myslím, váš mládež jsou lidi, kteří budou dělat svět. Když to ty, co umřeli, ty už nebudou dělat nic a my, co jsme starí, jsme ten svět udělali. Takové, jaké je. No a strašně neradi slyšíme, když ta mládež chodí a říká, že ten svět není tak, jak si oni představujou. Samo sebou. Některá ta mládež si má dojem, že už by to měli mít připravený pod nosem, ale prosím, to je jenom část. Ale ta většina ty mládeže má tu, kladit tu otázku správně, protože oni říkají, jako by říkal řemesník, pane, vy jste mi tady nechal rozdělený, řekněme, stůl, tak pitomně, že teďka já nevím, co mám dělat, mám mu tu jednu nohu uříznout, nebo mám mu přidělat pátou nohu. Oni mají na to právo, protože jestliže ten svět vypadá tak, jak vypadá, tak pochopitelně oni k tomu nepřidali ani nic kladného, ani záporného, protože nebyl jejich čas. Čili ta otázka je logická. No a teďka jde o to, že ty starý to neradi slyšejí. Stárnoucí člověk vůbec nenaslyší o tom, že něco je mladý. Podvědomě už, protože stárnutí je nepříjemný úděl, jak říkali už Římané, staří, ne mladý. Senectus ipsa morba, neboli stáří samo o sobě nemocí. No tak těm mladým připisují různé vlastnosti. Ono se to stále opakuje. Já si vzpomínám, když já jsem byl mládež, tak nám řekali takový starý dětkové. Nás jeden z nich měl pleš a vyksoval si ji. Vyksel na boty, aby nebyla mezi těma řídkýma vlasama viděna, což dokazuje, jak chtěl být mladý. Hrál výborně mariáš, to znamená, že ho hrál letačil, že už byl starý. A ten mě říkal, vy saxofonová generace. No ono se to opakuje, teďka my, ta mládež, který oni říkali saxofonová generace, jim zase říkáme teďka big beatová generace. No tak tohle se vždycky bude opakovat, to je přírodní zjev, proti tomu není obrany a zaplať vám ženy. Tedy v celku se dívám na mládež kladně a myslím, že mám všechny práva být mládež. No jsou určitý zjevy mezi tím, který nejsou pěkný a kterými, abych tak řekl, vzrostlí, odsuzujeme. Ale teď by bylo dobře slyšet taky mládež. Aby se mládež měla to též právo a ty též možnosti a ty též komunikace, jako máme my starý a mocný, aby ona mohla říct, co je v nás špatného, který jsme špatný, který z nás jsou špatný, líný, neschopný, který chtějí mít všecko před sebou blbý, ale mocný. No, ale ona mládež tuto možnost nemá a nikdy nebude mít. Protože až ta mládež bude stará, taky ty nové další mládeži nedá. Toto je přírodní zjev, podle mýho názoru.
0: Máte rád pečenou husu, ptá se Angula z Prahy 1.
1: Jednou za rok. A dobrou a suchou, ale mám rád židovský škvarky, znáte?
2: Ne. Jsou husí, husí je sádlo.
1: Moje paní je výborně děna a jsou ty takový veliký, ale já to nemůžu moc jíst kvůli tady, já bych řekl tedy hotelu Pup.
0: A vy dobře vaříte, že jo? Že vy rád
1: já
0: vaříte?
1: Já sám? Málo, no něco umím, ale...
0: Ryby?
1: Jo, ale u nás moje paní výborně vaří. No a tak to pokoukám, víte, a pak já rád jím. A ne moc, já myslím, ono se u nás říká, že když někdo rád jí, že gourmand. A gourmand francouzsky znamená žrout. Ten, co žere moc, tedy jí moc. když to ten, co umí a rád jí dobrý, je gourmet. My jsme teď zakládáme klub u televize, klub gourmet. No jo, to chlapečkové, starší chlapečkové, budeme sami vařit, ale ženský tam nesmí vařit.
0: Volali z televize Kamila Moučková, hlasatelka.
1: Ajajaj, to já mám moc, no.
0: Jo, a no. Ptá se vás, že je vás málo vidět na veřejnosti a ve filmu.
1: Jo.
0: A prý jste ji jednou pozval na visku a pořád čeká, kdy to splníte.
1: Tak na tu visku může přijít, kdy chce, jenom musí zavolat a chvíl doma. A já ji strašně rád a moje paní uvítáme, protože my si pouštíme zprávy kvůli ní. Ano, já když tam ne, ona nesedí, tak já to vypnu, pak to mi ty zprávy nezajímají. Ona je roztomina.
2: Vladimír se ptá, jak se vám hrálo s Janou Brejchovou v Jindřichovi.
1: Výborně, výborně. Brejchova je znamenitý člověk, já ji mám rád. Ona má disciplínu, ona je profík. Profík, já mám rád profík, já nemám rád amatéry. Já mám rád lidi, kteří umějí a ona umí. A ona ví, co chce a má ohromnou disciplínu. Ona zrovna nebyla zdravá, když jsme točili a měla bolesti a ráno musela čekat na injekce. A nebylo to vidět při práci, jedině kdyby byli. A přitom je moc hezká, ona má ohromný kouzlo, ta holka. Moc dobře se mi s ní hrálo.
2: Dotaz Jaroslava, jestli máte rád psy a jestli nějakého máte?
1: No tak psy mám pořád, celý život svůj mám psy. Teď mám pořád ještě nejstaršího ze svých posledních psů, to se jmenuje Cvok, to je Fenka, takový malinký. Josefčík, tedy ten zkrácený, to je roztomilej pejsek. Teď, pak jsem měl psa Lasa, takového dojemnošastnýho, toho jsem bohužel musel dát pryč a potom se mi dost tejská. A no, já bych chtěl mít hodně psů, ale teďka máme tu vnučku malou, no tak já čekám, až ta vnučka trošku bude větší, tak si koupím potom stěně nějaký, aby s ní vyrostlo, aby jí bylo. A zase já budu mít, ona jako budu mít psa, ale budu mít já.
2: A pane Verich, tady máte přímo nabídku, protože František z Prahy 3 telefonoval, jestli by vám mohl nabídnout 3 štěňata dogy.
1: No ovšem, mohl by mě nabídnout, kdyby se mi zaručil, že mě bude dodávat metrák masa týdně taky k ním, protože víte, co to je doga, to má 70 kilo, když je pěkná, to znamená 210 kilo psů. Ale je to roztomilý, že vy to nabízí.
2: A pane Verich, co byste teďka říkal jednomu Armstrongovi?
1: Jiminátko, tomu, co má ještě chraplavější hlas než já a co umí milionkrát víc než já si ve zpívání. Dejte ho honem sem toho.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí rozhlasoví přátelé. Je tu 23. hodina a začíná noční linka Českého rozhlasu. Pro ty další dvě hodinky s vámi budu chtít být společníkem, budu chtít být vaším společníkem během vašeho povídání na určité téma. Noční linku vysíláme pro tentokrát z brněnského rozhlasového studia a stále ještě platí datum 17. červenec 2026. Říkám to i proto, abyste si třeba odečetli, jak je to dávno. Dnes je to totiž přesně 60 let, co František Šťastný zvítězil v závodu nejprestižnější třídy mistrovství světa silničních motocyklů na německém okruhu Sachsenring při velké ceně Německa. No a dodnes je to jediné české vítězství v téhle kategorii. Je to fakt, od kterého jsem se odrazil, když jsem vymýšlel legendu a téma dnešní noční linky. Možná, že jste měli doma také plakát s už zmíněným motocyklovým závodníkem. Pokud si dobře pamatuju, v 60. a 70. vlastně ještě taky letech to byla velká sportovní modla. Ale možná to byl jiný sportovní vzor, ke kterému jste vzhlíželi a jehož kariéru jste sledovali. Ať už to byli slavní atleti, slavní fotbalisté, tenistky, lyžaři nebo závodníci Formule 1, o tom, komu patřívali a stále třeba ještě patří vaše sympatie a fandění, můžete promluvit v dnešní noční lince na telefonu 731 800 900. A samozřejmě se otevírá cesta i těm, kterým se nepoštěstí dovolat se do studia. Stačí napsat na web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je Borek Kapitanček a dávám prostor vašim příběhům na téma sportovní legendy, idoly a vzory.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, dámy a pánové. Za námi je první písnička té aktuální noční linky na téma sportovní legendy, idoly a vzory. A já už jsem říkal, že vlastně inspirací pro tohle dnešní téma bylo to 60 let staré vítězství motocyklisty Františka Šťastného na Velké ceně Německa. Byl to ojedinělý úspěch a já jsem si říkal, že by bylo dobré se vás zeptat na vaše sportovní legendy, na vaše idoly, na vaše vzory. A myslím si, že těch známých jmen nebude znít málo. Když jsem zalovil v té, řekněme, hlubší minulosti, 60 let staré, tak bych vlastně mohl zmínit i to, co napsal jeden z našich posluchačů, Petr ze Znojma. Můj největší idol je a byl vždy Lionel Messi. A myslím si, že většina má to stejné, tedy Messiho nebo Ronalda jako svůj idol. Přeju hezkou směnu. Petře, já děkuju za váš vzkaz, ale teď se zase pojďme podívat do historie. To, co naznačila paní Jana, mě k tomu svádí. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny. A já, když jsem se jako dítě dívala, tak ráda, strašně ráda na Věru Čáslavskou, protože ty její výkony salta, no prostě úžasného něco. A potom manželé Zátopkovi, Emil Zátopek, no ten, když běžela, prostě to tam, no taky, opravdu. A jako jeho paní, jo, tak on nechci, jako, ale prostě Emil Zátopek, to prostě to bylo něco.
0: Paní Ano, sledovala jste v těch dobách, kdy byly k dispozici pouze rozhlasové přenosy výkonů Emila Zátopka, právě tyhle reportáže? Vzpomínáte si na ty doby?
1: Vzpomínám a strašně lituju, že už prostě není takhle jako takovýhle prostě unikum, no, nebo prostě něco. Ale ono v každém tom oboru, i když bylo třeba krasobruslení, tak Hana Mašková, nebo ať vemete prostě ty sporty, tak Martina Sáblíková, nebo prostě, no, když člověk i slzy ve očích, když prostě, no, to jako, to se přiznám, že to dojetí, že to je to úžas. A hrdá, hlavně hrdost na svoji zemi. Tím, jak prostě ty hráč a prostě tohle to, no, nebo když jsme jako děti, to byl hokej, že jo, tak proti Rusům, když jsme hráli, tak to taky to prostě.
0: To byla v podstatě otázka cti, že?
1: No, to prostě to.
0: Paní Ano, já vám moc krát děkuju. Ještě bych se chtěl tedy zeptat, jestli vás některý ze sportovních idolů, některá ze sportovních legend donutila třeba při poslechu rozhlasu anebo při sledování televize k hlasitému fandění.
1: Taky to víte, že jo.
0: Jo. Povzbuzovala jste, křičela jste, fandila jste.
1: Určitě.
0: Já vám moc krát děkuju. Mějte se hezky a dobrou
1: taky,
0: noc.
1: Taky mějte se moc hezky, ať se vám všem daří. Naschled a hlavně zdraví.
0: Hlavně zdraví. Naslyšenou. Já mám docela v oblibě skoky na lyžích, píše na web rozhlas.cz/Linka Pavel ze Židlochovic. Tedy skoky na lyžích, takže tam jsem sledoval hodně pana Sakalu a pana Jandu. Ovšem i ty zahraniční. Všechny, co skákali, ať už z Polska, z Itálie a nebo z Rakouska. No prostě bavilo mě to sledovat. Přeju vám krásnou dobrou noc, napsal Pavel. A Maruška se přidává, můj obdiv vždy patřil Ivanu Lendlovi. Dovolím si oslovit pana Michala Zmyšlína, přeji zdraví a štěstí, jdu si hledat vaše knihy. Srdečně zdraví, Maruška D. No tak na Ivana Lendla já si vlastně vzpomínám ještě v dobách, kdy reprezentoval tehdejší Československo na ten slavný Davis Cup, to byl 80. že, když jsme hráli s Itálií, nebo se pletu? No možná mě za chviličku opravíte. Telefon do studia Noční linky, stále stejný, tady je jeho číslo. Sportovní legendy, idoly, vzory.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tématem noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, jsou pro tyhle dvě hodiny našeho povídání sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory. A já už to vlastně říkal dvakrát, že jsem se jenom takzvaně odrazil od toho 60 let starého vítězství Františka Šťastného ve Velké ceně Německa. K tomu dodává drobnou poznámku, psanou na web rozhlas.cz/linka, posluchač z Hrdlovky. Cituju, chtěl bych připomenout, že František Šťastný byl i velice dobrý vypravěč zažitých sportovních příhod. Petře, děkuju za tohle upozornění. Já si vzpomínám na jeho vyprávění, ve kterém popisoval mnohokrát, kolik zranění vlastně za celou svou kariéru, kolika zraněním byl vystaven, kolikrát měl zlomená žebra, nohy, ruce a podobně. Ale teď už jmenovec slavného Františka Šťastného. Františku, zdravím do Kralup, dobrý večer.
1: Dobrý večer přeji vám i všem posluchačům.
0: Děkuji za všechny. Kdo byl vašimi sportovními vzory, sportovními tak legendami?
1: Můžu se už počítat za pamětníky sedročník 41 a František Šťastný, když jste ho načal, tak on to byl nejenom závodník dobrý, ale on to byl i umělec. On vystupoval, on kabaretier, on vystupoval, myslím, i v semaforu, prostě on byl vyhlášený s tím letím, on byl bavič.
0: Ano.
1: František. A ještě tomu šťastnému fanouškovi, tak vám řeknu to, že jak závodil, tak vím, že tenkrát byly plný noviny, že ho přetahovali různý značky. A on to byl takovej Čech prostě, on nechtěl. On věděl, že ta Java prostě by mohla jezdit líp, ale že ho dávali i na ty cizí značky. Vyzkoušel to všecko, ale byl věrnej Javě. A co bych chtěl říct o Kralupech třeba, tak my jsme tady taky máme Štrtníček, chytá za Spartu, Luboš Nácovský, Rychlopalba, ten Vašek Syrový, ten byl v Helsinkách, myslím, že byl třetí ve spírání. My jsme tady měli taky vynikající sportovce. A fandím prostě tadyhle Bohouš Němeček, teďko bylo v Ústí, byl nějaký turnaj boxerský a byl tam. Ani se o to moc nezmiňovali, to mě překvapilo, jako jindy to bylo prostě vyhlášení to bylo a teď se o tom nějak moc nemluvilo, ale vím, že tam tenkrát Bohuš Němeček, to byl olympijský vítěz. Tenkrát, když ho dávali v televizi, on to byl takový mlátička, on to byl rychlý takový a Pepa Němec taky, to byly všecko, to jsou vzpomínky opravdu a to jste mi udělal úžasnou radost tímhle tím, že jste dal tohleto téma. Opravdu to je něco o sportu a to je moje parketa. Opravdu jsem rád, že jste to dal tohleto Borku. Opravdu.
0: Františku, já mám radost, že vy máte radost, ale když už jste takový pamětník, já bych vlastně měl zmínit ještě jednu věc. To, jak s postupem času se řekněme, proměňují naše sportovní legendy a dochází k výměně na těch postech s novými a novými jmény, se vlastně odráží třeba i v hovorové řeči. Uvědomme si, že třeba když někdo byl v 50. 60. letech hodně rychlý, tak se o něm říkávalo, ty jsi rychlý jako Zátopek, nebo jako Nurmi. Možná si ještě vzpomenete na finského běžce Paavo Nurmiho. Potom o něco později, a bylo to slyšet třeba i ve filmu Jak dostat tatínka do polepšovny, ten je rychlý jako Juan Torena. Vzpomínáte si na tohoto kubánského atleta?
1: Jasně, ano, Kubánec.
0: Tak, v 90. letech to potom, pokud tedy mluvíme o přirovnáních, mohl být třeba Ben Johnson, sprinter. No a ještě o něco později Usain Bolt. Jak se nám proměňují ty idoly třeba i v takto hovorové řeči?
1: To jsou vzpomínky, opravdu, to je radost.
0: Františku, a je radost vás poslouchat. Vy jste nadšený sportovec. Ještě musím říct jednu věc, aby nedošlo k nějakému omylu. Já jsem z těch jmen, která vy jste jmenoval, znal možná tak třetinu. To za prvé. A za druhé, já a sport si vždy nerozumíme. Já třeba i na mistrovství světa se dívám jako na umění, protože když někdo umí kopnout do balonu, no tak to je krása.
1: Přesně.
0: A díváte se na současný šampionát.
1: Já bych vám ještě říct, my jsme tady měli Kralupech. Jsme tady měli Rohovnický, dřív se říkal Rohovnici, pak teď se říká boxer, že jo? Dřív to bylo rohování, se říkalo.
0: Ano.
1: A byl tady mezištej trenér pan Jarda Froněk a to byl opravdu člověk, To není jako dneska, že se platí, za každý kroužek se platí, tohle to byl dobrovolný, prostě ten s tím žil a ten byl šťastný, když jsme přišli do tělocvičny a první, co bylo vždycky každý švihadlo, čtvrt hodiny švihadlo, to prostě už byl takový režim. Mm-hmm. A ten byl šťastný, či výslas tam bylo, tak on z toho měl radost, to byl člověk, který proto žil. Jaroš Froněk, no to byl vynikající člověk taky, opravdu. To jsou vzpomínky, to se mi udělá úžasnou radost, páč se mi to v hlavě všecko teďko přehání, co to bylo za lidi, opravdu.
0: Františku,
1: a tenhle ten Vašek Spirový, jak jsem říkal, ten Spirač, tak to byl zubní technik. A vím, že tenkrát jsme seděli tady v Kralupech, jsem byl u zubaře, tam byla taková úzká chodbička a najednou vyšel ze dveří z té laboratoře ten Vašek Sirový. On to byl ohromný chlap a pan Froněk o něm říkal, on je veliký, ale má malý srdíčko. On byl úžasně hodný člověk, to takovej. No a teďko my jsme tam seděli, čekali jsme až do té ordinace, až půjdeme, že jo? A teď jsme viděli, Vašek tam byl, ona byla plná chodba, ohromný chlap. A teďko jsem viděl ženský pomalu, jak se vytrácejí z té čekárny. Oni mysleli, že to je zubář. Říkali, no to musí dostat pod ruce. To by se natočilo. A on to byl hrozný, úžasný člověk, ten Vašek, opravdu.
0: Já si to dokážu představit, tu situaci. Jasně něco takové, jako je, Máňo, ten to trhá bez kleští, jdeme domů.
1: Ano, on to byl bezvadnej, no. A tenhle ten Luboš Nácovský, ten špatně skončil, ten střelec. On tady dělal v barvách, barvy a laky Kralupy tady dělal. A on dělal nějakého mistra. No a on prostě ve volných chvilkách, on měl udělanou pistoli z nějakého olova, to měl, už jsme to těžko, měl asi 5-6 kilo na trénování. A on byl, tam byl, se tomu říkalo, jak dřív bývaly ty rudý koutky, tam byly tenis, ping-pong se tam hrál, prostě takový zábavný to. A tenhle ten Luboš, když nehrál ping-pong, tak normálně měl tam na klice u okna, měl povýšený terč, jo, teď chodil, my mu říkali tichej blázen, teď chodil, vzal najednou tu pistoli a zamířil vždycky. A takhle to třeba udělal během hodiny 100krát, prostě trénoval. A taky tenkrát dokázal, nevím, kolikrát bych vám nelhal, kolikrát byl tenkrát na té olympiádě v té rychlopalbě. Taky to dokázal. Nějaký pan doktor Zdrůvek říkal, hoši, vy se mu smějete, ale ten něco dokáže, ten má vůli a měl pravdu, opravdu to dokázal. To byly příběhy. Ono někdo je nadaný, třeba nějakému sportovité, ale nemá vůli, nevydrží u toho. A někdo není nadaný a tou silou té vůle se prosadí, že prostě udělá pod to výkon nějaký. To byly lidi, to jsou vzpomínky, opravdu teda.
0: Františku, a já vám za ty vaše... Já vám za ty vaše moc krát děkuju a vím, na koho se obrátit, pokud by bylo někdy v budoucnu podobné téma noční linky. Píšu si dokonce i vaše číslo.
1: Udělal jste mi velikou radost. Moc vám děkuji a zdravím vás a všechny, co poslouchají noční vysílání. A hlavně vám přeji všem zdraví. Mějte se moc hezky. Díky.
0: I vám. A krásné léto. Sportovní legendy. Sportovní idoly, sportovní vzory našich posluchačů a posluchaček. To je téma noční linky, kterou posloucháte. Rád vás uvítám při dalším telefonátu na čísle 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

sejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: Za 2 minuty bude 11:30, ale je tu noční linka Českého rozhlasu. Jsme v pásmu, kdy vyprávíte o tom, kdo je vaším, nebo kdo byl, a stále třeba ještě je, vaším sportovním vzorem. Kdo pro vás byl sportovní legendou, sportovním idolem? A já si dovoluji přivítat další dámu, které se ovšem nejdřív zeptám, je to paní Magdalena, které se ovšem nejdřív zeptám, jestli sleduje třeba na televizní obrazovce sporty, protože sama je sportovního založení, anebo jestli to má jako já, že prostě jenom obdivuje, když někdo umí něco na 100% to, co my neumíme. Paní Magdaleno, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak jak jste na tom? Vy jste sportovkyně tělem i duší, anebo ráda sledujete, když někdo umí sport?
1: Obojí.
0: Aha.
1: Obojí, a protože jako už jsem ve věku, kdy sportovat už mi nejde, díky zdravotním problémům, takže jenom závidím těm, kteří si ještě můžou zaběhat, čutnout do balónu a podobně, zahrát tenis s košíkovou. Ale mým vzorem celoživotním, jako láskou mojí velkou, je královna sportu, atletika. A mým vzorem i učitelem byl Emil Zátopek. Dokonce jsem s ním dělala trenérskou školu, než byl v 89. myslím, že to bylo, musel odejít, takže jsme se už nevídali ani na soustředěních trenérů, ani na v lavicích v FTVS. Pocházím, jsem rodila Hradečanda, i my jsme tady měli v době mého působení olympijské účastníky, jako byla Jarka Jeličková, s tou jsem dokonce trénovala. Pepík Tomáš nebo Kladivář Matoušek, školu trenerskou jsem dokonce dělala i s Ludvou Dankem.
0: A vy jste, jestli se tedy můžu zeptat, vy jste provozovala jakou disciplínu? Byl to běh, byl to skok, byl to hod oštěpem?
1: Byly to střední tratě.
0: Tratě?
1: Ano.
0: Máte nějaký rekord na svém kontě?
1: Ne. Nebyla jsem vynikající, ráda jsem to dělala, ale jak říkám, dokonce jsem měla tu čest trénovat s naší olympioničkou, s Jarkou Jehličkovou, ale žádnej fenomén jsem nebyla. A my jsme měli družbu s MPORem Rostok, takže jsem přišla do styku i s Maritou Kochovou, která byla rekordmánkou na 200 a 400 metrů. A ještě jsem se chtěla zmínit, že nejenom teda atletiku, já se ráda dívám na veškeré sporty, sleduju teď v poslední době ráda tenis, škoda, že jsem se ho nenaučila, ale

0: jsou velice teď úspěšní, dokonce chlapi vyhráli teď, nebo byli na druhém místě v lize. A mrzí mě prostě, že už se tomu nemůžu díky svýmu zdravotnímu stavu vrátit, ale pořád mě to láká na to hřiště. Tak možná, že se tam ještě třeba podaří objevit jako trenérka mládeže nebo dětí, nebo aspoň nějakou radou, aby zužitkovala to, co ve mně stát vložil, nebo atletický svaz. A přeci jenom jako prožít léta se sportem jsou nejkrásnější léta mýho života, ať to byly soustředění vlastní, nebo pak soustředění trenérů s mládeží. Já jsem trénovala děti a často a dorost poměrně s úspěchama, aspoň v kraji. A tak si myslím, jo, a chybí mě to, že se hrozně málo sportuje. A že dneska, leč my jsme měli vše zadarmo, včetně oblečení a obuvi a to. A dneska, protože dělá můj sousedův syn, dělá atletiku, takže na půl roku 2000 korun. Myslím si, že to je dneska asi pro ty rodiče dost peněz, ale člověk musí něco obětovat.
1: No já bych řekl, že jsou sporty, které v uvozovkách stojí ještě mnohem víc. Napadá mě tak hokej, napadá mě tenis a všechna ta výbava k tomu potřebná.
0: Já mám naproti hokejový trenéry a hokejisty a to, tak to vidím, jak ty kluci táhnou ty obrovský brašny, že je musí maminka nebo táta vozit na tréninky, ale no, to bychom pro děti neudělali.
1: To je pravda. Paní Magdaleno, že vaše srdce patří atletice, to jste nám dala dostatečně jasně najevo. A já vám i za vaši trenérskou práci moc krát děkuju. Mějte se hezky a přeju krásné léto.
0: A já vám moc děkuju za tento námět a přeju vám také krásné léto a dodatečně hodně zdraví.
1: Děkuju vám. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma sportovní legendy, idoly a vzory. Vysíláme z brněnského rozhlasového studia, u mikrofonu je Borek Kapitančík, ale říkám to i proto, abychom si znovu připomněli některá jména těch, kteří byli vašimi vzory v dobách, no řekněme i dávno minulých, možná, že naši předchozí tři posluchači, kteří se dovolali, vám taková jména z vaší paměti taky připomněli. No tak zkusíme třeba ten vzkaz, který napsal František ze Židlochovic před několika minutami a napsal jej na web rozhlas.cz/linka, který k tomu samozřejmě slouží. Dobrý večer všem posluchačům Noční linky. Chodil jsem na velkou cenu do Brna, kde se jezdily motocyklové závody na staré dráze. To bylo v letech 1959 a dál. Držel jsem palce panu Františkovi Šťastnému. Chodil jsem taky na jeho přednášky. Obdivoval jsem i naše hokejisty Jaroslava Jiříka, Josefa Černého, Františka Ševčíka. S Františkem Ševčíkem jsme si měli o hokeji co vyprávět, a to častokrát. Jeho syn František žije s naší dcerou. Dále jsem obdivoval Věru Čáslavskou, která byla můj ročník 1942, a obdivoval jsem Janu Novotnou, tenistku, která pocházela ze Židlochovic. Za mého mládí, pokračuje František, bylo víc špičkových sportovců v Československu, než je dneska. Při každém jejich vystoupení mě ukáply i slzy radosti. Františku, děkuju za vaše psaní. A vydávám se opět k naší telefonní lince 731 800 900, na které vítám posluchače či posluchačku s jeho či jejím příběhem na téma sportovní legendy, idoly, vzory. Dobrý večer, tady Borek, kdo je tam?
1: Já vás srdečně zdravím.
0: Dobrý Poznávám večer. Podle hlasu. Paní Staňka, dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer. Já bych chtěla tady taky zavzpomínat a jsou sourozence Romanovi a Hanička Mašková.
0: Tak tedy krasobruslení.
1: Ano, no blesní. Něco krásného. Je to dávno pryč. A potom bych chtěla tady si vzpomenout taky na jednoho člověka, který by pocházel z Petřvalu nebo bydlel v Petřvalgě u Karviné, taky jezdil pretěky, jezdí se Bartošův okruh do dneška. A mám takovou milou vzpomínku. Když jsem jela na návštěvu k Bartošovu, má kluk byl malej, tak akorát přišel z garáže jak prase špinavej, poněvadž tahal na sobě věnce pro Franty Bartoše, které tam byly různě pověšené v té garáži, takže on se pověšoval jeho věncema.
0: Ale tak to je hezký koníček a možná to nasměrovalo jeho životní dráhu, nebo ne?
1: V žádném případě ne.
0: To se tak někdy stává. No tak hold, nestál se mu to.
1: Madla měla co prát.
0: Dobře, a když tedy není motocyklovým závodníkem jako František Bartoš, co dělá, co tedy dělá?
1: Teďko momentálně dělá v Německu nějak ty panely na střechy a takové věci.
0: Tak to byla možná chvilková inspirace, pominulo to a teď je spíš na ten beton.
1: No, asi tak.
0: A paní Staňko, jak jste na tom se sportem vy? Byla jste aktivní sportovkyně, nebo
1: ne,
0: to máte podobně jako já, že pouze sledujete umění těch druhých?
1: Ano, sleduju umění těch druhých a teďkom už ani tak moc, no já spíš jsem se věnovala kultuře a divadlu.
0: No tak každý máme nějaké záliby. Já už jsem říkal, že se sportem nejsme příliš velcí kamarádi. Jednou, když jsem moderoval na brněnském stadionu na Srbské nějakou akci v přestávkovém programu, tak součástí toho moderování bylo i to, že jsem se měl z půlící čáry trefit do branky. Co myslíte, dal jsem to? No nedal.
1: Nedal.
0: Nedal. Tak vám moc krát děkuju. A ano?
1: Říkám, my jsme akorát byli kamarádky dlouholeté s Helenkou Bartošovou, s manželkou, tedy Franty Bartoše, takže jsme vzpomínali na některé, jako na Zátopkově a takové různé, ty, co tam k Bartošovům jezdili, víte, takže...
0: A neměl on taky nějaký bratra závodníka?
1: Ne.
0: Ne? Se možná pletu. Ale děkuji moc krát.
1: Ne, ale měl syna takového velice šikovného, který odvezl, neměl řidičák, odvezl své spolužáky do školy, vrátil se a pak sám šel pěšky.
0: Neměl řidičák, no to chápu. Děkuju. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Ano, dobrou noc.
0: Sportovní legendy, sportovní vzory, sportovní idoly. Právě oni a ony mají prostor v dnešní noční lince. Prostřednictvím vašich příběhů, vašich vzpomínek na to, jak jste si třeba vylepovali plakáty s našimi sportovci, sportovkyněmi, anebo s už zmíněným Lionelem Messim, nebo s Diegem Maradonou, kdo ví, kam vás vaše sportovní lásky zavedly a kam zavedou i tuhle noční linku, kterou posloucháte. Telefon je 731 800 900, psát můžete na web rozhlas.cz. Lomítko, linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na blízku. Dobrý večer, vážení posluchači a vážené posluchačky. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, která dnes nabízí téma sportovní legendy, idoly, sportovní vzory. A já jsem nesmírně rád všem vašim vzpomínkám, které jste zatím zveřejnili, i těm, které ještě přijdou. Ale teď přichází paní Marie s jednou, no ano, dnes už bohužel musím říct, vzpomínkou na sportovce, který se narodil ve městě, odkud volá, jestli se nepletu. Já si mezi tím totiž informace o Bronislavu Bechyňském našel na Wikipedii. Doporučuji i vám. Marie, přeji vám dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače. A toho Bronislava, já budu říkat Bronka Bechyňského, jsem si vybrala, protože jsem ho vlastně znala co by malého chlapce. Mm-hmm. A on pochází z Panenského Týnce, kde tam vlastně to bylo jeho strašně milované místo. A protože jeho děda a strýc byli myslivci, tak ho vlastně přivedli k té střelbě, střílili na skýt, jak se říká lidově, na holuby. Mm-hmm. A potom začal, protože tam žádný střelecký oddíl nebyl nic, tak začal jezdit do Loun, v Lounech tady trénoval. A pokud mu nejel autobus, jen třeba takovou perličku, tak chodil tak 15 kilometrů do toho Panenského Týnce pěšky, než by čekal dlouho na nějaký autobus. A potom se šel studovat na zemědělku do Žatce. No a zase, protože už teda získával úspěchy, dokonce v Litoměřicích v nějakém tom střeleckém oddíle, takže se dostal do Brna, do Komety. No a tenkrát obdivovali ty jeho vlastně spolustřelci, kamarádi, protože vy jste pochopil, že, nebo podíval jste se, že zemřel, že zahynul, takže pak byly různé takové ty vzpomínky, no a ty ho obdivovali, že vlastně je všechny tam, jednak by byly blízko a jezdili tam rodiče a měli příbuzné a on vlastně takovou teda dálku jezdil autobusem. Mm-hmm. A pak se opravdu propracoval, takže se stal mistrem Evropy nebo potom hlavně tedy v těch družstvech. No a já jsem to chci vyprávět i proto, jak vlastně to byl úplně skvělý kluk, skromný a jakou měl i v životě smůlu a jak to bylo z dvě strany vlastně, co to ovlivnilo. Když měl nejvyšší vlastně vyhrál všechny možné ty přípravné závody a všechno, tak olympiáda byla v Los Angeles. No a to si myslím, že většinou, teď, když tady hovoříme o sportu, takže už víme, že tam naši nebyli puštěni. Mm-hmm. A ten, kdo vyhrál, ten Bright, ten řekl, že kdyby tam byl Bechyňský, takže on se olympijským mistrem určitě nestal.
0: To je poklona.
1: Ano, a pak druhé, protože tam, jak už jsem se trošku zmiňovala, tak v té Kometě byli trenéři a měli tam své příbuzné. Takže zase, když ten Broněk měl třeba lepší výkony, tak do Soulu jel Petr Málek, to byl synovec toho pána a já bych toho trenéra. A já bych chtěla říct, že tu velikost člověka jeho vidím v tom, že on vlastně nezatrpkl. Podle toho vyprávění tady těch, kdo na to v hospodě koukali v Panenském Týnci, že jo, jak to tak bývá, tak prostě on mu strašně fandil, on s ním kamarádil a prostě všichni byli úplně šokovaní s tím, jak ten se tam vlastně protekčně jako v tu dobu dostal a ten Broněk prostě, že mu strašně fandil. No a bohužel tohle to bylo takové ty sportovní, bychom řekli, smutné. No pak vlastně pomalu ta forma odcházela, přestal po Sydney přestal střílet, stal se trenérem juniorů, když vlastně i tam začal mít úspěchy, tak v dubnu 2011 jel mamince opravovat právě do toho panenského týmce opravovat střechu. Řídila jeho dcera, asi 21letá, říkají nevěžděna, a měla se něčeho leknout, nějaký kamion, udělal nějakou kličku, něco, a nabourala a on bohužel zemřel při tom. Hmm. Já bych jenom ještě chtěla říct, že to opravdu byl skvělý sportovec a jaký byl úžasný fotbalista.
0: Tak, no on byl, tak, pardon, že vás přerušu, on byl vlastně taky členem Bolkovy fotbalové jedenáctky.
1: To se vám teď chtěla říct. Ano. A přesně, a tady v tom panenském týmci, když, tak on byl levák. A vždycky se ptal, na kterou tu pozici prostě má jít.
0: No tak pravý křídlo, to je jasný.
1: No, takže prostě takhle jsem na něj chtěla zapomínat, i protože opravdu to byl strašně úžasný, když tady v těch Lounech měl ten pohřeb, tak tam tak se sjeli tam všichni možní ti střelci a dokonce teda ten Petr Málek ho pak tak oceňoval, že v tu dobu vlastně trénoval někde v Iráku a vlastně na ten pohřeb přiletěl taky. Takže, no jinak třeba v tom panenském týmci, protože se narodil 1. ledna, tak tam pořádají a byl tedy i tam potom vášnivý měsícem opravdu skvělý, jak na něj vzpomínají, takže tam pořádají takový pochod, takový trošku jako vzpomínkový na něj.
0: A já si dovolím dodat ještě jednu takovou drobnou úsměvnou maličkost, kterou jsem si našel tedy na Wikipedii na hesle Bronislav Bechyňský. Znovu opakuju, doporučuji všem, kteří poslouchají. On, jak už jste říkala, po škole pracoval v zemědělském družstvu. Po půl roce šel na vojnu právě do Brna, kde se stal definitivně členem Rudé hvězdy Brno. No a ohledně práce v družstvu, cituju Wikipedii, vtipkoval, že je jediným střelcem, který zvládl odrodit 2 krávy.
1: Ano, vím. To jsem já nechtěla říkat.
0: Paní Marie, já vám děkuji za tuhle vzpomínku na jednoho z mistrů sportu, na Bronislava Bechyňského, na kterého vzpomínáme i v brněnském klubu Šelepova, tedy až bude zase znovu otevřený, a přeju vám krásné léto. Naslyšenou.
1: Vám taky. Děkuji, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: z nového dne nelítostný čas ukousl už skoro celou minutu. Ale máme sobotu, máme 18. července, je tu víkend, začínáme ji při noční lince, tedy mnozí z vás, pravidelní i méně pravidelní posluchači, otvírají společně se mnou další list kalendáře, tedy otáčejí další list kalendáře. Gratuluju všem Drahomírům a Drahomírám všecko nejlepší k vašemu svátku. Ale teď k tématu noční linky, která má za sebou první polovinu a taky pěkně dlouhou řádku slavných sportovních jmen. Tedy sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory, to je téma našeho povídání. A kdybych to měl vzít jenom namátkou, Čáslavská, Zátopek, dále Romanovi, Mašková, Bartoš, Bechyňský a samozřejmě František Šťastný, jehož 60 let staré vítězství na velké ceně Německa mě vlastně k tématu dnešní noční linky inspirovalo. A věřím, že ještě další dlouhá řada jmen zazní při našich telefonátech na čísle 731 800 900 nebo díky vašemu psaní na rozhlas.cz/linka. Když se tam teď podívám, tedy na zmíněný web, vidím tam další jména. Třeba Roman napsal, můj nejoblíbenější sportovec je tenista Jakub Menšík, protože si myslím, že až bude starší, tak to bude super talent. Ale na to si musíme ještě počkat. Jinak zdravím všechny posluchače noční linky. František ze Židlochovic ještě dodává k tomu svému předchozímu vzkazu. Ještě jsem zapomněl na pana Emila Zátopka, kterému jsem jako voják dozorčí kontroly u vchodu v Červené vodě podal hlášení při návštěvě našeho útvaru. To byl rok 1962. A Eva z Litvínova si vzpomněla na bratry Pospíšilovi, tedy reprezentanty v kolové, ale taky na Jiřího Rašku. Skoky na lyžích, Milena Duchková, skoky do vody, Ota Zaremba, vzpírání, anebo Imrich Bugár, atlet. No je jich hodně, pokračuje Eva. Tak ti, kteří mě více zaujali, to jsou ti, kteří mě více zaujali, tak aby se na ně nezapomnělo. Ale tuhle hodinu noční linky si dovolím otevřít vzkazem paní Jany. I když jsem od dětství naprosto jiný typ než sportovní, neznamená to, že jsem se o sport nezajímala. Naše rodina žádný sport neprovozovala, patrně z důvodu, že oba rodiče pracovali a ve volném čase se vylepšoval dům, k tomu pole, domácí zvířectvo a dvě zahrady. V dětství mě jako holku zaujalo krasobruslení a ty krásné přenosy v černobílé televizi s komentářem pana Mikisky, kdy jeho flitry na kostýmech se nedají zapomenout. Jako první se mi vybaví Sjoukje Dijkstrová z Nizozemska. Tehdy byla třikrát mistryní světa a olympijskou vítězkou. S napětím jsme sledovali úspěchy sourozenců Romanových, později Hanku Maškovou a Ondreje Nepelu. Jak jsem byla ráda, když do Ostravy přijela světoznámá Holiday on Ice. Dodnes mám ten barevný program a v něm krasobruslaři v krásných kostýmech a to mi bylo 18 let. Později jsem ráda sledovala přenosy z olympijských her a v roce 1993 jsem se dostala na olympijský stadion v Barceloně. Sice rok po olympiádě, ale mohli jsme si prohlédnout místo, kde sportovci závodili. A slyšet k tomu známý hit Barcelona v podání Freddie Mercuryho a Montserrat Caballé, věřte, to mi běhal mráz po zádech a v očích jsem měla slzy. A mám jednu raritu, zakončuje Jana. V roce 68 jsem byla školou vybrána na besedu s olympijskou vítězkou Věrou Čáslavskou v Ostravě a měla jsem přednést otázku. Mně jako 15-letou puberťačku nenapadlo nic lepšího, než se chvějícím se hláskem pronést máte chlapce? A odpověď mám, ale běhá tak rychle, že ho nedohoním. Pak jsme pochopili, že to byl Josef Odložil, její manžel. Ovšem na památku jsem dostala její fotku s podpisem a dodnes ji i po 58 letech nezapomenutelné. Kdo byl nebo stále ještě je vaším sportovním idolem, vaším sportovním vzorem, kterou sportovní legendu máte dodnes ve svém srdci? Můžete to říct už po té další, dá se říci tematické písničce.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nebylo to právě v té době, kdy jedním ze sportovních idolů, a říkám to, protože to je téma noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, nebyla právě tehdy na vrcholu Florence Griffithová Joynerová? Ale když už jsme u těch jmen, u sportovních legend, u sportovních idolů a vašich vzorů, jestli pak víte, kdo má vzpomínku, respektive kdo je přímo posedlý, no tak posedlý to bych ani neřekl, ale prostě je to její idol, tedy Linda Nosková, rodačka ze Vsetína. Je to tak, paní Evo?
1: Ano, ano. Koukala jsem na ten tenis, bylo to výborný, hrály obě dvě ty tenisky výborně. Přála jsem to oběma. Vyhrála ta Linda Nosková, takže jako opravdu gratuluju. A pak ještě si vzpomínám, kdo nás dobře reprezentoval v Krasobruku, byl Tomáš Werner, teď už pracuje jako trenér.
0: Ano, to je pravda, teď předevčírem byl hostem u Alex, v našem pořadu Alex a host, i když samozřejmě to byla repríza. Ano, říkal, že už se věnuje pouze trenérské práci. Byla řeč i o plyšácích, to si možná taky vybavujete, že? Jak na něj pršeli na ledovou plochu.
1: No.
0: A teď mi řekněte, vaše, řekněme, celá rodina nějak inklinuje ke sportu a vy sama sportujete?
1: Já bohužel jsem na vozíku, takže jsem dosportovala, protože mě odpadla totální endoprotéza.
0: To byla ode mě hloupá otázka, že jo? No jo, tak se omlouvám.
1: Ne, není, tak nechodím, ale fandím teda z gauče a z vozejku, aspoň pasivně sportuju. Jo. Ale jinak jsem dřív závodně za zdravotně postižený plavala.
0: No prosím.
1: Jo, no, ale nic moc, no, žádná sláva. Nikam jsem se nějak nedostala.
0: Vy říkáte žádná sláva, já už to vidím, kdybychom se oba dva postavili na start, to při plavání takhle nejde, ale dobře, že byste mě určitě vzala minimálně o dvě délky, nebo já bych možná udělal
1: nedala,
0: jeden bazén a vy zatím tři.
1: Teď už ne, to bylo za mlada, teď už je mi moc let, teď už bohužel je po sportu, ale na tyhle ty dva jsem si vzpomněla a čekala jsem, jestli si někdo vzpomene na tu Lindu Noskovou. A vlastně ještě ta druhá tam byla, teď si nevzpomenu na to.
0: Karolina Muchová.
1: Ano. Takže my jsme opravdu vstoupili do dějin toho tenisu. A na to jsem byla jako hrdá, že jsem Češka, že jsme to takhle dobře reprezentovali. Jo. Mm-hmm. I ta druhá, ta jo, Muchová. Obom dvou jsem fanděla. Na toho Tomáše Wernera jsem si vzpomněla výborné jako krasobruslář a to. Takže jako máme být na co pyšný. Čáslavská, jestli to někdo říkal, Věra Čáslavská.
0: Ano, ano, byla tady zmiňovaná. No ale vlastně pokud bychom měli zůstat u tenisu, kterým jste začala, tak no. Vlastně to má v naší republice tradici, i když to bylo dlouhou dobu vnímáno, aspoň já jsem to tak pochopil jako buržoázní sport, ale vzpomeňme třeba Jaroslava Drobného.
1: No, ono nám to bylo vnucováno, tam to bylo.
0: No, no, ale vzpomeňme třeba Jaroslava Drobného, nebo potom úspěchy
1: Kodeše,
0: Šmída, Lendla a dalších.
1: Šmída, Lendl, tak. Martina Navrátilová.
0: Samozřejmě, ano. No.
1: No, tak. To je naše doména tenis.
0: Já vám moc krát děkuju.
1: Poplať pambu, že ho máme. Ještě hokejisti, no, bohužel se nám to nepovedlo.
0: No, fotbalisti to stejný, tam se to ještě asi hodně dlouho nepovede. Tady se omlouvám za svůj odsudek, ale jak jsem se díval na naše výkony na mistrovství světa, tak asi ano. Paní Evo, já vám děkuju, mějte se krásně a přeju vám hezké léto.
1: Já také zdravím všechny posluchače noční linky a přeji hezký večer nebo dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Já začal u toho, kdo je idolem naší posluchačky Evy, ale není to jen paní Eva, kdo by rád připomněl právě Lindu Noskovou. Cituju to, co napsala Monika na web rozhlas.cz/Linka. Omlouvám se všem sportovcům typu mistra světa Jiřího Holečka a dalších hokejistů, lyžařů, gymnastek a gymnastů, krasobruslařek a krasobruslařů a dalších, kteří jsou zlatí bez léků a výjimek. Stále častěji totiž mám pocit, že vítězí hlavně ti, kdo užívají nějaké medikamenty. Viz například wimbledonská vítězka Petra Kvitová, ta trpí zátěžovým astmatem a dlouhodobě užívala světovou antidopingovou agenturou schválené léky formou inhalátoru. Kateřina Neumannová vyhrála závod v běhu na lyžích na zimních olympijských hrách 2006 v Turíně navzdory tomu, že jí před závodem trápila těžká viróza a musela brát léky. Vzpomeňme i na běžkyni na lyžích Justinu Kovalčikovou. Ta na olympijských hrách ve Vancouveru 2010 vybojovala zlatou medaili v závodě na 30 kilometrů i přes zlomeninu zánártní kůstky, kvůli které musela před závodem užívat silné, ale povolené léky na tišení bolesti. Martina Sáblíková v červenci 20 suverénně vyhrála prestižní cyklistický bike maraton Drásal, přičemž téma viróz a povolených léků provází její kariéru velmi často, pokračuje Monika a uzavírá: obdivuji všechny usměvavé a férové sportovce, nyní zejména Lindu Noskovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

se mi nezdá.

0: Tímto krásným duetem Marie Rotrové a Pavla Bobka jsme se přehoupli k dalšímu příběhu, k dalšímu telefonátu na téma sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory. Oldo, já vás zdravím a ptám se rovnou, kdo byl vaším, nebo stále ještě je vaším sportovním idolem. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, protože já jsem začal chápat sport v momentě, kdy jsem mohl sledovat, nebo ne na oči, ale poslouchat reportáže z finále třeba mistrovství světa v Chile, kde Československo hrálo proti Brazílii. Prohráli jsme sice, ale po dobrém výkonu a gól dal Josef Masopust, který se potom stal nejlepším hráčem Evropy. A já jsem měl tu možnost proti němu si dokonce zahrát, takže to bylo super.
0: No a při jaké příležitosti to bylo, smím-li vědět?
1: Bylo to při příležitosti, když jsme v Rajhradě udělali umělé osvětlení a sezvali jsme na zahajovací zápas takový soubor, jako vyjali hráčů Rudé hvězdy, Brno, fotbalu, hokeje. A on tehdy začal právě, to bylo v roce 77 na podzim, kdy on už trénoval tady zvrhovku, kterou potom dovedl v té sezóně k titulu. A takže odehrál tady s náma poločas, já jsem to měl hlídat, tak neuhlídal jsem, dal nám gól a jel do, tuším, Velkých Němčic, do sklepa, takže se rozloučil. No a potom jsem si chtěl zmínit ještě, protože jsme chodili i na hokej, na Kometu samozřejmě, tak nikdo tady nejmenoval Vlasti Bubníka. A to byl člověk, který dokázal hrát za repre jak fotbal, tak hokej. Což už asi nikdo další, nebo aspoň o tom nevím.
0: Já tady před chvilkou zmiňoval Jaroslava Drobného, který reprezentoval tehdejší Československou jako tenista, ale i jako hokejista.
1: Takže Vlasta byl druhý teda, no dobře.
0: No ale když jste zmínil zbrojovku a její zatím jediný prvoligový titul, tak zrovna včera měl narozeniny Jan Kopenec. Mě tak napadlo. Fotbalový útočník, který tenkrát byl součástí zbrojovky. No a to už je hodně dál.
1: Já navíc teda ještě, když jsme u těch sportovců, kteří by si to zasloužili, tak já volám z obce olympijského vítěze. Žijí tady v 200 metrů od Davida Kosteleckého.
0: No takže další střelba.
1: Střelba. A to bylo fantasticky, když teď na té olympiádě v Tokiu byl druhý sice, ale první byl Jirka Lipták a to jsou dva kamoši, kteří tady bydli 3 kilometry od sebe. A ti si to rozdávali před celým světem ve finále olympiády. Což si myslím, že je taky pěkné.
0: To je podobné jako ten aktuální Wimbledon, nebo teď před malou chvilkou skončený. Wimbledon, že? Nosková a Karolína.
1: Mladý holky taky.
0: Mladý holky. Tak,
1: ale už mají na co navazovat, že jo?
0: No, samozřejmě.
1: Navrátilová a tak dále. A tak
0: Suková,
1: dále.
0: Ano.
1: Suková.
0: Mandlíková, mě napadá.
1: Mandlíková, No. Je vidět, že i když malá země, tak v tom tenisu teda je to obdivuhodné.
0: To jo. Já jsem chtěl trošku otočit list a podívat se do zahraničí. Zatím tady ještě nikdo neřekl nic. Ano, jsme vlastenci, mluvíme o našich sportovcích, ale zatím tady vlastně nezaznělo ani jedno jméno třeba slavného závodníka Formule 1. I když tady už jsme mluvili o Františku Šťastném, a to je motocyklista, to je aspoň trošku příbuzné. Díval jste se třeba, a byl to pro vás, pro mě tady ano, takový drobný svátek, když se občas objevil přímý přenos závodu Formule 1 v 70. letech?
1: Jo, dokonce na vojně. Když Niki Lauda vyhrál, tak jsme to oslavili tak, že mě potom málem zavřeli.
0: Tak to byla, musela být hezká oslava. Tak vám moc krát děkuju. Já jsem měl jako idola Ronnieho Petersna, no, tak skončilo to bohužel v Monze v 78. Myslím, že to bylo, že? Ale Oldo, děkuju i za ty vaše vzpomínky a za vyjmenování vašich sportovních vzorů, idolů a legend. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Právě o nich, tedy o sportovních legendách, které vám navždy utkvěly v hlavě a v srdci, si povídáme v naší dnešní noční lince. A na to povídání máme ještě půl hodinky. Telefon je 731 800 900, ale můžete i psát pochopitelně. Podobně jako Hanka Brňačka, která napsala, cyklista pan Honza Smolík, vítěz závodu Míru, na závěr kariéry byl uklizen k nám na zahraniční oddělení průmyslových staveb Brno. A než pokračoval někam dál, tak jsme si užili spoustu legrace. Moc příjemný člověk, žádná hvězda, zakončuje Hanka. No a ona napsala, a vy to můžete udělat taky, na web rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na koho asi bude vzpomínat a koho jako sportovní legendu označí naše další posluchačka? Je to paní Staňka, kterou zdravím hovorově řečeno na Baťov, jinými slovy do Otrokovic. Dobrý večer,
1: hezké ráno. Já jsem na Baťov, já budu lovit v baťovském rybníčku.
0: No tak to si budu muset doplnit znalosti, ale vy už jste naznačila, takže vím, o kom budete mluvit. Poslouchám.
1: No, ještě řeknu první, že ten rychle běhající chlapec, Věry Čáslavské, pocházel tady z této ulice, kde bydlím.
0: Dokonce, Josef Odložil.
1: Takže jsme občas, to je tak 4-5 domečků cihlových baťovských ode mě, tak vlastně jsem tam nemohli jako děcka zahlédnout. No, jinak bratři Svojanovští, to jsem vám vzpomněla.
0: Ano, ano, takže vzpomínáte na dávnější doby, řekl bych, na 70. léta asi tak, že jo?
1: Dávnější doby, já nevím už ani, který to byly roky, já jsem byla děcko.
0: Počkejte, to já si najdu, tady už to vidím. Ano, Oldřich Svojanovský, český veslař, reprezentant Československa, olympionik, který získal stříbrnou a bronzovou medaili z olympijských her. No prosím, Mnichově 72 získal stříbro ve dvojce s Korbidelníkem, se svým bratrem.
1: No, teď bych chtěla vzpomenout dvě ligové házenkářky. Jedna se jmenuje Ludmila Krajčová, ta nás učila, to byla naše učitelka a trenérka házené. Na Mánesovce do dneška, na Mánesovce ve vitríně je na VIP místě míč mistrů světa, to byla trofej, o kterou jsme hráli, když mě bylo možná tak 13-14 let. Myslím, že 2 roky po sobě, že jsme to vyhráli, ten náš oddíl, ne, že já bych se přímo jako nějak, že byla přímo zaangažovaná úplně, jako to ne, ale byla jsem součástí oddílu. A druhá byla Marie řečená Bela Mrvíková. Takže ta byla taky to trokovit. Jinak tady jsme měli maratonce Josefa Podmolíka.
0: Tak to si doplňuji znalosti, ano.
1: Možná něco řekne. A cyklista Vabroušek, abych neskomolila křestní jméno, nevím, jestli je Roman, ale nechci to tvrdit. Cyklista Vabroušek.
0: Cyklista
1: to mě taky.
0: Ano. Já se dívám, tady si musím to křestní jméno taky, bohužel, doplnit.
1: A ještě byl střelec, ale vím, že tatínek byl myslivec, ale teď si nevybaví jméno. Ve střelbě Jirka, nevím.
0: No nenechávejte to na mě, prosím.
1: Ne, teď si nevybavím. Ale jinak teda ta řečená Lida Krajčová, to byla učitelka na Mánesovce, ta učila češtinu a tělocvik, no jinak to byla dobrá ražoňka. A,
0: co to je ražoňka?
1: No prostě nepárala se s ničím.
0: Jo, ražka, jo.
1: Tehdy se dalo jako řešit věci na místě, takže bylo nejenom ona, ale jako jiní učitelé tehdy, jestliž poznámku nebo facku.
0: Jo, rozumím.

0: Mám tady plnou krabicu medaily různých. Akorát si s tím má kdo hrát. Jinak jsem teda, já jsem hrála za, když jsem střílela, tak jsem tady tento výsledek, tak jsem byla, jsem hrála za Jiskru Kyjov a byla jsem vyhlášena mezi sportovci roku za Brněnský kraj, za jeho mrad.
1: To já vás musím pochválit a musím vám zatleskat. No. Takže to byla částečně řeč o sportovních legendách a částečně o vlastních sportovních úspěších paní Staňky. Já vám moc krát děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc.
0: Tak jo, takže těším se, kdo přidá někoho dalšího.
1: Díky, naslyšenou. Eva z Jižních Čech doplňuje další jména. Giacomo Agostini, italský motocyklový závodník. Možná, že ti, kteří chodívali na velkou cenu v Brně, si tohle jméno taky vybaví ze 70. let. Ovšem dodává ještě jedno jméno, Ayrton Senna, Brazilec, automobilový závodník. A v podstatě Eva vyslyšela moje volání po idolech z Formule 1. Hanka připomíná plochodrážního jezdce Špinku, bratři Ondrašíkovi, mnoho dalších. A Iveta píše, pamatujete film Metráček? Bývala jsem a jsem dosud podobné postavy, ale přesto jsem na sport nezanevřela. Stala jsem se alespoň jeho faninkou a nejraději mám hokej a autíčka. Dneska už jsem bába. Můj vnuk mě seznámil s parahokejem, sledgehokejem. Když jsem viděla tyhle kluky na ledě, bulela jsem. Jejich nasazení, zápal a odhodlání mi vyrazilo dech. Žádné hekání, vymlouvání, sebelítost. Ne, ne, zápal pro hru, kamarádství, legrace, smích, úsměv na rtech. Tihle sportovci si zaslouží naši úctu a obdiv. Sledovala jsem i paralympiádu a smekám před těmito lidmi. Máme mnoho výborných sportovců, kteří ve světě něco znamenají, ale jsou zdraví a zdaleka nemusí zdolávat takové překážky. Ale tihle lidé, ke kterým osud byl krutý, uměli se mu vzepřít a dokázali nemožné. Jak už jsem jednou napsala, smekám, klaním se vám a moc, moc vám fandím. Vážení posluchači, přijďte se někdy na takový zápas podívat. Stojí to za to. Dobrou noc vám přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dá se říct, že jelen přišel jako na zavolanou. Křeslo, to je místo, odkud já sleduju všechna sportovní utkání, která mě zajímaví. Zajímají hokej, fotbal, teď ano, mistrovství světa, ale důležité je, kdo je vašimi sportovními vzory, sportovními idoly. A Staňka, která čeká teď na telefonu, a je to shoda jmen z předchozí volající, nám to řekne taky. Dobrý večer, paní Staňko.
1: Dobrý večer vám přeju. Já chci jen tak krátce. Já jsem Stasic. Tady jsem žila do té páté třídy, pak si mě máma vzala do Brna. Tam jsem chodila do školy na Hebešovou a cvičila se tehda Spartakiáda. To bylo umění. To, co ty lidi dokázali na těch stadionech, to byla nádhera. A my jsme v Brně na Hebešovi taky cvičili jako Spartakiádu, jenže já a ještě asi tři kamarádky jsme to nechtěli, protože jsme na to nebyli. A tak jsme vlezli v té škole do sklepa. Ta škola byla vždycky ubytovnou pro ty veletrhy v Brně, si pamatujete.
0: Ano, ano, tehdy se ubytovávalo i po privátech a taky po školách, ano.
1: Ano, v té škole na Hybačovi. A teď vám tam byly právě madrace ve sklepě připravený vždycky na to léto. No a okna tam byly vysazený a co myslíte, že jsme udělali? Všechny okna jsme tam rozmlátili. Madrace jsme naházeli tam na hromadu. No dobrý, pak ty tam na dvoře co cvičili, tak skončili, tak jsme šli za nima. Šli jsme do třídy. Druhý den přišel pan ředitel do třídy a říká, kdo to byl v tím sklepě. No, teď na mě koukal, protože věděl, že jsem taky jako negramot nějaký. A tak mu se přihlásila ještě jedna kamoška. Museli jsme zaplatit nějakou škodu, jenže já jsem to doma nesměla říct, moje máma ta byla na mě moc přísná, tak jsem to nezaplatila a bylo vysvědčení, nedali mě vysvědčení, že to nemám zaplacení. Tak jsem šla k sousedce, která kamarádila tam s mojí mámou a ona mě půjčila tehda 25 korun a půjčila i tý kamošce. Tak jsme to tam dali a tak to tak nějak skončilo.
0: No, a teď se pojďme podívat na to, kdo je vaším sportovním vzorem, abychom se aspoň trošku drželi tématu. Už teď mi pan Josef píše, dnešní téma mělo být o sympatiích a fanouškovství jako takovém a zvrátilo se to ve výčet jmen sportovců. Takže fandila jste někde nějakému sportu?
1: Já jsem byla levá na sport.
0: Ne, vy ne. Minulo vás to.
1: Úplně.
0: Se Spartakiádou jste to taky neskončila zrovna dvakrát růžově, jenom rozbitým oknem, ale i tak vám děkuji za důvěru, paní Staňko, a přeji vám dobrou noc. Naslyšenou. Díky. A teď, abychom se opravdu vrátili k tématu, to, co napsala ještě jednou Eva. Já obdivuju umění leteckého akrobata Martina Šonky. Měla jsem možnost s ním hovořit. Sympaťák. A fandila jsem Gabriele Soukalové. Je to krásná žena a úspěšná biatlonistka. Fandila jsem krasobruslaři Tomáši Wernerovi. Sledovala jsem se zájmem skoky na lyžích od dob Jiřího Rašky. Tady si dovolím vsuvku. Vzpomínám si ještě na tu dobu taky, protože tehdy si vybavuju tu jeho takovou tu, no, kohoutí čepici. Vzpomínáte si na ní taky? Ale pokračuju tím, co napsala Eva. Skvělý byl také Jan Železný, trojnásobný mistr světa, několikanásobný rekordman a držitel současného světového rekordu v hodu oštěpem z roku 1996. Sama jsem pouze rekreační sportovkyně. V současnosti kolo a plavání, dříve pěší turistika a běh na lyžích. No, Evo, je vidět z toho, co píšete, že sport má ve vašem srdci hodně velké rezervované místo. A závěrem vám Eva přeje klidnou noc a pěkné dny. Ještě můžete zavolat na téma sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Stále ještě jsme v pásmu noční linky a pořád ještě můžete telefonovat na číslo 731 800 900. Vaše příběhy, vaše zážitky o tom, jak to bylo, když jste se třeba setkali se svojí sportovní legendou, se svým sportovním vzorem. A paní Marie, která čeká na telefonu, se ptám, co by to měl být za sport na televizní obrazovce, kdy necháte těsto těstem, šití šitím, výchovu dětí výchovou dětí a díváte se na ten svůj oblíbený sport. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tak já bych chtěla říct, že já taky nejsem nějak sportovně založená. Ne, že by mi to bylo cizí, tak za mladších let jsem jezdila na kole, plavala a nevím co všechno, ale na televizi se dívám hrozně ráda a miluju za prvé hokej. A za druhé, teda fotbal, to tak moc ne, ale teď jsem samozřejmě, když je to mistrovství světa, tak přece jenom to sleduji. Ale teď mě nadchly ty holčičky, to znamená ta Karolínka i Linda s tím tenisem, to jsem se teda od toho nehnula. Ale mám strašně ráda biatlon. Tady už někdo zmínil Gabrielu Soukalovou, ale to není jenom ona, to je pan Krčmář, tak je to Markétka Davidová, slečna Voborníková. Tak to teda opravdu, jak říkám, nechám često čestem, brambory bramborama, ale jinak jsem ještě chtěla říct, to jsou všechny sporty, které já miluju a moc se na to ráda dívám, ale mám hrozně ráda biatlon. To opravdu si nenechám ujít žádný závody, ale chtěla jsem říct, že já mám sousedky a o tom se nikde nemluví a to jsou mistryně světa v nohejbalu. Aneta Fojtíková už byly dvakrát, jako a její kamarádka Kristýna se jmenuje, takže tam schválně někam podívejte. O tom se nikde nepíše, ale oni přibyli před 3 lety ve Švýcarsku, vyhráli mistrovství světa a teď to bylo v Modřicích u Brna. Letos tam taky vyhráli.
0: No jo, tak možná je to tím, že pořád ještě nohejbal, tedy aspoň já to tak mám, ne, že bych byl nějaký extra sportovec, to opravdu ne, ale že to vnímáme jako spíš takový rekreační sport, možná to je ono.
1: No, ale nikde se o tom nepsalo a přitom jsou to takový slavný holčičky, ale a kromě toho jsou ještě taky hrozně takový, že mi pomáhají, já už jsem taková stařenka, 82 let, ale a pak ještě teda jsem znala a znám velice dobře Janu Pechanovou, dálkovou plavkyni. Jestli vám to něco říká, mistryně Evropy byla.
0: No, tak tady mám mezeru.
1: No tak vidíte, tak ještě abych vás poučila, byla i v Riu a protože já jí znám od kočárku, tak dokonce i mi z toho Ria telefonovala tehdy. A to jsem teda opravdu byla z té olympiády z toho až dojatá. Říkala, že má jeden den možnost telefonovat známým a tak mi zavolala, no. No tak vidíte, tak ještě jsem vás poučil.
0: No já jsem velice rád nechám poučit. Když něco nevím, tak se zeptám a když něco nevím, tak to taky přiznám. Paní Marie, děkuji moc krát i za to, že jste mě navedla na to, že no, vaše sousedky jsou mistryně v nohejbalu, že existuje někdo takový ve vaší blízkosti a že se máme opět, no čím chlubit, máme být nač hrdí.
1: Máme. No? Máme, ale to se nikde o tom nepíše, ale byl od nich teda v takový pěkný film. To v televizi to bylo. Takže to jsem chtěla říct, ale až po tom mistrovství. Hele, mějte se moc hezky a pokud možno, tak sportujte.
0: Děkuju.
1: Dokud ještě můžete.
0: Dokud ještě můžete.
1: No, až vám bude 85, tak už sportovat moc nebudete.
0: Mějte se hezky. Já už teď rychlo chůze, když zaspím do práce. Jo?
1: Dobře. Hele, tak hodně zdraví a hodně štěstí ve všem vám přeje. Tady stará Marie, mějte se hezky.
0: Zdravím na dobříž, mějte se krásně, naslyšenou. No a protože je před námi už velice blízko ta jedna hodina, což znamená, respektive bude znamenat konec noční linky, dávám teď, právě teď, šanci ještě jednomu či jedné z vás na téma sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory. Číslo je 731 800 900 a já na něm vítám, nevím ještě koho, dobrý večer, tady je Borek Kapitánček.
2: Čau, Jarda.
0: Dobrý večer, Jardo, zdravím vás. Kdo je vaším sportovním vzorem? Sledujete sport na televizní obrazovce nebo jste přímo aktivním sportovcem?
2: Aktivní sportovec už nejsem, ale strašně se omdíval Frandu Veselýho.
0: Takže fotbal.
2: Fotbal. A dneska strašně obdivuju Karolínu Muchovou.
0: Teď se mi trošku ztrácíte, Karolínu Muchovou, ano, říkáte?
2: Uh-huh.
0: Omlouvám se za to nekvalitní spojení, byť to není moje vina. Takže vy máte, řekněme, hodně rozevřený ten vějíř svých sportovních zájmů od Franty Veselého. On byl vlastně aktivní kdy ještě v 80. letech nebo skončil v 70. letech? Teď nevím.
2: Franta Veselý skončil až skoro v 90.
0: Skoro až v 90. Tak vidíte, jaký mám mezery. Taky se rád nechám poučit.
2: Protože hrál fotbal ještě v Rakousku, jo?
0: Jo, aha, tak možná ano, sešel mi z očí. To je ono.
2: No.
0: Takže fotbal, tenis a ze zimních sportů máte nějaký oblíbený?
2: No, tak ze zimních sportů biatlon a lední hokej, to je klasika, jo.
0: Vzpomínáte si na takovou tu éru, kdy jsme se třeba radovali ze každého vítězství nad tehdejším Sovětským svazem, tedy zejména 70. léta jejich počátek?
2: No, byl ještě malý kluk, nebo malej.
0: Jo. To se ještě hokej hrál bez brankářských masek?
2: No, tak masky už měli.
0: No tak měli, ano, Holeček měl tu svou, já si pamatuju, jak vypadal, já jsem se ho vždycky bál, ale neměl helmu, tak, dobře, to jsem měl.
2: Tak.
0: No tak dnes už je ten hokej zase trošku někde jinde. Zdá se vám taky, že se šíleně zrychlili všechny sporty? Mě teda ano. Jak hokej, tak fotbal třeba.
2: Jako je to šíleně zrychlený oproti za poslední stání 30 let. Je to šíleně zrychlený.
0: Zdá se mi to taky. Děkuji vám moc krát, Jardo. Byl jste tím posledním, kdo se dnes dovolal do noční linky. Patří vám za to dík. Mějte se hezky.
2: Tak dobrá, mějte se.
0: Dobrou noc. Ještě jednou se podívám na to, co jste napsali na web rozhlas.cz/linka, aby byl ten výčet všech sportovních legend, které jste měli a stále ještě máte ve svém srdci, kompletní. Ludmila z Brna píše, nikdo si nevzpomněl na Jardu Jágra. No to je přece legenda. Máte pravdu, Ludmilo, děkuji za to připomenutí. Helena z Náchodska. V dětství jsem bruslila na zamrzlém rybníku broumárku a představovala si, a to je krásný přístup k fandění a ke sportu obecně, a představovala si, že jsem Hanka Mašková. Tak i vám, Heleno, děkuju a zdravím na Náchodsko. No a teď, protože už máme jen necelých 5 minut do 1 hodiny, se s vámi budu muset rozloučit, ovšem nenechám vás bez toho, abyste věděli, jaké bude téma té příští noční linky Českého rozhlasu. Ta dnešní za chvíli skončí, ale za 22 hodin zasedne za mixážní pult Jarka Barboříková a tématem jejího povídání s vámi bude léto, které změnilo můj život. No a nebude to trvat příliš dlouho a já se vám znovu ohlásím na naší noční linkové vlně. Říkám, nebude to trvat dlouho a znamená to, že v neděli 19. ve 23 hodin se vás začnu ptát, jak přežít extrémní vedra. To protože vlna extrémních teplot na konci minulého měsíce v nás mnohých vyvolala pocit, že se prostě neobejdeme bez klimatizace nebo aspoň výkonného domácího ventilátoru. No a právě ty fígle, jak se říká v Brně, fligny a návody, jak přežít extrémní vedra, z vaší vlastní praxe, tak ty budou tématem nedělní noční linky. U mikrofonu byl Borek Kapitanček, teď už vám přeju dobrou noc a hodně lásky. Konec konců zpívá o tom i Petra Janů.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. Tak doufám, že po té dnešní hodině s jedním klasikem českého humoru budete sytí, jako byste navštívili pekárnu a zapili to lahví vína. To si přeje už dopředu váš průvodce Patrik Rozehnal. Z hereckého nebe dnes vyvoláme herce, který se narodil 20. června roku 1922 v Praze. Tak pozor, vypouštím ho z archívu. Jejda, kdo to je?
2: Váš džin.
1: Můj džin?
2: Jsem vám k službám, pane.
1: Pane, jo.
2: Budu plnit všechna vaše přání až do okamžiku, kdy budete maximálně šťastný.
1: Všechna? Tak to byste mohl zatím nachystat ukázky z filmů, televize i rozhlasu. Tady jsem si napsal seznam.
2: Prosím.
1: Původně pro sebe.
2: Hop.
1: To je rychlost. To nám to dnes půjde jako na drátkách. Ale takhle to bude vypadat, že jsem vůbec nepracoval.
2: To máte jedno, pane. Vidět a slyšet mě můžete stejně jenom vy.
1: Aha, tak co kdybyste vykouzlil i první písničku, než si o vás budeme vyprávět?
2: Když si budete přát, pane. Hop.
1: Pan Kemmer je prostě třída. A taky si touhle písničkou připomeneme, že hrál ve filmu Od zítřka nečaruji.
0: Hvězdné návraty.
3: Řekněte mi, kdo pak...

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Rozhodli jste se, že s námi zůstanete? Pak uslyšíte peripetie ze života herce Josefa Kemra. A také jeho velké, životní, divadelní, filmové a rozhlasové role. Josef Kemr se narodil 20. června roku 1922. Pocházel z rodiny Švadleny a Ševce. Už jako desetiletý začal se svým bratrem hrát komparzní i větší role na jevišti Městského divadla na Královských Vinohradech. A ve 14 letech se poprvé ocitl před filmovou kamerou. K tomu získal bohaté zkušenosti i v rozhlase. Tatínek ale zásadně nesouhlasil s jeho hereckou kariérou, musel proto absolvovat nejdříve veřejnou obchodní školu na Žižkově. Touha po jevišti a hrozba totálního nasazení ho teprve přivedli do řad divadelní kočovné společnosti. Po osvobození nastoupil do angažmá v Kladenském divadle, pak hrál v divadle v Libni a od roku 1950 byl členem městských divadel pražských. My si teď v ukázkách připomeneme jeho černobílé období. Vzpomínat budeme třeba na první televizní seriál Československé televize Rodina Bláhova, kde si zahrál i stopaře. Zastavil mu motorkář a on ho za odměnu vzal aspoň na čaj a na kafe do hospody.
2: Pojďte, tady máme volno.
3: Fajn.
2: Já jsem Pešek, když už tak sedíme. Bláha, těší mě.
3: Prosím, pánové.
2: Děkuji vám.
3: Jedno kafíčko, rumíček, druhé kafíčko, pánové.
2: K rodičům nebo za manželkou?
4: Ne, jim něco zařídit a pak domů. A vy?
2: No co já, no. Já si to užiju sám. Víte, ještě nikdy jsem nesilvestroval o samotě, ale docela se na to těším. Člověk si musí určitý věci srovnat v hlavě. A dnešní noc je k tomu zvlášť příhodný.
1: Tato ukázka patřila do jediného dochovaného dílu tohoto seriálu, který natáčeli už kdysi Jaroslav Dudek a Stanislav Strnad. Byl to 10. díl a pocházel z roku 1960. Seriál tehdy zaznamenal velký úspěch, stejně jako později i ten další, černobílý, kde si Josef Kemr zahrál, Eliška a její rod. Scénář psal tehdy Jaroslav Dítl. Přicházíme ve chvíli, kdy zklamaný vedoucí hospody zjišťuje, že dívka, na kterou si myslel, chodí s jiným chlapcem. Okouknout to šel do sálu právě pan Kemr.
5: Vás, co se tam děje? Vy se na mě zlobíte?
6: Ale co bych se na vás zlobila? Co pak jim tady chcete dělat divadlo?
5: Já bych potřeboval vědět, kdo to je.
6: No co pak to ještě nevíte? Ne. Já vám řeknu, jak to je. Tu ženskou to příjemně šimrá, když vidí, že vy kolem chodíte a že se tady škvaříte.
5: To možný,
6: ale je to ta a ten trouba. Tady pan Sova, ten tam sedí a myslí si, že vám může bůh jak pomoct.
5: Ne, už si to nemyslí.
7: Co? Jak je to?
5: Hleď.
7: Že ne,
5: jak je to?
7: Je to tak.
5: Počkej, ne, no tak zmusel, no tak mi blázni, jak že ne.
6: Tak lokál je plný lidí a my se tady bavíme o hloupostech, na který zítra nikdo z nás už ani nevzdechne. Pojďte.
8: Přeji dobrý večer a prosil bych jedno velký studený pivo.
6: Jděte domů, opilcům nenalejváme.
8: Já, že jsem opilač?
5: No proč?
8: Já, že jsem...
5: Teď já přece jasně naznačil, že mi nejde o to.
1: Tak to opouštíme seriál v hezké chvíli. Dodávám jen, že režii měl tehdy František Filip. Josef Kemr se v roce 1965 stal členem Národního divadla, kde se trval až do své smrti a na jevišti vytvořil kolem 80 rolí. I před filmovou kamerou stvárnil řadu nezapomenutelných postav. Jednu z nich třeba i ve filmu pana Vláčila Markéta Lazarová. Tu natáčel hned 2 roky po svém nástupu do Národního divadla. Ale na to natáčení vzpomínal později i v pořadu Nepravidelně pravidelná setkání v Ypsilonce. Kdysi z toho členové souboru udělali i vlastní soukromou nahrávku. Tady je.
9: Před 30 lety jsem točil s Františkem Vláčilem Margétu Lazarovou. Točili jsme ji v jeho západních Čechách v takzvaném Trojzubci. Tam se točil exteriér. Podle scénáře scéna vypadala tak, že starý kozlík jde lesem po hádce s hejtmanem Pivem z Mladé Boleslavy a jak přemýšlí, jak se hádal, zda to zda to bylo zapotřebí nebo ne, že z toho bude mít potíže nebo nebude mít potíže. Prostě jde lesem, že naváto je strašného sněhu, jde domů a dívá se, přemýšlí a najednou vidí stopy ve sněhu, čerstvý stopy. A jako odborník, jo, 80-letý starý kozlík, si říká, bože drahý, tohle jsou vlčí stopy. No jo, ty vlci asi budou nedaleko. Natěž popílí a má domů asi 500 metrů. Doběhne domů, ale než doběhne k vratům, za ním ta smečka vlků asi 15 kusů, za ním letí, volá synka, synek otevře, zabouchne vrata a jde a teď 15-20 vlků prostě skáče na vrata a chce se dostat dovnitř, tudíž vlci přišli o kořist. Tak to je popsaná scéna. Dojeli jsme prostě do toho Trojzubce, režisér mi říká, podívej se, tady máme planinu, mrzlo prostě, já byl promrzlý na kost, bylo tam takových 30-40 cm sněhu a režisér mi říká, podívej se, Josefe, věc je naprosto jednoduchá. Já tady postavím 50 metrů kolerie, na to dám mozaik, na to dáme kameru a ta scéna se bude odehrávat tak. Ty doběhneš ke kameře, ale pro jistotu, aby si nám neutekl z té ostrosti, sem ti dám takovouhle 3-metrovou lať, takový Dčko. A ty budeš utíkat a v daný okamžik ti řeknu, Pepo, ohlídni se, a já kdybys mě zahrál, jak prostě ty vlci, který jsou asi 500 metrů za tebou a štěkají, kdyby se zvolit a teď měl ten děs ve očích, ale musíš dávat pozor, abys mě nepřekročil to Dčko, pač by si byl z ostrosti té člověče šily, té 50 metrů, té šíleného materiálu, to je nejméně 150-180 metrů, je to barevný, víš, co to stojí, Marek, to je příšerný, tak pojď si to naskoušet. Já jsem si to naskoušel, teď jsem měl lákně, voranisko zmrzlý, zasněžený, a jsem říkal, Franto, já nevím, co jsem dělal, víš, já v tom nemůžu chodit, to je šíleně zmrzlý, nedá se nic dělat, já ti to nebudu rozmrazovat, člověče, nedá se nic dělat. Třikrát, čtyřikrát jsem to zkusil, jo, říkal, výborně, hezky, volíno bude asi 5krát se volí, než jak ti řeknu volínek a utíkáš. A chci vidět ten děs v 80 letech a teď ty vlci. Připravený, odklapnul, než odklap, tak zavolá šíleným hlasem do dálky, na planinu do nějakého smrčí, zavolá Žardo! Rozdráždí je! Nebo si připravili? Jo, co je? Co je? Hele, neblbni, hele, klapka, ty, 151, klapnu, kamera si dala do pohybu. A já učíkám a za mnou, Pepo, ohlídni se, já jsem se uchytl, on nám padám, zvedám, nic, pozor, Tečko, bufur vostro, Pepo, ohlídni, a ježiši Kriste, já letím 50 metrů jízdy a za mnou se přibližujou metr k 10 metrům a dál se přibližuje asi 15 strašně, já nevím, vraků nebo psů, já nevím, co to bylo. Já konečně uřícenej, vyděšenej, jsem dokončil záběr, skočím za kameru a jen jsem stačil zjistit, že mě předskočilo asi 20 mikulášů. Pak jsem zjistil, že to jsou hraniční vojáci, kteří měli takový bílý lantuchy. Já se otočil a těch 20 chlapů, ač to byli jejich psi, nastavili čalouměný rukáv a nastavili těch.
10: Franto,
9: že sny, že sny se neřek, člověče. No, já vím, že bys to uhrál bez nich, ale já potřeboval ten echt výraz. To nemáš představy, jak ty si vypadáš.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer byl přímý a zásadový člověk. A také se dvakrát za svůj život zprotivil tehdejšímu režimu. Netajil se tím, že komunisty nenáviděl a dokonce veřejně vystoupil proti okupaci v roce 1968. Navíc byl také katolík a velmi miloval Boha a svou víru neskrýval. To všechno mělo za následek i to, že měl po jistou dobu zákaz. Tedy filmování. Před kameru se vrátil až v roce 1976 ve filmu Jiřího Mencla Na samotě u lesa. Tou nejznámější větou z filmu je určitě ta, kterou pronesl Josef Kemmer na adresu počasí.
2: Chci je a chci je.
3: Mami, chci je a chci je.
4: Co to říkáš?
3: To říkal děda.
4: Tak podívej se. Pan Komárek ať si říká, co chce, ale ty budeš mluvit slušně, jasný?
1: Na natáčení, kdysi v pořadu Veselé příhody z natáčení, vzpomínal i Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. Tak pánové, neměli byste tam nějakou historku z natáčení?
5: Tak já nevím, třeba ty blechy, ne?
6: Jo, ty blechy ty by mohli zabrat.
7: Stranou, děti, stranou!
8: Nechoď k němu tak blízko!
9: Musíte se mu ukázat, aby se vás nebál.
7: Išo, neboj se, to jsem já! No, pojď sem, pojď, pojď sem, Išo. Neboj se. Drž hezky. Uvidíš, jak se ti ulejí. No. Neboj. Tak.
9: To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
7: No, Išo, drž hezky, necukej.
8: Tak. A taky boudu mu vystříkej, Oldo.
7: No, Išo, Išo, pojď sem. Išo, k noze. Išane, počkej.
3: Čerpe, vysadku, ukaž se.
10: Hospodář je doma?
8: Je, pane Hruška, pojďte dál. Nemá ten pes blechy?
10: No, ale to jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
5: Při natáčení Samoty u lesa se Josef Kemmer s Danou Kolářovou neustále hádali, jestli psí blechy můžou poštípat člověka nebo ne. Dana byla poštípaná, tak tvrdila, že jo, když to pan Kemmer pořád říkal, to bych musel ty štípance vidět, to bych je musel vidět. No tak jenže Dana mu je ukázat nemohla, protože byly na místech, která se kolegům neukazují, ale pak jí blecha štípla do místa, které se při trošce dobré vůle ukázat dalo, do nohy.
6: Když si pan Kemmer ten štípanec prohlásil, to je bleší štípanec, ale ta blecha není od psa. To je moje blecha. A dostal jsem ji od Mencla.
1: Tolik tedy vzpomínání právě na film režiséra Jiřího Mencla. Ve stejném roce, tedy v roce 1976, si Josef Kemmer připsal na své filmové konto i komedii Marečku, podejte mi pero, kde se režie ujal Oldřich Lipský. Pana Kemmera posadil po boku dalších hvězd do školních lavic. Na první hodině se i vyučující musel seznámit se svými žáky. Kdo je teď na řadě?
11: Plha. Skladník.
12: Děkuji, Roubíček.
11: Mám dotaz. Tady ve školním řádu se píše, že žák má chodit do školy vždy řádně upraven. Znamená to snad, že bychom se měli denně holit?
12: Nerůž.
11: No ne, já když se denně holím, tak krvácím.
12: No, víte, ten školní řád nesmíte brát tak doslova. Ten se týká hlavně dětí.
11: Ale děti se zase neholí.
12: To je pravda. Ale musí chodit umyté, učesané, tak? Roubíček?
11: A pak mám ještě jeden dotaz. Tady v bodě 8 se říká, že rodiče jsou informováni o prospěchu žáka na pravidelných schůzkách.
12: Ano, to se týká taky dětí.
11: No protože já například mám rodiče až v Kojčicích. To je až u Pelhřimova. A Teď rodiče jsou staří.
12: Ale...
11: A taková dlouhá cesta...
12: Jak vám říkám, pane Plho, s tím si nelámte hlavu. To se týká hlavně dětí. Roubiček.
11: No proto. Protože já jinak nevím. Ta dráha taky není zadarmo.
13: Sedněte. Prosím tě, sedni si.
11: No ne, rozumíte. Já nevím, jak vy, ale těch 70 korun pro moje rodiče za dráhu.
1: Mimochodem, film Marečku, podejte mi pero získal už v roce 1976 hlavní cenu na filmovém festivalu pracujících. A Václav Klaus kdysi o něm prohlásil, že je to opravdu, opravdu špatný film. No, diváci si to nemyslí. Vraťme se ještě na skok do třídy, do okamžiku, kdy profesor Hrbolek bude pátrat po náplni předchozí hodiny.
14: No.
11: Minulou hodinu jsme probírali jednoho z největších básníků Století páry, Jana Nerudu.
14: Století páry?
11: Ano, 19. století je nazýváno Stoletím páry. To jsme brali ve fyzice.
14: No dobře, dobře. Ale v mých hodinách to neříkejte. My se přidržíme zavedeného označení 19. století.
1: Nejznámější profesor českého filmu, profesor Hrbolek. Josef Kemr hrál nejen pro dospělé, ale také pro děti. Zapomenout bychom na to neměli ani v tom našem dnešním pořadu, aspoň krátkou ukázkou a jednou písničkou, která je nachystána. Přesuňme se do roku 1968, kdy režisér Bořivoj Zeman natočil úspěšnou filmovou pohádku v čele s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem Šíleně smutná princezna. Dvorní královské rádce hráli Darek Vostřel a Josef Kemr. Právě teď stojí každý na jiné straně okna a domlouvají se. Kují pekle.
15: Kdo tam?
16: AX.
15: Já říkejte tady, když jste tam. Nelze zapomínat, že stojíme každý na jiné straně fronty. Jasný?
16: Jasný.
15: Ovšem, za daných okolností nesmíme jít proti sobě, ale musíme naopak, co? No, držet spolu.
16: No jo, držet spolu. Ale proč?
15: Protože k svatbě nesmí dojít. Za žádnou cenu. To by byl náš konec.
16: Ještě, že princ ochořel, vidíte?
15: Neochořel. Utek.
16: Chyba.
15: Žádná chyba. Utek, protože ji nechce.
16: To se ovšem náš král nesmí dozvědět.
15: Naopak. Musí.
16: Hleďte, ale ona ho asi taky nechce.
15: Jak to víte?
16: Já nevím. Já něco viděl.
15: Co jste viděl?
16: Chodí za nějakým trhanem do hladomorny a taky mu zašívala kalhot.
17: Není tam u vás někdo? A co vám to tam tak šustí?
16: To jsem byl ruce radostí. A jo?
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Každý smích a každý úsměv na naší tváři má vždy nějaký důvod. Dnes jim v této hodině může být i Josef Kemmer, na kterého vzpomínáme. V životě měl pouze dvě ženy. Jeho manželkou byla nejprve herečka a divadelní režisérka Eva Fousková a po její smrti na její místo nastoupila o 20 let mladší herečka a asistentka Národního divadla Marie Skopalová. A právě kvůli ní se dokonce herec Josef Kemmer pohádal se svým dlouholetým přítelem Rudolfem Hrušinským. Ten si totiž jednou dovolil Kemmerovu přítelkyni poplácat po zadečku a tomu prý slavný herec nikdy neodpustil. Kemmer tehdy Hrušinskému dokonce uštědřil facku. O partnerství nebo i o svazku na psí knížku, jak se říká, kdysi vyprávěl příběh nazvaný Hledám paní na hlídání. V těch následujících ukázkách se přesuneme do roku 1975, kdy vznikla i tahle malá mikrokomedie. Mimochodem, stejně jako ty předchozí scénáře k filmům, které jsme si pouštili, i k téhle komedii napsal scénář Zdeněk Svěrák, navíc s Miloněm Čepelkou. Josef Kemmer tu hraje malíře koní, Věra Tichánková, paní na hlídání. A bez toho, že by se kohokoliv ptala, pozvala pana Kemmera do rodiny, kde hlídala, aby jim ukázal své malůvky.
2: Já jsem vohnout!
3: Tak vohnoute, tohle je Slávka a tohle je Eda.
4: Pán smrdí.
5: Tiše, já bych sem pustila trochu vzduchu.
2: Dáte si taky?
6: Ne, děkuju.
3: Kde pak vohnout ten hulí jako kafilérie?
2: Tak jsem vám přines 5 kousků na ukázku. Můžete si vybrat podle gusta. Prosím. To je všechno pravá ruční olejomalba.
4: To je kůň, víc.
2: To je šimlik.
4: To je šimlik,
2: ne? Šimlik.
1: No, těch koní bylo ještě dost a vyjevení rodiče jen zírali, co všechno musí mlčky udělat. No, pak se trochu vzbouřili. Jen si to poslechněte.
6: Já osobně nemám zájem, já nevím, jak žena...
5: My snad si to ani nemůžeme dovolit.
6: Právě.
3: Jak to dovolí?
6: No prostě na to nemáme peníze, paní Stanicková.
3: Ježiši Kriste, to je jednání. Ještě, že vás neslyší. Máte jediný štěstí, že vás Volnout neslyší. Vy si ho sem pozvete, on se sem vláčí s těma obrazama až z Pohořelce.
6: Co, kdo ho sem pozval? Kdo ho sem pozval na Volnout, pana Volnouta?
3: Vy, Edo, nemůžete popřít, že jste tady na tom místě výslovně tvrdil, že proti koním nic nemáte.
6: Ale paní Stanisková, já nemám nic proti slonům, proti veverkám, mám je na syně, nemám.
3: Vaše chyba, Edo, když něco mám ráda, tak se tím obklopím, že?
2: Vidím, že se nemůžete rozhodnout. Ovšem, je možno zakoupit i dva. Tu celkem tmavou předsíň by vám tady ten kladrubák pěkně rozsvítil. Co říkáte?
5: Tak dva tedy rozhodně ne.
2: Že jo? A semhle naproti, sem bych dal takhle toho rapíka.
3: Yeah. Dva nevohnoute, jednoho.
2: Já vím.
4: Koníčky máme.
5: Pojď sem, co to máš v puse, ukaž, Věnka.
3: Ježiši Kriste, že jsou to ty naše listky do biografu. Vohnoute, do toho kina nejdeme.
2: Toho rapíka! No jo, já jsem si to hned myslel, ten je nádherný. Dostanu 500 korun.
3: Ty lístky do biografu, jak jste koupil, nám Kamil snět.
2: Tak to bude 520.
1: Ve stejném roce, tedy v roce 1975, Josef Kemmer natáčel i slavný seriál a jednu ze svých nejslavnějších televizních rolí. Mám na mysli Chalupáře, které režíroval František Filip. Málo známé je, že Josef Kemmer při natáčení tohoto díla učil Lubu Skořepovou řídit auto. Moc jí to nešlo, a to už v autoškole, ze které ji dokonce vyhodili. Přesto pak nějakým zázrakem udělala zkoušky, ale řízení prostě nešlo. Kemmer jí tehdy poradil, ať si koupí Trabanta, že jezdí skoro sám. Jenže to netušila, že jeho Trabant má už vlastně z toho původního jenom volant, protože byl nucen cokoliv vyměnit. Dvoutaktové vozítko tehdy pomáhal Lubě vybírat další kolega z Pražského národního divadla, Vladimír Ráš, protože Josef Kemmer, co by bohouš císař, měl v Chalupářích hodně natáčecích dnů. Učil třeba i osazenstvo Třešňové jednu divadelní hru.
7: Pš,

0: chvílí odešel k soudu pan Mercier.
1: Jo a, proč odešel k soudu Mercier?
2: Jo, to je fakt, proč?
0: Jo. Co proč odešel
1: no, proč oborník jako Mercier odešel k soudu?
0: Co oborník odešel?
1: No, když to tam říkáte, že...
2: Že
1: tím odešel do, k soudu Mercier, teda oborník.
0: No.
1: A proč?
0: No co proč? No to tady... No tady je napsáno, šerami, jdu k soudu, posečkejte mi chviličku u not. No,
3: unot?
0: Unot!
3: No co křičíš? Já přece nemůžu znát každý cizí slovo, ne?
0: Co, jaký cizí slovo?
3: No unot!
0: Unot, no noty, noty, neznáš noty, jsi Mercie, prodáváš no, noty,
3: noty.
0: Máš krám s notama, prodáváš noty.
3: Jo.
2: Počkejte k tomu soudu, já jsem chtěla ještě říct tady Láďově, jak se ptal na ten soud, tak on tam třeba
0: co?
2: Ten Mercier,
0: no.
2: Tam on nemusel vůbec nic udělat, prostě on tam třeba šel jenom jako za svědka.
1: No, kdyby něco dělal, tak by pro ně přišli přeci, že jo?
2: No, to je fakt.
0: Ale
1: tam šel sám?
0: Ale o to přece nejde. Vtip je v tom, že zatímco pan Mercier odešel k soudu, tak přijde zákaznice, tady Anička.
2: Já jsem Matilda.
0: Co, jaká Matilda?
2: No Matilda, tady, no Matilda.
0: Jo, Matilda Šmauzová.
4: Ona je to, že na to divadlo bouží, viď?
0: To je rasový, no.
4: Vydrž.
0: Ach, já jsem z vás jelen. A, jo. Matilda Šmauzová.
2: No to je právě ono, Matilda Šmauzová.
0: Co?
2: No.
0: Co?
2: Mohla by se jmenovat jinak.
0: A jak?
2: No jak? Třeba Jarča Mladějovská.
0: A proč?
2: Mně se to strašně nelíbí, no Matilda, a ještě k tomu Šmauzová.
4: No,
0: ale Aničko. Aničko, prosím vás, pochopte, Matilda Šmauzová jste po tatínkovi, no, o to právě jde.
2: Jak to?
0: No ano, o to právě jde, to není náhodilost to jméno, autor když to psal, tak uvažoval.
2: Jo.
0: Přece.
1: No to přemýšlí o co
0: no,
1: píše,
0: to je
1: no,
0: jasný.
3: To je stará hra, no, to je stará hra.
0: Nejenom to, ale to je má přesný řád. Přece, ten přece nemůže jenom tak, jenom že si píše takovej dram, kde jsme to přestali. Jo, tadyhle. Tak Matilda, ne, moment. Vejde major Šmaus, no vidíte, no to nejde, major Šmaus. Takže
3: no, prosím tě, jo, vem to. No, tak já nechci vstupovat do děje.
0: Ale ne, jenom to čti, já chci jenom hlásit.
3: No ne, abych je nestrémoval. Ne, major Šmaus, a kým on je?
0: Jo, to je major. On je major, no. Má šavly, jo, jde, no. Počkej, můžeš to říct tady, nemusí za dveře.
3: No, já jsem ani nechtěl. No,
0: tak moment, já ti zazvoním. Cililin.
5: Jsem major Šmaus. Můžu si sednout.
0: Sedni si. Slyšeli jste.
1: No, dobře, ale...
0: Počkej, slyšeli jste.
3: No dobře, no voják to jde,
0: no. Počkej, no voják to jde, ale jak to řek? Podívej, on si stoupne a řekne. Jsem major Šmaus. Ratata. Jako když švihne bičem a teď si představte, že bych vešel a řekl. Dobrý den. Jsem major Mladějovský. Slyšíte to? No to je vyloučený.
4: Je to pravda.
0: No, tak, buďte tak hodná, jo. Tak, moment. Jo, Cililink. Matilda vejde a myslí si, že on je Mercier.
2: Ne, Láďa je přece Casaro.
0: Dasaro. Aničko.
2: Láďa je Dasaro.
0: Aničko.
4: Já ho obdivuju.
0: Aničko. Vy? Jako Anička víte, že on je Dasaro.
2: Jo.
0: Ale jako Šmauzová nevíte vůbec nic, to máte v charakteristice. Tam je napsáno Matilda Šmauzová nevinné 18leté poupě.
2: Pitomá.
0: Ale proč,
2: no,
0: kde
2: pod...
0: Ale ty ženy vypadaly před 100 lety jinak.
2: Ale je úplně pitomá, pane, ty se pochopte to, no tak. Ona normálně teda jako já, jako Matilda, přijdu do krámu, no a tady Láďovi teda tomu Kasárovi.
0: Dasaro.
2: No tak prostě mu řeknu normálně prvnímu mužskému, který ho uvidím, tak mu řeknu, aby mě políbil. No,
0: ale
2: to je úplně pitomá.
0: Ne, ani úplně. Ne, aby vás políbil. Řeknete, dobrý den, prosím vás, dejte mi hubičku.
2: No to je to samý, ne?
0: Ale není to to samý, Aničko. On chce skladbu, hubičku, skladbu. No ty, to je valčík, no ty na klavír.
1: To je ten omyl toho.
0: Ne omyl.
2: Ne, no, to je, já už tomu rozumím. Ne, jasný,
0: je. Že...
2: přijdete a já vám řeknu. To je výborný tam, kde jste tu hru našli, pane.
3: Nedávno při gruntování na půdě, to je novinka.
0: Autor.
2: Já tomu úplně rozumím. Tak počkejte, to je teda ten Casaro. To on je teda...

0: řeknu, to je teda pěkný, no jo.
1: Co Fika nemyslíte?
0: No jistě.
1: A jak to stěhoš?
0: No jistě, protože on dělá jako úplně pitomýho, jenom proto, ano, jenom proto, aby mě mohl potom líbat.
1: Ale Aničko, no, ten Dasaro taky nic neví. Před chvilkou jsem vám říkal, že zatímco odešel k soudu Mercier, vejdete vy, Cililin. Vejde Matilda a řekne, dobrý den, prosím pěkně, dejte mi hubičku.
2: Ano.
1: A co udělá on?
2: Ano.
1: No to, co udělá každý normální mužský.
2: Ano. Ano.
0: Teda to je výborně vymyšlený, pane Císař.
1: Jasný.
0: Jasný.
1: Chcete ještě další vysvětlení?
0: Ne, dobrý.
1: Další dotazy.
3: No já mám z toho trochu strach.
1: A z čeho?
3: No co tomu líbání řekne tadyhle její Tonda?
0: Co by tomu řekl, to je přece divadlo, ne? No, herečky ve filmu, no, ty dělají jináčí věci, no, a taky jsou vdaný, ne, tak pojďte.
2: Tohle to se bude líbit.
4: Myslíš?
2: Uvidíte.
5: Skalupáři teď opustíme rok 1975 a na skok se vrátíme ještě o pár let zpátky kvůli jedné slavné větě, nebo spíše zvolání, které Josef Kemmer pronesl. Na cestu nám ale zaspívá Balda Matuška.
6: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer, na kterého dnes vzpomínáme, vám předvede, že zahrát roli může i ten, kdo vlastně fiflá, protože nemá zuby. Vzpomenete si ještě na film Čtyři vraždy stačí drahoušku z roku 1970, který režíroval Oldřich Lipský? Role Josefa Kemmera se jmenuje Zubatý, jenže o ty zuby přišel, když mu pan Kejml, co by Lubomír Lipský, dal přes ústa.
2: Prosím vás, mohl bych si dát inzerát do vašeho fafofifu.
3: Co prosím?
2: Inzerát do vašeho fafofifu. Hledám zuby.
3: Inzerát. Zuby, já někoho zavolám.
4: Podívej, nebo tahle, co?
2: Je, vesno, vypad vám v lístefek.
4: Děkuju.
2: Prosím.
4: Jú, Henry, už jsi někdy viděl šek na $1,000,000?
5: Co byste chtěl ten inzerát? Já nechci se mnou, pane.
2: Nemá fáru.
5: Her, gol, fakra. Mě tady nebude. Hodně potřebuje dom.
1: Zuby se stále zatím nenašly. Stejně jako pan Zubatý ještě nezískal šek. A tak vyrazil za panem Kejmlem, protože ví, že ho má. Dá mu ho.
3: Dej fem ten fek.
2: Pofti. Vem si.
3: Ten fek fem vek.
4: Chce tenhle tvůj šek.
3: Dej fem ten fek. Nebo si finem smrti.
1: A je po šeku. Pan Lipský si ho dal do úst a pěkně polknul. Žádný milion dolarů asi nebude.
2: Co to
3: flamená?
2: Nic. On to sefral.
1: Panu Kemmerovi sežral i vtip, i když dost zvláštní, Petr Nárožný v komedii Dveře. Tu napsal Zdeněk Svěrák spolu s Miloněm Čepelkou v roce 1976. Petr Nárožný si opravoval dveře, dal si je na chodbu, jenže soused, pan Kemmer, mu je zcizil, ale dělá, že nic. Ve skutečnosti si z nich udělali doma stolní desku. Petr Nárožný tuší, odkud vítr vane, a tak si pozval i policii. A té pan Kemmer vysvětluje, proč to všechno dělá.
6: Oni si například nechávali za dveřma boty. Já jsem jim je schoval, k nám. Celý botník. Oni tím pádem nemohli ven. Celý den jsem je takhle držel doma až do večera. No to je to, papírník se tak našíhup, že rozbil barometr.
7: Proč barometr?
6: No on jak je vráždí, rozbije, všechno, co mu přijde pod ruku. Oni tady zvonili crrrr, ale my byli tiše jako myšky. To jsme si zgustli.
8: No, se máte čím chlubit.
6: No co ten bažan, co? A vy jste rozuměl, my jsme měli na balkoně bažanta a vyset, aby zamřel. No schválně, pojďte se podívat na tu skobu, abyste měl představu.
8: Jen seď, tatínku, pak tě zas budou bolet nohy.
6: Kluk má o mě péči, no. Bylej papírník relenoval, vzal bydlo a ze svého balkónu nám toho bažanta vyfok.
7: Jak to potom končí, taková legrace?
6: No, tak na to se posaďte. Tak nejdřív se v tom musí nechat ta druhá strana chvilku smažit, to je zásada. Jako my tady. Tvoje starost, moje radost.
9: Tvoje starost, moje radost.
6: Já nadával, kluk hledal bažanta pod balkonem, no to víte, papírník, který nás pozoroval a měl z toho šoufky. Pak přišel a povídá, tak. Tady ho máte. A věřte, pane podpraporčíku, to jsou ty nejhezčí chvilky. Nám se ulevilo, že je bažant na světě. No. On zas měl radost, že nás tak převez.
7: Co si myslíte o těch dveřích?
6: Jo, dveře. Jo, tak to už je jiný kalibr. To tady ještě nebylo. Až dnes. Já se divím, že ještě nic nerozflákal.
8: Nikde nic? Co já teď budu dělat?
10: Bez dveří.
8: Já bych to nebral tak tragicky, Libore. Třeba se to vysvětlí. Počkej do večera.
10: A v noci se budeme střídat s Madlou na hlídce, viď?
1: Josef Kemmer byl bezesporu jedním z nejlepších českých herců. Jeho charakteristický expresivní projev je nezapomenutelný. Stvárnil na stovky rolí, 76 divadelních, 150 filmových a 170 televizních. V roce 1993 dokonce získal cenu Thálie za celoživotní dílo. Ve svém životě miloval řád, Boha, také vážnou muziku a staré věci. Cenil si dokonce i poctivého řemesla, jak kdysi sdělil v pořadu O věcech kolem nás, kde vyzdvihoval třeba práci houslařů a důležitost lepit housle klihem.
11: Ferdinandu Homolkovi, který měl dílnu houslařskou u tří houslíček na Malé Straně, kde je teďka vinárna, tak tento Ferdinand Homolka dostal zakázku nástroj, krásný italský nástroj. Byl to pražský šlechtic, zámožný pán, který nechal dcerku nebo synka nebo sám hrál na housle, nevím. A ten Homolk měl putnu s vodou, vzal ten nástroj a po bedlivé prohlídce toho nástroje vzal a ponořil do studené vody. Ten šlechtic se tedy vytěsil, mu to dává do vody, co to je za hrůzu. Já, když mi to říkal ten 20, já jsem se taky lekal. On říká, počkejte, nelekejte se, jedině ve vodě klich se rozpustí. Lak, když je dobrý, se nehne, protože byly lihový laky a olejový laky. Voda s tím nehnula. Ten šlechtic přišel za ty tři neděle a viděl nástroj, tedy naprosto takový, jak ho koupil, naprosto perfektně ošetřený. Hrál všecko. Houslařina je veliký mistrovství. Opravit je veliká věc. Udělat nástroj, postavit, jak oni říkají, postavit nástroj, to je veliký drama a myslím i veliký tajemství.

0: Na sklonku života onemocněl Josef Kemmer rakovinou. Přesto ale pracoval do poslední chvíle. A dokonce tři filmy měly i premiéru po jeho smrti 15. ledna roku 1995. Na smrt se připravoval dost podivuhodným způsobem. Koupil si dokonce mnoho let dopředu vlastní hrob na hřbitově v Pražských Dejvicích u kostela svatého Matěje. Tvrdil, že jednou tam bude ležet na nejvyšším místě hřbitova a bude se už navždy kochat tím nádherným výhledem do kraje. Připomeňme si ještě jednu jeho roli z filmu Smích se lepí na paty, který je také o stáří a o smrti. A to už bude úplně poslední ukázka, kterou dnes uslyšíte. I příště se na vás těší Patrik Rozehnal.
1: Couval jsem před ní, zakopl jsem o krtinu, zapotácel jsem se a zvolna padám na znak do trávy, jak do vody. Byl jsem úplně nahý. Styděl jsem se. Ale ne za svou nahotu. Styděl jsem se za své stařecké tělo, vyschlé a vrásčité.

a smrzem horko soupeří a krev mi vaří. Vždy žádný oznak nevytáh, tak kam se šourá v bačkorách a přitom říká žádnej strach.

0: na čase být.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.